Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

Je poslední červnová neděle v pravidelné ostavské hodince Oldies, to nemůže být jinak, než že vám nabídne to, co každý konec měsíce. Hity ze sudých míst zahraničních top 10, na řadě je konec června 1965. V nahrávacím studiu je mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrunk. Začínáme druhým místem horké stovky Billboardu, sestoupila na něj z prvního skupina Four Tops.

To bylo milostné vyznání I Can't Help Myself, druhý nejúspěšnější popový singl skupiny Four Tops. Z první desítky jsem vybral ještě dvě ukázky. Uslyšíte, jak rozdílné nahrávky v ní vedle sebe bodovaly. Z místa 26. na 4. postoupili Stouni, název hitu ani říkat nebudu. A z 10. na 8. postoupila filmová píseň Hush, Hush, Sweet Charlotte v podání Patti Page.

Tak rozmanitý byl popový žebříček Billboardu před 56 lety. Rocková hymna Stonů a také ukolébavka o dvou růžích a lásce až do smrti. Prostě pro každého něco, podobně se o to snažím v této hodince i já. Teď Billboard Country, nabízím dvojku Eddieho Arnolda What's He Doing in My World, už na sestupu, a osmičku Blue Kentucky Girl Loretty Lynn, ta šplhala nahoru.

Když je to jen kamarád, tak proč si ho líbala? Ptal se Eddie Arnold, protože chce mít ve věci jasno. A Loretta Lynn prosila svého milého, aby nehledal bohatství ve velkoměstě, ale aby se vrátil k ní. Pokračují žebříčkem Rhythm and Bluesovým, uslyšíte příčku druhou a šestou. Otis Redding, I've been loving you too long to stop now, a potom The Supremes, Back in my arms again.

O čem se zpívalo v těchto dvou písních je jasné z jejich názvů, to překládat nemusím. Hudebně přeskakuji přes Atlantik na Albion do žebříčku EP desek, vybírám dvojku a čtyřku, oba tituly už byly na sestupu. Z dlouhohrajícího singlu skupiny Manfred Mann The One in the Middle vybírám titulní píseň, Herman's Hermits přidají ze svého čtyřpísničkového singlu Show Me Girl.

Paul Jones zpíval o své skupině Manfred Mann, ten The One in the Middle, hezká tvářička uprostřed, to je vlastně on sám. Song Herman's Hermits to byla taková otázka, jestli to dívka myslí vážně. Z klasických britských singlů přesně před 56 lety jsem vepsal do playlistu místo druhé a šesté. Uslyšíte The Hollies, I'm Alive, Sandy Shaw přidá Long Live Love, což známe i česky.

the holies, now I can breathe, I can see, I can touch, I can feel, I can taste all the sugar sweetness in your kiss. Česky, teprve nyní jsem schopen dýchat, vidět, vnímat, cítit a ochutnat sladkost tvých polibků. Dáváš mi všechno, co mi předtím chybělo, takhle jsem se nikdy necítil. To je ten pocit, že jsem naživu. No a song Sandy Shaw, Long Live Love, to jen potuploval.

To už jsme v Itálii, z historického singlového místa 6. zaspíval francouzský zpěvák Richard Anthony předělávku anglické písně Boys Cry jako Piangi. A z 10. příčky přidal italský rodák, ale později Belgičan Salvatore Adamo svůj song La Notte. Do žebříčku sousední Francie už pronikaly angloamerické hity, Roddy Beer zaspívá El Bato, The Everly Brothers, Price of Love.

Opravdovou lásku člověk ocení, až když ji ztratí. To je smysl textu hitu dua The Everly Brothers. A stihnu také historický žebříček. Německý 26. června 1965 byl na jeho vrcholu Drafi Deutscher. Já si ale všímám sudých míst top ten a protože zpěvačky jsou v menšině, vybírám právě je. Osmička Walt Jackson Santo Domingo, desítka Manuela Polipky pod duhou.

psát můžete na e-mailovou adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz. SMSky posílejte na číslo 723 102 513. Asi vás trochu překvapí, že Zavírák dnes bude z tehdejšího Tuzemska. Svůj hudební žebříček totiž měli v roce 1965 i na Slovensku. Rozhlas tam vysílal hudební Sazku a já jsem z ní vybral předělávku dvojice Zuzka Lonská, Tatiana Hubinská, Věž, čo je žjal. Opatrujte se, nashledanou za týden.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: I na dnešek je připravena barevná paleta knížek. Každá knížka je jedna barva a taky jedna osobnost v naší humoriádnické edici. Jednu z těch knížek můžete získat jako výhru v soutěži a navíc se pak dostat i do toho závěrečného pátečního slosování o digitální rádio. Taková jsou červnová pravidla humoriády, kromě toho, že vám nabídneme i dobrý český humor a zase jednoho hosta, který pravidelně chodí a už se na mě usmívá. Pepa Fousek. Pepo, já tě zdravím. Ahoj.
2: Zdravím všechny posluchače.
1: Čím bychom začali? Jakým veršem to dnes otevřeli?
2: Napsal jsem verš Armaďáku při nealkoholickém pivu. Pro vás jenom. Dneska. Prázdniny jsou pro nás lidi na pohodu elixír, proto přeji posluchačům pohodu a věčný mír.
0: Humoriáda.

0: Humoriáda se naplno teď rozjíždí s Pepou Fouskem jako dnešním hostem. Čím ji ale rozjedeme jako ukázkou? Co si vybereš ze seznamu, Pepo? Co tě zaujalo?
1: Zaujal mě Miroslav Plzák, protože jsem ho znal osobně z divadla.
0: Tak objeví se paradoxně ve scénce, kterou i napsal, a po jeho boku například i další účinkující, jako je Jana Boušková nebo Vlastimil Zavřel. A je to takové sklidnění na tři doby nazváno.
2: Pamatujete si ještě? Vzpomínáte si? Provinilý je u dveří bytu zmasakrován psím štěkotem a my pro ten štěkot už máme odborný název. Říká se mu laterace. Je to ústup zásadám vlídného dorozumívání, ale jak se zdá, bez občasného zaštěknutí to prostě doma nejde. A proto si dnes probereme kompromisní řešení, tak řečené sklidnění na tři doby. Výchozí situace bude stejná jako minule. Manžel přišel o 2 hodiny později domů, nežli slíbil.
3: No co tohle má znamenat? Proč se tady morduju s večeří o 6 hodin?
2: Stop, stačí. Ujede-li nám vyštěknutí, neštěkáme zásadně dlouho. A nyní bych prosil Roberta, který má rovněž právo se neudržet.
4: Co vyvádíš? Nepamatuješ si, jak to bylo minulý pondělí? V pravý poledne a opilá na mol?
2: Stop. Co se tady vlastně stalo? Helena vyštěkla, rovná se první doba, Robert odštěkl, rovná se druhá doba a nyní musí, slyšíte, musí přijít sklidnění na třetí dobu a to sklidnění musí rozvinout ten, co se štěkáním začal. Ve třetí době se prostě musí štěkání odtroubit, takže Helena vyštěkne.
3: A co si myslíš, ty nádivo jeden?
2: Robert odštěkne.
4: A co minulý pondělí? Nic ti to neříká?
2: A Helena, protože začala, musí troubit k ústupu, prosím.
3: A smažme to. Je to z toho čekání. Člověka všelicos napadne a pak je nerudnej. Ohřeju ti večeři.
2: A Robert musí ocenit a pochválit. Ale ne třeba přímo a doslova, ale například.
4: Já to znám, nebyl bych jinej. Znáš mě, jak dovedu vyvádět?
3: Udělala jsem palačinky.
4: Fajn.
2: No tak to je klasické řešení štěkotu na tři doby. A my si dáme další příklad. Výchozí situace, manžel se právě oholil a nepovšiml si, že zacákal celou koupelnu.
3: Já se na to vykašlu. Podívej se, jak ta koupelna zase vypadá.
4: No Ježíš Maria, zapomněl jsem, no to se snad může stát každému.
2: A teď pozor, Helena musí odtroubit.
3: Když je kluk nemocnej, nevím, co mluvím.
4: Já chápu.
3: Pak to uklidím.
4: Počkej, uklidím to sám.
2: Vyjde, do jakých obrátek vlídnosti lze manžela vytočit. Málem by sám uklidil koupelnu. A do třetice všeho dobrého i my muži dokážeme začít.
4: To už zase budeš prát ty blbý záclony.
3: Někdo blbej tady totiž kouří a z toho jsou ty záclony celý...
4: Neposlouchej mě, nevím, co mluvím. Počkej, Helenko, pomůžu ti.
2: A Helena žasne. A žasne celkem právě.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Jaroslav Plzák jako komentátor této situace, vlastně odborník na manželství, a jinak také autor mnoha televizních inscenací a podobně, vystupující v Semaforu, na to si určitě moc dobře pamatuje i Pepa Fousek, náš dnešní host.
1: Samozřejmě, pan Miroslav Plzák byl ohromně vtipný lékař, byl přijímán diváky skvěle a taky hrál ve hře Kavárna Uršuly, mám dojem, tam jsem udělal písničku s Daliborem Jandou, proto pro úvodní. Hrála tam Uršula Kluková a na Miroslava Plzáka si vzpomínám, že říkával, nikdy se člověk moudrý nemá přiznávat se svou nevěrou. A já jsem mu říkal, no ale co, když žádnou neměl, k čemu se má přiznat? A on má, to jste mi zaskočil, já myslím, že takový lidi neexistují. To už je dávno. Vždycky ho pozdravím, on bydlel někde u dolu Gottwald, dříve se to tak jmenovalo, u Kladna, tak jedu okolo a v takové ulice tam někde měl bydlel, tak vždycky pokynu do nebe, říkám, pane Plzáku, myslím na vás.
0: Mm-hmm. Kdy jsi se s ním viděl, potkal poprvé?
1: Jenom v Semaforu, jině, vždycky tam, protože on tam byl často, měl rád Semafor a Slávek Šimek si ho vážil. A často byl hostem i v pořadech, který jsem hrál asi 20 let, jmenovalo se to Zavěste, prosím, volá Semafor. A byl to ohromně vtipný člověk.
0: Byl, uměl reagovat krásně, komentovat.
1: A nebyl hrubě, říkali choulostivý věci a neříkali hrubě. Dalo se to poslouchat, i moralista se nezačervenal.
0: říká Pepa Fousek. Vybral si Miroslava Plzáka. Může to být ještě jednou s odpověďmi na silvestrovské otázky, budete-li chtít, anebo proti nabízím Petra Novotného s Marianem Labudou a Ivetou Blanarovičovou. Kladeči a nosiči problému, tak se jmenuje to jejich vyprávění, nebo scénka z Dobrot z televize Nova v režii Jiřího Adamce. Tak kdo to u vás vyhraje? Samotný Miroslav Plzák nebo trojce Petr Novotný, Marian Labuda a Iveta Blanarovičová? Ačko nebo Bčko stačí vepsat za heslo humor, posíláte-li SMSky na číslo 90 01 04 nebo se provolejte do studia, máme linku 731 800 900 a teď slouží pro vaše hlasování. Tak do toho je tu pořad s názvem
5: Humoriáda.

0: historickém úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví? Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
0: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Vybírejte si, to právo máte v Humoriádě takhle každý všední den v tomto čase. Ukázky ze zábavného archivu z hosty, kteří mají na co vzpomínat dnes třeba Pepa Fousek. A do vysílání vás pouští přes linku 731 800 900 Patrik Rozehnal. Dobrý den tedy.
4: Dobrý den, tady Jaromír, hranice u vaše. Přál bych si Ačko. A zdravím Pepu Fouska.
5: Děkuji.
4: Sleduju ho i vás, Patriku, ale jeho sleduju celý život.
5: Jo.
3: Je to trochu déle, ano. Je mi to jasné. Dobře, tak děkujeme. I my vás zdravíme, ať se daří. Děkujeme. Poprosím jenom, když se k nám dovoláte, nezapomeňte si stěšit rádio, ať si dobře rozumíme. Kdo hlasuje dál?
6: Ano, dobré odpoledne. Přeji Patriku vám. Děkuju. A srdečně zdravím pana Fouska, kterého si strašně, strašně vážím a proto vám přeji do dalších let hlavně zdraví, zdraví, zdraví.
5: Já?
6: A vybírám...
5: Moc děkuju.
6: Ano. A vybírám Bčko, Patriku.
3: Dobře.
6: Mějte se hezky.
3: Taky. Zapisuju, děkuju zároveň samozřejmě a beru dalšího do éteru. Kdo pak tu je s námi?
7: No, prosím, to je Luboš z Orlických hor. Já bych si prosil pana Plzáka.
3: Pana Plzáka, píšu mu bod a děkuju za to hlasování. Myslím, že rozhodnuto třetina hlasů, téměř rovná třetina hlasů, byla na straně prohrávajících, těch třech, kteří nás opouštějí, a vyhrává s 2/3 hlasů Miroslav Plzák odpovědi na silvestrovské otázky.
8: A hned první otázka je velice k věci. Mají ženy mužům přiznat nevěru?
9: No tak to nikdy. Na tuhle tu pravdu my muži vůbec nejsme zralí. Každý chlap, který mu, když mu žena přizná nevěru, tak vypadá jak po choleře. A přesto ženy v tom nesmíme dát na ženy, protože ženy jsou velice nezodpovědné v tomhle ohledu. Dokonce některé, jedna paní mě říkala, že si myslela, když manželovi přiznala nevěru, že bude rád, že je tak upřímná. Tedy když přijdete domů a manžel vidí, že manželka je taková bledě zelená, tedy vždycky zásada klobouk, kabát a do hospody.
8: Co soudíte o nápojích lásky?
9: No, je to tak trochu k smíchu, ale teď jsou dvě školy vědecké. Jedna doporučuje kyselé okurky a takové ty dráždivé věci a druhá zase lehko vstřebatelné cukry. Takže když jde člověk na rande, tak by si měl vzít kyselou okurku a rakvičku ze šlehačkou. Ale jedna naše vědecká laboratoř vyvíjela kopulín, to je ta látka, co jí vyměšují motýly, a samečci zdaleka na ně přilítávají. Tak se ta látka studovala, protože se přišlo, že i kočky na to zabírají, jestli taky lidé na to náhodou nezabírají. Tak to vyvinuli ten lék, namazali tím jednoho laboranta ze Zlíča. Teď jak to vědci dovedou, tak mu řekli, teď půjdeš na rande hezky, budeš té své dívce měřit puls, budeš se jí koukat na zornice a všechno budeš zaznamenávat. Tak on vyšel, ale slídli se na něj bělásci z celého posádce.
8: Teď je taková věcná otázka. Jsou nevěrní více muži nebo ženy?
9: No tak, celé týmy psychologů na tomhletom problému pracují a pořád vychází najevo, že muž je asi o 10% častěji nevěrný, ale já si myslím, že to je tím, že ženy lžou i celým týmům psychologů.
8: Tady je otázka ovšem velice delikátní. Jaký má být věkový rozdíl mezi partnery?
9: S tím věkovým rozdílem, na to jsem často tázán a stále nám vychází, že na věkovém rozdílu nezáleží. Mě z určitých důvodů zajímalo, jak dopadají sňatky, když si podstatně starší muž bere podstatně mladší dívku. Tak jsem zjistil, že tato manželství se nerozvádějí, ale to je proto, že ten chlap umře.
8: Co si myslíte o manželích, kteří se nejdříve rozvedli a potom se znovu vzali?
9: No, to jsou obvykle klauni, a ne manžele. Známe v Praze rodiny, kde se to čtyřikrát opakovalo.
8: Čtyřikrát,
9: ano.
8: A jsou šťastní?
9: No to já to slovo nemám rád, ale tvářej se normálně.
8: Můj chlapec mi říká, že líbáním se přenáší infekce. Co vy na to?
9: To nějaký zoufalec už neví. Tedy je pravda, že na polibek se můžeme dívat z dvou hledisek, z toho hlediska erotického, milostně erotického, ale pravda je, že se na ně můžeme také dívat z hlediska šlechtitelsko-chovatelského. Že skutečně bakterie dutiny ústní muže se mísí s bakteriemi dutiny ústní ženy a mohou vznikat meziprodukty, které mohou být patognomí, tedy které mohou být choroboplodné. Takže snad aspoň v dobách epidemii bychom měli omezovat líbání na minimum.
8: Čeho si na ženách nejvíce ceníte?
9: No já myslím, že u žen je skutečně okouzlující ta jejich zdravá lehkomyslnost. To se dá vysoudit z toho, že vůbec jsou schopny rodit. Představte si, kdybychom my muži rodili. Když to ženy ty v 9. měsíci jdou do vlaku, do autobusu, na lodi, do letadel, tak v tomhle tom jsou úžasné, protože my kdybychom rodili, tak také o antikoncepci nebudou přednášet gynekologové, ale prokurátoři. My bychom s tou erotikou jinak zatočili. To by tak si mohla nějaká žena dovolit nás přivést lehkomyslně do jiného stavu.

0: povídání o manželství, o manželkách taky. Když už jsme u toho, já myslím, že Pepa by i rád poděkoval jednomu místu, kde se třeba kromě jiného starají o starší lidi a třeba i o tvou ženu taky. Je to tak?
1: Ano, děkuju. Pozdravuju GARC, to je geriatrie a rehabilitační centrum v Kladně. Jsou vlídní ke všem pacientům, jsou laskaví, pomáhají a vítají nás tam vždy. A já jsem rád, že v dobrých rukách, protože myslím, že zdravotníci si zaslouží největší ocenění, protože se starají o naše těla. A hlavně já musím to říkat taky k tomu, že mám stařecké tělo už. I když dělám dřepy a cvičím a bojuju, ale důležitý je taky duše. Tak jako se kumštíři a i humoriáda stará o duši, tak oni se starají o těla. A obojí musí být v souladu.
0: Já za to starání se o tu duši děkuji i tobě, i mnohým dalším členům humoriády, kteří se tu střídáte a chodíte. Velký dík vám samozřejmě za to patří. Když děkuji. Říkáš, že děláš dřepy.
1: Ano.
0: Kolik děláš dřepů?
1: Já to dělám opatrně, ale řekl jsem si teď, abych měl formu.
0: Ano.
1: Je to humorný, ale já chodím všechny schody. Bydlíme 30 schodů v patře, ano. Tak dolů 30, nahoru 30, to je 60, tak denně najdu přes 200 schodů. Když zapomenu, kde jsem zaparkoval, tak 260. Jupte, se musím vrátit znova pro klíče. Ale chodím a dělám dřepy a cvičím takový třeba kostnici, roztřesu se jako kostra,
0: ano.
1: Že u to prejce uvolní všechny svaly, pak si namasíruju záda rukou, mlátím se dozad, pak běžím na místě.
0: Počkej, to umíš sám si namlátit záda?
1: Ano, umím, já mám dlouhé ruce, já tam došáhnu, to je od kytary.
0: Na školení k tobě budeme chodit.
1: Ale denně cvičím, a když nerad, tak jdu, ale bohužel, nebo bohu dík jsem to řekl i v domě, jsou tam vlídní lidé u nás, že chodím zásadně po schodech a když bych náhodou jel výtahem, když mám těžkou tašku, tak pane Fousku, zapomněl jste, tak se musím vrátit a jít po schodech. Já jsem si na sebe ušel bič.
0: Všichni to vědí. A teď pozor, teď ušijeme otázku pro vás, soutěžící a posluchače Českého rozhlasu Humoriády, která se bude točit kolem Pepy Fouska. Za správné zodpovězení tomu, kdo se dovolá jako první, až uvolním telefon 731 800 900, dáme možnost vybrat si jednu z pěti knížek z naší edice. Jsou to ty Klukoviny Uršuly Klukové, Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Radovánky Nadi Konvalinkové a Děkovačky Libuše Švormové. Vyšly v Radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu. Linku uvolňuji právě teď a za chvíli si tedy s tím nejrychlejším popovídáme o Pepovi Fouskovi. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás, tady Milan.
0: Milan odkud?
2: Z Orlických hor.
0: Dobře, Milane, v jakém městě žije a o kterém městě takrát mluví Josef Fousek? Za A v Kutné hoře, za B v Kladně.
2: Tak stoprocentně je to Kladno.
0: Pepo.
1: Děkuju, je to Kladno od roku 39.
0: Je to tak, výborně. Takže knížku už víme, že dáme, ještě nevíme kterou. Jakou jste si vybral, už jste o tom přemýšlel?
2: Přemýšlel, ale dlouho jsem nepřemýšlel, protože nám do sbírky chybí pouze paní Švormová.
0: Takže děkovačky, děkuju za to, potěší to i jí. Pošleme, ještě nám zůstaňte na telefonu, ať si zapíšeme adresu, kterou třeba budeme potřebovat ještě v pátek, kdyby se usmálo štěstí jednou a mohl byste tak získat třeba to digitální rádio, které se bude hrát v pátek ve vysílání. Taková jsou černová pravidla. Jak často posloucháte Humoriádu?
2: Pokud mi to čas a práce dovolí, tak pravidelně.
0: Výborně, tak ať vám to práce i čas dovolí, budeme si přát dál a štěstí třeba v dalších hrách. Mějte se moc pěkně a děkujeme, ať se daří.
1: Naschledanou.
2: Mějte se krásně, naschledanou a panu Fouskovi hodně zdraví, mám vás rádi.
1: Je to se dobře poslouchá, já vás taky.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vysíláme si dnes s vámi a s Josefem Fouskem. Vybírá si právě teď z našeho seznamu nějakou další ukázku. Kdo to bude, kdo nás potěší?
2: Samozřejmě se k semaforu tíhnu leta Miroslava Šimka a Luďka Sobotu.
1: Dobře, setkání v čekárně obvodního ústavu.
2: A tam jsem byl často. Místo barů mám teď kon Onzi.
3: Prosím vás, jsem tady dobře na ušním. Prosím vás, jsem tady dobře na ušním. Co to? Jo, děkuju vám, jsem tady dobře. To jestli něco potřebujete, tak si řekněte, za to nic nedáte. Děkuju, že to dobrý, to já jen tak ze slušnosti.
4: Další.
3: Co říkáte? Já nic, to někdo křičel z ordinace. A co chtěl? Já nevím, křičel další. To on asi něco chtěl. Prosím vás, co by asi tak mohl chtít? Co? Ne, hluchej. Jsem si sed, blbě, ale... Zajímalo by mě, co by asi tak mohl chtít? No jo. Co vy víte, třeba peníze? Peníze? To by takhle řval? Máte dneska lidi, že vás za peníze i zabije, víte?
5: No jo, to je pravda, dneska jo, dneska i zabije.
4: Tak další!
3: Co jste říkal?
5: Já nic, to bylo zase i z ordinace.

0: То вони там маси ординують. Не і спіш, уж це там так нягрю торяли. Když už jsme se tak pěkně rozhovořili. Kde to bylo?
1: Sedím blbě.
0: Zajímalo by mě, s čím tam jdete. Já?
1: No vy?
0: S flaškou.
1: Pěknou máte, ale pěknou.
0: To je v hýsky. Hmm.
1: Já vidím v hýsky.
0: To je v hýsky.
1: No vidím v hýsky.
0: Ale domácí.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Miroslav Šimek, šéf vlastně svého času i Pepi Fouska, ten, který vytáhl právě i jeho najeviště a dal mu tu šanci a proto i dnes můžeme být s ním tady v Humoriádě, nebo on s námi. Tak jaký byl šéf Miroslav Šimek?
4: No, Slávik Šimek byl přísný šéf, ale já jsem čím více už je daleko ode mě, někde na nebeském jevišti, tak si uvědomuji, že nám že byl přísnej správně, protože ono se mnou to bylo těžký, sobota, že u Krampol a všichni ty lidi, on, Grossman odešel, tak pak musel být trošičku taková disciplína. To znamená, jsem přestal kouřit.
3: Na jeho žádost?
4: Na jeho žádost, taky hodně se přičinil toho, leta už nekouřím vůbec, cigarety žádný. No a teď vzpomněl jsem, teď 2 roky, 3 roky už nepiju alkohol, protože jsem si vzpomněl, že neměl žádný alkohol rád. Koukal, když jsme si někde sedli, jestli tam nemáme v skleničkách něco, ale my jsme si tam dali třeba s Miruškou Voborníkovou a Čižmárovou, tak jsme tam měli jídelní kartu a měli jsme tam jako hrnečky, byla v tom vodka, říkali jsme, že to je čaj. A když Hávek odešel do nebeského jeviště, jak mi říkal, Fousku, Fousadlo, oni mi říkali, snad si nemyslíš, že jsem to neviděl, že švindlujete, že podvádíte pana učitele Všimka, ale já jsem musel na vás být přísnej, aby se to nerozpadlo, protože povinnost nás všech je pracovat po svět pro diváky, kteří si zaplatili a nešvindlovat. A já si tím dodnes řídím. Já jsem nikdy nešel na pódium, abych měl v sobě alkohol. Jednou jsem to udělal ve Šternberku a dopadlo to špatně, protože jsem zaspíval 2x dlouhou písničku a když jsem viděl, že už zpívám po druhý a nikdo neplácá, tak jsem řekl, no já nemám sklerozu. To vidíte, ne? A tak lidi se rozpláceli, myslí, že to je for, ale Slávek Šimek všetně pá Fousadlo. Ty jsi to zvoral. Ty jsi genius proletariátu z kladenské halt, ale ty jsi se splet. Co pak dělala tvoje pucinka? Necamlala nějakou s Krampolem, nějakou kořaličku? Já, pánu Slávku, musím tě ti přiznat, nechci tě lhát, byly 3 láhve, já pám, ne, jenom paňáčky. A fakt to, je to dobrý být zodpovědný. Alkohol je špatný rádce.
3: Říká ze zkušenosti Josef Fousek, náš dnešní host. Já vám dávám do placu další ukázku. Kromě toho Ústavu národního zdraví, obvodního ústavu a jeho návštěvy, to může být i Luděk Nekuda s Jiřím Cízlerem a scénka Jak nesehnat instalatéra. To je varianta B, anebo návštěva ordinace v obvodním ústavu národního zdraví. Pokračujeme varianta A. Hlasujte SMS-kou na čísle 90 011 04, zavolejte do studia, pak je to linka 731 800 900 a řekněte nám své rozhodnutí. My vám k tomu dáme čas jedné písně. Lucie Vondráčková.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Miloslav Šimek, Luděk Sobota, Ačko, Bčko, Luděk Nekuda a Jiří Cízler. Komu dáte přednost? Můžete to říct po telefonu. Nejrychlejší spojení sem do studia Humoriády 731 800 900. Naším dnešním hostem, tím dopomáhá vybírat, je Josef Fousek. Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím vás, pánové, hlavně pan Pepu Fouska.
4: Děkuji.
3: Slíbil jsem na jednom setkání, že přijedeš do Českého Krumlova.
4: Až mě pozvou.
3: Tak, oni tě ještě nepozvali, jo?
4: Ne, já se nenabízím, ale rád bych přijel. Krumlov je krásný, hrál jsem tam před mnoha lety, ale hlavně jsem tam spravoval plyn, když jsem byl montérem plynu. A ty lidi svítí ještě dnes a jsou živí, to je fajn.
2: Tak, komu dáte bod? Ať se dostaneme k hlasu.
3: Panu Šimkovi.
2: Dobře, děkujeme za to. Mějte se moc pěkně. Kdo další vybírá?
5: Dobrý den, zdravím vás, chlapci. Tady Magdalena Radec Králové. Hlavně zdravím krále mluveného humoru, pana Fouska, a přeji mu hodně zdraví.
4: Děkuji.
5: Ačko.
2: Dobře, děkujeme za to hlasování. Je rozhodnuto, jo. Těch Aček bylo opravdu dost na to, aby tahle ukázka vyhrála. Jsme zpátky v čekárně, a to s Miloslavem Šimkem a Luďkem Sobotou.
6: Já špatně slyším, tak jdu doktorovi, ne?
7: Vy nám svátek, Loch Nessko.
6: Nevolali mě? Povídám, nevolali mě?
7: Co veče, co na mě řvete?
6: Protože neslyšíte.
7: Já vás slyším. Já vás slyším dobře. Já vás jenom necítím.
6: To buďte rád.
7: Proč?
6: To já cítím dobře. Ale jak tak vedle vás sedím, tak bych radši slyšel.
7: To mi doufám vysvětlíte.
6: Já protože jak tak neslyším, tak kdyby mě volali, tak bych je nemusel slyšet.
7: No teď oni volali, už asi šestkrát volali.
6: A koho volali?
7: Já nevím, koho volali, no volali další, tak asi volali toho, kdo je na řadě, ne?
6: Na řadle?
7: Ale na řadě do pytle porád s váma, na řadě.
6: No tak to volali mě, já si to lídám. Já jsem tady první, aby mě nikdo nepředměl.
7: No, tak jste tady první. Bere vám to někdo, že jste tady první?
6: Já jsem tady byl první.
7: No.
6: Já jsem sem přišel, už jsem tady byl a tady nikdo ještě nebyl.
7: Ano, já vám rozumím, no.
6: Vůbec nikdo tady nebyl.
7: Ano.
6: Na to mám svědky.
7: No jistě, jste tady první, no jo. Nikdo vám to nebere, že jste tady první.
6: Já jsem tady byl první.
7: Proč jste tam teda nešel, když jste tady první?
6: Jo, to jo, já jsem tady...
7: Proč jste tam teda nešel, když jste tady první?
6: Právě, že jsem tady byl já první. Proč jsem tam nešel? Teď vám to povídám, já neslyšel.
7: No jo, a pak je vám houby platný, že jste tady první. To tady můžete sedět do soudního dne a furt budete první. Mizérie s dětkem. Jsem radši nešel na počtu dneska.
6: Včera jsem byl na počtě a byl jsem tam taky první.
7: To víš, že jo. Tyhle mám nejradši. Ráno nemůžou dospat, tak se seberou a všude jsou první. Kam jdeš zítra, dětku? Že bych šel jinam, víš? Já jsem tady první, tady ještě nikdo nebyl, já jsem
6: já
7: sám
6: jsem
7: sebe
6: tady
7: předběh.
6: První.
7: Jenže teď si s tím můžete namazat prsa, že jste tady první, víte? Když tam nejdete. A navíc, že vy mě blokujete. No jasný. Jste tady první a se tam přes vás nedostanu vůbec. A jsem tady od vás totálně zblokovaný.
6: Tak já tam půjdu rovnou.
7: Tam nemůžete jít bez vyzvání. Mějte aspoň rozum, když už jste krajně hluchej. To vám vynadaj.
6: Ať nadává, já je stejně neuslyším.
7: Tak tam snad jděte, no.
6: A tam půjdu, hejte se, podržel byste mi tu lávičku.
7: No prosím, pěkně.
6: Ale nepijte to.
7: Proč?
6: Já mám taky něco s ledvinama.
7: To já taky. Co vy máte s ledvinama?
6: Co?
7: Co vy máte s ledvinama?
6: Já nevím, oni mi to vždycky říkají a já je neslyším. Právě proto jdu na ušní, aby se dověděl, co mám s ledvinama.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Na vaše přání, ano, rozhodujete vy, vybíráte si, ještě bude jedna šance. Já bych možná chtěl využít té příležitosti, že Pepa Fousek tady stále slyší i během písniček, jak ho vzkazuje, jak mu vzkazujete, že ho máte rádi a jak mu držíte palce a hodně zdraví a tak. Pepa kromě toho, že chodí k nám, tak občas dělá i akce, koncerty. Ty budeš mít i něco na Krakovci, jestli jsem to dobře zaslechl.
4: Na Krakovci už 4. července.
2: Ano.
4: Na Krakovci pod Políčkem a bude to se svým, budu tam se svým synem Tomášem. No.
2: Takový jako koncert.
4: Tam
2: už jsem
4: byl několikrát koncert dvouhodinový, kde tam dělal dříve mistr Hus, který před odjezdem na tragickou cestu. Já se na to těším, protože já to vzpomínám tam i na Vlastimila Harapese, který byl mým hostem někdy a říkal tam nějakou báseň, mu tam bydlel. A Krakovec je pro mě romantické místo, ale já tam nebudu mluvit o chmurách Jana Husa, ale budu se snažit potěšit lidi.
2: A 2 hodiny klobouk dolů před tebou, jak to zvládneš takhle. Ale oni ti lidi člověka nabíjí, když pak
4: já si myslím, že
2: to je
4: moje droga.
2: Energie.
4: Já jsem nikdy nejet pod baterky mi dubí, mám z toho radost.
2: Dobrá, a jak to zakončíme dnešní humoriádu? Vracím do hry Mariana Labudu, Ivetu Blanarovičovou, Petra Novotného, Ačko a Bčko, Luďka Nekudu a Jiřího Cízlera. Vy si vyberte jednu z ukázek a hlasujte na telefonu 731 800 900 a nebo pište SMSky na číslo 90 011 04 ve tvaru humor, mezera A nebo B a míří k nám do pořadu
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Myslím, že máme téměř rozhodnuto, ale schválně. Rychlé hlasování. Trefíte se na stranu vítězů. Dobrý den.
2: Dobrý den, Honza Kamioňák z Lince, abych poprosil pana Cízlera.
1: No jo, tak právě on to vyhrál. Dobře jste zvolil. Tak jo, máme tady kousek jejich scénky.
3: Pojď. Pojď, nestyď se. Pojď.
4: Čemu on takhle ústá?
3: Neboj se, nenech se zblbnout, nestyď se, sluší ti to.
4: Narvali mi fousy ještě k tomu voku.
3: Musíš mít fousy, přece nemůžeš před lidma chodit s nahým.

0: se nepřipadám jako romantik, ale jako brambor.
1: Jakože černá, jo?
0: Ne. Proč bych černá, ale brambory, že černá, no. Ne. Máš mě odevšet vykopou. Žádostí a bíně.
1: No, já vím, ale že když máme teďko tyhle ty mečiska a že jsme takhle převlečení, co kdybyste zkusil takhle v tomhletom? Třeba to půjde líp romanticky. Já ti udělám romantického referenta, ty budeš romantický žadatel, já si sednu tadyhle k romantickému stolu a ty mě předneseš svou romantickou žádost. To možná bude.
0: Jsme chtěli hrát něco jiného, ne?
1: No to je jedno, ale romanticky to zkusme.
0: Aha.
1: Pojď, no já jsem to.
0: Počkej.
1: Tak, ty vedeš ven, jako ne, jenom jako.
0: Jako
1: a ťuk, no.
0: Jaká si síla zlovolná si ucpala můj odpad. A matka není povolná. Já zkoušel to však odpad. Mám, pane, prosbu strašnou. Dejte mi knechta s brašnou.
1: Váš žal mne, pane, kruší. A škrábe v duši, jak nohy muší. Oči mé pláčou obě. Však jdete po pracovní době.
2: Humoriáda. Jsme na konci dnešního vydání s Pepou Fouskem. Moc děkujeme za vaši pozornost. A Pepo, nějaký verš na závěr do toho léta.
3: Slunce je lék. Ne však vždycky, spálí každou růži, dávejte si o prázdninách pozor na svou kůži.
2: To se teď hodí, čekají nás vedra, přežijte je, poslouchejte Humoriádu, nezapomeňte, že v červnu soutěžíme o knížky a taky o rádio. Pepo, měj se krásně.
3: Děkuji, naschledanou.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Teplárny Brno kvůli horkovodu z Dukovan zakládají novou distribuční firmu. Dálnice D1 na Vysočině je po včerejších večerních nehodách už plně průjezdná. Mezinárodní folklorní festival se vrací do Strážnice. Program dnes zahájí pořadem pro školy. Bude převážně slunečno, teploty až 34 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu pro vás má Věra Šenbeková. Dobré ráno. Brněnské teplárny založily novou dceřinou společnost Teplárny Brno Distribuce. Bude mít na starost výstavbu horkovodů a následnou dodávku tepla, a to včetně projektu horkovodu z jaderné elektrárny Dukovany. Vznik samostatné distribuční společnosti byl jednou z podmínek pro získání více než 10miliardové dotace od Ministerstva životního prostředí. Detaily projektu doplňuje finanční ředitel brněnských tepláren Přemysl Měchura.
2: Předpokládaný celkový investiční výdaj celého projektu je téměř 18 miliard korun a sestává se z realizace potrubní sítě do Brna, v rozšíření stávající soustavy tepla v Pobrně a v nahrazení 100 plynových kotelen nově výměníkovými stanicemi.
0: Pro zákazníky tepláren Brno se tímto krokem nic nemění. Provoz na dálnici D1 na Vysočině, která byla od středečního večera uzavřená kvůli tragické nehodě nákladního a osobního auta, se podařilo obnovit krátce před půlnocí, uvedla to policie na síti X. Nehoda se stala na stém 22. kilometru po 19. hodině. Po kolizi zemřela cestující z osobního auta. Jeho řidič byl těžce zraněný. Policie uzavřela úsek mezi sjezdy 119 u Velkého Beranova na Jihlavsku a 134 v Měříně na Žďársku. Vytvořila se tam kolona, nyní je dálnice plně průjezdná. Folklorní festival ve Strážnici zahajuje svůj letošní ročník programem pro školy. Představí se v něm zahraniční soubory ze 4 kontinentů. V zámeckém amfiteátru vystoupí například soubor Vršatec ze Slovenska nebo folklorní skupina z mexického Monterrey. Kdy se soubory představí, říká delegátka Mezinárodní rady organizátorů folklorních festivalů a lidového umění Markéta Vašulková.
3: Soubory se nám samozřejmě představí jako každoročně už ve čtvrtek dopoledne programem pro školy, na který srdečně zveme i široké divácké spektrum. Zahraniční soubory uvidíte i v posledním festivalovém pořadu To nejlepší nakonec a ve festivalovém průvodu. Sport.
0: Fotbalisté hrají svůj poslední duel základní skupiny na mistrovství světa. V Mexiku prohráli 0-3 a do vyřazovacích bojů tak nepostoupili.
1: Počasí.
0: Dnes bude na jižní Moravě převážně jasno, v průběhu dne se může vytvořit drobná kupovitá oblačnost. Teploty vystoupí na 31 až 34 stupňů. Vítr slabý, proměnlivý nebo severních směrů. Rozptylové podmínky jsou teď po ránu mírně nepříznivé, večer můžou být také mírně nepříznivé, jinak budou dobré nebo velmi dobré. Biozátěž je kvůli horku vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Po silnicích jižní Moravy teď pojedete většinou plynule s novým dopravním omezením. Počítejte na silnici 152 u Modřic, jde o úsek mezi sjezdy na silnici číslo 52. Pracují tam silničáři a opravují výtluky. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Dobré ráno, Moravo, jsou 4 minuty po 5. hodině. Tady je Český rozhlas Brno a po týdenní odmlce také Pavel Kašpar u mikrofonu. Je mi velkou ctí a potěšením, že opět tu můžu být s vámi ráno od 5. hodiny. Je čtvrtek 25. června, dnes svůj svátek slaví Ivan, nezapomeňte na něj. My také nezapomeneme, po 8. hodině mu pošleme písničku. Jinak Ivan je také spjat se spoustou zajímavých pranostik. Říká se například, Že na svatého Ivana déšť neví, co roupa má, uvidíme. Podle předpovědi to zatím nevypadá, že by na nějaký déšť aspoň tady na jihu Moravy mělo dojít. Ale to se nechme překvapit, i s brněnskými meteorology se potkáme. Přejeme vám krásné vstávání, ať je pokud možno co nejpříjemnější, vstávejte pomalu, důstojně a pokud možno bez zbytečných šoků. Ať se vám hezky poslouchá, no a posíláme vám malý vůz, jede v něm Ilona Čáková.
1: Český rozhlas Brno.

Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 12 minut. Zpíval vám Něco o lásce Pavel Dobeš. Dnes je 25. června roku 2026. Je to rovných 237 let, co se narodil italský spisovatel a revolucionář Silvio Pellico. Asi jako 30letý byl v Miláně zatčen, následně odsouzen k trestu smrti za účast na spiknutí proti Rakousku. Verdikt byl na poslední chvíli změněn císařským výnosem na 15 let těžkého žaláře v brněnském vězení na Špilberku. V nesnesitelných podmínkách zde Pellico prožil 8 let. Své zážitky pak vylíčil v autobiografické knize Má vězení. Vězeňský pobyt karbonářů na brněnském Špilberku připomíná také pamětní deska poblíž vchodu da Casemat a také pomník italským mučedníkům. Po Pellicovi je pojmenována také ulice na Starém Brně. Před 84 lety byl nacisty na pražské Kobyliské střelnici popraven Evžen Rošický v pouhých 29 letech. V překážkovém běhu tehdy získal 12 titulů mistra republiky. Začátek války ho zastihl na právnické fakultě, kde se jako mladý komunista angažoval v odboji. 74. narozeniny neuvěřitelné dnes oslaví hlasatelka, moderátorka, konferenciérka Marie Tomsová. Dnes je to rovných 70 let, co zemřel spisovatel Eduard Storch. Jeho příběhy jsou známé, ovšem jeho život už tolik ne. Jako učitel působil na Mostecku a poznával postavení dětí v sociálně slabém kraji. Po vážné nehodě mu byl navržen odchod do předčasné penze. Po převratu v únoru 1948 mu komunisté zabavili půlku bytu v Praze a také domek v Lobči. Byl bezdětný a celou svou pozůstalost odkázal do muzejních sbírek. 104 let dnes uplynulo také od slavnostního otevření Sokolského stadionu v Brně. Kounicově ulici. Akce byla součástí tehdejších oslav 60. výročí brněnského Sokola. A 64. narozeniny dnes oslaví herečka Pavla Tomicová. Své narozeniny dnes slavíval také George Michael. A v 5 hodin a 13 minut na vlnách Českého rozhlasu Brno na vás čeká další písnička. Vzpomenete si na film, ze kterého tahle písnička je? Dobré ráno.

0: Ano, vzpomněli jste si správně, písnička z pomády v 5 hodin a 17 minut na vlnách Českého rozhlasu Brno. Dáme si počasí.
1: Počasí.
0: Teploty na jihu Moravy se po ránu pohybují v rozpětí od 11 až do 17 stupňů Celsia. 11 stupňů, tedy nejnižší teploty v Nemochovicích a ve Strážnici, a 17 v Brně, v Žabovřeskách nebo v Tuřanech, ale také ve Znojmě, Kuchařovicích. A jaká je předpověď pro dnešek? Tak podle prognóz meteorologů nás čeká převažující jasno, přechodně drobná kupovitá oblačnost a nejvyšší teploty dnes tropické 31 až 34 stupňů Celsia. Buďte na sebe velmi, velmi opatrní. Slabý proměnlivý nebo vítr severních směrů do 15 km za hodinu, rozptylové podmínky dobré nebo velmi dobré a pozor, bio je dnes na trojici, očekáváme vysokou zátěž. Takže přímému slunečnímu svitu se dnes pokud možno vyhněte, raději nevycházejte, volte stín a hlavně nezapomeňte na pitný režim. Slunce dnes vyšlo ve 4 hodiny a 48 minut a zapadne 5 minut po 21. hodině. Přejeme vám ráno bez spěchu a když už spěchat musíte, tak aspoň s dobrou muzikou.
2: Čtvrtečním hostem 25. června bude principál Pavel Růžička a představí nám kočovné divadelko Lidičky. Už 15 let na začátku každého léta sednou jeho herci s kapelou na koňský povoz a objedou několik štací na Kyjovsku. Kdo píše texty a písně k představením? Co na hraní nejvíc baví samotné dětské herce? A mají pro ně diváci často i upečeno? O tom všem bude řeč. Přidejte se k nám, na divadelní povídání se těší a zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

originále kapela Styx, v české verzi Jiří Korn, Tvé stopy v písku, písnička z roku 1981, kterou česky otextoval Zdeněk Borovec. A zajímavé je, že nespívá tak, jak původní verze o lodi na řece, ale o stopách v písku. Tady je Český rozhlas Brno, 5 hodin a 23 minut. Brněnský státní zástupce obžaloval 13 lidí z drogově trestné činnosti a obchodování s anaboliky. 8 obviněným hrozí až 18 let vězení, 5 pěstitelů marihuany až 5 let odnětí svobody. Ve vazbě jsou nyní 3 z nich. Dalších 11 čelí obvinění v Polsku, informovala včera mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová. Podle kriminalistů, kteří vyšetřování případu s krycím názvem Cardio uzavřeli, organizovanou skupinu vybudovali 2 muži poté, co v Polsku získali odběratele marihuany. Od dalších 5 obviněných marihuanu nakupovali za 30 až 40 tisíc korun za kilogram a vyváželi do Polska a Maďarska, kde ji prodávali za zhruba dvojnásobek ceny. V Polsku pak podle detektivů společně s dalšími 2 muži zajišťovali pervitin, mefedron a látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem. Policisté kromě drog zajistili byt v hodnotě téměř 3 milionů korun, investiční zlato zhruba za 1 000 000 korun, 500 000 korun hotovosti, hodinky a 3 osobní automobily. Nepříjemnou dohru bude mít čin 35-letého muže z Vyškova. Před několika dny se v podnapilém stavu domáhal vstupu do bytu své přítelkyně. Jeden z obyvatel domu přivolal policii. Po příjezdu hlídky se situace na první pohled uklidnila, muž domů odešel a zdálo se, že je po všem, jenže vydržel jen krátce. Policisté v zápětí spatřili stejného muže u svého služebního auta. Ten se u něj skláněl a snažil se vypustit přední kolo. Ve svém jednání pokračoval, i když se k němu policisté rozběhli, zasáhnout tak museli razantně, no a na řadu přišly donucovací prostředky. Muž nakonec skončil spacifikovaný. Odtud jeho cesta vedla rovnou na policejní služebnu. 5 hodin a 25 minut je aktuální čas. Tady je Český rozhlas Brno. Zprávy chystá Věra Šenbeková a budou tu za 5 minut. Dobré ráno.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Brno hledá firmu na projekt rozsáhlé rekonstrukce fotbalového stadionu v Srbské ulici. Ve středu o tom rozhodla Rada města Brna. Žádala o to dvojice z fotbalových klubů, které sportoviště využívají a jeho současný stav kritizují. Projektová dokumentace s plány na modernizaci má být hotová do konce příštího roku. Hasiči ve středu odpoledne likvidovali požár střechy rodinného domu ve Velkých Pavlovicích na Břeclavsku. Na večer se jim ho podařilo dostat pod kontrolu. Oheň zničil i přízemí a také hospodářskou přístavbu. Při zásahu museli záchranáři poskytnout péči 6 hasičům a 2 starším lidem. Škoda je několik milionů korun, řekl mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška. Příčinu požáru zjišťuje vyšetřovatel. Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje má 3 nové sanitky za téměř 14 milionů korun. Vozy budou podle ředitele záchranky Jana Šepka Cholevy sloužit k výjezdům na základně ve Zlíně, Uherském Hradišti a Kroměříži. Nahradí 3 staré sanitky, které dohromady nacestovaly přes 1 000 000 kilometrů. Nové Město na Moravě přijde o svůj vánoční strom. 75 let starý smrk na Vratislavově náměstí je podle odborníků ve špatném stavu. Zkoušky ukázaly, že by nemusel vydržet silnější poryvy větru a mohl by se zřítit, proto radnice rozhodla o jeho pokácení. K zemi by měl jít v průběhu července. Ve Znojmě včera začal 14. ročník festivalu Znojmo žije divadlem. Až do 27. června nabídne divadelní představení, nový cirkus, pouliční performance nebo interaktivní programy. V ulicích města se předvedou profesionální i amatérské soubory z Česka a zahraničí, uvedla mluvčí pořádající znojemské besedy Kristýna Musilová. Na jižní Moravě dnes bude převážně slunečno, teploty vystoupí na 31 až 34 stupňů. Vítr bude slabý a biozátěž bude kvůli horku vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Provoz na silnicích jižní Moravy je plynulý, houstné pouze na dálnici D1 a na D2 u Brna. Projedete ale stále bez kolony. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

0: Zpívala vám Jana Kratochvílová písničku První váhavé svítání z roku 1979. Možná ještě doma máte někde ten malý sedmipalcový single. Na jedné straně byla tahle písnička, na druhé straně Hej kočí, a Janu Kratochvílovou tehdy při nahrávání doplnila skupina Motor. 5:39, tady je Český rozhlas Brno. Před 5 lety toho Anna Klimešová z Hrušek na Břeclavsku moc nenaspala. Sotva začalo 25. června svítat, spěchala ke svému domu. Večer předtím z něj ženu vyhnalo tornádo. Rodinný dům byl jedním z 200 na Břeclavsku a Hodonínsku, které museli kvůli poškození k zemi. A místo, aby tehdy 65-letá žena přemýšlela o tom, jak si bude užívat důchod s vnoučaty, spolu s manželem začínala znovu budovat svůj domov. Dodnes, stejně jako mnozí další, na tehdejší katastrofu vzpomínají.
1: Jde o to, že jsme došli o všechny majetek a všechno, ale hlavně, že jsme to přežili.
2: Mí prapředci vlastně 3 generace to budovali a vlastně necelých 5 minut trvalo na to, aby to totálně se zdevastovalo.
3: Dlouho jsem přemýšlel, jak to nazvat, a viděl jsem ty střechy, jak tam nejsou, tak jsem si říkal, že to takové střechobraní.
4: O střechu nad hlavou připravilo tornádo taky Annu Klimešovou. Její muž byl zrovna v lázních, když se začal v podvečer v hlavní ulici v Hruškách zvedat vítr. Dnes 70-letá žena chtěla jít zavřít okna do ložnice, ale už jen těžko otvírala dveře.
5: Já jsem neviděla ty protější baráky, jo? Jak to letělo všecko. Já jsem si říkala, to je asi konec světa.
4: Nebyl, ale blížilo se tornádo.
5: Začaly takhle praskat okna, tím tlakem asi jo. Já jsem odletěla na noční stolek a kolem mě to proletělo na postele.
4: Celé to trvalo 5 minut, ale ženě to přišlo nekonečné. Stejně jako její sousedé, chtěla paní Anna vědět, jak to vypadá v ulici, kde žije většinu svého života.
5: Vyšli jsme ven a my jsme všichni ale mlčeli. Pak došel syn a jako s dětskama křičel, žiješ?
4: Přežila. A okamžitě odcházela přespat k synovi, který žije v části obce, kde přírodní živel nezasáhl v takové síle. Jeho dům připravil o pár střešních tašek.
5: A jdeme přes tu zahradu s týma dětskama a ta Eliška, ta nejmladší, chodila ještě do školky a ona se podívá na školku a říká, hurá, spadla školka, zítra nemusím do školky.
4: V tu chvíli díky dětské bezprostřednosti napětí trochu opadlo. Ale těžké chvíle ještě přišly. O pár dní později jí oznamovala výsledky kontroly statika její kamarádka. A šla na to tehdy poměrně netradičně.
5: Oni jako mě to nechtěli říct, jako že to půjde k zemi, jo. Ty v tom jednom pokoji máš oranžovou stěnu, že? Co řeší oranžovou stěnu, když nemáme střechu a tohle? Já říkám, Radko, to... Ale to už se stejně teďka nenosí ta oranžová. Ty mě už zapalovalo, jo. Tak začala, víš, ono by se to zbouralo.
4: Žena s celou rodinou vzpomíná i na to dobré, na ohromnou vlnu solidarity, na pomoc cizích lidí, kteří pracovali u nich v domě, na pár, který jim daroval starší auto, a i na to, jak dokázala hospodařit v náhradním ubytování ve stísněném vinném sklípku. Žila tam s manželem a se psem rok a půl, dokud řemeslníci nepostavili jejich nový domov. Z Hrušek Alena Hysová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: 5 hodin a 640 minut je čas, kdy je s vámi Český rozhlas Brno. Neseme vám předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy se pohybují v rozpětí od 11 do 17 stupňů Celsia. Nejvyšší teploty ve Znojmě, Kuchařovicích a také v Brně kolem 17 stupňů, ale třeba v Nemochovicích a ve Strážnici 11 stupňů Celsia. A předpověď pro dnešek, převažující jasno, čekáme přechodně drobnou kupovitou oblačnost a připravte se na horko. Nejvyšší teploty dnes tropické 31 až 34 stupňů Celsia. Buďte opatrní. Slabý, proměnlivý nebo vítr severních směrů jen do 15 km za hodinu. Rozptylové podmínky dobré nebo velmi dobré. A kvůli velkému horku je bio na trojce. Čekáme vysokou zátěž. Takže přímému slunečnímu svitu se dnes raději vyhněte. Nezapomeňte také na přísun tekutin. Slunce dnes vyšlo ve 4 hodiny a 48 minut a zapadne 5 minut po 21. hodině. Pavel Kašpar přeje do dobré ráno.
2: Julie, co vám při sledování verbuňku více imponuje, chlapský zpěv nebo tanec?
3: Jardo, to je tak nějak dohromady. Verbuňk prostě musíte vidět i slyšet.
2: No, takže u nás v rozhlase asi jen poloviční zážitek, co?
3: Omyl, Český rozhlas Brno letos nabízí 100% zážitek z mistrovství světa ve verbuňku.
2: Nevěřím, kdy, kde, jak?
3: Finále soutěže o nejlepšího tanečníka verbuňku ze Strážnického festivalu sledujte živě v sobotu 27. června od 16.30 na webu brno.rozhlas.cz.
2: Přátelé, užívejte si 81. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice na vlnách Českého rozhlasu Brno.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno a jsme rádi, že jste s námi ve čtvrtek 25. června. Viděli jste už někdy, milí posluchači, létající rybu? Martin Písařík vám k tomuto zajímavému přírodnímu úkazu řekne víc právě v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
1: Co v učebnicích nebylo?

0: jejich těl a díky tomu mohou plachtit vysokou rychlostí opravdu až stovky metrů. Jenže proč to vlastně dělají? Z Česka známe ryby, které vyskakují nad hladinu a loví drobný hmyz, ovšem to funguje jen ve vnitrozemí. Nad mořskou hladinou daleko od pevniny skoro žádný hmyz není. Motivací k rybým akrobatickým výkonům není honba za potravou, ale put sebezáchovy. Do vzduchu totiž prchají před predátorem. Už pod vodou naberou rychlost a pak vyskočí do vzduchu, kde je menší tření a suverénně odplachtí do bezpečí.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Farma Kala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července nebo do vyprodání zásob. Farma Kala, poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 6 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Záchranáři na Jihomoravě mají nadprůměrný počet výjezdů. Po 5 letech od tornáda musí v Hruškách a Moravské Nové Vsi ještě obnovit v části obcí zeleň. Čeští fotbalisté prohráli na mistrovství světa s Mexikem a na turnaji končí. Dnes bude slunečno, teploty až 34 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré ráno. Jihomoravští záchranáři mají od minulého pátku každý den nadprůměrný počet výjezdů. Zatímco běžně výjíždí sanitky zhruba 300krát denně, v posledních dnech je to až 350krát. Část zásahů souvisí s vysokými teplotami. Podle mluvčí Michály Botové by lidé a zejména seniori měli hodně pít a nepobývat dlouho na přímém slunci.
4: Takovým typickým výjezdem těchto dnů je naše cesta k seniorovi, který třeba uposlechl výzev, aby přes ty exponované časy zůstal doma, ale jeho byt byl vyhřátý, málo pil, takže jsme toho seniora jeli ošetřit v důsledku toho, že byl malátný, upadl a způsobil si zranění.
2: Vysoké teploty budou přetrvávat i v dalších dnech, upozorňuje na ně i meteorologická výstraha. V Jihomoravském kraji a zbytku republiky budou dnes od 11 do 21 hodin, uvádí Český hydrometeorologický ústav na svém webu. V dalších dnech mají teploty v Česku stoupat ještě výše, v pátek ke 36 stupňům a v sobotu ke 38. V neděli meteorologové očekávají ještě o 2 stupně více. V Jihomoravském kraji je v platnosti také výstraha před požáry a platí až do odvolání. Ve středu to bylo právě 5 let, kdy v podvečer zasáhlo 5 obcí na Břeclavsku a Hodonínsku tornádo. Zemřelo při něm 6 lidí, poškodilo více než 1200 domů a poničilo také školy, chodníky, veřejné osvětlení, elektrické vedení nebo parky. V Moravské Nové Vsi a v Hruškách jsou prakticky všechny stavební práce hotové. Zbývá hlavně vysadit novou zeleň, pokračuje starostka Hrušek Jana Filipovičová z KDU ČSL.
5: Před námi je jeden projekt a ten se týká víceméně obnovy zeleně. Obnovy zeleně na ulici Hlavní a obnovy parčíku u Dolní Krčmy. Čekáme už další dobu na nějaké stavební povolení nebo na nějaké vyjadřovačky.
2: K tématu se vrátíme také po těchto zprávách. Ústavní soud předběžným opatřením nařídil vládě, aby zajistila účast prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře. Oznámil to včera soudce zpravodaj Pavel Šámal. Účast prezidenta na summitech NATO je podle ústavního soudu zavedená praxe a je třeba ji zachovat. Vláda v pondělí oznámila, že s Pavlovou účastí na summitu nepočítá. Ve stejný den se prezident obrátil na ústavní soud s kompetenční žalobou. O té soud teprve rozhodne. Sport. Čeští fotbalisté podlehli na světovém šampionátu domácímu Mexiku 0-3. Na turnaji tak skončili ve skupině na posledním místě a do vyřazovacích bojů nepostoupili. Brankář národního týmu Matěj Kovář po utkání řekl.
6: Pocit je určitě převrádá zklamání. Bohužel myslím si, že nějaké to očekávání, které jsme měli na začátku toho turnaje, jsme zdaleka nenaplnili a říkám, je to škoda, mrzí to, ale život je dál a musíme se z toho poučit, vzít si z toho něco a doufat, že prostě za 4 roky se tady objevíme znova a předvedeme něco lepšího, než jsme předvedli.
2: V dalším zápase ve skupině A zdolala Jihoafrická republika Jižní Koreu 1-0. Fotbalisté Brazílie porazili na šampionátu v Severní Americe Skotsko 3-0 a vyhráli skupinu C. Na druhém místě v ní skončilo Maroko, které přehrálo Haiti 4-2. Ve skupině B v souboji o první místo Švýcarsko zdolalo Kanadu 2-1, Bosna a Hercegovina pak vyhrála nad Katarem 3-1.
3: Počasí.
2: Na Jižní Moravě dnes bude převážně jasno, v průběhu dne přechodně drobná kupovitá oblačnost, teploty vystoupí na 31 až 34 stupňů, vítr bude slabý, proměnlivý nebo severních směrů a biozátěž kvůli horku vysoká.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Silný provoz a kratší kolona je na dálnici D1 na příjezdu do Brna ve směru od Prahy. Zdržíte se v ní od stého 80. po stý 85. kilometra asi 10 minut. Opatrně na D52 ve směru na Pohořelice na 15. kilometru je na krajnici odstavené porouchané osobní auto a pozor také mezi Líšní a Ochozí u Brna. Tam vyjelo osobní auto do příkopu, na místě už by měla být policie. Šťastnou cestu bez nehod vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Krásný den vám všem, milí posluchači, je 5 minut po 6. hodině, posloucháte Český rozhlas Brno. Naladili jste si nás ve čtvrtek 25. června, nezapomeňte dnes popřát Ivanům a možná nevíte, že 25. červen je také světovým dnem námořníků. Navíc je dnešek považovaný za globální den Beatles, protože právě 25. června v roce 67 vyšla poprvé písnička All You Need Is Love. No a na vlnách Českého rozhlasu Brno nebudou chybět písničky, které nestárnou, Běž za svou láskou bude zpívat Karel Gott, Zkus se životu dál smát, to bude Pavel Bubek. Takhle vypadá nabídka aspoň pro začátek v této hodině. Pavel Kašpar u mikrofonu, mám radost, že se po týdnu zase slyšíme. Přejeme vám pohodové ráno, doma, v kuchyni, v koupelně, u žehlícího prkna, u krmení kočky nebo třeba také u prvního pohledu do zrcadla. Ať se vám hezky vstává.
7: Český rozhlas Brno.

Nejspíš se měl dnes ráno přijít dřív. Šéf se nepřel, jen ke dveřím kýv. Ze schodu mě vyprovodil, prý už nemá smysl, aby chodil, řekl mi zpívej a zkuse životu dál smát. Řekl mi zpívej a zkuse životu dál smát.

Řekl jsem si, to je snad dobrá zpráva. Stejně se mi nechce nikdy vstávat. Budu teď pořád u své milé, prožijeme krásné chvíle, budem si zpívat a zkoušet se životu dál smát. Budem si zpívat a zkoušet se životu dál smát. Zpívat si tu,

veselou teď k vrátkům milé kráčím. Ona se však ku podivu mračí. Když chceš mě mít, tak musíš mít práci. Nejsi tu jen pro legraci, no tak si zpívej a zkus se životu dál smát. No tak si zpívej a zkus se životu dál smát. Oje. Řekl jsem si, to se musí zapít. Muž ve fraku však tvrdí, nejdřív platit. Říkám mu čím a už ven mě vedou. Perspektivu mám tu blidou a tak si zpívám. A zkouším se životu dál smát. A tak si zpívám a zkouším se životu dál smát.

co mi zbývá, musím domů jít. Rozhlídnout jsem se však asi mohl líp. Pod autem jsem zůstal ležet, nemusím už nikam běžet, a tak si zpívám a zkouším se životu dál smát. A tak si zpívám a zkouším se životu dál smát. Zpívám si tu, tu, tu.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin na 14 minut, poslouchali jste nezaměnitelný hlas Pavla Bobka. Před 5 lety se v noci na 25. června obcemi na jižní Moravě prohnalo ničivé tornádo. Podle meteorologů šlo o historicky nejsilnější tornádo v tuzemském území. Zanechalo za sebou mrtvé, zraněné i zdevastovaný kus země. Tragédie ale přinesla i nové poznatky. Meteorologové dnes dokážou nebezpečné bouřkové situace vyhodnocovat přesněji. Když se však bouře promění v ničivé tornádo, se stále s jistotou říci nedá.
1: Normální tornádo, Miluno, to jsi neviděl.
2: Takto příchod tornáda v Lužicích u Hodonína zachytil 24. června 2021 pan Radovan. Katastrofa si vyžádala životy a proměnila stovky domů v trosky. Takto škody popsala Milada Heriánová z hodonínské části Pánov.
3: Vytřískané okna, spadla střecha na kotelně celá, zapíchané trámy a různé věci ve fasádě. Prostě hrůza.
2: Podle rozsahu škod dosáhlo tornádo síly 4 na Fujitově stupnici, říká Petr Minster z Českého hydrometeorologického ústavu.
4: Mezi 200 a 400 km za hodinu ten vítr na některých místech klidně mohl být.
2: Neopominutelným efektem tornáda je také jeho zvuk.
4: Zvuky tornáda jsou popisovány většinou, jako že třeba přijíždí vlak nebo takové neustálé hučení.
2: Někteří svědci ho přirovnávají k vodopádu. Největší problém je podle meteorologů to, že tornáda neumíme spolehlivě předpovědět.
4: Neexistuje žádný parametr, který řekne jednoznačně, teď jsme překročili, teď bude tornádo.
2: Za tornádem v roce 2021 stála podle Minstera mimořádně silná bouřková situace. Za uplynulých 5 let se výrazně posunulo to, jak meteorologové podobné podmínky sledují, třeba díky lepším výstupům z Dopplerova radaru.
4: Policie měří taky Dopplerovým radarem, jak rychle jedou auta, tak my sledujeme, jak rychle se pohybuje bouře směrem k nám a od nás.
2: Přesněji dnes dokážou sledovat i rotaci bouří a výrazně se zlepšily také družicové snímky.
4: Od loňského roku už se zavedly do provozu obrázky z Meteosatu 3. generace, které nám pomáhají vidět, že ta bouře může být silná.
2: Klimatolog Aleš Farda z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd upozorňuje, že dnešní oteplování klimatu vytváří pro silné bouře příznivější podmínky.
5: V tom teplejším klimatu se ta bouřka dokáže udělat silnější. Když je to klima teplejší, tak to znamená i větší výpar, větší obsah vodní páry v té atmosféře. To je právě něco, z čeho ta bouřka žije, získává energii.
2: Meteorologové od tornáda na jižní Moravě před 5 lety vědí o bouřích více. Ani dnes ale neumíme s jistotou říct, která z nich se promění v katastrofu. Příroda si tak stále nechává poslední slovo. Marek Hensel, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je tu aktuální předpověď počasí v 6 hodin a 20 minut. Na jihu Moravy se teploty teď po ránu pohybují v rozpětí od 11 do 17 stupňů Celsia, na tom se zatím moc nemění, Strážnice 11 stupňů, to je místo s nejnižší teplotou a nejtepleji ve Znojmě, Kuchařovicích nebo v Brně 17 stupňů Celsia. A jaké bude počasí? Převažující jasno dnes čekáme, přechodně drobnou kupovitou oblačnost a nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů Celsia. Buďte velmi opatrní. Slabý proměnlivý nebo vítr severních směrů do 15 km za hodinu. Rozptylové podmínky dobré nebo velmi dobré. Bio je dnes na trojici, čekáme vysokou zátěž a slunce, které dnes vyšlo ve 4 hodiny a 48 minut, zapadne 5 minut po 21. hodině. Buďte na sebe dnes opatrní, přímému slunci se raději úplně vyhněte a nezapomeňte na pitný režim. Pavel Kašpar u mikrofonu, krásné ráno přejeme.
0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
2: Páteční chovatelskou poradnu 26. června po 11. hodině věnujeme králíčkům, mazlíčkům. Veterinář Miloslav Martinec poradí, jak přistupovat k chovu králíků v domácnostech, jaké podmínky bychom měli králíkům v prostředí bytu poskytnout, v čem se takový chov liší od toho hospodářského a s jakými úskalími se mohou chovatelé setkat. Prostor bude jako vždy i na vaše telefonické dotazy. Páteční poradnou provází Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

Nejen nejkrásnější dívce zpíval Karel Kahovec v 6 hodin a 25 minut na vlnách Českého rozhlasu Brno. Jsme rádi, že jste s námi. Ředitel střediska volného času Lužánky Jan Ondroušek je téměř celý život členem tábornického oddílu. 3 týdny odloučení od rodičů je dnes pro děti něco výjimečného. Má to úplně jinou dynamiku než týdenní tábory. Jak se mění náplň letních táborů pro děti? Co říká na příměstské tábory? A jak se daří děti odpoutat od vysedávání u mobilů? Pomáhá mu profese matematika a programátora při sestavování táborových programů? Poslechněte si celý rozhovor, který s Janem Ondrouškem vedl Zdeněk Truhlář. Kompletní stopáž rozhovoru najdete na našem webu brno.rozhlas.cz. No a zprávy ty pro vás dnes chystá Věra Šenbeková a budou tu už za 5 minut. Hrát si budeme ještě Petra Spáleného, písničku Více než stylovou. Hrát si budeme Hráče, abychom byli úplně konkrétní. A další z písniček, které nestárnu, na vás čekají už po zprávách. Roztočíme diskohrádky, zpívat bude Hana Zagorová a zavzpomínáme také na Beatles. And I Love Her, to bude písnička, kterou si zahrajeme. Mimochodem víte, že dnešek je světovým dnem Beatles. Právě v tento den totiž vyšla písnička All You Need Is Love. No a teď už Hráč a Petr Spálený. Pavel Kašpar u mikrofonu, dobré ráno.

sen, dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit. Ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: Bylo půl sedmé.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Brněnské teplárny založily novou dceřinou společnost Teplárny Brno Distribuce. Bude mít na starost výstavbu horkovodu a následnou dodávku tepla, a to včetně projektu horkovodu z jaderné elektrárny Dukovany. Vznik samostatné distribuční společnosti byl jednou z podmínek pro získání více než 10 miliardové dotace od Ministerstva životního prostředí. 13 lidí obžaloval brněnský státní zástupce z prodeje drog a obchodování s anaboliky. Informovala o tom mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová. 8 obviněným hrozí až 18 let vězení, dalším až 5 let za mřížemi. Ve vazbě jsou nyní 3 z nich. Kriminalisté u skupiny zajistili marihuanu, kokain, pervitin a další drogy. Dalších 11 lidí čelí obvinění v Polsku. V Boskovicích se seniori můžou hlásit ke speciální dopravě po městě a místních částech. Senior taxi začne fungovat 1. července. Auto je speciálně upravené i pro vozíčkáře a tělesně postižené, uvedla nezávislá starostka Jana Sirovátková. Lidem na Vysočině chodí falešné SMS zprávy vyzývající k uhrazení pokuty za překročení rychlosti. Nabádají k platbě přes přiložený odkaz. Podvodníci se tak snaží vylákat osobní a bankovní údaje. Podle vedoucího žďárského odboru dopravy a bývalého policisty Tomáše Martince úřady informace o pokutách formou SMS nikdy nezasílají. Dnes začne Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici. Jako první jsou na programu představení pro školy. Divákům se ukážou zahraniční soubory ze 4 kontinentů, například folklorní skupina z mexického města Monterrey. Část programu se zaměří i na lidovou kulturu Ostravska. Festival, kterého se pravidelně účastní na 30 000 lidí, potrvá do neděle. Dnes bude převážně slunečno, teploty vystoupí na 31 až 34 stupňů. Vítr bude slabý a biozátěž kvůli horku vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Se silným provozem počítejte na dálnici D1 na příjezdu do Brna ve směru od Prahy. Nesouvislá kolona začíná už na 76. kilometru, končí na 96. a zdržení je okolo 10 minut. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 38 minut. Co se stane, když se ve stejném městě potkají dva páry identických dvojčat, aniž by o sobě věděli? Přesně na tom stojí zápletky komedie Omylu Williama Shakespearea. Jeho slavnou frašku včera v premiéře uvedly letní shakespearovské slavnosti. Zatím na Pražském hradě a za měsíc se tato letošní novinka přesune na brněnský Špilberg. Celkem v Brně diváci uvidí 7 titulů a komedie plná omylů se stane jedním z nich.
1: Muž má rád, muž má rád svobodu a odchází a přichází, jak jen mu káže čas.
2: Komedie z 16. století to není úplně jednoduchý úkol pro dnešního diváka ani pro dnešního herce. Jsem na to zvědavá, jak se ty světy střetnou, potkají a jestli dokážeme diváky chytnout u srdíčka.
3: Říká herečka Aneta Krejčíková, pro kterou je komedie omylů první zkušeností s letními shakespearovskými slavnostmi. V nové hře stvární Lucianu ženu, která sama lásku teprve hledá, své sestře už ale ohotně uděluje partnerské rady.
2: Shakespeara nemůže hrát každý herec. Jo, to se nehraje tím způsobem, jako se dneska dělá takovýto televizní, filmový, seriálový herectví, takzvaně na půl huby, kdy vám skoro není rozumět, ale chce to řemeslo. A já mám vystudovaný hudebně dramatický obor na Pražské konzervatoři a jsem jako vášnivá herečka, takže jsem to považovala za něco, co divadelní herec určitě musí dělat a musí mít.

0: Na letních shakespearovských slavnostech se premiérově představí také Marek Adamčík. Na hraní pod širým nebem ho lákalo nejen samotné prostředí, ale i setkání s novými kolegy.
1: Ten Shakespeare je tak mnohovrstevnatý, nebo je to takový hřiště, na kterém si všichni můžou hrát podle toho, jak je to baví. A v tomhle tom je to prostě super, že vidíte, jak to berou ty ostatní.
0: Marek Adamčík stvární v komedii Omylu Antifola Efeského, jednoho z identických dvojčat, které má pocit, že svůj život pevně řídí, dokud mu ho série nečekaných záměn nepřevrátí vzhůru nohama.
1: Možná by mohlo někoho mást to, jak je ten jazyk prostě nezvyklý a jak je ta hra vlastně něčím opravdu archaická, jako že dneska, když jde člověk do divadla na komedii, tak je zvyklý, že prostě jsou tam tři dveře a postel a volají si mobilama a mluví o televizi a já nevím co a tady, co samozřejmě je úplně z jiného času, ale to, že se to musí naplnit nějakou současností a že tu je nutnost existovat tady a teď, tak to má ten Shakespeare společného se všema ostatníma hrama.
0: Režie letošní novinky se ujal Vojtěch Štěpánek. Na letní shakespearovské slavnosti se vrací už po třetí a po Večeru tří královem, který naskoušel v Ostravě, sáhl i tentokrát znovu po komedii.
2: Mě prostě komedie baví, myslím si, že pod to letní hvězdný nebe komedie patří. Myslím si, že na to venkovní hraní je komedie taky výhodná v tom, že to je takový trošku jarmaneční projev, je to přece jenom trošku vyvolávání textu spíš než prožívání replik.
0: Právě komedie patří podle Štěpánka k těm nejnáročnějším žánrům, které může herec na jevišti zkoušet.
2: Je to hodně těžká práce, já si myslím právě, že spousta těch politických thrillerů se vlastně dá zahrát poměrně úspornějšími hereckými prostředky, takovým jako zamlčováním, zahlížením. Je to v podstatě přece jenom nějaká práce s psychologií, s atmosférou, ale u té komedie to musíte celý prostě odpracovat, odchodit, odběhat, odpadat, odskákat. Tam skutečně ty pointy musí vzbuzovat smích a to prostě je hrozně těžký. A ta komedie Omylu si myslím, že je jako přímo jako i dobrá škola. Frašky.
0: Vedle Prahy, Brna, Bratislavy nebo Ostravy můžou lidé letní shakespearovské slavnosti navštívit třeba také na zámku Litomyšl nebo Hluboká nad Vltavou. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Posloucháte Český rozhlas Brno, 6:45 a minuta k tomu je tu předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy se stále pohybují v rozpětí mezi 11 a 17 stupni Celsia. 11 stupňů nejchladněji tedy ve Strážnici a 17 třeba ve Znojmě, Kuchařovicích nebo také v Brně. Převažující jasno dnes čekáme přechodně drobnou kupovitou oblačnost a nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů Celsia. Vítr slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu. Rozptylové podmínky dobré nebo velmi dobré. Biodnes na trojce čekáme vysokou zátěž právě kvůli očekávaným vedrům. Buďte na sebe velmi opatrní. Za žádnou cenu nenechávejte v autech, v uzavřených autech děti nebo třeba domácí mazlíčky, můžete je tím ohrozit na životě. Na sebe dávejte také pozor, vyhněte se přímému slunečnímu svitu, doporučujeme hodně tekutin. Slunce to dnes vyšlo už ve 4 hodiny a 48 minut a zapadne 5 minut po 21. hodině. Přejeme klidné ráno všem, kteří už jsou vzhůru a samozřejmě i těm, kteří to třeba jen předstírají. Hezký poslech.
2: Český rozhlas Brno vysílá živě z Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici.
3: Poslechněte si sobotní Dobré ráno a odpoledne se Zdeňkem Truhlářem.
4: Užijte si atmosféru festivalových srdcovek na cestách se Zdeňkem Junákem.
5: Nechte si zahrát přímo z festivalu Blahopřání s písničkou od Jana Kosíka.
6: Žijeme tu s vámi.
2: Rozhlasový vysílací stan a Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici od 26. do 28. června.
7: Přátelé, nezapomeňte, že škola základ života, i ta základní umělecká. A kdy jindy poukázat na školní radosti i výhody než koncem června a nejlépe ve Strážnici. Srdečně vás zveme k poslechu přímého přenosu nedělního hudebního pořadu Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice, ve kterém se představí právě žáci Zušek z celé republiky. Půjde o solisty, dudácké i cymbálové kapely a budou to nejlepší z nejlepších. Poslouchejte v neděli 28. června od 10 hodin.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, poslouchali jste písničku Slunce, seno, jahody, která vznikla pro stejnojmenou komedii. Písnička byla natočena v roce 1983 a jen pro vaši zajímavost hudbu napsal Karel Wagner a text Petr Markov. Na vlnách Českého rozhlasu Brno tradičně před 7 hodinou očekávané události dnešního dne. Městský úřad Hodonín dnes pořádá kulatý stůl věnovaný budoucnosti regionu 5 let po tornádu. Vystoupením zahraničních souborů pro školy dnes začíná 81. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice. Potrvá do 28. června. V Brně dnes stavební firmy nechají požehnat a umístí sochy svaté Barbory jako součást stavby sekundárního kolektoru

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Lidé nesmí zapalovat svíčky na brněnských hřbitovech. Humanitární organizace po 5 letech od tornáda na Jižní Moravě bilancují využití peněz z veřejných sbírek. Čeští fotbalisté na mistrovství světa končí. Dnes bude slunečno, teploty až 34 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré ráno. Na všech brněnských hřbitovech je zakázané zapalovat svíčky. Správa hřbitovů omezila manipulaci s otevřeným ohněm kvůli riziku vzniku požárů. Svíčky se teď navíc teplem rozpouštějí a vosk ničí náhrobky. V minulosti už stejné opatření platilo několikrát. Podle ředitelky brněnských hřbitovů Aleny Říhové správa z požáry bojuje zhruba dvakrát až třikrát za rok.
2: Tuto zkušenost máme naposledy při 14 dní, kdy jsme museli volat záchranný sbor a zhořeli 4 řady tují a je poškozeno více jak 100 hrobů. Pokud nám zaprší a sníží se teploty do té třicítky, tak pak už by mohli zase začít bez problému používat.
1: Od dnešních 10 hodin se znovu spustí příjem žádostí v programu Nová zelená úsporám. Tentokrát bude zaměřený hlavně na bezúročné úvěry u rodinných domů až do výše 2 milionů korun. Dotace jsou určené jen pro nízkopříjmové domácnosti. 5 let po tornádu na Jižní Moravě mají humanitární organizace většinu veřejných sbírek uzavřenou. Lidé po katastrofě poslali na pomoc stovky milionů korun, které směřovaly hlavně na obnovu bydlení, opravy obecního majetku nebo na přímou podporu zasažených rodin.
3: Organizace ADRA a Český červený kříž už všechny vybrané peníze rozdělili. Člověk v tísni ještě dočerpává poslední zhruba 2 miliony korun na obnovu krajiny a prevenci vzniku živelních katastrof. Charita část prostředků po skončení pomoci převedla do fondu pro budoucí mimořádné události. Z něj už peníze využila například při povodních na severní Moravě na podzim roku 2024. Aneška Hlávková, Český rozhlas.
1: Další podrobnosti nabídneme krátce před 8 hodinou. Šéf české diplomacie Petr Macinka z motoristů dnes zařídí prezidentově akreditaci na summit NATO. Včera mu to předběžným opatřením nařídil ústavní soud. Na ten se prezident Petr Pavel obrátil s kompetenční žalobou, když ho vláda odmítla zařadit do delegace. Rychlým opatřením tak soud vyhověl jeho návrhu. Uzavírka akreditací na setkání v Ankaře je totiž v pátek. Vládní politici rozhodnutí kritizují, opozice ho vítá. O tom, jakou roli bude Pavel na summitu mít nebo jak se do Turecka dostane, bude kabinet mluvit v pondělí. O samotné kompetenční žalobě rozhodne soud v řádu měsíců.
0: Sport.
1: Čeští fotbalisté nestačili na Mexiko a po porážce 0-3 s domácím týmem se loučí se světovým šampionátem. Ve skupině skončili poslední a do play-off tak nepostoupili. Hodně zklamaný byl po duelu Mexico City kapitán reprezentace Ladislav Krejčí.
4: Rád bych si z toho vzal, nebo aby jsme si všichni vzali to, že jsme měli tu čest reprezentovat náš národ na největším turnaji na světě, kde se chce dostat plno týmu, a my jsme měli to privilegium a čest být jedni z nich. Samozřejmě ty výkony, nebudeme si nic nalhávat, nebylo to, co jsme si představovali.
1: U brněnských basketbalistů končí trenér Martin Vaněk. Klub na svém webu uvedl, že jednomu ze strůjců loňského stříbrného úspěchu nabídl smlouvu na pokračování spolupráce. 31-letý kouč ji ale neakceptoval. Jméno jeho nástupce chtějí Brněné oznámit v nejbližších dnech.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Sponzorem programu je Farma Kala z Kuřimské Nové Vsi. Poctivá kvalita přímo z pole. www.farmakala.cz. Počasí.
1: Na jižní Moravě dnes bude převážně slunečno, přechodně i oblačno, teploty vystoupí na 31 až 34 stupňů. Vítr slabý, rozptylové podmínky dobré a biozátěž kvůli horku vysoká.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Provoz na silnicích jižní Moravy, houstné kolona je na D1 od Kývalky po 96. kilometr, se zdržíte okolo 15 minut. Počítejte také se zdržením na silnici 425, která je souběžná s D2 u Podivína, je totiž odstavený porouchaný kombajn a koordinátor regionální dopravy v kraji, stejně jako dopravní podnik v Brně, upozorňuje na hustý provoz v Židenicích a Horních Hršpicích. Spoje tam nabírají spožitosti až 20 minut. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Krásný den vám všem, milí posluchači, 7:05 posloucháte Český rozhlas Brno a jsme rádi, že jste s námi 25. června ve čtvrtek. U mikrofonu Pavel Kašpar, po týdnu mávám všem a mám radost, že se zase slyšíme. A před námi Řeka lásky už pomalu začíná téct. Marie Rotrová zaspívá. Zpívat bude také Marcel Zmožek a pak už na vás čeká soutěž Jak se u nás mluví. Soutěžní slovo dnes bude z Vlčkové na Zlínsku a pro výherce máme knihu Máš nárok na život s podtitulem Žij, jako by ti zbýval jen rok. A samozřejmě možnost pro vás pro všechny 726 465 200. Linka sem k nám do studia. Zavolejte, zkuste to, připraveny jsou tradičně i možnosti. Pochutnejte si na snídani a ať se vám dnešek vydaří. Dobré ráno.
0: Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, 7 hodin a 13 minut. Čas na soutěž, jak se u nás mluví. Dnešní nářeční výraz pochází z Vlčkové na Zlínsku a ptáme se vás, naši milí posluchači, co to znamená, když se ve Vlčkové na Zlínsku řekne grapa. 726465200. Zavolejte, zkuste to, těšíme se na vaše možnosti a samozřejmě 3 tipy jsou připraveny i u nás ve studiu Českého rozhlasu Brno. Tak uvidíme, co tipnete, co by mohla být ve Vlčkové na Zlínsku grapa. Zavolejte, těšíme se na vaše tipy. Pavel Kašpar, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam?
1: Dobrý den, tady Františka ze Znojma.
0: Františko, krásné ráno vám přeju. Co byste řekla, že znamená grapa ve Vlčkové na Zlínsku? Slyšela jste někdy něco podobného?
1: Ne, ani ponětí nemám, de fakt.
0: Tak nabídnu 3 možnosti. Grapa ve Vlčkové na Zlínsku může být buď za A velký kopec, za B škaredá žena, anebo za C velký muž. Grapa, velký kopec Ačko, škaredá žena Bčko a velký muž Cčko. Co myslíte, co by to mohlo být?
1: No, tak tady mám nápovědu.
0: Kdo vám radí?
1: No, manžel.
0: Manžel vám radí. A co vám radí manžel?
1: Že by řekl Bčko, no.
0: Že by řekl Bčko, škaredá žena. A co vy? Co byste řekla, Františko?
1: A já to zkusím taky Bčko.
0: Zkusíte Bčko, aj škoda. Není to Bčko. Představte si, byl to ten velký kopec. Já si myslím, že to byl ten velký muž, taky bych neuhodnul.
1: To jsem si myslela taky ten
0: fakt? Tak no. Nevadí, zkusíme příště, ta intuice je mocná. Františko, děkujeme za zavolání, přeju vám krásné ráno, mějte se hezky, naslyšenou. Děkujeme. 7 hodin a 16 minut. Soutěž, jak se u nás mluví, nebude chybět ani v pátečním raním vysílání. A za chvíli počasí a do té doby Miri Mathieu.

0: počasí.
1: Posloucháte Český rozhlas Brno, jsme rádi, že jste s námi. Připraveno je pro vás počasí. Teploty na jihu Moravu už zvolna stoupají, pohybují se momentálně v rozpětí od 14 do 20 stupňů Celsia. 14 stupňů je ve Strážnici, zmíněných 20 pak v Lednici a ve Ždánicích. V Brně se teplota pohybuje kolem 19 stupňů. A předpověď, převažující jasno, nás dnes čeká přechodně drobná kupovitá oblačnost a nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 31 a 34 stupni Celsia. Slabý proměnlivý vítr severních směrů do 15 km za hodinu dnes povane, rozptylové podmínky budou dobré nebo velmi dobré a bio vzhledem k očekávaným horkům je na trojce, buďte na sebe dnes obzvlášť opatrní, teploty do konce týdne ještě budou stoupat, takže dbejte na pitný režim, vyhněte se raději přímému slunci a pokud už musíte, pokrývku hlavy nebo se pohybujte alespoň ve stínu. Přejeme klidné ráno všem, kteří už jsou vzhůru, ať se vám dnes podaří najít obě ponožky, klíče, brýle a hlavně dobrou náladu.
2: Čtvrtečním hostem 25. června bude principál Pavel Růžička a představí nám kočovné divadelko Lidičky. Už 15 let na začátku každého léta sednou jeho herci s kapelou na koňský povoz a objedou několik štací na Kyjovsku. Kdo píše texty a písně k představením? Co na hraní nejvíc baví samotné dětské herce? A mají pro ně diváci často i upečeno? O tom všem bude řeč. Přidejte se k nám, na divadelní povídání se těší a zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu Zámecké léto. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Písničku Zrcadlo zpíval Petr Muk, ale Karel Černoch, její původní interpret a také skladatel, otextovali tehdy Pavel Žák, a když ji natočil Petr Muk, tak Karel Černoch byl velmi potěšen, poněvadž písnička žila dál a dokonce na koncertech Karla Černocha znovu mladé publikum začalo žádat právě tento velký hit. 7:24, tady je Český rozhlas Brno, máme pro vás několik tipů na dnešek. Mendel, Mega King a nep Když hrášek zpívá. To je název unikátního projektu letošního hudebního festivalu Znojmo. Je to vlastně rodinná opera, která poněkud netradičně přiblíží osobnost Gregora Johana Mendela, který nějakou dobu působil dokonce jako učitel ve Znojmě. Abych byl konkrétní, děj opery se odehrává na současné základní škole a sleduje Mendela učima 13-letých žáků. Zakladatel genetiky se tak znovu zrodí v podobě školníka Jandla a žáci s ním zažívají různá dobrodružství. Předpremiéra originálního představení se koná právě dnes v 9 a v 11 hodin a slavnostní premiéra bude 12. července. Vždy se hraje v Městském divadle Znojmo. Moravské zemské muzeum zve na komentovanou prohlídku stále expozice Zaniklý život na Moravě. Zájemce od 16 hodin bude provázat paleontolog Tomáš Turek a ukáže jim třeba krunýř obrovské suchozemské želvy, skameněliny z jurských moří nebo příklady recentních mořských ryb z Tasmanova moře. A navíc expozici je také mikroskop s možností studia některých vybraných skamenělin a další interaktivní prvky. Až do 13. září potrvá v galerii Josefa Jambora v Tišnově výstava z dílny Petra Nykla Ticho. Obrazy vycházejí z přírodních principů i rodinného archivu a vznikly během několika posledních let. V galerii je otevřeno ve středu a v pátek od 12 do 18 a v sobotu od 10 do 17 hodin. Tady je Český rozhlas Brno, zprávy chystá Věra Šenbeková a budou tu pro vás připraveny už po písničce Věry Špinarové. Píseň svou mi tenkrát hrál. Dobré ráno přejeme.

0: Farma Kala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července nebo do vyprodání zásob. Farma Kala, poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
1: Jihomoravští záchranáři mají od minulého pátku každý den nadprůměrný počet výjezdů, zatímco běžně výjíždějí sanitky zhruba 300krát denně. V posledních dnech je to až 350krát. Část zásahů souvisí s vysokými teplotami. Podle mluvčí Michaly Botové by lidé a zejména seniori měli hodně pít a nepobývat dlouho na přímém slunci. Horké počasí trápí i zemědělce a zahrádkáře, hlavně malým pěstitelům vodohospodáři připomínají, že vodu z řek nebo rybníků můžou k zalévání používat jen za jasně daných podmínek, které vylučují použití zvláštního technického zařízení, například čerpadla, upozornila mluvčí Povodí Vltavy Pavlína Mertl. Ve Vyškovské nemocnici skončila rozsáhlá modernizace za 163 milionů korun. Práce se týkaly vzduchotechniky, zařízení pro ohřev vody, prádelny, kuchyně nebo osvětlení. Nemocnice díky tomu v následujících 12 letech uspoří podle odhadu až 85 milionů korun, uvedl ředitel Zdeněk Horák. Radnice Žďáru nad Sázavou chystá ve spolupráci s tamním podnikem stavbu dvou bytových domů s 42 byty v oblasti Klafar. Investor je vybuduje na pozemcích, které teď patří městu. Radnice od něj v průběhu 10 let polovinu bytů odkoupí, jde o firemní bydlení, které vzniká na základě koncesního řízení. Město neponese rizika spojená se stavbou. Ve středu to bylo právě 5 let, kdy v podvečer zasáhlo 5 obcí na Břeclavsku a Hodonínsku tornádo. Zemřelo při něm 6 lidí, poškodilo více než 1200 domů, poničilo také školy, chodníky, veřejné osvětlení, elektrické vedení nebo parky. Vzpomínky přímých účastníků uslyšíte za chvíli. Na jižní Moravě dnes bude převážně slunečno, přes den i oblačno, teploty vystoupí na 31 až 34 stupňů. Vítr slabý a biozátěž kvůli horku vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na silnicích jižní Moravy počítejte se zdržením, především v okolí Brna. Provoz je silný, nesouvislá kolona na dálnici D1 na příjezdu do Brna od Prahy začíná už na 180. kilometru, končí na 196. Zdržíte se okolo 15 minut. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
3: Život je šatna v kabaretu,

co má dlouhé hebité prsty.

0: originále Johnny Cash, v české verzi Ladislav Vodička, 7 hodin a 38 minut. Před 5 lety toho Anna Klimešová z Hrušek na Břeclavsku moc nenaspala. Sotva začalo 25. června svítat, spěchala ke svému domu. Večer předtím z něj ženu vyhnalo tornádo. Rodinný dům byl jedním ze 200 na podluží, které musely být kvůli poškození nakonec zbourány. A místo, aby tehdy 65-letá žena přemýšlela o tom, jak si bude užívat důchod s vnoučaty, spolu s manželem začínali znovu budovat svůj domov. Dodnes, stejně jako mnozí další, na tehdejší katastrofu vzpomínají.
1: Jde o to, že jsme došli o všechny majetek a všechno, ale hlavně, že jsme to přežili.
2: Můj prapředci vlastně 3 generace to budovali a vlastně necelých 5 minut trvalo na to, aby to totálně se zdevastovalo.
3: Dlouho jsem přemýšlel, jak to nazvat, a viděl jsem ty střechy, jak tam nejsou, tak jsem si říkal, že to takové střechobraní.
4: O střechu nad hlavou připravilo tornádo taky Annu Klimešovou. Její muž byl zrovna v lázních, když se začal v podvečer v hlavní ulici v Hruškách zvedat vítr. Dnes 70-letá žena chtěla jít zavřít okna do ložnice, ale už jen těžko otvírala dveře.
5: Já jsem neviděla ty protější baráky, jo? Jak to letělo všecko. Já jsem si říkala, to je asi konec světa.
4: Nebyl, ale blížilo se tornádo.
5: Začaly takhle praskat okna, tím tlakem asi jo. Já jsem odletěla na noční stolek a kolem mě to proletělo na postele.
4: Celé to trvalo 5 minut, ale ženě to přišlo nekonečné. Stejně jako její sousedé, chtěla paní Anna vědět, jak to vypadá v ulici, kde žije většinu svého života.
5: Vyšli jsme ven a my jsme všichni ale mlčeli. Pak došel syn a jako s dětskama křičel, žiješ?
4: Přežila a okamžitě odcházela přespat k synovi, který žije v části obce, kde přírodní živel nezasáhl v takové síle. Jeho dům připravil o pár střešních tašek.
5: A jdeme přes tu zahradu s týma dětskama a ta Eliška, ta nejmladší, chodila ještě do školky a ona se podívá na školku a říká, hurá, spadla školka, zítra nemusím do školky.
4: V tu chvíli díky dětské bezprostřednosti napětí trochu opadlo. Ale těžké chvíle ještě přišly. O pár dní později jí oznamovala výsledky kontroly statika její kamarádka. A šla na to tehdy poměrně netradičně.
5: Oni jako mě to nechtěli říct, jako že to půjde k zemi, jo. Ty v tom jednom pokoji máš oranžovou stěnu, že? Co řeší oranžovou stěnu, když nemáme střechu a tohle, já že Radko to. Ale to už se stejně teďka nenosí ta oranžová. Ty mě už zapalovalo, jo. Tak začala, víš, ono by se to zbouralo.
4: Žena s celou rodinou vzpomíná i na to dobré, na ohromnou vlnu solidarity, na pomoc cizích lidí, kteří pracovali u nich v domě, na pár, který jim daroval starší auto, a i na to, jak dokázala hospodařit v náhradním ubytování ve stísněném vinném sklípku. Žila tam s manželem a se psem 1,5 roku, dokud řemeslníci nepostavili jejich nový domov. Z Hrušek Alena Hysová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Krásné ráno, tady je Český rozhlas Brno, je přesně 7:45, máme pro vás předpověď počasí a také přehled teplot, ty po ránu pozvolna stoupají, pohybují se teď v rozpětí mezi 14 a 21 stupni Celsia. 14 stupňů tedy v úvozovkách nejchladněji, v tuto chvíli v Lednici, 21 stupňů, pardon, v Lednici ve Strážnici. V Lednici je těch 21, to je na tom opačném konci spektra. V Brně se teploty pohybují kolem 20 stupňů Celsia. A jak je dnes bude počasí? Čekáme převažující jasno, přechodně drobnou kupovitou oblačnost. Nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů Celsia. Tropické horko dnes bude. Slabý proměnlivý vítr severních směrů do 15 km za hodinu. Rozptylové podmínky dobré nebo velmi dobré. Bio je dnes na trojce. Čekáme vysokou zátěž. Buďte na sebe opatrní. Nepodceňujte pitný režim a přímému slunci. Pokud to není nezbytně nutné, se raději úplně vyhněte. Slunce dnes vyšlo ve 4 hodiny a 48 minut, zapadne 5 minut po 21. hodině. Přejeme vám ráno bez spěchu a když už spěchat musíte, tak aspoň s dobrou muzikou. Dobré ráno.
2: Julie, co vám při sledování verbuňku více imponuje, chlapský zpěv nebo tanec?
3: Jardo, to je tak nějak dohromady. Verbuňk prostě musíte vidět i slyšet.
2: No, takže u nás v rozhlase asi jen poloviční zážitek, co?
3: Omyl, Český rozhlas Brno letos nabízí 100% zážitek z mistrovství světa ve verbuňku.
2: Nevěřím, kdy, kde, jak?
3: Finále soutěže o nejlepšího tanečníka verbuňku ze Strážnického festivalu sledujte živě v sobotu 27. června od 16.30 na webu brno.rozhlas.cz.
2: Přátelé, užívejte si 81. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice na vlnách Českého rozhlasu Brno.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
4: Naším dnešním hostem bude hokejista Matěj Bliml.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 50 minut. Před 5 lety zasáhlo Jižní Moravu a konkrétně Podluží ničivé tornádo. Ve veřejných sbírkách tehdy lidé poslali stovky milionů korun. O tom, jak humanitární organizace pomoc bilancují a jak vlastně peníze využili, si teď řekneme více s reportérem Šimonem Francem. Šimone, pěkné ráno.
1: Dobré ráno.
0: Kolik peněz přesně vybrali pomáhající organizace v souvislosti s tornádem?
1: Největší humanitární organizace a nadace, které pomoc koordinovaly, rozdělily podle svých údajů přes 1,3 miliardy korun. Největší sbírku uspořádala Charita, která vybrala přes 350 milionů korun. Lidé pak darovali na účet Člověka v tísni skoro 200 milionů a další velké sbírky měl Český Červený kříž a organizace ADRA. Většina peněz přitom směřovala i hned na obnovu zničených domů, na opravy střech, na nutné demolice, nebezpečných staveb nebo na přímou finanční pomoc rodinám, které tornádo připravilo o bydlení.
0: Šimone, podařilo se už všechny tyto peníze rozdělit?
1: Ve většině případů ano. Humanitní organizace, které jsme oslovili, už na pomoc po tornádu považují za uzavřenou nebo jsou těsně před jejím dokončením. Například ADRA rozdělila všechny vybrané peníze mezi 250 zasažených domácností a nic už jí nezbylo. I Český Červený kříž všechny vybrané peníze využil, naopak Člověk v tísni ještě dočerpává poslední zhruba 2 miliony korun. Tyto peníze určil na projekty prevence katastrof a odolnosti krajiny a trochu jinak postupovala Charita. Ta část zbývajících peněz převedla do fondu pro budoucí mimořádné události, který využívá při dalších krizích. Už z něj pomohla například při povodních na severní Moravě na podzim v roce 2024.
0: Co všechno kromě poničených budov se z peněz podařilo opravit?
1: Ta obnova teď směřuje k takzvaným sekundárním opravám. Domy a obecní budovy jsou většinou opravené, ale obnova místa po tornádu teď spočítá hlavně v úpravě krajiny, tak aby se podobným živelním katastrofám dalo předcházet. Například Člověk v tísni po dokončení hlavní obnovy podpořil výsadbu víc než 23 tisíc stromů a keřů, tak aby krajina tlumila větry a zeleň zadržovala vodu v krajině. Organizace navíc říkají, že právě zkušenosti z Jižní Moravy změnily způsob, jakým teď při katastrofách spolupracují. Koordinaci pomoci, kterou si vyzkoušeli po tornádu, využili později také při povodních nebo dalších mimořádných událostech. Takže ta pomoc nebyla jen finanční a pokračuje doteď.
0: Říká reportér Šimon Franc z bilancí veřejných sbírek 5 let po tornádu na Jihu Moravy. Šimone, díky za informace, přejeme hezký den.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Zákaz ani nová šéfová ji nezastaví. Podivnou dopravní nehodu řeší inspektorka Candice Renoirová v premiérovém seriálu. ČT2. Mariana odjíždí do Londýna ke královskému dvoru a Rob získává nečekaného spojence. Premiéra seriálu Robin Hood. A ČT Art. Poslední tajemství velkého skladatele Ludvika van Beethovena. Americký film Nehynoucí láska. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Teplárny Brno kvůli horkovodu z Dukovan zakládají novou distribuční firmu. Mezinárodní folklorní festival se vrací do Strážnice. Česká fotbalová reprezentace na mistrovství světa končí. Dnes bude slunečno, teploty až 34 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré ráno. Brněnské teplárny založily novou dceřinou společnost Teplárny Brno Distribuce. Bude mít na starost výstavbu horkovodů a následnou dodávku tepla, a to včetně projektu horkovodu z jaderné elektrárny Dukovany. Vznik samostatné distribuční společnosti byl jednou z podmínek pro získání více než 10miliardové dotace od Ministerstva životního prostředí. Detaily k projektu doplňuje finanční ředitel brněnských tepláren Přemysl Měchura.
4: Předpokládaný celkový investiční výdaj celého projektu je téměř 18 miliard korun a sestává se z realizace potrubní sítě do Brna, v rozšíření stávající soustavy tepla v Pobrně a v nahrazení 100 plynových kotelen nově výměníkovými stanicemi.
2: Pro zákazníky tepláren Brno se tímto krokem nic nemění. České dráhy posílí na začátku letních prázdnin kapacitu vlaků. Cestujícím nabídne stovky míst k sezení navíc, hlavně na spojích mezi Moravou a Prahou. Národní dopravce o tom informoval v tiskové zprávě. Třeba soukromý dopravce RegioJet podle mluvčího Lukáše Kubáta posiluje kapacity vlaků už od května. Oba dopravci doporučují cestujícím rezervovat si místa na delší cesty s dostatečným předstihem. Folklorní festival ve Strážnici dopoledne zahájí svůj letošní ročník programem pro školy. Představí se v něm zahraniční soubory ze 4 kontinentů. V zámeckém amfiteátru vystoupí například soubor Vršatec ze Slovenska nebo folklorní skupina z mexického Monterey. Kdy se soubory představí, říká delegátka Mezinárodní rady organizátorů folklorních festivalů a lidového umění Markéta Vašulková.
5: Soubory se nám samozřejmě představí jako každoročně už ve čtvrtek dopoledne programem pro školy, na který srdečně zveme i široké divácké spektrum. Zahraniční soubory uvidíte i v posledním festivalovém pořadu To nejlepší nakonec a ve festivalovém průvodu. Sport.
2: Trenér Miroslav Koubek neuvažuje, že by po vypadnutí české fotbalové reprezentace na mistrovství světa už ve skupinové fázi u týmu skončil. Řekl to na tiskové konferenci po porážce 0-3 s Mexikem. Připustil, že výkony na turnaji nebyly dobré. Věří ale, že se mužstvo může zlepšovat.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
6: Sponzorem programu je Farma Kala z Kuřimské Nové Vsi. Poctivá kvalita přímo z pole. www.farmakala.cz.
3: Počasí.
2: Na jižní Moravě dnes bude převážně jasno, přechodně i oblačno, teploty vystoupí na 31 až 34 stupňů. Vítr slabý a biozátěž kvůli horku vysoká. Více o počasí za chvíli s brněnskými meteorology.
3: Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Provoz na silnicích jižní Moravy už je velice silný. Nesouvislá kolona a silný provoz je na D1 na příjezdu od Prahy do Brna a začíná už o Velké Býteše. Na stém 66. kilometru se zastaví, dojedete do kolony poprvé, postý 96. budete popojíždět okolo 20 minut. Poměrně výrazné zdržení je také na příjezdu do Brna po silnici 52. Zdržíte se zhruba od Rajhradu až po Brno. také okolo 15 minut. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Krásný den vám všem, milí posluchači, 5 minut po 8 hodině. Je s vámi Český rozhlas Brno, naladili jste si nás 25. června, v den, kdy svůj svátek slaví Ivan. Jméno je příbuzné se jménem Jan, vede až k hebrejskému Jochanán, tedy Bůh je milostivý. A do češtiny se Ivan nedostal přímo, ale oklikou přes řecké Joannes a hlavně přes východoslovanské prostředí. Proto zní tak trochu rusky, trochu carsky a vlastně i trošku pohádkově. Všem Ivanům přejeme všechno nejlepší. Buďte zdraví, šťastní a spokojení, stejně tak jako všichni dnešní narozeninoví oslavenci, mezi které patří třeba herečka Pavla Tomicová, moderátorka Tereza Pergnerová a nebo také herečka Sara Sandeva. A narozeniny dnes svého času slavíval také George Michael. Dnes by oslavil 63. Ať jste zdraví, šťastní a spokojení a malým dárkem je vám písnička Dověží v podání Valdemara Matušky. Přidáme pak ještě i Ivetu Bartošovou, ta bude Útočit láskou, no a počasí s brněnskými meteorology je tu co by dub. Pavel Kašpar u mikrofonu Českého rozhlasu Brno, po týdenní pauze mám radost, že se zase slyšíme. Ať vám dneska všechno funguje tak, jak si přejete. Dobré ráno.
3: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Počasí s brněnskými meteorology v 8 hodin a 12 minut u mikrofonu ve čtvrtek 25. června Mojmír Martan. Mojmíre, pěkné ráno, vítejte.
2: Dobré ráno.
1: Jak to vypadá teď po 8 hodině? Jak vysoko už jsou teploty?
2: Tak teploty se aktuálně dostaly na 20 až 24 stupně a máme jasnou oblohu.
1: Jaké počasí Mojmíre přinese dnešek? Bude to další z horkých letních dnů?
2: Přesně tak, bude převažující jasná obloha, v průběhu dne se může přechodně tvořit jen drobná kupovitá oblačnost, odpolní teploty dosáhnou 31 až 34 stupňů a pofukovat bude jen slabý proměnlivý nebo vítr severních směrů.
1: Podle předpovědi na následující dny jsem se díval, že ty teploty porostou v podstatě až do neděle. V neděli už by mohly dokonce se dotýkat i 40 stupňů Celsia. Pojďme aspoň nastínit pátek a sobotu, jak se to bude vyvíjet.
2: Tak po všechny ty dny bude převažovat jasná obloha, jen v průběhu dne se může přechodně tvořit drobná kupovitá oblačnost. Zítřejší ranní teploty budou mezi 20 a 17 stupni, ty odpolední vystoupí na 33 až 36 stupňů. V sobotu ranní teploty 22 až 18, odpolední 34 až 38 stupňů. No a v tu neděli, kdy by mělo být nejtepleji, tak noc velmi horká, 23 až 19, na odpolední teploty 35 až 39 stupňů, tu 40 nevylučují.
1: Máme se tedy na co těšit. Mojmíre, zeptám se úplně laicky. Čím to, že ty teploty jdou takhle výrazně nahoru?
2: Tak delší dobu tady se trvává tlaková výše s přílivem velmi teplého vzduchu. Navíc k těm vysokým teplotám přispívá také velice dlouhý den.
1: Moc krát děkujeme. Poprosím vás ještě o teplotní rekordy. Kdo ví, jestli nepadnou pro 25. červen?
2: Tak nejvyšší teplota byla naměřena v Brně Žabovřeskách v roce 2016, a to 34,7 stupně. Nejchladněji bylo v roce 1949 ve Žďárné na Blanensku. Tam tehdy poklesla teplota na 8 stupně nad nulu.
1: Moc krát díky, Mojmíre, přejeme krásné dny, mějte se hezky a brzy naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou, hezký den.
1: Děkujeme.
3: Páteční chovatelskou poradnu 26. června po 11. hodině věnujeme králíčkům mazlíčkům. Veterinář Miloslav Martinec poradí, jak přistupovat k chovu králíků v domácnostech. Jaké podmínky bychom měli králíkům v prostředí bytu poskytnout, v čem se takový chov liší od toho hospodářského a s jakými úskalími se mohou chovatelé setkat. Prostor bude jako vždy i na vaše telefonické dotazy. Páteční poradnou provází Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 19 minut. Česko dnes odehrálo třetí zápas mistrovství světa ve fotbale, jeho protivníkem bylo domácí Mexiko. Utkání pro český tým skončilo 0-3 a je po něm jasné, že se čeští fotbalisté vrací z šampionátu domů. Rozhodující zápas na pětě sledovali i hosté v hospodě v centru Brna, která měla otevřeno i v brzkých ranních hodinách.
1: Je lehce po půl třetí a přicházím do hospody v centru Brna, kam se postupně schází další fanoušci českého národňáku. Důvod je jediný, zápas s Mexikem, který může Čechy posunout k vyřazovacím bojům. Jsou zde chlebíčky, řízek s chlebem nebo jednohubky. Potkávám tu i fanouška Daniela.
2: To vidím, tři body.
3: Tři body?
2: Tři body.
3: Myslíte si, že na to máme? Nebo jako...
2: Musíme věřit, když stále.
3: No. Jste nespal celou noc, nebo jste si přivstal kvůli tomu?
1: Daniel je jedním ze 40 hostů, kteří obsadili skoro všechny židle v tomto podniku. S takovou účastí je spokojený i jeho provozní Tomáš Mago.
4: Říkal jsem si, jestli to opravdu naplníme, ale dnes to bylo teda tak akorát. Máme to naplněné z 90% v podstatě, takže jsme spokojeni.
1: Spokojenost se ale obrací ve frustraci. První gol Mexika přichází v 55. minutě, ten druhý o 6 minut později.
5: Máme tady hojnou účast, chvílička jdou a tuhle chvíli teda prohráváme, tak je to takový trošku smutný, ale snad věříme, že ten zdárný konec bude dobrý pro nás.
1: Říká výčepní Ruda Forman. Tahle naděje se ale definitivně vytrácí s třetím a posledním gólem Mexika.
6: První poločas byl skvělej, snaživej, měli jsme víc ze hry. Druhý poločas, abych byl upřímnej, slabý, slaboučký, katastrofa.
1: Hodnotí Daniel. Souběžně se hrál i druhý zápas skupiny A, kde doposud poslední Jižní Afrika porazila Jižní Koreu 1-0. Čeští fotbalisté se tak i kvůli tomu se šampionátem loučí už ve skupině.
7: Takže za 4 roky znova?
6: Za 20.
1: Doplňuje se smíchem Daniel. S odcházejícím českým týmem tak odchází i zklamaní návštěvníci brněnské hospody. Pro ně tak bude tohle ráno hořké. Jakub Holer, Český rozhlas.
0: Tady je Pavel Kašpar a Český rozhlas Brno. Dobré ráno, Moravo. Vstáváme s vámi.

0: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Na všech brněnských hřbitovech je zakázané zapalovat svíčky. Správa hřbitovů omezila manipulaci s otevřeným ohněm kvůli riziku vzniku požárů. Podle ředitelky brněnských hřbitovů Aleny Říhové správa s požáry bojuje zhruba dvakrát až třikrát za rok. Vedení Břeclavy chystá stavbu nové lávky přes řeku Dyji u Slováckého veslařského klubu. Projekt za 40 milionů korun má lépe propojit části města. Většinu nákladů pokryjí dotační programy, zbytek doplatí město ze svého rozpočtu. Se stavbou by měli dělníci začít letos v září a skončit příští rok na jaře. Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje má 3 nové sanitky za téměř 14 milionů korun. Vozy budou podle ředitele záchranky Jana Šepka Cholevy sloužit k výjezdům na základně ve Zlíně, Uherském Hradišti a Kroměříži. Nahradí 3 staré sanitky, které dohromady nacestovaly přes 1 000 000 kilometrů. Část Moravy přesně, včera tomu bylo 5 let, co část Moravy zpustošilo ničivé tornádo. Nejvíce zasažená byla část Hodonína, Lužice a Mikulčice na Hodonínsku a Moravská Nová Ves a Hrušky na Břeclavsku. Podle meteorologů škody odpovídaly síle F4, kdy se rychlost větru pohybuje do 324 km v hodině. Více uslyšíte za chvíli. U brněnských basketbalistů končí trenér Martin Vaněk. Klub na svém webu uvedl, že mu nabídl smlouvu na pokračování spolupráce. Vaněk ji ale nepřijal. Jméno jeho nástupce klub oznámí v nejbližších dnech. Na jižní Moravě dnes bude převážně slunečno, přes den i oblačno, teploty vystoupí na 31 až 34 stupňů. Vítr slabý a biozátěž kvůli horku vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Přes 20 minut se zdržíte na dálnici D1 v nesouvislé koloně na příjezdu do Brna ve směru od Prahy. Začíná u Velké Býteše. Poměrně dlouhé zdržení je také na příjezdu v opačném směru od Rousínova do Brna. Zdržíte se od 211. kilometru přibližně 10 minut. Pětiminutové zdržení na příjezdu po silnici 52 a to od Rajhradu. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 40 minut. Před 5 lety se v noci na 25. června obcemi na jihu Moravy prohnalo ničivé tornádo. Podle meteorologů šlo o historicky nejsilnější tornádo na tuzemském území. Zanechalo za sebou mrtvé, zraněné i zdevastovaný kus země. Tragédie ale přinesla i nové poznatky. Meteorologové dnes dokážou nebezpečné bouřkové situace vyhodnocovat přesněji. Kdy se však bouře promění v ničivé tornádo, stále s jistotou říct si nedokážou.
1: Normální tornádo, Miluno, to jsi neviděl.
2: Takto příchod tornáda v Lužicích u Hodonína zachytil 24. června 2021 pan Radovan. Katastrofa si vyžádala životy a proměnila stovky domů v trosky. Takto škody popsala Milada Herjánová z hodonínské části Pánov.
3: Vytřískané okna, spadla střecha na kotelně celá, zapíchané trámy a různé věci ve fasádě. Prostě hrůza.
2: Podle rozsahu škod dosáhlo tornádo síly 4 na Fujitově stupnici, říká Petr Minster z Českého hydrometeorologického ústavu.
4: Mezi 200 a 400 km za hodinu ten vítr na některých místech klidně mohl být.
2: Neopominutelným efektem tornáda je také jeho zvuk.
4: Zvuky tornáda jsou popisovány většinou, jako že třeba přijíždí vlak nebo takové neustálé hučení.
2: Někteří svědci ho přirovnávají k vodopádu. Největší problém je podle meteorologů to, že tornáda neumíme spolehlivě předpovědět.
4: Neexistuje žádný parametr, který řekne jednoznačně, teď jsme překročili, teď bude tornádo.
2: Za tornádem v roce 2021 stála podle Minstera mimořádně silná bouřková situace. Za uplynulých 5 let se výrazně posunulo to, jak meteorologové podobné podmínky sledují, třeba díky lepším výstupům z Dopplerova radaru.
4: Policie měří taky Dopplerovým radarem, jak rychle jedou auta, tak my sledujeme, jak rychle se pohybuje bouře směrem k nám a od nás.
2: Přesněji dnes dokážou sledovat i rotaci bouří a výrazně se zlepšily také družicové snímky.
4: Od loňského roku už se zavedly do provozu obrázky z Meteosatu třetí generace, které nám pomáhají vidět, že ta bouře může být silná.
2: Klimatolog Aleš Farda z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd upozorňuje, že dnešní oteplování klimatu vytváří pro silné bouře příznivější podmínky.
5: V tom teplejším klimatu se ta bouřka dokáže udělat silnější. Když je to klima teplejší, tak to znamená i větší výpar, větší obsah vodní páry v té atmosféře. To je právě něco, z čeho ta bouřka žije, získává energii.
2: Meteorologové od tornáda na jižní Moravě před 5 lety vědí o bouřích více. Ani dnes ale neumíme s jistotou říct, která z nich se promění v katastrofu. Příroda si tak stále nechává poslední slovo. Marek Hensl, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Krásné čtvrteční ráno vám všem, 8 hodin a 45 minut a máme pro vás aktuální předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy, jak už napověděl i meteorolog Mojmír Martan, se pohybují mezi 20 a 24 stupni Celsia a stoupají. Není divu, protože předpověď pro dnešek slibuje převažující jasno, přechodně drobnou kupovitou oblačnost a tropické nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů Celsia. Vítr slabý, proměnlivý nebo vítr severních směrů do 15 km za hodinu, rozptylové podmínky dobré nebo velmi dobré, bio je na trojce a slunce, které dnes vyšlo ve 4 hodiny a 48 minut, zapadne 5 minut po 21. hodině. Buďte na sebe opatrní, přímému slunci se v poledních a odpoledních hodinách raději vyhněte a nezapomeňte na pitný režim. Dobré ráno.
2: Český rozhlas Brno vysílá živě z Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici.
3: Poslechněte si sobotní Dobré ráno a odpoledne se Zdeňkem Truhlářem.
4: Užijte si atmosféru festivalových srdcovek na cestách se Zdeňkem Junákem.
5: Nechte si zahrát přímo z festivalu Blahopřání s písničkou od Jana Kosíka.
6: Žijeme tu s vámi.
2: Rozhlasový vysílací stan a Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici od 26. do 28. června.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: to lásko, vážně, relí poslední.
1: Posloucháte čtvrteční Český rozhlas Brno. Památka, která propojuje historii města Tišnova s mladou generací, to je Millerův dům na Jungmanově ulici. Připomíná někdejšího významného starostu města, část jeho architektonické historie, ale také přírodu v okolí. Nyní se míří také turisté do informačního centra a s mikrofonem se tam vydal Zdeněk Truhlář.
2: Tady je umístěna pamětní deska, která je věnovaná Františku Millerovi, bývalému starostovi města Tišnova, který se zasloužil o jeho velký stavební rozvoj.
3: Upozorňuje mě na pamětní desku na Millerově domě ředitelka městského kulturního střediska Tišnov Daria Švecová. Vstupujeme dovnitř této krásné budovy.
2: Máme tady recepci muzea, do kterého se za chvilinku půjdeme podívat. Právě tady už na vás dýchá historie začátku 18. století, ze kterého pochází Millerův dům. Jedná se o valenou klenbu a je to krásný barokní prvek.
3: Tady tehdy František Miller, starosta, žil, ale mám takový pocit, že předtím to byla koželužna.
2: Ano, máte pravdu, dům koupil v roce 1870 a provozoval zde koželužnu, byl potom zastupitel a starosta.
3: Čím se zasloužil o rozvoj Tišnova?
2: Velkou přestavbou, především se zasloužil o vybudování hospodářské školy, hejtmanství, postavení sokolovny, vydláždění ulic, začal s výstavbou vilové části města, podporoval založení sanatoria a přestavbu radnice.
3: Přicházím do dalšího prostoru.
4: Dobrý den, vítejte v našem informačním centru.
3: Zdraví mě vedoucí informačního centra Barbora Peterková, dobrý den.
4: Už jste se byl podívat na ty naše krásné malované stropy?
3: Ještě ne, ale za chviličku se tam s paní ředitelkou Dariou Švecovou vydáme.
2: Tak pojďte tady po těch schodech, teď opatrně, bude to tak jako duně, jsou to dřevěné staré schody.
3: Tady je ještě klenutý strop, tady asi nepočítali úplně s vysokými lidmi.
2: Tak pozor, dejte, ať se neuhodíte do hlavy a již se nacházíme ve stále expozici Tišnovského muzea.
3: A mě zajímá opravdu ten malovaný strop, na který nás upozorňovala paní vedoucí. Vidím tu malované stropy ve dvou místnostech, zřejmě asi každý je od jiného autora.
2: Původní výmalba zachovaná na starých trámových stropech se nachází v zadní místnosti naší stále expozice a první místnost je v podstatě rekonstrukcí. Trámově původní, ale výmalba se nezachovala a je zde strop pojatý výtvarně výtvarníkem Petrem Kvíčalou, tišnovským rodákem.
3: V těchto prostorách se nachází stálá expozice muzea.
2: Stálou expozici muzea tvoří výstava věnovaná přírodě Tišnovska a jeho historii. Exponáty máme zapůjčené z Podhoráckého muzea.
3: Dveřmi se dostáváme do moderní přístavby.
2: Ano, v roce 2011 proběhla kompletní rekonstrukce Millerova domu a my se právě nacházíme v přístavbě, která nyní slouží dětem ze střediska volného času Inspiru.
3: Zdá se mi, že tyto historické prostory docela ožily dětmi.
2: Je to super, jsme nadšení a myslím si, že vedení města je nadšeno, že celá budova dýchá, že jsou tady děti, že to tady žije a využívají ty děti ten prostor k volnočasovým aktivitám a k příměstským táborům.
1: Doplňuje ředitelka městského kulturního střediska Tišnov, se kterou v Millerově domě natáčel Zdeněk Truhlář. Otevírací doba památky s muzeem a informačním centrem je denně, včetně víkendů. Hezké ráno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 55 minut. Dobré ráno. Se čtvrtečním datem 25. června se pomalu chýlí ke svému konci. Radost veliká. Vidím tu Zdeňka Junáka. Srdcovky jsou tady. Zdeňku, vítám tě. Nebo ty vítáš mě? Jak
1: ano,
0: to je?
1: Ano,
0: dobré ráno.
1: Ty jsi to přeskočil. Děkuji ti, drahý Pavlíku. Naopak já vítám tebe a volám do éteru. Konečně.
0: Jupi.
1: Konečně, protože jenom ty to umíš tak hezky naplánovat, aby nám tady prostě vyšly ty 2-3 minutky, že si můžeme tak jako splknout a dokonce můžu jmenovat do éteru. Můj dobrý kamarád Kary mi napsal, prosím tě, kam zmizel náš Pavlík Kašpar?
0: Fakt?
1: Už mě chybí, já jsem se spletl o jeden den, protože říkal jsem, ve středu už tady bude, opomněl jsem, že až ve čtvrtek, tak ještě za to budu možná popotahován. Chyběl jsi mi, Pavlíku, no tak to víš, jako když jsou lidi takhle jako sehraný. Pozor, tím nechci říci, že by, já nevím, Zdeněk Kašpár nebo Zdeněk Truhlář, promiň, nebo Janis Moras tě nezaskočili v plné palbě, to ne, to v žádném případě nechci takhle podceňovat. Ale přece jenom my už za ta léta, víš, to máme tak jako nastavený, jako ten Voskovec s tím Verichem, no.
0: Je to tak, je to tak. Mám radost, že tě vidím, Zdeňku, a mám radost, že se budeme potkávat. Zase den po dní hezky v srdcovkách.
1: Ano, ano.
0: Tak přeju ti, ať ty dnešní hezky utečou.
1: Děkuji ti a ti přeji taky hezký den. Je hezky venku, opravdu. Myslím si, že ten přechod od toho moře sem nebyl pro tebe tak, jako bych řekl, klimaticky až náročný, protože tu máme taky teplo, viď?
0: Větší než ve Španělsku,
1: kamaráde. No prosím.
0: Větší než ve Španělsku.
1: Takže si užij dnešní den a zítra máme pátek, budu se na tebe těšit.
0: Těším se taky, Zdeňku, krásný den tobě a samozřejmě i vám všem, milí posluchači. Na závěr trocha poezie dnes pera neznámého autora. Povídá žena kamarádce, můj manžel zestárl. Nejdřív si prohlíží jídelní lístky a až potom servírku. Mějte se hezky, zítra naslyšenou.

Milujete vůni a říznou chuť pravého českého česneku, který má skutečnou sílu? Zapomeňte na drahý dovoz ze supermarketů a přijeďte si pro poctivou kvalitu přímo na pole. Zveme vás na oblíbený samosběr česneku na farmu Kala do Kuřimské Nové Vsi. Využijte jedinečnou příležitost a nazbírejte si špičkový česnek na uskladnění za neuvěřitelnou akční cenu 89 korun za kilo. A aby byl váš nákup kompletní, můžete si u nás na farmě rovnou přikoupit také čerstvou cibuli a vynikající rané brambory za velmi výhodné ceny. Samozběr

Na farmě Kala je ideální příležitostí pro rodinný výlet. Najdete nás v Kůřimské Nové Vsi jen kousek od Velké Býteše a kousíček od sjezdu z dálnice D1. Máte to k nám blízko jak z Brna, z celé Vysočiny i od Pardubic. Zaparkujete pohodlně přímo u pole. Udělejte si poctivé zásoby na celou zimu za cenu, která se nebude opakovat. Informace o otvírací době najdete na našem webu www.farmakala.cz. Opakuji, farmakala.cz. Těšíme se na vás v Kůřimské Nové Vsi.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Záchranáři na jihu Moravy mají nadprůměrný počet výjezdů. Ve Strážnici začíná mezinárodní folklorní festival. Dnes bude slunečno, teploty až 34 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré dopoledne. Jihomoravští záchranáři mají od minulého pátku každý den nadprůměrný počet výjezdů. Běžně výjíždějí sanitky zhruba 300krát denně, v posledních dnech je to 50krát více. Část zásahů souvisí s vysokými teplotami. Podle mluvčí Michály Botové by lidé a zejména seniori měli hodně pít a nepobývat dlouho na přímém slunci.
2: Takovým typickým výjezdem těchto dnů je naše cesta k seniorovi, který třeba uposlechl výzev, aby přes ty exponované časy zůstal doma, ale jeho byt byl vyhřátý, málo pil, takže jsme toho seniora jeli ošetřit v důsledku toho, že byl malátný, upadl a způsobil si zranění.
0: Vysoké teploty budou přetrvávat i v dalších dnech, upozorňuje na ně i meteorologická výstraha. V Jihomoravském kraji a zbytku republiky budou horka dnes od 11 do 22 hodin, uvádí Český hydrometeorologický ústav na svém webu. V dalších dnech mají teploty v Česku stoupat ještě výše, v neděli až na 40 stupňů. V Jihomoravském kraji je v platnosti také výstraha před požáry, a to až do odvolání. Ministerstvo zahraničí dnes doplní do české delegace na červencový summit Severoatlantické aliance v Ankaře prezidenta Petra Pavla, potvrdil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. V pondělí ho vláda do delegace nezařadila po podnětu prezidenta, jí ale ústavní soud předběžným opatřením nařídil zajištění Pavlovy účasti. Babiš řekl, že rozhodnutí soudu je nezvykle rychlé a proti českým zájmům.
3: My respektujeme rozhodnutí ústavního soudu, i když je velice neobvyklé a nestandardní v tom, jak rychle rozhodl, a v tom, že jsme neměli možnost vůbec se k té žalobě vyjádřit.
0: Část opozice naopak rychlost verdiktu ocenila. Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici začíná. Jako první jsou na programu představení pro školy. Divákům se ukážou zahraniční soubory ze 4 kontinentů. Část programu se zaměří i na lidovou kulturu Ostravska. Festival potrvá do neděle. Sport. Čeští reprezentanti končí na mistrovství světa ve fotbale po základní skupině. Třetí duel prohráli s domácím Mexikem 0-3 a celkem získali jenom jeden bod za remízu s Jihoafrickou republikou. Kromě Mexika podlehli ještě Jižní Koreji. Trenér Miroslav Koubek, který byl do pozice jmenovaný v prosinci a s týmem vybojoval účast na šampionátu, neuvažuje o tom, že by u reprezentace skončil.
4: A pokud jde o mě, tak já mám smlouvu a já nikdy nic samozřejmě nevzdávám, neutíkám ze žádného boje, vůbec takhle neuvažuji a budu plnit svoji smlouvu. Počasí.
0: Na jižní Moravě dnes bude převážně jasno, přechodně i oblačno, teploty vystoupí na 31 až 34 stupňů. Vítr slabý a biozátěž kvůli horku vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Opatrně na Hodonínsku na silnici 1/55 u Sudoměřic máme hlášený plech na vozovce. Stále ještě počítejte se zdržením na dálnici D1 i na D2 u Brna. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Ať je sova nebo skřivan, dneska svátek slaví Ivan. Pošlu mu tak dárek směle, do práce či do postele. Není to rum ani růže, radovat se přesto může. Připomene i můj rým, všichni smí se těšit s ním. Však to znáte nejlíp sami, zahrnu svět písničkami. Starší, mladí, ba i děti, zabavím až do 10. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
1: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

reflektory svítí, komedie právě začíná. Krásná kolombína za ruku tě chytí a pak ti vhodí růži do klína. Opona je krásná jenom z jedné strany, i ona má přece rub a líc a ten kousek nebe je jen malovaný.

lásky na tvém čele rychle skryje šminka. Věro ti přece nestárnou. Pak zvonek smíchu v sále najednou zacinká a tvoje oči omládnou. Opona je krásná jenom z jedné strany. I ona má přece rub a líc. A ten kousek nebe je jen

V sále už se zhaslo, jen reflektory svítí. Komedie právě začíná. Krásná Kolumbína za ruku tě chytí a pak ti vhodí růži do klína. Opona je krásná jenom z jedné strany. I ona má přece hrub a líc. I ten kousek nebe, ač je malovaný,

0: Tož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme čtvrtek 25. června roku 2026 a můžu vám říct, že nám tedy v Brně zatopili. Ano, máme teplučko a zoncna rumpluje do oken, že ty tabulky může rozmlátit. Svítí sluníčko, moc hezky. Dneska mají svátek muži, chlapci, pánové, honosící se křestním jménem Ivan. Takže všem Ivánkům, Ivanům, Váňům, jako jak jim říkáte, přejeme všechno nejlepší. A já už tady mám přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Dobrý den, pane Junáku. Zahrajte prosím jen tak pro radost paní Marii Šindelářové do Brna. Paní Marie bývala moje paní profesorka, která nás hodně naučila. V současné době je moje dobrá kamarádka. Milá Marie, přeji ti pevné zdraví, těším se na další společná setkání. Vybrala jsem píseň od Hanky Zagorové, která začíná Život je přece báječný. Za uveřejnění mé zprávy děkuje a srdečně zdraví Marie z Brna. Milá paní Marie, rád zahraji pro vaši přísnou paní profesorku Marii a vlastně v současné době vaší kamarádku. Vy jste vybrala písničku Hanky Zagorové, začíná život je přece báječný. Dobře. Ta písnička se jmenuje Žízeň po životě a tady je.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

nevím jak vy, ale já strašně ráda žiju. A s každým nadýchnutím cítím, jak žízeň po životě piju. A s každým procitnutím, a s každým políbením, a s každým zakopnutím o slávu, o kamení smiju. Kousíček úzkostí a bázní. Nevím jak vy, ale já strašně ráda hořím. Ráda se spálím, až to bolí.

0: Tak to byla žízeň po životě Hana Zagorová. Doufám, že potěšila jak paní Marii z Brna, tak paní Marii přísnou to paní profesorku. Moji milí posluchači, když se řekne červen, možná se některým z nás vybaví třešně. A kolem třešní se vždycky dělo něco navíc. Nejen, že se jedli, pod nimi se sedávalo, povídalo, odpočívalo a mládež na ně chodila, když chtěla být trochu stranou od dospělých. Pamatujete, jak jste jako děti chodili na třešně na tajňačku? Přesvědčení, že vás nikdo nevidí. Jenže hospodář o vás věděl dávno předtím, než jste vylezli na první větev. Třešně mají takovou jednu vlastnost. Nepočkají. Když dozrají, musí se sníst. Nedávají čas na rozmyšlení. Víte, jako malý kluk, nebo mladší kluk, potom starší kluk, jsem taky chodil na třešně. A tenkrát byla taková výborná tepláková souprava, nevím, jestli se dneska ještě vyrábí, to víte, už jsem dospělý člověk, starý to kmet, ale to byla taková bunda, která měla u krku jenom takovej krátkej zip, oblíkala se přes hlavu a v pase měla gumu. Takže vlastně, co se nehodilo, abyste drželi v ruce, tak se to dávalo za tu bundičku. A tak jsme chodili na ty třešně. Vylezli jsme nahoru do koruny, no a teď jsme sbírali, že neměli jsme žádnej košík, žádnej pytlík, nic, a tak jsme to trhali a házeli si za tu bundičku, no a potom, když se lezlo ze stromu, taky to někdy uklouzlo, připleskli jste se na ten kmen, a pěknej lák, flák červené barvy se vám rozlil na břehu, na bříše, jako když dostanete přímý zásah. No, tak někdy se to povedlo, někdy se to nepovedlo. A když se to povedlo, tak se potom do trávy jsme si vysypali ty třešně, no sedli jsme si a teď jsme jako je zobkali, pecky z pusy jsme dávali mezi ukazováček a palec a stříleli jsme takhle po sobě na dálku a byla to velká legrace. Včera jsem přišel domů, tedy dneska už do koruny stromů nelozím. Za prvé bych tam nevylezl, za druhé už bych se tam neudržel a za třetí bych spadl a skončil někde se zlomeninou, v dobrém případě, v tom lepším s rukou, nedej bože, někde s přeraženou páteří. Ale včera jsem přišel domů a na stole miska třešní. Nádherných třešní, takových těch velkých, my jsme jim říkali srdcovky, nevím, jak se jim říká dnes, to se hodí do tohoto pořadu. Úžasné, tak jsem si vzal takhle, byly takový ty tvrdý, křupkali krásně a říkám, Irenko, ty jsi vylezla do koruny stromu na třešně pro nás. Říká, jo, koupila jsem je na trhu. Ano, koupili jsme je na trhu a tak už to s námi vypadá dál. Takže ano, třešně mě vždycky vyvolají ve mně tu vzpomínku na to dětství a na ty krásné chvíle, kdy jsme si natrhali, někdy, jak už bylo v úvodním článečku řečeno, někdy nás tedy hospodář načapal, ale nikdy se nezlobil až tak moc, že by nás musel vypohlavkovat. Tož tak. A já už vám pouštím písničku.
1: Český rozhlas Brno.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz.

0: Písnička dozněla a já tady mám další přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Prosíme o písničku pro našeho kolegu Ivana, který je věrným posluchačem vašeho pořadu. Její spolupracovnice. Já bych to teda, tady jsem to jako, to by měly být jeho spolupracovnice správně česky, proto je to pro kolegu Ivana, který je věrným posluchačem vašeho pořadu, přejí mu spolupracovnice Alena a Jindřiška. Moc děkujeme. Alenko a Jindřiško, samozřejmě vaše přáníčko rád splním, ale mám tu ještě jedno ze záznamníků, pojďme si ho poslechnout.
1: Dobrý den, pane Junáku. V sobotu 20. června obec Křepice u Znojma společně s městisem Běhařovice uspořádali sraz seniorů. Chtěla bych moc poděkovat jak oběma starostům, tak zastupitelům a všem, kdo se na této akci podíleli. Výborné občerstvení, skvělá obsluha, tak vystoupení dětí z mateřské školky Mikulovice, kapely Dubňánka bylo úžasné. Všichni se skvěle bavili a nálada byla velice přátelská. Je hezké, že se na seniory nezapomíná. Toto odpoledne se opravdu vydařilo a zůstanou pěkné vzpomínky. Už teď se těšíme na další setkání. Zahrajte prosím toto přání ve čtvrtek 25.6. v 9 hodin. Prosím píseň Petry Janu S láskou má svět naději. Přeji hezký den a ještě jednou moc děkuji. Květoslava Nováková.
0: Milá paní Květoslavo, rád splním vaše přáníčko, samozřejmě hlavně, ať se na seniory nezapomíná, jak říkáte. Takže, moji milí, přáníčka byla vyslovena. Paní Květoslava vybrala písničku, takže ano, S láskou má svět naději.
2: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: Písnička dozněla a přátelé, dneska máme čtvrtek a já mám pro vás poslední indicii do celotýdenní hádanky Kdo kdy kde, protože v sobotu budeme vysílat živě ze Strážnice, kde právě probíhá Mezinárodní folklorní festival, takže vlastně otajňovat budeme zítra v pátek, tuším. Takže dneska mám poslední indicie pro tento týden do celotýdenní hádanky Kdo kdy kde. Připomínám jen, že tuhletu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecíčko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, potrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který obdrží cenu CDčko s audioknihou Spalovač mrtvol Ladislava Fuchse. Můžete slyšet hlasy Davida Novotného, Ivana Trojana, Petry Špalkové a řady dalších našich umělců. Čtvrteční indicie tedy zní: ne každé město může tvrdit, že se počet jeho obyvatel na pár dnů v roce z několika násobí. Kam vás to celý týden i v sobotu zveme? Opakuji, čtvrteční indicií: ne každé město může tvrdit, že se počet jeho obyvatel na pár dnů v roce z několika násobí. Kam vás to celý týden i v sobotu zveme? Tak to byla čtvrteční indicie a už vám pouštím písničku.
1: Yes. Český rozhlas Brno. Srdcovky.

0: Rej Divá a František Nedvěd, tož moji milí posluchači, no už máme 9:45 a já tady mám ještě jedno přáníčko ze záznamníku, pojďme si ho poslechnout.
1: Dobrý den, pane Junáku, jmenuji se Petra a žiju už 30 let v Itálii a chtěla bych pozdravit všechny posluchače na Moravě a v Čechách z této krásné země a ať se jim daří, ať jsou šťastní, ať si užívají léta. Mohl byste mě zahrát písničku Azzurro od Adriana Celentana. Děkuji a všechny zdravím. Naschledanou.
0: Samozřejmě, Petro, come stai, se tam máte v té daleké Itálii. Samozřejmě, že rád splním vaše přáníčko a to mě těší, že mě posloucháte až v té daleké Itálii. Takže vybrala jste si zpěváka Adriana Celentana a jeho Azzurro.

Tož, moji milí posluchači, dnešní srdcovky pomaly linku končí. Ale jak je mým dobrým zvykem, ještě vám zopakují čtvrteční pro tento týden poslední indicii do celotýdenní hádánky kdo, kdy, kde. Zní takto. Ne každé město může tvrdit, že se počet jeho obyvatel na pár dnů v roce z několika násobí. Kam vás to celý týden i v sobotu zveme? Tak to byla poslední indicie pro tento týden, protože celotýdenní hádánku odtajníme už zítra v pátek, jelikož srdcovky vyráží opět na cesty. Tentokrát v sobotu budeme vysílat ze Strážnice, kde probíhá Mezinárodní folklorní festival.

0: brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete konkrétní přáníčko, aby zaznělo v konkrétní den s konkrétní písničkou, musíte mi to dát vědět v dostatečném předstihu, abychom to všechno stačili, jak se říká, zprodukovat a do playlistu a scénáře zařadit. To je pro dnešek všechno. Čeká nás velmi horký den, dávejte na sebe pozor, dodržujte pitný režim, nezapomeňte na pokrývku hlavy a pokud ne, tak se držte aspoň ve stínu. Mějte se moc a moc hezky a zítra po 9. hodině opět naschledanou.
1: Český rozhlas Brno.

Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Lidé nesmí zapalovat svíčky na brněnských hřbitovech. Od dneška je znovu možné žádat o podporu v rámci nové zelené úsporám. Humanitární organizace po 5 letech od tornáda na Jižní Moravě bilancují využití peněz z veřejných sbírek. Dnes bude slunečno, teploty až 34 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré dopoledne. Na všech brněnských hřbitovech je zakázané zapalovat svíčky. Správa hřbitovů omezila manipulaci s otevřeným ohněm kvůli riziku vzniku požárů. Varují před nimi meteorologové. Výstraha platí v celém Jihomoravském kraji s výjimkou Boskovicka do odvolání. Podle ředitelky brněnských hřbitovů Aleny Říhové správa z požáry bojuje dvakrát až třikrát za rok.
2: Tuto zkušenost máme naposledy při 14 dní, kdy jsme museli volat záchranný sbor a zhořeli 4 řady tují a je poškozeno více jak 100 hrobů. Pokud nám zaprší a sníží se teploty do té třicítky, tak pak už by mohli zase začít bez problému používat.
0: Meteorologové varují také před vysokými teplotami v Jihomoravském kraji a zbytku republiky budou horka dnes od 11 do 22 hodin, uvádí Český hydrometeorologický ústav na svém webu. V dalších dnech mají teploty v Česku stoupat ještě výše, v neděli až na 40 stupňů. Program Nová zelená úsporám se dnes znovu otevírá pro žadatele, tentokrát s důrazem na bezúročné úvěry. U rodinných domů můžou lidé získat až 2 miliony korun, u bytových zhruba 750 tisíc na byt. Dotace míří hlavně na nízkopříjmové domácnosti a příjem žádostí potrvá do konce října. 5 let po tornádu na Jižní Moravě mají humanitární organizace většinu veřejných sbírek uzavřenou. Lidé po katastrofě poslali na pomoc stovky milionů korun, které směřovaly hlavně na obnovu bydlení, opravy obecního majetku nebo na přímou podporu zasažených rodin.
3: Organizace ADRA a Český Červený kříž už všechny vybrané peníze rozdělili. Člověk v tísni ještě dočerpává poslední zhruba 2 miliony korun na obnovu krajiny a prevenci vzniku živelních katastrof. Charita část prostředků po skončení pomoci převedla do fondu pro budoucí mimořádné události. Z něj už peníze využila například při povodních na severní Moravě na podzim roku 2024. Aneška Hlávková, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Česká fotbalová reprezentace na mistrovství světa prohrála s domácím Mexikem 0-3 a na šampionátu končí bez vítězství. V boji o postup ze skupiny Češi uhráli v bouřlivé atmosféře Aztéckého stadionu bezbrankový první poločas. Podle kapitána Ladislava Krejčího to byla pro české hráče, kteří na mistrovství světa všichni debitovali, jedna z nejlepších herních pasáží na šampionátu.
4: Každým zápasem, každou minutou, každým dotykem mám to sebevědomí a herní vidění trošku se zvedá. První poločas byl velice slušný. Kdybychom se prezentovali takhle celou dobu, tak bychom určitě toho dosáhli víc, ale těžko se mi hledají slova, jak říkám. Jsou v emocích a nechci to moc komentovat, spíš si na to chci na trošku odstup a podívat se na to trošku z většího nadhledu a mrzí mě to.
1: Počasí.
0: Dnes bude na Jižní Moravě převážně jasno, v průběhu dne přechodně i oblačno. Teploty vystoupí na 31 až 34 stupňů. Vítr slabý a biozátěž kvůli horku vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: S komplikacemi a zdržením počítejte na dálnici D1 na příjezdu do Brna ve směru od Prahy. Nejprve narazíte na dopravní nehodu, která se stala mezi stým 83. a půltým a stým 84. kilometrem. Havarovala tam 3 auta a blokují levý jízdní pruh. Další problém je pak na stém 97. a půltém kilometru ve směru na Vyškov. Tam je posunuté betonové svodidlo. Šťastnou cestu bez nehod vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dnes si připomínáme Den námořníků a plavit se, nebo nejlépe mít vodu tak blízko, že se můžete kdykoliv zanořit, je tuším ten nejlepší plán na dnešní horký letní den 25. červnový. My vás každopádně budeme kolébat na vlnkách rozhlasových, věřím, že i to bude osvěžující, zábavné a také užitečné. Připravíme si za okamžik tvarohové nočky s jahodami, jednoduchý letní recept, po kterém se zapráší. Chybět nebude ani pozvání do Strážnice, svezeme se na oblíbeném paddleboardu a stihneme i ošetřit nohy zmožené turistikou, a to v Babských Radách. Věřím, že se těšíte, stejně jako já. Pohodový poslech Českého rozhlasu Brno, úsměv od ucha k uchu a ideálně příjemnou společnost těch, které máte rádi. Ať už nás posloucháte doma, na zahradě, ve vinohradu, v práci nebo za volantem, srdečně vás zdraví Jarka Vykoupilová.

0: Tak Žentor sice zpíval proklínám, ale věřím, že nás budete naopak vzývat možná za tak báječný, jednoduchý, letní, dobrý recept. Věra Šembeková, již hlas znáte z našeho zpravodajství, přichází teď v jiné roli, a to v roli kuchařky a té, která ráda potěší své děti i vnouče. Věro, vítej, ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak co si přinesla z recepty? Já vím, že to je na sladko a vím, že tam budu potřebovat jahody. A těším se.
1: Ano, je to na sladko, je to báječné, je to rychlé a ze 4 surovin, když počítám tedy i ty jahody. Je potřeba 250 gramů tvaroh tučný, nejlépe z vaničky, ale komu nevadí i tvarohové hrudky, může použít i takovou tu kostku. Mm-hmm. Jedno vejce stačí, 350 gramů polohrubé mouky, špetka soli, no a samozřejmě jahody. No a teď určitě zkušené kuchařky vědí, je to oblíbené tvarohové těsto, takže vezmeme tvaroh do mísy, smícháme s vajíčkem, přisypeme mouku se špetkou soli, vypracujeme těsto, ale já potom už pokračuju trošku jinak, zatímco ostatní dávají jahodu dovnitř, tak já udělám z těsta malinké kuličky o průměru, dejme tomu tak třeba 3-4 cm, jak kdo má rád. Prostě jenom malinké nočky, vhodím do vroucí vody, povařím zhruba tak 6 minut, prostě poznáte, že jsou vařený, až vyplavou na povrch, tak hotový, slijeme. No a z těch jahod, které jsme předtím umyli a odstopkovali, stačí rozmixovat tyčovým mixerem, když je dobrá úroda, jako třeba byla letos. Letos byly krásně sladky, tak já už jsem nedávala ani cukr. Jahody rozmixovat na omáčku, nočky do talíře, zalít rozmixovanými jahodami na studeno. Kdo chce, může docukrovat, kdo má raději sladký, a navrch, co kdo máte rád, kysaná smetana, anebo pořádná šlehačka, pořádná porce šlehačky.
0: Teda.
1: A je to ňamka.
0: Mně se zbíhají sliny díky tobě. Poprskám mikrofon bez dopoledne.
1: A je to ještě příjemný v tom, že je to strašně rychle hotový.
0: Mm-hmm. Je to takové to letní příjemné jídlo. Může to být snídaně, svačinka, oběd, večeře, záleží na vašich chutích. Já v tom vedru úplně chuť na maso a těžká jídla nemám. Třeba to máte podobně. Věra Šembeková přinesla tedy osvěžující a milý recept. Já ještě dodám, že kdybychom se chtěli vyhnout klasické třeba mouce, můžeme použít rýžovou krupici, je bezlepková, funguje to úplně podobně. Takže díky ti, Věruško, krásné letní dny, a vím, že vy zprávaři pracujete brzy ráno, pozdě večer, víkendy, tak hodně síly, v tomto teple musíte.
1: Je to tak, ale v tom teple ty radní mají tu výhodu, že fakt není vedro, když jdete do práce.
0: Přesně, tak a v kolik vstáváš pro zajímavost, když vysíláš ráno?
1: 2:50.
0: Wow, tak vypadáš svěže na to, že jsi stávala 2:50. To byla Věra Šembeková, její recept na tvarohové nočky s jahodami. Měj se hezky a my tě uslyšíme ve zprávách v celou. Naslyšenou. No a teď už si dáme Erosa Ramazzottiho a příjemnou italskou písničku, která vám ten pocit, že léto a prázdniny je tady, dokonale navodí. Ostatně dnes jdou děti do školy. V podstatě poslední den, protože zítra už je vysvědčení, takže možná ještě malinko něco dělají, spíš výletují, odpočívají, hrají hry a užívají si toho, že už se nemusí učit, takže zdravím tímto nejen všechny školou povinné, ale také učitele, kteří si zaslouží plánovaný odpočinek během letních prázdnin.
2: Český rozhlas Brno.

0: jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát. Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda Poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
1: Páteční chovatelskou poradnu 26. června po 11. hodině věnujeme králíčkům mazlíčkům. Veterinář Miloslav Martinec poradí, jak přistupovat k chovu králíků v domácnostech. Jaké podmínky bychom měli králíkům v prostředí bytu poskytnout, v čem se takový chov liší od toho hospodářského a s jakými úskalími se mohou chovatelé setkat. Prostor bude jako vždy i na vaše telefonické dotazy. Páteční poradnou provází Zdeněk Truhlář.
2: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Musím říct, že Vojta, náš regionální stopař, Vojta Halaš, si dokáže vybrat správné lokality a možná je teď malinko v ráji a já mu opět, ale jenom trošku závidím, protože budeme putovat za sportem a v tomto počasí kam jinam než k vodě. Ovšem, tentokrát se nebudeme věnovat přímo sportu v pravém slova smyslu, spíše oblíbené pohybové aktivitě. Vojta nám totiž představí paddleboarding. Vojto, tak kam si za ním vyrazil, přiznej se, jak bys ho posluchačům tedy nejlépe popsal. Já jsem zvědavá také, i když já ho znám.
2: Ahoj Jarko, hezké dopoledne tobě i posluchačům. Ano, o paddleboardingu už jsme se spolu bavili, ale představím ho posluchačům. Počasí samozřejmě vybízí k útěku za vodními radovánkami a znovu to vyšlo, že se bavíme spolu, když jsem někde v hezké přírodě.
1: Ano. No,
2: vyrazil jsem na ním na brněnskou přehradu, kolem mě je hodně dětí právě na těchto prknech. Paddleboarding, abych teda vysvětlil ve zkratce, je to pádlování ve stoje na nafukovacím prkně, podobném tomu surfovému. Kořeny paddleboardingu sahají do Polynésie, kde místní obyvatelé používali prkna k pohybu po moři již před stovkami let, ale moderní podoba tohoto sportu se začala rozvíjet na Havaji v polovině 20. století, kdy surfaští instruktoři tehdy využívali pádla, aby mohli lépe sledovat své svěřence a zároveň se snadněji pohybovat mezi vlnami. Na přelomu 20. a 21. století se paddleboarding rozšířil do celého světa a postupně se stal samostatnou sportovní disciplínou. Jednou z jeho největších výhod je dostupnost. Její provozovat na jezerech, řekách, přehradách, ale i na moři. Začátečníci si mohou užívat klidné výšťky po hladině, zatímco zkušenější jezdci se věnují i závodům, jízdě na vlnách nebo dlouhým expedicím. Sport zároveň posiluje svaly celého těla, zlepšuje rovnováhu a přispívá k celkové fyzické kondici. Při pádlování se zapojuje většina svalových skupin, zejména svaly středu těla, zad, ramen a paží. A neustále udržování stability na prkně zároveň zlepšuje rovnováhu a koordinaci pohybu.
1: No prosím pěkně, já jsem o víkendu na paddleboardu stála, takže vím, co to je za dřinu, ale je to krásný pohled na vodu a myslím, že to přináší takovou svobodu pohybovat se volně po hladině. V Brně jsou na to ideální podmínky. Ty jsi sám vyzkoušel jízdu a dá se tedy paddleboard běžně půjčit?
2: Dá se určitě běžně půjčit. Já jsem si ho vyzkoušel a musím říct, že teda musím ještě dlouho trénovat svou rovnováhu. Novinkou byl pro mě i tady na přehradě týmový paddleboard, který je pro 5 lidí a vypadá rozhodně také zábavně, zvlášť tady pro děti. No a půjčit se dá nejenom na brněnské přehradě, kde jsou dokonce 3 půjčovny, dále jsou na Jižní Moravě v Šakvicích u Novomlýnských nádrží, 2 jsou na Vranovské pláži a také v Rohatci mezi Hododínem a Strážnicí. Ceny za půjčení jsou v celku všude podobné, pohybují se okolo 200 korun na hodinu a obvykle zahrnují paddleboard, pádlo a záchranou vestu.
1: Výborně, děkujeme za ty aktuální informace. Já bych dodala, že když to nejde ve stoje na paddleboardu, jde to tedy v kleči nebo v sedě. I to jsou ty další varianty. Takže buďte, držím palce k plavení se. Těšíme se na další informace. Měj se moc hezky a naslyšenou.
2: Děkuju, pěkný den všem posluchačům a naslyšenou.
1: Tolik tedy regionální stopař Vojtěch Halaš, který se nám přihlásil z brněnské přehrady, a to tedy doslova.
0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno. Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Petr Habka a Jana Kiršner, Bude mi lehká zem. Já myslím, že hodně veselá zem, nebo řekněme krajina ve Strážnici a v okolí, bude v těch nejbližších dnech, protože už dnes začne 81. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice a také 44. ročník Dětské Strážnice. Festival tedy vstupuje do dalšího desetiletí své existence a vzdává stále hold kulturnímu odkazu našich předků. Jsme za to rádi, je to taková výstavní folklorní skříň toho nejlepšího nejen z tuzemska, ale i ze zahraničí. No a já už tady vítám koho jiného než našeho folklorního redaktora Jaroslava Knajzla. Krásné dopoledne, ahoj.
1: Jarko, krásné dopoledne tobě i našim posluchačům a já jsem ve vysílání po Petru Habkovi. Já jsem tak šťastný.
0: Takhle zpívat nemusíš, ale já bych ráda.
1: Náhodou, teďka by se hodilo. Ja ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta, což je znělka právě Strážnického festivalu a už to mají nachystané zvukaři, že ano. Už to bude až do neděle pouštět.
0: Už to pojede. U čeho na letošní Strážnici bude naše vysílání a k tomu také samozřejmě naši milí kolegové?
1: Přátelé, Český rozhlas Brno bude všude a ano. Věříme, že v to nebudeme sami, protože celou sobotu už od rána od 5 hodin pro vás vysíláme přímo od Strážnického zámku, kde bude takové naše mobilní studio, kde budeme vysílat Dobré ráno, bude tam Zdeněk Junák s Milošem Šenkýřem, budou dechovky se tam vysílat, klidně přijďte, prosím vás, pokud budete
0: se
1: poblíž,
0: podívat
1: se, přát si písničku, odpolední vysílání, to je vlastně ten proud, který budeme řešit. Potom je taková letos novinka úplně úžasná, že vysíláme, o tom už ve vysílání docela dost jako reflektujeme, že vysíláme finále o nejlepšího verbíře a to prosím i s obrazem. Stačí se podat v sobotu v 16.30 na naše webové stránky brno.rozhlas.cz a můžete nejen poslouchat, ale taky se na
0: kochat
1: a na verbíře se dívat vizuálně. No a potom je taková krásná tečka Strážnického festivalu v našem vysílání a to je přímý přenos nedělního dopoledního hudebního programu, který začíná v 10 hodin a je to taková už tradice, že ten hudební pořad je tak pro rozhlas speciálně dělaný. Letos to budou mladí muzikanti a zpěváci z celé České republiky, žáci Zušek, kteří vyhráli ústřední kolo, tedy celou republiku je v loňském roce. Tak to bude neděle v 10 hodin. Ale rozhlas samozřejmě budeme mít vstupy a jsem rád, že Český rozhlas Brno už od začátku, už 81 ročníku je vždycky u toho a jsme rádi, že můžeme zprostředkovávat také tento festival.
0: Ano, já musím podotknout, že díky tomu také existuje řada raditních nahrávek těch, kteří tady už dávno nejsou mezi námi, přitom je. My jsme zachytili, jak zpívali, co všechno dokázali připravit a v rámci folkloru prezentovali.
1: To já bych si ještě malinko přihrál polivčičku, protože pokud už teďka se chcete strážnicky naladit, tak už od pátku vysíláme každý den pořád na pěknou notečku z různé pohledy Strážnického festivalu, kde jsou právě taky některé ty historické
0: vzpomínky.
1: Nahrávky.
0: Mm-hmm.
1: Jarko, my toho máme tuny v archivu, já nevím, co bych vybral. Přátelé, poslouchejte, to stojí to za to.
0: Jedno lepší než druhé. Co bys z programu vybral podle tebe jako to nejzajímavější?
1: No, nenechám se tebou dotlačit na tento tenký led, abych řekl, co bude nej. Jenom možná řeknu tak paušálně, že festival letos má několik novinek, ani ne třeba programových, ale kromě toho, že pokud přijete do Strážnice, se vám bude lépe parkovat, protože Strážnický festival nebo Strážnice město otevřelo nové velké parkoviště. Je zajímavé, že vznikla nová aplikace Strážnického festivalu. No a třeba co se týká takových programových změn nebo novinek, tak přibude festivalové šapito. Vlastně pod Platanovou alejí. No a přátelé, všecko k festivalu, i tyto novinky, kde parkovat, kde si koupit ještě lístek, jestli nemáte, kde, já nevím, případně nějaké potřeby další zajistit, tak najdete na festivalstrážnice.cz.
0: Tak, to nejdůležitější bylo řečeno. Já myslím, že není co dodat. Počasí sice bude horké, ale já věřím, že všechno bude osvěžující. Jinak.
1: Musím, Jarko, musím dodat, protože dneska je čtvrtek, a už dneska můžete vidět, vy brněnští, anebo vy, kteří budete procházet Brnem, tak na náměstí Svobody se dnes představí zahraniční účastníci festivalu a ty se taky letos vydařili, vyvrbili se krásně, protože představ si, že přijedou třeba Mexičani, přijedou Peruánci a já se teda těším, že se poznám původní Indiány z Ameriky, ale budou taky, co se týká těch cizinců, třeba Kazachové, kteří mají nádherný takový folklorní orchestra, nebo budou Slováci, ti teda dneska v Brně nebudou, ti budeš ve Strážnici, ale kdybyste náhodou dneska přes den neměli cestu přes náměstí Svobody, tak už můžete nasát zahraniční vůně Strážnického festivalu. No a těším se teda u zámku, že se poznáme, že se potkáme, doufám, že se poznáme a že se potkáme z oka do oka. Z mikrofonu do mikrofonu.
0: Přesně, z mikrofonu do mikrofonu, milí posluchači, takže vás zveme, držíme palce organizátorům Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice, ať vše klape, jak má, a hlavně také účinkujícím. Ať se daří a ať i přesto vedro tedy podají ty nejlepší výkony. Tohle to byl Jarda Knajzl v našem vysílání.
1: A závěrečná znělka.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Přátelé, nezapomeňte, že škola základ života, i ta základní umělecká. A kdy jindy poukázat na školní radosti i výhody, než koncem června a nejlépe ve Strážnici. Srdečně vás zveme k poslechu přímého přenosu nedělního hudebního pořadu Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice, ve kterém se představí právě žáci Zušek z celé republiky. Půjde o solisty, dudácké i cymbálové kapely a budou to nejlepší z nejlepších. Poslouchejte v neděli 28. června od 10 hodin.
1: Český rozhlas Brno vysílá živě z Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici.
2: Poslechněte si sobotní Dobré ráno a odpoledne se Zdeňkem Truhlářem.
3: Užijte si atmosféru festivalových srdcovek na cestách se Zdeňkem Junákem.
4: Nechte si zahrát přímo z festivalu blahopřání s písničkou od Jana Kosíka.
5: Žijeme tu s vámi.
1: Rozhlasový vysílací stan a Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici od 26. do 28. června. We'll be right back.

0: Marta Kobešová, její cesta v našem dopoledním vysílání už pouhých 12 minut nás dělí od 11. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno je v plném proudu. Jak ošetřit puchýře a jak jim nejlépe předejít? Jste-li turisté a milujete na dnech volna právě to, že můžete někam vyšlápnout, tak poslouchejte bedlivě, protože právě na téma puchýře jsou dnešní babské rady.
1: Babské rady.
0: Turistické puchýře vznikají nejčastěji třením nebo tlakem. Tekutina uvnitř vytváří ochrannou vrstvu nad poškozenou kůží a pomáhá hojení. Proto je vhodné ponechat puchýř neporušený, pokud nespůsobuje výrazné obtíže. Nejúčinnější ochranou bývají hydrokoloidní náplasti, které citlivé místo dobře ochrání. Ty vytvářejí vlhké prostředí, podporující regeneraci pokožky a zároveň tlumí bolest při chůzi. Pokud puchýř praskne, je důležité ho omýt čistou vodou, případně dezinfikovat a překrýt sterilním krytím. Kůži na povrchu není vhodné odstraňovat, protože funguje jako přirozená ochranná vrstva. Prevence je v tomto případě jasná: nošení dobře padnoucí obuvy, kvalitních ponožek i preventivní používání ochranných náplastí na místa, o kterých víte, že jsou na puchýře náchylná. Zkušený turista nedá dopustit ani na pečlivé nakrémování chodidel před každou túrou.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Brno.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 11 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Teplárny Brno kvůli horkovodu z Dukovan zakládají novou distribuční firmu. Kvůli horkému počasí někteří pořadatelé ruší a přesunují víkendové kulturní a sportovní akce. Mezinárodní folklorní festival začal ve Strážnici. Dnes bude slunečno a teploty až 34 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré dopoledne. Brněnské teplárny založily novou dceřinou společnost Teplárny Brno Distribuce. Bude mít na starost výstavbu horkovodů a následnou dodávku tepla, a to včetně projektu horkovodu z jaderné elektrárny Dukovany. Vznik samostatné distribuční

0: společnosti byl jednou z podmínek pro získání více než 10miliardové dotace od Ministerstva životního prostředí. Detaily projektu doplňuje finanční ředitel brněnských tepláren Přemysl Měchura.
1: Předpokládaný celkový investiční výdaj celého projektu je téměř 18 miliard korun a sestává se z realizace potrubní sítě do Brna, v rozšíření stávající soustavy tepla v Pobrně a v nahrazení 100 plynových kotelen nově výměníkovými stanicemi.
0: Pro zákazníky tepláren Brno se tímto krokem nic nemění. Horké a vysoké teploty mění plány pořadatelů kulturních a sportovních akcí na východě Moravy. Neuskuteční se velký hudební festival na výstavišti v Kroměříži, nepoběží se ani sobotní půlmaraton v Uherském Hradišti. Sokolové ze Všetul na Kroměřížsku kvůli počasí přesunuli tradiční cyklojízdu na září a na jiný termín jsou přesunuté také dostihy ve Slušovicích. Od dnešních 21 hodin nebudou fungovat weby ministerstva vnitra, policie a hasičů. Rezort vnitra o tom informoval na sociální síti X. Plánovaná technologická odstávka by měla trvat 4 hodiny. Weby by tak měly znovu začít fungovat zítra v 1 hodinu v noci. Folklorní festival ve Strážnici zahajuje svůj letošní ročník programem pro školy. Představí se v něm zahraniční soubory ze 4 kontinentů. V zámeckém amfiteátru vystoupí například soubor Vršatec ze Slovenska nebo folklorní skupina z mexického Monterrey. Kdy se soubory představí, říká delegátka Mezinárodní rady organizátorů folklorních festivalů a lidového umění Markéta Vašulková.
2: Soubory se nám samozřejmě představí jako každoročně už ve čtvrtek dopoledne programem pro školy, na který srdečně zveme i široké divácké spektrum. Zahraniční soubory uvidíte i v posledním festivalovém pořadu To nejlepší nakonec a ve festivalovém průvodu. Sport.
0: Čeští fotbalisté prohráli ve třetím zápase letošního mistrovství světa v Mexiku 0-3 při účasti na šampionátu po 20 letech, tak Češi končí ve skupině poslední s jedním bodem za remízu s jeho Africkou republikou, pokračuje křídelní hráč David Douděra.
3: V některých očích to bude asi málo, tak přece jenom si myslím, že jsme něco dokázali a když si vzpomenu na to, jak jsme desetiletí kluci i s bráchou, i s bratrancem s Lukášem Červem běhali v Itálii na pláži a sledovali jsme v roce 2006 Itálii. Bylo asi nepředstavitelné, že se někdy podíváme společně na mistrovství světa, takže cítím neuvěřitelnou vděčnost, vlastně klepu se z toho. Počasí.
0: Na jižní Moravě dnes bude převážně jasno, v průběhu dne přechodně i oblačno, teploty vystoupí na 31 až 34 stupňů. Vítr slabý a biozátěž kvůli horku vysoká.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Pokud jedete z Pohořelic na Znojmo, dejte pozor u odbočky na Branišovice. Máme tam hlášené zbytky pneumatiky na vozovce a vytvořila se také kratší kolona před tímto omezením ve směru na Znojmo. Zdržíte se okolo 5 minut. Další zdržení je na dálnici D1 na příjezdu do Brna ve směru od Prahy. V nesouvislé koloně budete popojíždět od stého 76. postý 96. kilometr asi 15 minut. Silný provoz ale začíná už u Velké Bíteše. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Romantickou představu z minulého století o kočovném divadle na koňském povozu naplňuje i dnes divadlo Lidičky z Kyjova. A dělá to už 15 let. K mikrofonu si za okamžik pozvu nejen principála Pavla Růžičku, ale také 3 herečky. Těším se moc. Probereme trému, také autorství originálních pohádek. Jaké to je spát společně pod čirákem? Co nadšení diváků? A co obsahuje kniha, která by mohla motivovat další ochotnické divadelní soubory k tvorbě? Tohle všechno uslyšíte v následujících 60 minutách. Samozřejmě projedeme podrobně také zastávky divadelního turné, které začíná už zítra. Věřím, že s námi prožijete zase nezapomenutelnou hodinku, dobrý poslech a ještě lepší náladu vám přeje Jarka Vykoupilová.

0: Dnešní dopolední vysílání bude o dětech a o divadle. Prázdniny už ťukají na dveře, zítra si děti odnesou domů vysvědčení a jsou děti, které hned poté vyrazí kočovat s divadlem. Já bych vám během této hodinky ráda představila dětské kočovné divadýlko z Kyjova. Vítám tady především principála Pavla Růžičku, dobrý den.
1: Krásný den.
0: A vítám tady samozřejmě i zástupce dětí, protože jich tady máme hned několik, tak kdybyste společně zkusili ahoj.
2: Ahoj.
0: Výborně, tak já vám je také postupně budu představovat. Každopádně se dívám na pana principála, protože nápad kočovat je určitě originální a vy to neděláte první rok, tam už je nějaká tradice letitá. Vzpomeňte, jak to začalo.
1: My to děláme už 15 let, respektive vyrážíme na 15. kočovné turné, takže v našem kraji už máme takové jako dobré renomé a když už se v tom prvním prázdninovém týdnu slyší ten klapot kopyt a vrzání vozů, tak už všichni vědí, že jede kočovné divadýlko. A začalo to tak, že když mým dcerám, který jsou dneska na vysoké škole, byly 4 roky a vraceli jsme se z nějakého divadelního představení dětského, tak jsme si začali tak jako fantazírovat, že by to bylo moc hezký jezdit jako po staru, jak se dřív jezdilo na těch povozech a hrálo se od vesnice k vesnici. A z té fantazie pak vznikla ta realita, která už funguje 15 let.
0: No to znamená spoustu organizačních záležitostí, co všechno vlastně je na vašich bedrech, kromě toho, že nacvičíte nějaké divadelní představení.
1: Na mých bedrech na začátku je ta představení napsat. Protože my si ty pohádky sami píšem. Pak to přesunout na kolegu, který k tomu píše tu hudbu a pak to samozřejmě s dětma celé nacvičit. No a pak celý to martyrium spojené s logistikou celého toho kočování. Zajistit koně, zajistit vozy, rekvizity, kulisy, štace, kde budeme obědvat, kde budeme večeřet, kde budeme spát a tak dále.
0: No já si říkám, že to je takový vlastně malý zájezd. Ve vašem případě trvá kolik dní?
1: My jezdíme na 8 dnů, už dlouhodobě to takhle máme nastaveno, takže ten první týden skutečně naskakujeme na ten vůz ještě s tím čerstvým vysvěšením v ruce a vracíme se maminkám špinavý, trošičku voňavý za týden a plní zážitku a pak se teprve rozjíždí ty prázdniny tak, jak to běžně děcka znají.
0: Mluvíte o tom jako o splněném snu, ale tohle je asi vyústění nějaké vaší předchozí divadelní činnosti, nebo vy jste tímhle rovnou začali?
1: Nezačali. Já jsem hrál i režíroval trošku ochotnické divadlo v Kyjově a vždycky jsem k tomu měl takovou nějakou lásku a tíhl jsem k tomu a když byly ty děti a chtěl jsem ty zážitky sdílet s nima, tak tohle to byla varianta, která vlastně vyústila tady tento výsledek a vlastně ta první inspirace byly pohádky nebo zpívané pohádky od Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře, které jsme si pouštěli v autě s dětma a tam jsem si říkal, to je přesně ten formát, který se dá přenést na to pódium, nebo v našem případě na vůz a hrát to těm lidem. A protože ty děti byly neskutečně šikovné už jako malé, chválím své děti, ale je to tak, že zpívali prostě od malička, tak jsem si říkal, že to je přesně to, co chceme prostě těm lidem nabídnout.
0: Jakou hodnotu podle vás má dneska ta živá kultura, to samotné divadlo, které dokonce v tomhle případě přijede za lidmi a hraje i na místech, kde to není běžné?
1: Záleží, na jakou se hodnotu se ptáte.
0: My vybíráme
1: vstupné do klobouku, takovou to má pro nás hodnotu a vždycky říkáme, dejte kolik chcete, jak se vám to líbí. Pro diváka to má, myslím si, nesmírnou hodnotu. A vnímám to tak, že ti rodiče pak za náma chodí, jednak to velmi chválí a jednak se nám snaží vnutit své ratolesti. To znamená, vnímají to tak, že je to něco, co by chtěli, aby i ty jejich děti dělali. A největší hodnotu to má ale pro nás, protože my jsme taková parta, která je na takovém punkovém táboře, rozdává tu radost na tom voze tím zpěvem a hraním a vlastně si to všichni hrozně užíváme. A nejstaršímu členovi naší party je tatínkovi Ježofi kolik roku? 56, tak nějak. A nejmladší člence, to je Žofinka právě, které je 6, takže ten rozdíl se tam smazává a my jsme fakt skutečně jedna velká parta.
0: Jedni kočovníci. Já jsem moc ráda, že v dnešním dopoledním vysílání Českého rozhlasu Brno vám mohu představit dětské kočovné divadýlko Kyjov. Za okamžik v tom ráda budu pokračovat.
3: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Posloucháte Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno. Dnešními hosty jsou členové dětského kočovného divadelka z Kyjova. Já tady moc vítám dětské návštěvníky našeho vysílání. Vždycky je příjemné potkat se s dětmi. A první se k mikrofonu sedla Julie. Já tě tady vítám, ahoj.
1: Ahoj.
0: Kolik je ti roku, Julie?
1: Je mi 10 let.
0: A pro tebe to je letos poprvé s divadlem, nebo už máš zkušenost?
1: Už mám zkušenosti.
0: A můžeš mě říct, jaké to pro tebe je? Co tě na tom baví?
1: Nejvíc mě baví to divadlo, jak hrajem. No, vždycky hrajem tři pohádky a teď hraju Káču, Mařenku a Růženku.
0: A to jsou samé hezké postavy. Takové hlavní role mám pocit, co?
1: A jo.
0: Máš ještě trému?
1: Ani ne.
0: Ani ne?
1: Jenom když hrajem poprvý vždycky.
0: A co je nejlepší na tom, když dohrajete? Ten velký potlesk, nebo dostala si třeba někdy nějaký dárek, kytičku?
1: Ten potlesk je hezký, vždycky.
0: A až vyrosteš, chtěla by si být třeba jednou skutečnou herečkou, třeba v televizi nebo v divadle velkém?
1: Jo.
0: Dobře, tak budeme držet palce, protože si myslím, že když divadlo děláš od takhle útlého věku, tak je ta šance veliká, že by se to mohlo stát i profesí. A ty sama máš z těch pohádek nejraději kterou?
1: Asi tu třetí se mi nejvíc líbí. O Popelce, Ružence a Sněhurce.
0: Vy máte ty pohádky trošku jinak, než je známe, že?
1: Jo.
0: Jo, a mohla by si mě prozradit nějakou změnu oproti té původní verzi ze svého pohledu, co je tam jinak?
1: No, ta Popelka, že ona to není vlastně jenom Popelka, ale tam jsou ty tři holky. Vlastně je tam ještě Růženka a ta Sněhurka.
0: Aha, dobře. A dopadne to dobře jako každá pohádka?
1: Jo.
0: To jsem ráda. Tak úplně nejmladší účastníci toho dnešního dopoledního povídání o kočovném divadílku z Kyjova je Žofie, Žofinka. Tobě je 6 let teprve. Pojedeš poprvé s divadlem letos na to turné?
2: Na jaké turné?
0: No na to divadelní, na které jedete za chviličku. Poprvé pojedeš hrát?
2: Ne.
0: Ty už si hrála loni? Opravdu?
2: Ano.
0: Dobře, přikivuješ. A co tebe na tom baví nejvíc?
2: Nejvíc mě na tom baví, jak hrajem.
0: A zpíváte? Myslíš, že by si dokázala kousíček mi tady zaspívat nějaké písničky? Nebo říct nějakou svoji větu z toho divadelního představení?
2: To bych mohla.
0: Tak pojď.
2: Ona ale pořádná je pracovitá a poctivá.
0: Pokračuj.
2: Po neděli k tancovačkám vystrojená chodívá. Sedí v koutě na lavici a čeká, až přijde ten, který smekne svou čepici a řekne: smím prosit, mademoiselle?
0: No tak já ti zatleskám. Tak to bylo moc hezké. A to je z které pohádky, tahle písnička?
2: Skáči.
0: Skáči. A ty máš jaké role? Co tam hraješ?
2: Já tam hraju vypravěče.
0: Ta nejmenší je vypravěčkou, tak teď se dívám na Pavla Růžičku, to je dobrý fígl udělat z nejmladšího účastníka vypravěče.
3: Je to tak, ale Žofinka má dneska takový jakýsi slabší hlas, ona má možná trochu trému.
0: No tak v rozhlase.
3: Protože ona má velmi jadrný hlas a velmi krásný projev, takže ona se na tu vypravěčku parádně hodí. A má skvělou paměť, musím říct ještě, takže vlastně to zvládá úplně na jedničku, tuhle tu roli.
0: No tedy, tak já moc děkuju za tu ukázku. Žofia, jak se těšíš na prázdniny a jaké máš ještě plány, kromě divadla?
2: Já nevím.
0: Dobře, s rodiči nějaká dovolená třeba?
2: Já myslím, že jo.
0: Určitě nějaká, jo. Dobře, ono není jednoduché se posadit před ten velký mikrofon. Co si budeme říkat, je to jasné, já jsem vděčná, že to tady zvládáme dnes dopoledne, nejen tady s Pavlem Růžičkou, ale i třemi dětskými herečkami. Posloucháte stále Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno. Dnes máme čtvrtek 25. června, 11 hodin, k tomu 20 minut a za malý okamžik uslyšíte Valdemara Matušku a jeho písničku pro Zuzanu.
4: Po loňském úspěchu Zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
5: Těší se na vás průvodce Zámeckým létem František Kinský.
4: Více informací na webu zámecké léto.cz.
6: Český rozhlas Brno vysílá živě z Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici.
7: Poslechněte si sobotní Dobré ráno a odpoledne se Zdeňkem Truhlářem.
8: Užijte si atmosféru festivalových srdcovek na cestách se Zdeňkem Junákem.
9: Nechte si zahrát přímo z festivalu Blahopřání s písničkou od Jana Kosíka.
8: Žijeme tu s vámi.
6: Rozhlasový vysílací stan a Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici od 26. do 28. června.
4: Český rozhlas Brno, písnička.

0: Dnes si povídáme o dětském kočovném divadelku z Kyjova, které vyráží už zítra na své velké kočovné divadelní turné. A u protějšího mikrofonu teď sedí Viktorie. Kolik je ti roku?
1: Je mi 14 let.
0: Viktorie, máš trému, když jsi v rozhlase, nebo jsi v pohodě?
1: Popravdě ani ne, už jsem zvyklá z divadla.
0: Výborně. Ty jedeš určitě po několikáté, takže kolik let už jsi kočující divadelnici?
1: Myslím tak, asi 8 let, už je to dlouho.
0: I ty máš určitě jen svůj jedinečný pohled na to, co tě nejvíc baví. Co to je?
1: Mě asi nejvíc baví ty cesty na tom voze a potom, jak spolu všichni spíme pod širákem většinou a povídáme si a zpíváme.
0: To je dobrodružné. A nějakou veselou historku by si mohla ze zákulisí prozradit? Je nějaká? Co se kdy stalo třeba právě při tom přenocování? Jestli za vámi třeba nepřišel medvěd? No to asi ne.
1: Já si pamatuju, že já jsem jednou spala vedle kamaráda. Ráno jsem se zbudila a on do mě kopal ze spaní. Potom, když se zbudil, tak mi povídal, že se mu zdálo, že kopal do stromu. Tak...
0: Takže tak, dobře. I tohle se může stát. Jak vás vítají diváci, když někam přijedete? Jaké to je? Nějak těší se, rádi vás vidí, ano. Děkují vám, nosí vám třeba buchty?
1: Občas ano.
0: Tak to je výborná zpráva. To bych udělala taky, kdybych věděla, že přijedete do vesnice, kde bydlím. A tímto tedy vyzývám ty, kteří vás potkají. A možná tady se hodí, aby principál Pavel Růžička připomenul zastávky toho vašeho turné. Kde budete hrát?
2: Já to zkusím zhrnout, ale určitě všechny navedu na Facebook Lidičky, jak si říkáme, jako kočovna divadelku, anebo na stránku Lidičky.eu, kde tady to turné najdou. My začínáme v Kyjově tradičně v našem rodném městě, jak už jsem říkal, skočíme s vysvědčením na vůz a přejíždíme do parku, kde hrajeme první představení a pak už se vydáváme za hranice Kyjova. Takže letos to budou Ratíškovice, Dolní Bojanovice, v první prázdninovou neděli Zoo Hodonín, což je velmi zajímavá zastávka. Tam nás ráno budí řev lvů a tygrů.
0: Ano.
2: A potom jedeme do přístaviště v Petrově, potom do přístaviště ve Strážnici a pak přes Těmické koupaliště, kde to máme taky velmi rádi, protože se snažíme najít zastávky, kde i děti mají nějakou zábavu a nějaké povyražení, tak jedeme do Vřesovic, což je taková naše tradiční zastávka, tam jsou tábory, je tam, je to takový letovisko malý kolem Kyjova. No a končíme už poslední roky pravidelně v zahradě zámku Buchlovice, kde na nás přichází odhadem, bych typl tak 600-700 diváků.
0: Tady.
2: Zaplní se celá louka a má to takovou jako nádhernou tečku, protože tamto publikum je fakt fantastické. Ví, že je to naše poslední představení. Někteří přijedou třeba i opakovaně v rámci toho týdne a tam si fakt jako užíváme, sice už velmi unavení, ale užíváme si tam velké ovace a je to taková fakt jako krásné zakončení toho náročného týdne.
0: Já se dívám teď soustředěně na ten krásný plakát k těm vašim představením a tady se píše určeno dětem od 1 do 100 roku, vstupné dobrovolné, o tom jsme mluvili, takže malí i velcí jsou zváni.
2: Jsou zváni úplně všichni a já, když píšu ty pohádky, tak se snažím tam dávat věci, které malí úplně nepochopí, ale velcí se jim zasmějou. Takže se snažím psát tak, aby i ty dospěláky to bavilo. A ono se nám někdy stává, že těch dospěláků je na tom představení víc než těch dětí.
0: Říká Pavel Růžička, host našeho dopoledního vysílání, který přijel za divadlo Lidičky i se svými hereckými ratolestmi, řekla bych. A my v tom příjemném a milém povídání budeme pokračovat za malý okamžik.
3: Český rozhlas Brno.

0: Perníková chaloupka, čerta káča, Popelka, trochu jinak s podtitulem. Tohleto kočovné divadelní představení můžete vidět od 26. června až do 3. července díky dětskému kočovnému divadílku Lidičky z Kyjova. A já jsem moc ráda, že přišel nejen principál Pavel Růžička do našeho dopoledního vysílání, ale také jeho tři svěřenkyně, mladé herečky. A já se teď ještě Viktorie zeptám, jaký je principál?
1: No,
0: schválně.
1: Tak to, zábava s ním je, to určitě, ale občas na nás zvládne být i celkem dost přísný.
0: Je to potřeba?
1: Záleží jak u koho. Občas u těch mladších dětí je to celkem potřeba, ale řekla bych, že u nás starších, kteří už jsme jako víc spolehlivější, tak už to zas až tak moc potřeba není.
0: A prozradíš mi, kolik dětí vlastně na tom kočovném voze jede?
1: Letos bych řekla tak možná 15-20 dětí, tak nějak.
0: Zpřesní to Pavel Růžička, kolik?
2: Myslím si, že je to 16 dětí a ten zbytek jsou ještě dospěláci, protože máme živou kapelu, to jsou 4 dospěláci, máme zvukaře, máme mě, principála a dva kulisáky, takže je nás v podstatě 25, když tomu přidám i ty naše kočí, kteří s námi jezdí a řídí ty koně, abychom se někde nevysekali.
0: Takže vy skutečně máte všechno naloženo na tom voze nebo jede nějaké záložní vozidlo s těmi technickými věcmi?
2: Máme záložní vozidlo, protože ta moje původní představa, že si někde stoupneme na náves a bude nás slyšet, hned vzala za své, takže my máme zvukovou aparaturu, máme mikrofony, mikroporty, jsme vlastně velmi dobře vybavení a to potřebujeme někde vozit a někde, kde to třeba nezmokne, což se nám i stane. Takže vozíme v tom vozidle tyhle ty věci, nástroje a na vozech jezdíme my a občas s námi teda batohy a spacáky a karimatky, to, co potřebujeme na to přenocování, jak říkali holky, obvykle pod širákem, obvykle se nám nechce schovávat někam pod střechu, ale ustalem si prostě tam, kde je to v tu chvíli nejlepší je tam nejhezčí výhled na hvězdy třeba.
0: Tedy, mě zajímá ještě samotná práce na těch textech. Vy jste říkal, vezmu nějakou klasiku a předělám ji. Tak kdybychom nahlédli do té letošní dramaturgie, tak jak jste přistupoval k Perníkové chaloupce, k Pohádce čerta káča a Popelka trochu jinak?
2: Já jsem na začátku byl schopen napsat i 2 nebo 3 pohádky za rok, teď už jsem schopen napsat tak 1. Takže my vracíme na repertoár právě Čerta a Káču a Perníkovou chaloupku, kterou mnozí naši fanoušci znají z YouTube kanálu Lidičky, a tak ty jsou vrácené na repertoár už myslím po třetí, asi po 6 letech. Ty děti trošičku nám odrůstají, takže...
0: Ano, i diváci odrůstají.
2: Diváci, přesně tak. Takže ty jsou zpátky a ty jsou v podstatě zpracované klasicky, podle klasické předlohy. Ale dlouhou dobu po nás chtějí diváci takové ty pohádky typu Sněhurka, Popelka, Růženka. A mně se do toho moc nechtělo, tak jsem si řekl, že je dám do jednoho hrnce. Takže dneska jsou to 3 kamarádky, které se doma trochu nudí, tak se mají sejít v baru. Ale zatímco Sněhurka se chystá, tak maminka jí přinese jablíčko. Sněhurka nikam nepřijde. A Růženka, když chce utéct z domu, kde ji hlídají, tak narazí na Růže, píchne se a také nepřijde.
0: Aha.
2: A Popelka čeká sama v baru a tam přijdou 3 bratři, jsou to bratři v triku. Skutečně ti bratři v triku, no a oni potom jdou hledat tu Popelku a postupně narazí na ty kamarádky a všechny je vysvobodí, takže je z toho takový happy end.
0: Happy end, takže 3 svatby nakonec, skoro.
2: Do svateb nejdem, oni naši mládenci se už stydí i držet za ruce na tož tak, aby se měli trošičku jako divadelně líbat, to bývá velký problém, takže tak až daleko nejdem, ale je tam ten happy end, to vysvobození všech těch 3 princezen, které známe z klasických pohádek.
0: Vy jste říkal o 15 letech historii, to je spousta času spolu, spousta času s diváky. Při hraní venku se může stát cokoliv. Měli jste někdy třeba nějakou krutou nepřízeň počasí nebo jiné okolnosti?
2: Měli. Nepříliš často, počasí nám docela přeje. Ale vzpomínám si třeba na představení a nebylo jedno, když jsme se schovali pod plachty. A muziku jsme především schovali pod plachty, herci hráli na pódiu ještě v dešti a diváci seděli a čekali až do konce. A my jsme skutečně představení dohráli, no a pak jsme asi 14 dnů sušili ty šňůry a bedny a všechny ty věci, které vzali za své, takže teď si to počasí hlídáme, ale tohle to jsme byli ještě nerozumní a skutečně jsme párkrát takhle hráli pod plachtami v nepřízni počasí, ale nestává se to příliš často, skutečně míváme štěstí na to počasí.
0: No a nějaké veselé historky typu kůň se splašil, když to asi moc veselé nemusí být, nebo něco někde zůstalo, zapomněli jste, ztratili jste.
2: To se nám stává pořád.
0: Pořád, výborně.
2: A to, že se koně ne úplně splaší, ale že nějak se začnou chovat podivně, se taky stává často. Mm-hmm. To jsou historky, které moc nepublikujeme ven, i když všechny dopadly dobře. Ale máme třeba s tím deštěm, zrovna mě napadlo, že jsme jednou vyráželi, zdrželi jsme se po představení, přibylo velké horko a vyráželi jsme vlastně až za tmy, kdy nad chřiby blesky mlátili do lesu a my jsme nevěděli, co s těma dětma, tak jsme obvolali rodiče, přijeli za náma, naložili je do auta a my jsme potom dospěláci sjeli s těma koňma v té velké bouřce, jsme přejeli přes ty chřiby do Koryčan a tam jsme už našli naše děti na koupališti spící a byl to jeden z těch zážitků, na který se nezapomene, protože když jedete v půl druhé v noci lesem, oparem po bouřce, tak je to vlastně zážitek, který prostě nezažijete.
0: Téměř řekla bych filmový. Tohleto turné máte jako vyvrcholení jakési vaší celoroční práce. Je to vždycky něco, na co se připravujete dlouze. A pak tedy jsou ty prázdniny a začnete zase hned září s přípravou toho nového zájezdu.
2: Ne, my celý rok hrajeme tady tohleto představení. My si vždycky na to letní turné to představení připravíme, jsou to vždycky tři pohádky. Mm-hmm. A pak celý rok jezdíme už ne s koňmi obvykle, ale auty nebo veřejnou dopravou po, řekněme, celé republice, tam, kde nás pozvou, a začínáme s novým rokem nebo někdy po novém roce začínáme chystat nové představení a připravujeme se zase na to léto.
0: Výborně. Tak já myslím, že už víme téměř vše o dětském kočovném divadelku z Kyjova s názvem Lidičky, které chystá i letos svoji velkou kočovnou tour, řekla bych, tedy představení, já to spočítám, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 krásných večerů s nimi můžete prožít. My si o tom povídáme dnes s Pavlem Růžičkou, principálem, a také s dětmi a ještě chvíli času před sebou máme.
3: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
1: Mně se strašně líbily se Skácelovy tvorby, když jsem byl na gymnáziu. Ty PFK čtyřveršový, který on posílal, a já jsem se tím nechal inspirovat a vlastně jsem taky psal takovýhle PFK. A to jsem pak posílal svým různým kamarádům a vlastně nevím vůbec proč, ale posílal jsem to i na katedru. A pak se mi jednou ozvala profesorka Librová a ona mi říkala: Radku, já ty vaše věci použiju do té knížky, kterou teďko píšu.
0: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
2: Julie, co vám při sledování verbuňku více imponuje, chlapský zpěv nebo tanec?
3: Jardo, to je tak nějak dohromady. Verbuňk prostě musíte vidět i slyšet.
2: No, takže u nás v rozhlase asi jen poloviční zážitek, co?
3: Omyl, Český rozhlas Brno letos nabízí 100% zážitek z mistrovství světa ve verbuňku.
2: Nevěřím, kdy, kde, jak?
3: Finále soutěže o nejlepšího tanečníka verbuňku ze Strážnického festivalu sledujte živě v sobotu 27. června od 16.30 na webu brno.rozhlas.cz.
2: Přátelé, užívejte si 81. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice na vlnách Českého rozhlasu Brno.
4: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem. Brno utíká velmi rychle, jak se říká, čas utíká různě podle toho s kým, tak musím říct, že mě velmi příjemně, protože principál Pavel Růžička a jeho svěřenkyně, tři dětské herečky tady se mnou ve studiu jsou už od té 11. dopolední. Já teď držím v rukou úplně čerstvou krásnou knihu, má název Čert a káč a další kočovné pohádky. Napsal Pavel Růžička, zhudebnil Vítězslav Začal a když tu knihu tedy otevřu, tak v ní vidím noty. Je to klasický zpěvníček?
1: Je to klasický zpěvníček, ale vešly se nám do něho čtyři naše pohádky. Řekl bych, že jedny z těch nejoblíbenějších, alespoň podle jejich sledování na YouTube kanále. Takže je tam Čert a káča, s kterou zrovna letos vyrážíme, stejně tak jako Perníková chaloupka. A s kytarou nebo s klavírem nebo s jakýmkoliv nástrojem se dá vlastně doma nebo ve škole v dramatickém kroužku z toho zpívat a přiblížit si ty naše pohádky. Protože se nám poměrně často stává, že někdo píše ze školy, z divadelního kroužku, že by je chtěl hrát a my jsme je takto připravené neměli, tak teď je máme.
0: Aha, je to vlastně tedy dárek pro fanoušky.
1: Je to dárek pro fanoušky a třeba i pro učitele.
0: Jsou tady noty, akordy, dá se to skutečně zahrát třeba i jen tak doma pro sebe. Ilustrace Adéla Růžková, moc krásná.
1: Moc šikovná výtvarnice, která nám fandí už léta, kreslí nám plakáty a taky s náma strávila pár chvil a dnů na voze, takže zatímco my hrajeme, ona má v ruce skicák a kreslí všechno, včetně našich herců, koní, diváků, je to hrozně zajímavé i sledovat přitom.
0: Já jsem tady zalistovala, vidím písničku Trpaslík a hned v úvodu s mikrofonem pěkně dolů při tom trpasličím sólu. Tak to je skoro rozhlasový text.
1: Ano, to je taková zvláštní pohádka, jedna z těch oblíbených.
0: Napadá mě, že byste byli skvělými hosty našeho pořadu Fančmekři tady dole ve studiu číslo 7, tak možná, že tímto založíme nějaký nápad a já ho předám Marku Zouharovi, který je dramaturgem těchto zajímavých kulturních večerů, že byste ty pohádky třeba přijeli zahrát i sem k nám do brněnského rozhlasového studia.
1: To budeme moc rádi.
0: No a protože čas je tedy nelítostný a už se blíží do svého finále, vy už zítra vyjíždíte na turné, zeptám se nejdřív tedy Pavla Růžičky, pozvání pro diváky, proč by měli přijít, máte nějakou speciální lákací větičku?
1: Já si myslím, že nemáme lákací větičku, ale to, že někam přijedou koně, rozloží se a začnou hrát děti a zpívat a začne hrát živá kapela, už samo o sobě stojí za to. A myslím si, že je to lepší zábava než malování na obličej než skákací hrad.
0: No, určitě hodnotnější a živá kultura, myslím, oživuje diváky a je nutné ji podporovat, tak tímto bych ráda tedy povzbudila naše posluchače, choďte na divadlo, choďte na koncerty, opravdu to stojí za to a je to něco, na co se nezapomíná. No, teď se zeptám samozřejmě i našich mladých hereček, takže Viktorie, tvé pozvání pro naše posluchače, proč by měli dorazit?
2: Já bych řekla, že je to opravdu nádherný zážitek, děti jsou talentované, muzikanti jsou talentovaní a fakt všichni si to užívají a řekla bych, že i diváci si to užívají většinou, tak si to přijďte užít taky.
0: Tak zeptám se i Julie s krásnýma zelenýma očima, tak Julie v roli káči si říkala, že nejen, co stojí za to vidět a proč by měli přijít třeba i ti, co nás teď poslouchají?
3: No, měli by přijít, protože je to sranda a i když se stane nějaká chyba.
0: Tak to nevadí.
3: Jo.
0: Přesně tak, protože u živého umění se to může stát. Děkujeme a přeju samozřejmě i tobě, ať se daří na těch divadelních prknech. Nejmladší Žofie, vypravěčka představení. Výborně. Si sama upravuje mikrofon, milí posluchači. Ty to slyšíte, výborně.
4: Já myslím, že protože je to pěkný a my se pro ně snažíme.
0: Tak já myslím, že to skutečně bylo nejlepší pozvání nakonec. Já moc děkuju vám všem, že jste dorazili do brněnského rozhlasového studia. Bylo mi velkou ctí i radostí. A možná, že když zveme na divadlo a máme divadlo tak rádi, protože já jsem taky léta ochotnická herečka, tak bychom si na závěr toho rozhovoru mohli zatleskat. Co říkáte? Že? Tak já vám ještě jednou přeju, ať se vám vydaří to vaše kočovné turné, které začíná už zítra. Dětské kočovné divadelko Skyjova Lidičky najdete i na sociálních sítích. Všechny přesné termíny a možnosti vidět je naživo. Pavel Růžička hostem, díky ještě jednou, že jste děti přivezl, že jste přišel a že se jim věnujete.
1: My taky moc děkujeme a těšíme se na setkání na našich cestách s vámi.
0: No a Jarka Vykoupilová v této chvíli děkuje za pozornost a prázdninám i divadlu zdar.

Slovenská kapela No Name, která pyšně říká, že koncertuje více v Česku nežli na Slovensku, uzavřela naše dnešní setkání s Kočovným divadlem za 5 minut 12. Takový pěkný čas. Co k tomu dodat? Tak ať je tedy prosím pěkně zítřejší radost z vysvědčení a začátku prázdnin co největší. Ať najdete klid na cestách, doma, na chalupě, tady nebo za hranicemi, ať nové obzory přinesou nové zážitky, které budete mít ideálně s kým sdílet. A i v čase dovolených a volna nezapomeňte, že naše vysílání je tady stále pro vás. A než si pustíme Lucii Bílovou, slyšíte čerstvé aktuální zprávy, tak já tady mám ještě jednu milou věc a to je citát od herce Miroslava Horníčka, v kterém je obsaženo vlastně úplně všechno.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: V Brně do 3 let vzniknou 2 centra duševního zdraví pro děti a dospívající. Meteorologové zpřísnili výstrahu před extrémně vysokými teplotami na další dny. Stavební uzávěru v centru lázeňských Luhačovic bude řešit soud. Napadl jeden z developerů, chtěl ve městě stavět. A odpoledne čekáme převážně jasno a teploty až 34 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Brno. Dobré poledne, při jejich poslechu přeje David Hasman. Do roku 2029 mají v Brně vzniknout 2 centra duševního zdraví pro nezletilé. Brněnští zastupitelé to tento týden schválili na zasedání. Důvodem je nedostatek dostupné komplexní a mezioborové péče o děti s duševními potížemi.
2: První takové zařízení vznikne v centru Chovánek v Brně Bystrci. Působit tam budou dětští psychiatři z Bohunické fakultní nemocnice. Přípravu druhého centra zajistí Ústav Práh Jižní Morava ve spolupráci s dětskou nemocnicí. Město na jejich budování chce spolupracovat i s krajem, který je zařadí do propojené sítě sociálních služeb. Zároveň se postará o vzdělávání personálu. Jakub Holler, Český rozhlas.
1: Návrh na zrušení stavební uzávěry v Luhačovicích na Zlínsku bude řešit krajský soud v Brně. Na ten se obrátil jeden z developerů. Luhačovice uzávěru schválili 11. března letošního roku. Jejím cílem je ochránit unikátní charakter středu města. Platit má do doby, než bude schválen nový územní plán, který má novou výstavbu v historickém centru omezit. Pokračuje nezávislý starosta města.

0: starosta Marian Ležák.
1: Stavební uzávěru jsme nevyhlásili unáhleně. Je to nástroj, který město chrání v době, kdy příprava nového územního plánu ještě není dokončena. Soud nyní posoudí, zda jsme postupovali správně. Jsme přesvědčeni, že ano, a svůj postoj před ním obhájíme. Chceme, aby Luáčovice zachovali svůj jedinečný lázeňský ráz i pro příští generace.
0: Podle developera ale uzávěra omezuje podnikatelské aktivity. Proti uzávěře původně protestovali i lázně Luhačovice. Nakonec se s městem dohodli na její podobě. Česko čeká víkend s extrémně vysokými teplotami. Meteorologové zpřísnili výstrahu na další dny. Teploty budou už dnes stoupat na většině území nad 31 stupňů Celsia. V dalších dnech vlna veder ještě zesílí. V sobotu by se měla maxima pohybovat okolo tropických 38 stupňů. V neděli dokonce kolem 40. Meteorologové proto varují před fyzickou zátěží nebo dehydratací. Hrozí i komplikace v železniční a hromadné dopravě kvůli roztažení kolejnic horkem. Policie loni zajistila majetek za 7 miliard a 230 milionů korun, to je zhruba o 1,5 miliardy více než v roce 2024, informovala o tom Národní centrála proti organizovanému zločinu. Majetek loni centrála zajišťovala v souvislosti s investičními, daňovými a dotačními podvody nebo korupcí a ovlivňováním veřejných zakázek. Počasí. Odpoledne Jihomoravy čekáme převážně jasno, místy se může tvořit drobná kupovitá oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty 31 až 34 stupňů. Biozátěž vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 kolony na příjezdu do Brna ve směru z Prahy. Aktuálně od sjezdu na Velkou Bíteš na stém 62. kilometru až k omezení na stý 96. Hlavně kamiony v pravém pruhu. Osobním zastavíte na chvilku pouze u Kývalky a potom až v Brně. Tolik doprava. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

Máme, chlapci, vínečko ze džbána. Tak touto polkou Jana Slabáka nás v úvodu potěšila Moravanka a otevřela první hodinu vysílání pořadu Morava krásná zem. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. V tuto chvíli chci potěšit vás, kteří slavíte svůj svátek. V českém občanském kalendáři najdeme jméno Ivan, na Slovensku slaví jmeniny Olivia. Přejeme vše nejlepší, ať se vám daří, hodně zdraví a písnička, která zazní, je samozřejmě také pro vás. Jiří Zmožek, Holuběnka a Sokolka ze Šakvic.

0: Dosněl vám oblíbený valčík a pojďme, zůstáváme v Brně a pojďme přivítat pana Ulricha. Dobrý den.
1: Dobrý den, já bych vás chtěl požádat o zahrání nějaké pěkné písničky pro našeho kolegu Jirku Posoldu, který dneska slaví krásné 70. narozeniny. S přáním všeho nejlepšího, hodně zdraví. Prostě ať se mu daří a...
0: Ano, prostě vše dobré.
1: Ano,
0: určitě dobrou mysl, vše dobré a samozřejmě to zdravíčko je nad tím vším, že ano, pane Ulrichu.
1: Ano.
0: Tak výborně. Tak je-li to všechno, já se s vámi rozloučím.
1: Ano, já vám děkuju, přeji vám pěkné.
0: Ano, já vám rozumím, myslíte vysílání, pěkný den. Ano, děkuji mnohokrát. Naschledanou. A teď se přeneseme do Velkých Pavlovic. Vítám pana Hercoga.
2: Dobrý den všem posluchačům a vám ve studiu z rozpádných Velkých Pavlovic.
0: No ano.
2: Srdečně zdravím vás ve studiu. Děkuji vám za váš pořad. Zdravím také všechny posluchače, milovníky dechovky. Vážení a milí, chtěl bych vaším prostřednictvím popřát k narozeninám těmto jmenovaným paní Elišce Robošové z Hustopeč, která bude mít narozeniny 28. června. Panu Antonínu Karlecovi ze Starovic, který bude mít narozeniny 28. června. Paní Pavle Novotné z Hustopeč, která bude mít narozeniny 29. června. Jsou to moji bývalí dlouholetí zaměstnanci a pan Antonín Kadlec teď vykonává funkci starosty ve Starovicích. Děkuji, přeji jmenovaným hodně zdraví, pohody, klidu a radost ze života. Prosím o pěknou písničku, děkuji za prostor, písničku posílám také vám pro vás ve studiu. Všem přátelům a posluchačům. S úctou Zdeněk a Jarka Hercogovi Velké Pavlovice. Děkuji vám, paní Květuško, moc děkuji.
0: Děkujeme že také.
2: Včera byl u nás velký požár tady v Pavlovicích, tady bylo tolí hasičských, no hořil dům. A tady bylo tolik hasičů a zdravotníků a policajtů, že to bylo strašný. Něco dělali s otevřeným ohněm, zatím nevíme, ale že to byl požár druhého stupně.
0: Tak ať to všechno dobře dopadá.
2: No, děkuju.
0: Co nejlépe, jak
2: jo,
0: může.
2: Mějte se moc hezky, naschledanou, paní Květuško.
0: Také, ať se daří, hodně zdraví, naschledanou. A já připojím tady e-maily, přátelé. Dobrý den, vážená redakce, chtěl bych nechat zahrát pěknou písničku mojí milované manželce, mamince, babičce a prababičce paní Alence Duvkové ze Sudic u Boskovic k jejím krásným 68. narozeninám. Ali, vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a lásky ti z celého srdce přeje manžel Blahoš, děti, vnoučata Petřík, Simonka, Pavlínka, Valinka, Martínek, Amálka, Živuška a pravnučka Laurinka posílají velkou pusinku. Základné vyřízení a s přáním hezkého dne Blahoslav Duvka. Tak snad to je tady dobře to jméno. Výborně, pojďme ještě na jedno přání, které tady mám. Tak dnes slaví krásné 84. narozeniny paní Anna Majerníková z Vedrovic. Milá babičko, vše nejlepší, pevné zdraví, samé štěstí, mnoho spokojenosti, plno radosti a moře lásky ti ze srdce přejí manžel Josef a dcery Marcela a Eva s rodinami. A nesmí chybět písnička, když Křepickou zahráli Bohumír Kameník neboli manželé Kameníkovi a Tufaranka.

0: Tak řízná polka dozněla, pojď mi přivítat paní Aufovou z Lovčic. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Navrátilová. Tak v sobotu se dožívají moje dvě sestry krásných narozenin. Písnička poletí o první do Prahy, tam je sestra Zdena Botíková, dožívá se 93 let. A druhá písnička letí do Brna, paní Marie Sádlíková, ta se dožívá 91 let. Tak holky, já vám přeju všechno nejlepší, zdravíčko, štěstíčko, klid, ale ze všeckého nejvíc vám přejte ho zdraví, který potřebujete. Paní Navrátilová, já vám moc děkuji.
0: My také. Halo, halo, jste tam ještě?
1: Ano,
0: ano. Ano, vy jste se nám na chvíličku jak ztratila. Dobře, paní Aufová, já vám přeji krásný den, ať to horko nějak přečkáte a buďte opatrná na sebe, ano? Opatrujte se. Naschledanou.
1: Děkuji taky, naschle.
0: A teď už do frištáku. A paní Věra, vítám vás.
2: Dobrý den, zdravím vás v rozhlase, všechny posluchače a hlavně oslavence, kterému bych chtěla popřát. Je to Mirek Halouska z Prištáku, který se dožívá ve sportovní činnosti, v lyžování, ve všem pochodech, na hostým, v plném zdraví. Člověk, který pracuje na zahradě, prostě se svojí jaruškou, se všude účastní různých akcí a proto jim přeju oběma dvěma. Mirkovi zváš, že má těch 80, hodně zdraví, štěstí a radosti ze života. A zdravím celý rozhlas Brno. Děkuji vám,
0: ano.
2: Věra.
0: Ano, ano, my vám také děkujeme. Přejeme pokud možno nehorký den, ať se chráníte před tím vedrem a rozloučím se, nashledanou.
2: Nashledanou a děkuji.
0: Ano, my také. A pojďme na e-mailovou poštu. Milá babičko Alžběto Barančicová, tak zní e-mail, který tady mám před sebou, k tvým krásným 85. narozeninám ti přejeme hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, lásky, spokojenosti a radosti z každého nového dne. S láskou ti tuto dechovku věnují tvoji synové s rodinou, vnoučata a pravnoučata. Tak to bylo přání pro paní Alžbětu Barančicovou. Tak pojďme dále, tady máme další přání. Dobrý den do redakce, chtěla bych vás poprosit o písničku k dnešnímu svátku pro paní Zdeňku Šidlovou ze Šumic. Milá maminko, k dnešnímu svátku vše nejlepší, hlavně moc zdraví. To ti přejí tatínek Vlastimil, manžel Stanislav, dcery Kristýna, Staňka, Petra s rodinami. Vnoučata posílají sladkou pusu a já posílám písničku Píšťalenka píská lidová, Joška Černý a cymbálová muzika Grácia.
3: Český rozhlas Brno.

0: Vítám ve vysílání paní Ludmilu z Biskupic. Dobrý den.
1: Hezký horký den, svátek Nelianové, tak v Moravských Budějovicích je to od neteře Hany Konza Klimt, manžel, tak Běřovětí Uznojva od Heleny Horákové sestřenice, která má syna taky Jana. Biskupiček je to Kubiček, v Radkovicích je to Dene Marek, pak budou mít svátek ještě Petr a Pavel příštím týdnu, tak Biskupičiš je to bratránek Pavel Venuta a Petr je ve Znojmě Hladký, který s Květou, která pokází Biskupič, je týzenky na chalupu. Všem, kdo mají svátek nebo narozeniny a všem posluchačům, a tě potěší v tom horké pár písnička a děkuji.
0: Ano, ano. Naschledanou.
1: A vám taky děkuji a naschledanou.
0: Děkuji také. Tak, paní Anička ze Štítné se dovolala jako
2: dobrý
0: druhá.
2: Dobrý den, paní Navrátilová.
0: Dobrý.
2: Já bych chtěla nechat dodatečně zahrát včerejším svátku Jendovi Šimoníkovém. Hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody. Hlavně toho zdraví, božího požehnání a manželce tak pro radost. Hodně také zdravíčka. A ať ji chrání panenka Marie Svatohostinská a to jim přeje Anka, kamarádka Anka.
0: Výborně. Tak,
2: děkuji.
0: Paní Aničko, nashledanou, ať se daří.
2: Naschle.
0: Tak, přátelé, pojďme zase na e-mailovou poštu. Mám tady přání pro paní Janku Gíblovou z Domažlic. A je v tomto znění. Milá naše Janinko, dnes oslavuješ krásných 61 roků. Přejeme ti, aby tvůj život byl nadále rozkvetlý jako ta nejkrásnější zahrada plný lásky, pokoje a radosti. Nech ti pevné zdraví, úsměv na tváři a tvoje čtyři nádherné vnůčence robí společnost každý jeden den. Vše nejlepší ti ze srdce přejí tvůj bratr Lubomír, strýc Mirek s dcerou Danuškou, Martou a synem Ivanem s rodinami. Máme tě moc rádi. Tak to bylo jedno přání, pojďme na další. Dnes se dožívá krásných 80 let pan Rostě Nestrašil. K tomuto významnému jubileu přejeme především pevné zdraví, mnoho štěstí, spokojenosti, životního elánu a ještě spoustu krásných chvil v kruhu rodiny. Manželka Jana a děti s rodinami takto vinšují. Tak přátelé, písnička Tam za dětinu, Miloslav Richard Procházka, Dagmar Procházková a Polka a Vlčnovianka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Ano, ano, a jsme zpět v pořadu Morava krásná zem a já teď budu předávat vaše e-maily. 25. června oslaví své úctyhodné 91. narozeniny a 27. června svůj svátek pan Ladislav Smějsa z Blatnice pod svatým Antonínkem. Vše nejlepší, pevné zdraví, životní elán, klid a pohodu. Ať je každý další den naplněn radostí a obklopen láskou nejbližších, přejí manželka Josefa, syn Milan, dcery Dana a Alena s rodinami a pravnoučci Natálka, Patriček, Ondřejek, Nikolka a Mareček posílají velké pusy. A krásná moravská písnička, ať potěší i prababičku Josefku. Tak to bylo jedno přání, pojďme na další. Rádi bychom vaším prostřednictvím popřáli paní Martě Krejčí ze Znojma, která právě dnes slaví své krásné životní jubileum. Paní Krejčí je především úžasná babička čtyř vnoučat, kterým se naplno věnuje a když jí čas dovolí, ráda svůj čas tráví na chalupě v Horních Kounicích. Milá babičko Marto, přejeme ti vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání a máme tě moc rádi. To ti z celého srdce přejí dcery Světlana a Lucie s rodinami a připojují se Jechovi a švagrová Marie Vokounová. A ještě malý vzkaz, neteř Mirka děkuje za krásné, nezapomenutelné 4 roky, když jsem v době studia mohla bydlet u tebe a strýčka. Tak to bylo přání a hrajeme písničku. Pod Dubňanskou horu tento válčík Blahoslava Smišovského, Stanislava Pěnčíka bude hrát mistříňanka.

0: Tak vámi oblíbený valčík dozněl, neboť si ho o něj jako dosti žádáte ho, po Dumňanskou horu, no ale pojďme na telefony. Neboť se k nám dovolal pan Slávek Kučera z Brna Bystrce, já vás zdravím.
1: Tady je Slávek Kučera z Brna Bystrce, zdravím Český rozhlas Brno a jeho posluchače.
0: Ano.
1: Tak pozdravit také všechny své spolužáky, zemědělství z Kyjově, ročníku 65, maturitního, kteří se sejdou v Dolních Bojanech.
0: Jejda, pane Slávku, mohu vás zastavit, vám tam vždycky ulítne jedno slovíčko, jako kdyby se to přeruší, nemůžete buď popojít, nebo nemačkáte tam něco nějak...
1: Ne. Pošel, ale tady je spoustu vysílačů.
0: Že se nám to tady takže, ztrácí.
1: Jak to sype ten signál?
0: No tak něco víme, něco jsme slyšeli, tak pojďte to ještě tak nějak shrnout a říci.
1: Takže to shrnout na setkání vážení spolužáci zemědělské technické školy v Kyjově ve 2 hodiny v Dolních Bojanovicích.
0: Ano. Tak,
1: děkuji za odvysílání.
0: Určitě.
1: A mějte.
0: Ano. Tak pane Kučero, rozloučím se, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: A teď se přeneseme do Nivnice. Vítám paní Marušku Koktavou, dobrý den.
2: Dobrý den, milá paní Květuško a milí posluchači. No, já bych chtěla popřát, v sobotu oslaví svátek náš milý švagr Laďa Koktavý z Bystřice pod Lopeníkem. Přejeme mu hodně zdraví, moře lásky, radosti a krásnou sváteční chvíli. Laďo, jsi výjimečný člověk, který rozdává po celý rok úsměv, tak ať ti to dlouho vydrží. Živio, přeje Maruška Mirek z Nivnice. A ještě má Ladislav Jahoda taky z Prakšic sváteček, taky mu všechno nejlepší. Hlavně, Laďo, zdravíčko a boží požehnání ti přejeme a radosti a všeho, co si sám přeješ. A včera měl taky svátek milý Honzík Křeháček z Březové. Tak Honzíku taky všechno nejlepší, zdravíčko, štěstíčko, lásky, ať se ti daří na té vysoké škole a má se dobře. No a pozdravuji všechny přátelé a jen přeju hodně zdravíčka a pitný režim, ať všichni dodržují, Květuško. No, aby jsme se nějak tak měli lepší v chládku a tak, no.
0: Ano,
2: vydrželi to. Takže zdravím všechny ty přátelé, ať všichni to vydržíme. Ano. Tak se mějte hezky, Květuško, a děkuji vám moc.
0: Ano, paní Maruško, přeji vám vše dobré.
2: Děkuji.
0: Nashledanou. A já tady připojím klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín, neboť paní Alena Duvková z Boskovic dnes slaví, ne z Boskovic, ale paní Alena Duvková z Sudice u Boskovic, takhle, ano, slaví své narozeniny. Ano, takže to je klub přátel, ale to není vše, neboť já tady mám ještě samozřejmě aktiv zasloužilých hasičů Jihomoravského kraje a já bych k narozeninám chtěla dnes popřát Antoninu Dolákovi z Hostěráde Karšova k jeho narozeninám, dále panu Leopoldu Konečnému ze Šidbořic, taktéž narozeniny a panu Stanislavu Veselému z Valchova. Slaví své narozeniny, tak tedy vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti, dobrou mysl, no a na zdraví. Ale já tady mám ještě aktiv zasloužilých hasičů a funkcionářů při okresním sdružení hasičů ve Vsetíně. Já bych dnes chtěla poblahopřát tak též k narozeninám ještě panu Čáníkovi Karlovi, který slaví své narozeniny a je z Nového Hrozenkova. Takže i vám hodně zdraví, ať se vám daří a zkrátka vše dobré a na zdraví a živio. Takže předali jsme tato přání a přátelé, pojďme na další písničku Vladimír Pfeffer, Šardičané a Moravěnka.

0: A já vítám tady ve vysílání paní Barteskovou Květu, ale nechtěla jsem napsat, odkud voláte. Prosím, jestli nám to prozradíte. Haló.
1: Z nejkrásnějšího města na světě.
0: Ano, prosím vás, jenom jestli to můžete ještě zopakovat, poprosíme. Ono se to tak nějak jako mírně ztratilo.
1: U Brna,
0: ano?
1: Z nejkrásnějšího města na světě.
0: Výborně, tak jo. Tak prosím, už co máte na srdíčku?
1: Paní Květuško, prosím o písničku pro paní Dádu Hruškovou z České U Brna, která mi poprvé v životě blahopřála k mým 93. narozeninám. Mě to potěšilo. Děkuji.
0: No to
1: děkuji,
0: je nádhera, takové nádherné roky máte úctyhodné, tak to taky gratulujeme, vinšujeme a
1: děkuji,
0: přejeme vše
1: děkuji.
0: Nejlepší a se vám daří. A vy jste taková čupra, mně připadáte
1: ano,
0: i po tom telefonu.
1: No ještě to je. Jsem nezblbla ani dobrý je to
0: ten. Jste úžasná. Tak my vám posíláme písničku pro radost a ať se vám daří a vše dobré a dobrou mysl máte a potěšila jste nás.
1: To stejné vám, paní Květuško.
0: Ano, nashledanou. Tak já ještě ale předtím připojím, prosím, tady přání, která tady máme psaná. Dnes slaví narozeniny můj kolega od údržby a věrný posluchač Moravy, Karel Pokorný ze Znojma. Vášnivý chovatel exotického hmyzu a plazu, přeje mu hodně božího požehnání, ať je stále pracovitý, a to všemu přeje jeho kolega z údržby, ať si stále u práce tak krásně zpívá, přeje Vašík z povodí Moravy. No, teda ty hmyz a plazy exotické, no, skoro bych se bála, no ale je to tak. Tak pojďme ještě na další přání. Pěkný den přejem pro mého manžela, pana Vladimíra Hromkoviča, z Borského svatého Jura na Záhoří, by som k dnešním 40. narozeninám chtěla poslat přání. Dnes oslavuje 40. No, pro mě si stále ten jistý muž, do kterého som sa zamilovala. Ďakujem ti za každý spoločný deň, za tvoju lásku a oporu. Prajem ti, aby si bol v dalších rokoch stále taký istý úžasný manžel, otec a môj najlepší priateľ. To praje manželka Jana a deti Olivka a Viktória. Tiež by som chcela zablahoželať aj mojej dobrej kamarádke Ivane Mackovej do hlbokého okresa Senica, ktorá tiež dnes oslavuje narodeniny. Vše najlepšie. Ďakujem veľmi pekne a posielam pozdrav zo Slovenska a my ďakujem mnohokrát. Takže předali sme a hrajeme další písničku. Krásnou a ja ji mám moc ráda. Kebych bola jahodu, Jarmila Šuláková a Brohln.
2: Český rozhlas Brno.
3: Kebych

0: Jarmila Šuláková nám dospívala, kebych byla jahodu. A pojďme přivítat paní Barvíkovou ze Zaječí. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych chtěla popřát opožděně moje švagrové Zdeňce Valentové. Ona to poslouchá. Všechno nejlepší, Zdeničko, k tvojemu svátku přeje švagrová brácha. A taky bude mít, to už se nedovolám, na ano, bude mít krásných 81. Taky přejeme dodatečně s manželem.
0: Ano, no, dobře. Ano, ano, ano. Ať se vám daří. Naschledanou. Tak a přátelé, my tady máme e-mailovou poštu, pojďme ji předat. Dobrý den, prosím o písničkový pozdrav pro maminku Marie a tatínka Romana ze Zdislavic u Kroměříže, jen tak od dcer Marie a Michaely. Sladkou pusu babičce a dědovi posílají vnoučata z Hovoran a Věžek. Písnička poletí také pro paní Zdeňku Babkovou z Brna Lesné k jejímu úternímu svátku od paní učitelky Marušky. No a já mám tady ještě jedno přání. Tak, milý Lukáši, tak zní tento e-mail. Přeji ti k narozeninám hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti. Ať se ti splní všechna tajná přání, každý den ti přinese důvod k úsměvu a ať si obklopen dobrými přáteli a lidmi, kteří tě mají rádi. Vše nejlepší k narozeninám, Lukáši. Přeji ti krásný den plný radosti a pohody a přání je pro Lukáše Kulhánka z Bohu. A posílá tady toto přání Jarda Wolf. No a já připojím písničku Zdeněk Baťka, Zafoukaj větříčku a Kumpánovi muzikanti.

0: Tak halo, halo, kdo se k nám dovolal? Tady pořad Morava krásná zem. Prosím, kdo se k nám dovolal?
1: Dobrý den, paní Navrátilová. U telefonu posluchačka Zdena ze Štěpánova.
0: No, vítáme vás, dobrý den.
1: Dobrý den. Naše dvě přání a od vás písnička poletí pro dva báječné kluky, bratry Jakuba a Matyáše Vávrovi z Letovic k narozeninám, které oslaví Maty zítra 26. června a Kubík v neděli 28. června. Milý Maty, tvůj věk má poprvé dvě číslice a to je 10. Jak krásné to je. Ať je tvůj život jako dobrý film s napětím, smíchem a šťastným koncem. Raduj se ze všeho krásného, měj dobré kamarády, úspěchy ve fotbale a splní se ti vše, po čem toužíš. Kubičku, ať každý tvůj den je sladký jako dort se 6 svíčkami a plný barevných krásných zážitků. Buď stále veselý a šťastný, ať ti svítí sluníčko a ty svítíš s ním. Oběma krásné prožití narozeninového dne, plno radosti, veselého smíchu, štěstí a zdraví přejí maminka a tatínek, babička Lenička s dědečkem Petrem, babička Zdena s dědečkem Jirkou, prababička Helenka a prababička Emilka s pradědečkem Vlaďou. Paní Navrátilová, děkuji, opatrujte se, nashledanou.
0: Nashledanou, ať se vám daří. Tak přátelé, dáme písničku. Josef Konečný, Perko, také oblíbená vaše polka, a budou nám hrát Ištvánci ze Šardic.

vážení a milí, mám tady ještě pozvánku. Obec Rymice u Holešova pořádá pod záštitou Josefa Smíkala 22. ročník setkání muzikantů Rymice 2026. Pořadem bude provázet Karel Hegner 28. června od 13 hodin areál obecního úřadu. Vystoupí soubory Boršičanka, Antonína Koníčka, Žadoviáci, Veselá muzika Ratiškovice, Frištátská Javořina. Po skončení oficiálního programu bude taneční zábava s kapelou Frištátská Javořina. Takže přátelé, nedá se nic dělat. Dozněla poslední písnička, vaše gratulace, budeme se loučit. Těšíme se na vás dnes podvečer po 18. hodině. A právě posloucháte orchestrální skladbu Metoděje Prajky, kontingentní, kterou pro vás hraje mistříňanka. Radostný poslech plný pohody vám od mikrofonu přeje Květa Navrátilová.

0: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude hokejista Matěj Bliml.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Zákaz ani nová šéfová ji nezastaví. Podivnou dopravní nehodu řeší inspektorka Candice Renoirová v premiérovém seriálu. ČT2. Mariana odjíždí do Londýna ke královskému dvoru a Rob získává nečekaného spojence. Premiéra seriálu Robin Hood. A ČT Art. Poslední tajemství velkého skladatele Ludvika van Beethovena. Americký film Nehynoucí láska. Čtvrteční večer s Českou televizí.
4: Třináct hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
4: Solničáři vybrali firmu, která postaví další část obchvatu Znojma. Macinkovy výroky o ústavním puči jsou podle prezidenta na hraně poplašné zprávy. Městská část Brno-střed kvůli tropickým teplotám nasadila do ulic kropicí vůz. A odpoledne čekáme převážně jasno a teploty až 34 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Dobré odpoledne. Solničáři chystají stavbu další části obchvatu Znojma. Vybrali firmu, která práce za 269 milionů korun udělá. Nová silnice spojí úsek od úrovně Suchohrdelské ulice po Únanovskou. Transitní doprava se také částečně vyhne městu. Pokračuje mluvčí ředitelství silnice dálnic Jan Riedl.
5: Stavbu obchvatu Znojma zahájíme, předpokládáme, bez zdržení přesně v okamžiku, kdy nabydou povolovací dokumenty právní moci. To předpokládáme v příštím kalendářním roce. Na dokončení severovýchodní části obchvatu Znojma probíhá řízení o povolení stavby. Vydání nepravomocného povolení předpokládáme letos ve třetím kvartálu.
4: Výroky ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů o ústavním puči jsou podle Petra Pavla na hranici poplašné zprávy. Prezident to řekl Českému rozhlasu. Macinka kritizoval rozhodnutí ústavního soudu, který včera předběžným opatřením nařídil vládě, aby zajistila Pavlovu účast na červencovém summitu NATO v Ankaře. Soud tak rozhodl na základě kompetenční žaloby prezidenta. Pavel taky řekl, že si sám rozhodne, kterých částí summitu se zúčastní, protože je automaticky vedou delegace. Cestující by měli řešit kompenzace za spožděné nebo zrušené lety bez zbytečných odkladů. Upozorňuje na to Evropské spotřebitelské centrum před začátkem letních prázdnin. Lidé mají při delším spoždění letů nárok na proplacení stravy a ubytování. Pokud je na vině dopravce, pak můžou požadovat taky finanční náhradu škody od 250 do 600 eur. Potvrzuje to taky mluvčí Smartwings Vladimíra Duvková.
6: Většina spoždění v letních měsících je způsobena faktory, které letecké společnosti nedokáží ovlivnit, tady zejména předtím.

0: Zatížení vzdušného prostoru a jeho regulace, počasí, kapacitní omezení letišť a další faktory. Cestující nemá právo na finanční odškodnění, pokud bylo zpoždění letu způsobeno mimořádnými okolnostmi.
1: Městská část Brno-Střed kvůli tropickým teplotám posílá do ulic kropící vůz. Centrum města bude jezdit a ochlazovat rozpálené ulice od dneška do neděle, doplňuje mluvčí městské části Michal Šťastný.
2: My reagujeme na aktuální tropické teploty, které plánují nejen v centru města. Návštěvníkům se snažíme nějakým způsobem zpříjemnit, pokud musí do centra už vyjít. Kropící vůz bude jezdit v pravidelných intervalech až 3x denně.
1: Pro osvěžení jsou lidem v centru Brna k dispozici také pítka, mlžítka a vodní prvky.
3: Počasí.
1: Odpoledne Jihomoravy čekáme převážně jasno, místy se může tvořit drobná kupovitá oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty 31 až 34 stupňů. Biozátěž vysoká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Donci D1 připomínáme kolony na příjezdu do Brna ve směru z Prahy. Brzdí se pruce do zastavení na kilometru 162 u sjezdu na Velkou Bíteš. Brzdí se v obou pruzích. Nesouvislá kolona místy i v levém pruhu je potom až do Brna k omezení. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
4: Před 4 lety významně přispěl k bronzovému úspěchu hokejové reprezentace na mistrovství světa. Letos se ale šampionát nevyvíjel podle jeho představ. Jak s odstupem času hodnotí vystoupení národního mužstva? Co podle něho chybělo k lepšímu výsledku? A jak bude vypadat jeho hokejová budoucnost dál? Hokejový útečník Matěj Blimel je naším hostem. Vítám tě.
5: Dobrý den, děkuji za pozvání.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Na vlnách Českého rozhlasu začíná Alex a host. Dnes je s námi hokejista Matěj Blimel, který před 4 lety právě tady do Alex a host přinesl bronzovou medaili z mistrovství světa. Letos jdeš s prázdnou. Tak už si nějakým způsobem v sobě si srovnal myšlenky, ten možná i smutek z toho neúspěchu s odstupem času.
1: Jo, tak... Samozřejmě byl jsem z toho zklamaný a smutný hned vlastně po tom mistrovství těch prvních pár dní nebo týden, dva, ale teď už se připravuju na novou sezonu a už je to za mnou a už nad tím teda vůbec nepřemýšlím a jenom se dívám na to, co bude dál.
0: Už nad tím nepřemýšlíš a já ti to teď budu připomínat.
1: Trošku.
0: Protože tě samozřejmě poprosím, aby si se ohlédnul za tím letošním mistrovstvím světa, protože pro tebe to bylo po 4 vlastně letech, kdy jsi z toho, řekněme, užšího ledu zamířil na ten širší led. Jak dlouho jsi musel zvykat? Bylo to hned?
1: No, tak já jsem vlastně to nějako vůbec neřešil v začátku, jak pravdu řekl. Prostě jsem to bral tak, že jsem přijel a jdu hrát hokej. Byl jsem jako natěšený, fakt jsem se hrozně těšil. V začátku jsem se cítil skvěle. Ani mi to jako nějak nedělal, nebo samozřejmě bylo to jiný, ale nedělal mi to jako úplně tak velký problémy, ale pak jako během toho turnaje se to zhoršilo, no a dopadlo to, jak to dopadlo, no.
0: Dopadlo to, jak to dopadlo, ale když se podíváme na začátek, tak ty emoce u tebe musí být opravdu jak na houpačce, protože vlastně jeden den vy jste vypadli z Bruins z AHL a na to ti volá Jiří Šléger, manažer hokejové reprezentace, s tím, jestli přijedeš reprezentovat. Tak ze smutku najednou euforie a radost?
1: No, tak spíš pak stres trošku, protože jak už jsem vlastně říkal několikrát, tak jsem tam musel prostě všechno zabalit a bylo to hodně náročné, těch 20 hodin, 24, ale bylo to tak, no, tak my jsme prostě vyhráli, že jo, tu základní část AHL a doufali jsme, že, nebo věřili jsme prostě, že půjdeme daleko v playoff, jo, bylo to fakt jako, že jsem z toho týmu cítil prostě, že jako máme takovou tu soudržnost a věříme jeden druhému, prostě i v AHL, kde jako každý vlastně chce na sebe víceméně ukázat, aby se dostal nahoru a tak to bylo prostě dobrý, no a pak najednou jsme si balili kufry po pár dnech, takže to bylo jako zklamání, ale pak vlastně jak říkáš, potom hned vlastně, když mi volal pan Šléger, že jako jestli jich přijel, tak jsem samozřejmě hned se začal těšit a pak tam prostě řešil jenom takové věci, jako jak to všechno zabalit a co všechno vyřešit, takže to bylo fajn, ale říkám, těšil jsem se, no.
0: Když jsi viděl na displeji pár dní před mistrovstvím světa jméno Jiří Šléger, bylo ti hned jasné, proč volá?
1: No, tak jako doufal jsem třeba, že zavolej, jo, protože mě vlastně ty 3 roky předtím se mi to vůbec nestalo, protože vždycky, ať už s Dallasem nebo s Farmou, prostě jsme byli vždycky daleko v playoff, tak jsem tam byl vždycky s nima, takže prostě nebyla možnost přijet ani na jedno mistrovství a hodně mě to mrzelo, protože přece jenom po tom úspěchu, co jsme udělali, bylo 22, tak člověk je takovej, jak se říká, namlsaný a chtěl by prostě jezdit furt, ale ta sezona v té Americe ta sezona v té Americe je dlouhá a někdy to prostě nejde, no.
0: Někdy to nejde. A první pocity po příjezdu na mistrovství světa, přeci se změnil trenér, už to nebyl Kari Jalonen, pod kterým ty si hrál v tom roce 2022, byl to Radim Rulík, tak to byla jediná změna, kterou si zaznamenal?
1: To asi ta největší, jako samozřejmě všichni ty kluci, nebo většina z nás zestárla.
0: Takže o čtyři roky,
1: co jsme tam byli, ale bylo to vždycky fajn, jako vidět ty kluky, nebo bylo to fajn vidět zase ty kluky o těch 4 letech, protože jsem se jako s nikým moc neviděl, že jak jsem nebyl tady na těch akcích a pak člověk trénuje vlastně ty léta tady během těch prázdnin a v Česku už vlastně začíná příprava, takže třeba s těma některýma klukama, co jsme byli v v Tampere právě, tak jsem se třeba 4 roky neviděl a bylo to vlastně super je vidět zase kustody, fyzioterapeuty, s nimi vždycky hrozná sranda, takže to bylo taky super a na to jsem se taky těšil. No.
0: Já jsem tě také 4 roky neviděla, jsem ráda, že jsi tu. Matěj Blimel je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Alex a host si povídám s hokejovým útočníkem Matějem Blimelem, který letos reprezentoval Českou republiku na mistrovství světa. A nebylo to úspěšné mistrovství světa pro českou reprezentaci. Asi jsme všichni čekali víc. Ty si říkal, že smutek už si zažehnal. Já teď s dovolením se ještě k tomu mistrovství zkrátka vrátím. Doufám, že ti to nějak nejítří rány. Nicméně mohli jsme vidět, že z hokejově, z papírově stejně silnými nebo silnějšími hokejisty, hokejovými týmy, vám to šlo lépe, než s těmi slabšími. Tak je to tak, že, nebo jak to vnímáš ty, hrálo se ti lépe s Kanadou, s Finy, než třeba s Itálií, s Norskem, Slovinskem?
1: No, tak asi jo, tak tam vlastně je důležitý říct, že my jsme měli jako dobrý start do toho mistrovství, jo, že prostě to Dánsko byl jako těžký soupeř na začátek, jo, a čeká se, že musíš vyhrát a tak prostě to se nám podařilo a pak prostě přišli ty Slovinci a taky jasně víceméně se čeká, že vyhrajem s rozdílem třídy, no a najednou prostě tam nejdou ty góly, nejde to a my jako hráči prostě začneme být trošku nervózní, jo, prostě ty, od koho se čekají góly, to prostě nejde to, teď jako ty kluci, co mají ostatní role, tak prostě chtějí tomu přispět, furt to nejde, no a pak prostě to dopadlo, jak to dopadlo a to samý bylo i proti, třeba jsme hráli proti těm Italům nebo tak, jo, prostě jejich gólman proti nám chytal skvěle a my jsme prostě měli šance, ale bohužel nám tam třeba něco, nebo nám to tam hnedka nespadlo a pak ten tlak a ten stres prostě se kupí a ty puky oskakujou, kdežto, když pak jsme prostě vlítli na Švédy nebo i na tu Kanadu, jo, všichni věděli, jaký mají na papíře tým a my prostě tam fakt jde člověk trošku jako outsider, i když třeba bychom nechtěli být vůbec tady v té pozici, ale třeba jsme to tak měli. No a pak se hrálo úplně s klidnou hlavou, jo, taky proti těm Švédům jsme prostě měli štěstí, nám tam spadly 3 góly hnedka, že jo, tak ještě jeden nám neuznali, takže to prostě bylo úplně jako super start. A proti té Kanadě taky jsme vedli 1-0, jsme je tlačili, takže prostě bylo to, nevím, no, bych asi úplně neřekl, že jsme podcenili ty soupeře, ale prostě jak jsme, nevím, no, asi jsme byli trošku jako nervóznější a jsme takový jako někde by pouta na rukách, když to řeknu, prostě, že to úplně nešlo, no.
0: Ano, co se děje s těmi hráči, s tím týmem, když se dlouho nedaří střelit gól? Těžkne hokejka, psychika jde dolů, co se děje? A co se potom musí odehrát, aby se ten tým zase zvednul?
1: No tak nemělo by se dít nic, že jo, ale prostě někde to tak je, že prostě, nebo třeba, když mluvím třeba za mě, za ty útočníky, tak jsme tam o to, aby jsme ty góly dávali, no a teď prostě jo, je tam třeba poloprázdná brána a ten puk najednou třeba ti sjede z té hokejky nebo tak něco, tak to jsou prostě takový malý detaily, který třeba v té televizi nejsou tak vidět, že jo, že to prostě sjede, tak to tam není prostě tak vidět, ale najednou v té hlavě to trochu máš, tam máš skvělý fanoušky, fakt na nás chodilo prostě hodně českých fanoušků, jako super atmosféra, tak prostě chceš vyhrát pro ně, no a najednou vidíš, že to nejde a to, tak je to těžkne, no.
0: Těžkne, no ono z gauče se to velice dobře hodnotí. Matěj Blimel je naším dnešním hostem.
2: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámecké léto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda Poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: V Alex a host je hokejový útočník Matěj Blimal. Slyšeli jsme píseň We Are the Champions, který český národní hokejový tým slyšel před 2 lety tady v Praze. To byl úžasný zážitek. Věřím, že ji ještě uslyšíme. Nicméně, když ty si Matěj reprezentoval před těmi 4 lety, tak svým výkonem jsi řekl o angažmá, tehdy si podepsal smlouvu s Dallas Star a s Dallas Stars. Co teď? Co tě čeká?
1: Nevím ještě.
0: Opravdu není nic, nic se nerýsuje?
1: Ne, ještě nic nemám. Čekám vlastně, nebo 1.7. se otvírá trh s volnými hráči v NHL, kam vlastně já spadám, takže na to čekám a uvidíme, jaká přijde nabídka. Vlastně budu na to čekat a pořád bych tam chtěl zůstat, no.
0: Čili stále na prvním místě máš AHL, NHL nejlépe.
1: Spíš NHL mám na prvním místě. Taky bude i záležet na to, jakou roli třeba mi ten tým dá, nebo prostě kde mě vidějí a jak to vidějí třeba i v průběhu té sezóny. O tom se všem s nima dá mluvit. Samozřejmě nikdo vám nedokáže slíbit 100% roli v NHL, ale říkám, uvidíme, jak se s nima, nebo jaký ty námluvy budou a jaký je ty nabídky budou a pokud tam bude nějaká nabídka, která prostě by fakt dávala smysl, ať už třeba rolí a pak samozřejmě i finančně, tak bych to chtěl vzít ještě.
0: A jak tohle probíhá? Vezmi nás do zákulisí. Za velkou louží je nějaký agent, na kterého se ty kluby mohou obrátit, on tě potom bude kontaktovat. Jak ty námluvy probíhají?
1: No, tak vlastně já mám vlastně smlouvu s agenturou tady, vlastně tu mám od nějakých 15-16 let, co já vlastně s Alvo Sports, Aleš Volek, tak s nima vlastně mám smlouvu a v momentě, když já jsem vlastně odešel do Ameriky, tak si mě převzala agentura CAA, se kterou vlastně má tady moje česká agentura jakoby smlouvu tam, že oni se pak starají o ty český hráče, ale právě Aleš jako se o mě stará i tam, takže je to tak vlastně, že se o mě starají jako oni, tak vlastně i tady odsaď a ty námluvy, já agent nejsem, takže já jenom co tak jako slýchám, tak je to tak, že prostě ty týmy volají s nějakýma nabídkama a pak vlastně moji agenti jim řeknou, jak to máme my, co my bychom očekávali a co my tak nějak chceme. No a pak se to vždycky nějak snad protne v tom středu, no.
0: Tak a kdybys ty sám si mohl vybrat kam, co bys si spřál? Jaký tým bys si spřál?
1: A to je těžký říct, vlastně to bych mohl říct třeba, kdyby bylo 12-13, ale teďka jak už vím, jako jak to tam funguje a jaký je to zákulisí, tak ten tým, jako mně je to jedno, abych jako hrál za jakýkoliv tým, tam spíš fakt jde o tu nějakou roli a o to, co ten tým je schopný nabídnout. No.
0: Nezalitoval jsi někdy, že jsi odešel z Dallasu do Bostonu?
1: No, tak letos to bylo docela vtipný, protože letos vlastně se jim zranilo, nevím, jestli na té soupisce je 14 útočníků a jestli 13 se jich fakt zranilo na víc než 2 týdny minimálně, takže těch šancí tam letos bylo dost, což vlastně mě za ty 3 roky se nikdy nestalo, takže to byla trochu smůla a samozřejmě nebo takhle, trochu jsem si postesk třeba během té sezony, protože prostě mě to mrzelo na druhou stranu se to stalo pro nějaký důvod takhle a asi to tak mělo být a to je takový třeba chvilkový postesnutí, ale bylo to docela i vtipný. No,
0: že a prostě, co když se Dallas ozve? Matěj, pojď zpátky.
1: Jo, tak, tak mě se tam líbilo, prostě byl jsem tam 3 roky, byl jsem spokojený, dobrý lidi kolem, je trenéři, užil jsem se tam, každý rok byl prostě lepší a lepší a co je fakt jako teda velký plus tam, tak je to počasí, no, protože tam prostě fakt člověk má, když to řeknu, teploty, jarní, letní teploty, skoro fakt 12 měsíců, takže až asi na 2 dny v roce, kdy tam bylo kolem nuly, tak je tam vždycky mezi 10 a 20, takže to je fakt paráda. No.
0: Matěj Blimel je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex Ahost je hokejový útočník, Matěj Blimel, který teď dá se říct, že má volno? Je teď volno během prázdnin?
1: No, úplně ne, tak měl jsem vlastně po tom mistrovství pár týdnů, že jsem vlastně nechodil do posilovny nebo ani na led, ale já miluji sportovat, takže jsem dělal všechny různý, nebo jsem hrál třeba tenis, pedl, nebo na kolo jsem chodil, takže to je takový, že člověk si užije ty sporty, který nemůže přes tu sezónu dělat, ale vlastně tenhle týden už jsem se vrátil vlastně zpátky do posilovny a na let, no.
0: Když děláš ty jiné sporty, tak zvlášť si musíš dávat pozor, aby si se nezranil.
1: To si dávám, no, ale jak říkám, já prostě miluju furt něco dělat a baví mě to, plus a mám hodně kamarádů vlastně, se kterými jsem třeba vyrůstal na hokej nebo tak a můžem ty sporty dělat spolu, takže i to je třeba forma, jak se s nima vidím, a, že jo, protože zase celý rok nevidím a jak si to užijem i takhle, no.
0: Takže jsi teďka tady v Čechách, v České republice po celé prázdniny.
1: Jo, jo.
0: A pak až uvidíš, který klub, se kterým klubem se domluvíš, nebo tví agenti, tak podle toho tam, do kterého státu zamíříš.
1: Tak nějak.
0: Takže vlastně je to úplně otevřené. Nevíš, jestli na východ, na západ, Spojených států amerických.
1: Jo, přesně tak, no.
0: Tak a ty jsi říkal, že jsi před tím mistrovstvím, než ti tady zavolal, nebo když ti zavolal Jiří Šléger, tak jsi se kompletně zbalil a přestěhoval jsi se do České republiky. To znamená, že by si musel v zámoří vlastně začneš úplně od znova?
1: No, v některých věcech jo, v některých ne. Já, jak jsem tam vlastně byl teď ty 4 roky a vlastně jsem si tam i nechával věci každý rok, tak prostě ty věci se fakt nakupí. A já si pamatuju, já jsem tam prostě letěl, nevím, se 2 kuframa s hokejovou taškou a teď bych jich klidně zbalil 20, kdybych mohl, jo. Prostě to je tak, že každý ten den nebo tu sezónu člověk pozbírá takových věcí a vybavení, že já jsem tam třeba začal hrát golf a tak, takže to mě taky baví a teď najednou máš celý bag golfový a oblečení na to, že je to fakt hodně a to je třeba příklad, jak co tam člověk může všechno nabrat, jo, takže já spíš jsem si to tak nějak tam vyklidil a vytřídil, co je fakt potřeba a co fakt ne. Vzal jsem si to sebou a když prostě nevím, jaká je moje budoucnost, tak abych už tam nic neměl. No.
0: Takže počítáš s tím, že třeba, nebo asi se to nestane, ale že by si mohl zůstat v České republice, jít do extraligy, nebo nabízí se třeba i nějaký evropský tým?
1: Je to taky možnost, no.
0: I to je možnost, ale je někde vzadu na tom žebříčku tvém.
1: Jo, pořád bych chtěl prostě dostat smlouvu v Americe takovou nějakou, aby fakt dávala smysl, no.
0: Když jsi vlastně žil v Bostonu, tak je pro profesionálního hokejistu čas na jiné aktivity, než jenom na hokej. Je něco, můžeš mít nějakou dovolenou, nebo jak ten čas během roku trávíš?
1: No, jak já jsem vlastně byl v Providence celý rok, což je vlastně tak 45 minut autem od Bostonu, takže na americký poměr je to blízko. A jo, tak lepší to bylo v Texasu tady v tom, protože když fakt bylo volno, tak jak v tom Texasu bylo prostě celou tu sezonu hezký počasí, tak jak jsem zmínil, člověk mohl jít hrát golf, nebo prostě jsme mohli jít do města, kde prostě nebyl 1,5 metru sněhu třeba, ale normálně se třeba dalo projít, jo, zajít si tady někde do kavárny nebo nějaký jídlo. Jo, v tom Providence v Bostonu, když prostě jsem letos byl, tak tam prostě najednou letos byla jako obrovská zima, tam jsme tam měli několik jako sněhových bouří, že prostě jsme třeba hráli zápas, hned potom měla přijít sněhová bouře a nám prostě nepustili jako fanoušky na zimách, protože se prostě tam, oni jako se tam hrozně bojí, jak třeba ty lidi jako v tom budou cestovat a tak, takže prostě se báli, že by se nedostali domů. No a tak jsme prostě za ty 2 hodiny třeba, než když pak člověk vyjde ven z toho zimáku, tak tam už bylo, nevím, třeba 30 čísel sněhu a ráno bylo prostě metr, půl metr, metr, no, takže to já jsem třeba jako nikdy úplně nezažil ani tady, tak to bylo taky fajn, ale vždycky bych radši volil to léto, nebo to letní počasí, no.
0: Říká Matěj Blimel, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Hokejový útočník Matěj Blimel je dneska s námi ve vysílání. Zajímá mě, co fanoušci. Liší se nějak ti v zámoří a ti, co potom jezdí na ty světové šampionáty? Vy jste na tom letošním šampionátu měli pomalu domácí prostředí.
1: Jo, bylo to super, já jsem si to hrozně užil, protože vlastně v tom Tampere to bylo ještě takový trošku omezený, jak bylo vlastně po covidu a tak, tak ještě bylo jakoby fakt cítit, že ty lidi jako byli takový zdrženliví, ale stejně jsme tam měli jako dost lidí, ale prostě bylo to cítit. A letos já jsem byl úplně, jako já říkám, tyjo, to je úžasný, jako jo, to je fakt super, protože v té Americe prostě, když třeba hraje člověk NHL, tak ty zimáky jsou plný, tam je prostě 18 000 lidí, ale je tam fakt ticho, jako jo, ty prostě, pokud není nějaká bitka nebo gól, tak ty lidi prostě moc nefandějí a jenom prostě se dívají, takže tam je normálně jako slyšet, jak na sebe ty kluci třeba řvou, že si řvou o puk nebo to, tak to je úplně normální, ale tady prostě jak se fandí, tak to je super. A nebo třeba naopak v AHL, ne ve všech týmech jsou prostě plný tribuny. Někde prostě přijde, je hala pro 10 000 a přijde 5 a pak někde je prostě hala třeba pro 5 a přijde fakt 5, jo. Takže to je fakt takový rozdíl a já říkám, já když jsem přijel vlastně na ty zápasy tady, jak si říkám, ty jako před takovou atmosférou už jsem jako dlouho nehrál, no. Třeba jak jsme hráli s těma Slovákama, to bylo úžasný, jako to jsem si fakt užil, no.
0: Které jste porazili nakonec.
1: Jo, jo.
0: A byl tady Patrik Eliáš, já jsem to nezmínila, byl tady Patrik Eliáš pár dní před začátkem mistrovství světa a přesně odhadl výsledek Česko-Dánsko, které jste porazili 4-1, tak to přesně typnul, tak jsem to chtěla jenom doplnit. Teď v současnosti už je vlastně hokejovým manažerem národní reprezentace. Ale ještě k těm fanouškům, stihneš to vnímat? Ty jsi říkal hrozně, jako užil jsem si to, ta atmosféra byla úžasná. A přináší ti to něco?
1: Třeba na tom rozbruslení, když jako těsně před tím zápasem, že jo, člověk vyjede do té haly a teď už tam vidí ty lidi, jak jsou prostě nalepený na to sklo a fandě a teď ty český vlajky a že jo, jak tam mají ty nápisy, odkud třeba jsou, tak to je vždycky super vidět a člověk si to hrozně užije, nebo jo, když tam prostě jsou ty malé děti nebo menší děti za tím sklem, tak když třeba jim už hodí puch nebo něco, tak pak člověk vidí, jak jsou šťastný a to je super, ale pak jakmile začne zápas, tak už to neřeším a už se fakt jako soustředím jenom na sebe, jenom na tu hru. No.
0: Jak prožívali mistrovství světa rodiče tvoji?
1: Jo, hrozně mi fandili a byli vlastně rádi, že jsem jel, protože mě jako, nebo takhle 4 roky prostě jsem hrál mimo, jo, jeli tam třeba za mnou se podívat, ale bylo to na pár zápasů, takže to není takový to, že mě prostě vidějí tu celou sezónu hrát, takže tady v tom samozřejmě je to těžší, ale podporují mě přes tu sezónu hrozně moc a jsem za to vděčný, ale tím vlastně, jak jsem byl tady, že zase na mistrovství, tak se taky užili a fandili mi, no.
0: Říká Matěj Blimel, který je naším dnešním hostem.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Alex a host je stále útočník, hokejový útočník Matěj Blimel. Ty jsi zmiňoval v jednom vstupu, že američtí fanoušci začnou trošku být aktivní, když je třeba nějaká bitka na ledě. I tebe jsme třeba teďka na tom světovém šampionátu viděli v nějaké bitce, se usmíváš. Co tě jako vybudí k tomu jít do té bitky a máš někde v hlavě to, hlavně se nesmím nechat vyloučit, nesmím to přehnat?
1: No, já bych spíš uvedl na pravou míru, že já do bitky to úplně nejde k sobě.
0: Ne? Ale viděli jsme tě někde.
1: Spíš do strkanice bych to nazval.
0: Ale, to už je slovíčkaření.
1: Ale prostě tam v té Americe je to tady v tom jako jiný. Oni tam prostě mají kolikrát hráče, kteří jsou čistě placený za to, že prostě fakt se jdou pobít a oni to tak berou, že to tomu týmu dodá prostě tu energii a když třeba pak ten tým hraje doma a ten domácí hráč vyhraje tu bitku, takže prostě ta celá hala šílí a fakt jako ta atmosféra je jako neskutečná. To je kolikrát fakt větší, než prostě když dá ten tým gól, jo. A spousta kluků, který prostě tam třeba si tím prošli a dostali se tady do té role, i třeba myslím z Česka, tak pak přijdou sem a přinesou si to sem, ale mě trošku nebo jsem tak jako, co třeba tak já vidím, takže to tady úplně tím, jak prostě hrajem na tom širším hřišti, hraje se víc s pukem a nechce se ten puk ztratit úplně, plus se nechtějí prostě dělat vyloučení, protože v těch přesilovkách je větší hřiště, tak tady to není úplně tak docenění, jako je to třeba tam a fakt jako když ten hráč fakt tady toho baví, ty bitky a tak a baví ho hrát hodně tvrdě, tak pak v té Americe je tam pro něj větší prostor, no.
0: A ty to tedy nejsi, ty se nepovažuješ.
1: Já radši hraju s tím pukem a i tam radši hraju s tím pukem a radši ho dám do té brány a dám ten gól, nebo nějaký gól připravím, než abych se s někým pral, ale právě už 2 roky zpátky jsem jako chodil na box, že abych byl trošku tvrdší, protože oni prostě to tam mají rádi a mají rádi tu tvrdost a letos budu chodit znova, no, protože prostě je to potřeba a já třeba to v sobě, vím, že to v sobě nemám úplně nějak jako, že bych to dostal od Boha třeba do svého těla, tak prostě to musím dostat tím tréninkem, takže taky letos budu chodit a docela se na to i těším, no, bude to taková změna v té přípravě trochu.
0: Tak a pak to třeba použiješ na ledě a dostaneš nějakou slušnou nabídku. Ne?
1: No.
0: Nechybí to tomu úspěchu?
1: Já myslím, že řekneš jako nakládačku třeba.
0: Ale, no to taky, ale z toho bude ta nabídka potom.
1: Ne, tak spíš je to o tom, že prostě chci hrát tak, že aby mě prostě nevylekalo to, že bych třeba byl někde u té brány, tam se to začalo prát, abych dostal třeba ránu, abych jako s tím byl v pohodě a byl prostě takový tvrdší, takže i to tak nějak cítím, že mi třeba trochu chybí a tak to chci změnit.
0: Vybavíš si nejhorší faul, který si dostal? Ono někdy třeba to vrazení, nahrazení vypadá děsivě. Vybavíš si, kdy ti bylo ouvej?
1: Já si vybavím jednu situaci, že to jako nebyl faul, ale byl vlastně, já jsem jako zavážel puk do útoční třetiny a vlastně jeden protihráč mě dojížděl a tak nějak jako mě chtěl dohrát, ale já jsem jako tak nějak, nebo prostě mě dohrál tak jako blbě. No a já jsem spadl jako na mantinel a hlavou jsem si dal mantinel, no a byl jsem jako v bezvědomí a právě jsem pak jako jel až do nemocnice, že jsem skončil jako to, tak to bylo tak 3 roky zpátky, no tak, ale naštěstí jako potom, jak to jsem měl jako, byl jsem jako otřesený z toho, ale naštěstí, jak to jako hrozně vypadalo, protože jsem dělal nějaký videa, tak jsem si říkal, tyjo, to je divný, se cítím tak dobře, jo, protože fakt jako to bylo jenom na, nevím, na den, dva, pak už jsem zase začal zpátky ten protokol, který vlastně tam třeba otřesu mozku je a ten šel, to pak šlo už jako, že s tím pak už nebyl žádný problém, takže to bylo asi to nejhorší, co se mi stalo zatím.
0: No to doufám, že to neviděli tvoji rodiče, to si vůbec nemůžu představit. no, vidět své dítě ležet bezvládně na ledě.
1: No, jako rodiče ty koukají, nebo no, rodiče jako koukají občas, tak nějak jak jim to vyjde, nebo více mi se snaží, ale samozřejmě je to těžší, když hrajeme ve dvě, ale třeba moje babička se fakt kouká na každý zápas a ta to teda asi viděla, no ale pak já jsem hned jako psal, že mi dali telefon hnedka, že jsem jako v pohodě, takže to bylo dobrý, no.
0: Tak babičku zdravíme. V Pardubicích, ty jsi říkal, že ti hlásila, že tu dneska budeš, tak jo, moc
1: dneska,
0: zdravíme.
1: Dneska mi hlásila, no.
0: Děkuju, že jsi tu byl a ať se ti daří a jsem opravdu velmi zvědavá, kde se nakonec ocitneš. Matěj Blimel.
1: Moc děkuju, ještě jednou děkuju za pozvání a bylo to fajn.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Brno, zprávy.
3: Záchranáři na jihu Moravy mají nadprůměrný počet výjezdů, může to souviset s horkým počasím. V Modřicích u Brna přibydou parkovací místa, dělníci zrekonstruují Pilcovu ulici. Prezident je podle Pavla automaticky vedoucím delegace na summit Severoatlantické aliance a odpoledne čekáme převážně jasno a teploty až 34 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Brno. Dobré odpoledne při jejich poslechu přeje David Hasman. Jihomoravští záchranáři mají od minulého pátku každý den nadprůměrný počet výjezdů. Zatímco běžně výjíždí sanitky zhruba 300krát denně, v posledních dnech je to až 350krát. Část zásahů souvisí s vysokými teplotami. Podle mluvčí Michaely Botové by lidé a zejména seniori měli hodně pít a nepobývat dlouho na přímém slunci.
4: Takovým typickým výjezdem těchto dnů je naše cesta k seniorovi, který třeba uposlechl výzev, aby přes ty exponované časy zůstal doma. Ale jeho byt byl vyhřátý, málo pil, takže jsme toho seniora jeli ošetřit v důsledku toho, že byl malátný, upadl a způsobil si zranění.
3: Pilcově ulici v Modřicích u Brna přibude 30 šikmých parkovacích míst a 2 místa pro invalidy. Dělníci upraví i chodník, zeleň a veřejné osvětlení. Práce začnou v červenci a potrvají asi 3 měsíce. Obyvatelé budou moct do ulice dočasně výjíždět po domluvě se stavaři, říká nezávislý starosta Modřic Libor Procházka.
5: Tomu předcházela rekonstrukce plynovodu, na to jsme vlastně čekali. Tam byl dříve již požadavek na tvorbu vlastně těch parkovacích stání, vybudování dalších parkovacích stání a my jsme vlastně s tou stavbou čekali, aby jsme to udělali v jednom roce vlastně kompletně.
3: Prezident je podle Petra Pavla automaticky vedoucím delegace na summit NATO. O tom, jaké části se zúčastní, si rozhoduje sám. Pavel to řekl Českému rozhlasu v reakci na výrok ministra zahraničí Petra Macenky z motoristů. Ten zkritizoval rozhodnutí ústavního soudu ohledně účasti prezidenta na summitu. Podle Macenky šlo o pokus o ústavní puč a delegaci povede předseda vlády Andrej Babiš z ANO. S tím ale prezident Pavel nesouhlasí.
6: Se kdokoliv podívá zpátky, kdo se jenom trochu věnovat pozornost faktům, tak uvidí, že půl roku se snažím o kompromis. Ten, kdo tu válku vyvolal, byla vláda a konkrétně ministr Macinka. Pokud by z jeho strany byla jenom sebemenší snaha o nějaký kompromis, tak jsme si celou tuhle situaci mohli ušetřit.
3: Ministerstvo zahraničí uvedlo, že prezidenta do české delegace doplní. Podle Macinky by o roli Pavla v Ankaře měla rozhodnout vláda na pondělním zasedání. Od dnešních 21 hodin nebudou fungovat weby ministerstva vnitra, policie a hasičů. Rezort vnitra o tom informoval na sociální síti X. Plánovaná technologická odstávka by měla trvat 4 hodiny. Weby by tak

0: měly znovu začít fungovat zítra od 1 hodinu v noci.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Sponzorem programu je Farma Kala z Kuřimské Nové Vsi. Poctivá kvalita přímo z pole. www.farmakala.cz. Počasí.
0: Odpoledne Jihomoravy čekáme převážně jasno, místy se může tvořit drobná kupovitá oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty 31 až 34 stupňů. Biozátěž vysoká.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy první část kolony už za Tasovem. Na kilometru 159 krátce brzdí i osobní auta v levém pruhu. Dál se táhnou kamiony pravým pruhem k D2 do Brna. A v levém pruhu potom znovu kolona na 10 minut kolem exitu 182 popůvky a v Brně mezi sjezdy k výstavišti a na D2. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Dobré odpoledne, vážení přátelé. Zdravím všechny, kteří jsou správně naladěni. Tohle je Dobré odpoledne Českého rozhlasu Brno. U mikrofonu je Borek Kapitánček a píšeme 25. června 2026. Gratuluju Ivanům a připomínám, že dnešek je dnem odchodu okupačních vojsk. Vy, kteří si to pamatujete, si to pamatujete. Vy, kteří už si to nepamatujete, byste si to měli aspoň trošku nastudovat. Ale ne, nechci zvedat ani palec, ani poučovat. Chci vám jen nabídnout další dvě hodiny s písničkami, reportážemi, soutěží, ve které se vrátíme k mistrovství světa ve fotbale, krom jiného, tedy v naší trefě to bude jedno z otázkových témat, a to proto, že ten sen o postupu ze základní skupiny fotbalového mistrovství světa se dnes nad ránem definitivně rozplynul, tak aspoň tímhle způsobem. Máte-li narozeniny, všecko nejlepší. Možná by se hodilo říct, že dnes byste je mohli slavit, tedy kdyby se jich dožil, s 63-letým Georgem Michaelem. Tohle zpěváka si možná, pokud si pamatujete odchod okupačních vojsk, taky pamatujete z 80. let a z doby jeho působení v Duem. Ale před námi jsou jak české, tak zahraniční skladby a hned ty první dvě ano, spoza hranic, které vás dovedou také k podrobnostem o počasí. Informace od meteorologa či meteoroložky brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu od téhle chvíle za 8 minut. Abyste věděli přesně, kam až dosáhne ta pomyslná ručička teploměru. Tak hezké odpoledne. Nenamáhejte se a rady o tom, jak přežít vedro, taky budou.
1: Český rozhlas Brno.

0: Byl to Ginny McShane, vokalista diskotékového sdružení Baltimora. On byl vlastně i ústřední postavou jednoho z prvních videoklipů, které v 80. letech kombinovaly reálné záběry a tehdejší ještě nedokonalou počítačovou animaci. Ten vám teď zpíval společně s Baltimorou.
1: Počasí.
0: Ale bych vám rád představil dalšího chlapíka v našem vysílání. Je to Mojmír Martan, meteorolog brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu, se kterým si můžeme povídat o počasí. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
0: No, hlavně od vás budu chtít informace podrobné a přesné, jak už je vaším zvykem, jaké máme počasí na Jižní Moravě. Kolik stupňů?
2: Tak máme skoro jasno nebo polojasno, více kupovité oblačnosti je v té západní nebo severní části kraje, ale je to taková lehká kupovitá oblačnost. Co se týče teplot, tak máme na většině území kraje tropické hodnoty od 30 do 34 stupňů, snad po tou 30 jsou jen ty nejvyšší vrcholy, jako je třeba Síkoř nebo na Drhanské vrchovině okolo radaru Skalky.
0: Vypadá to tak, že během odpoledních hodin bude pokračovat to slunečné počasí s tropickými teplotami?
2: Ano, situace se nezmění odpoledne ani večer, snad jen, že na večer potom se bude vytrácet ta kupovitá oblačnost.
0: Později večer nás čekají taky mírně nepříznivé rozptylové podmínky, mysleme na to. Jaká bude noc, teplá, jasná?
2: Ano, očekáváme, že bude jasno a teplo, minimální teploty 20 až 17 stupňů, jen v údolích tam ještě lokálně mohou teploty klesat až k 15 stupňům. Pofukovat bude jen slabý proměnlivý vítr nebo bude ve zvětří.
0: Dneškem jsme zase o krůček blíž letním prázdninám, no a samozřejmě také k tomu vysvědčení, které už se mnohde bude rozdávat zítra. Tedy jaký bude pátek?
2: Pátek bude s převažující jasnou oblohou, v průběhu dne se může přechodně tvořit malá kupovitá oblačnost, nejvyšší odpolední teploty 33 až 36 stupňů, slabý proměnlivý vítr, večer potom budou převládat spíše východní směry větru.
0: K zítřku dodám ještě další informace. V Brně vyjde zítra sluníčko ve 4 hodiny a 48 minut. Západ nastane 5 minut po 21. hodině středoevropského letního času a opět bude platit stupeň číslo 3, vysoká biometeorologická zátěž. Sobota a neděle zřejmě nepřinesou nějak výrazné změny v počasí, ba naopak, spíše ještě přitopíme, že?
2: Přesně tak. Oba dva dny budou ve znamení jasné nebo skoro jasné oblohy v odpoledních hodinách. To může být až polojasno a to díky přechodně lokální kupovité oblačnosti. Srážky neočekáváme, no a teploty budou opravdu vysoké a to i v noci, kdy v noci na sobotu naměříme minimální teploty 22 až 19 stupňů, v údolích lokálně až 16 stupňů, odpolední teploty v sobotu 34 až 38 stupňů. No a neděle ta bude nejteplejším dnem, noční teploty 23 až 19, v údolích ojediněle až 17, ale odpolední teploty 36 až 40 stupňů.
0: A protože máme na mysli vaši pohodu a vaše zdraví, vás všech, kteří posloucháte ještě v tomhle dobrém odpoledni, znovu připomeneme pravidla, jak přežít tahle vedra. Mojmíre, děkuji za informace a přeju dobré odpoledne.
2: A děkuji, naslyšenou.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda Poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
1: Řekněte mamce pro Krista, ať mi večeři nechystá, večeři ani snídaní, že já jsem zbytý.

0: Zřejmě nejslavnější spolupráce těchto dvou, tedy Peebo Brysona a Roberty Flack. Tu si jistě pamatujete z její písničky Killing Me Softly. Mimochodem v roce 83 tahle skladba doklouzala až na druhé místo britské singlové hitparádě. U nich doma v Americe, tedy ve Spojených státech, to byla jen 13. Ale teď pro vás mám, jak už je zvykem našeho dobrého odpoledne, aspoň jednu pozvánku na místo, kde by se vám třeba i v souvislosti s blížícím se koncem školního roku mohlo líbit. Tedy i vašim dětem. Návštěvnické centrum Mušov, brána do Římské říše, vás zve tuto sobotu 27. června na dětský den s Římany. Konat se bude od 10. do 18. hodiny a návštěvníci se mohou těšit na výcvik malých legionářů, ale taky na úkoly, hry a tvořivé aktivity inspirované světem starověkého Říma. Součástí akce budou také nové letní archeopátračky. Ještě více informací se dozvíte na webu bránadorímskerýse.cz. Aktuality. Opakuju, bránadorímskerýse.cz. Ovšem bez diakritiky. Ale mám pro vás vlastně ještě jednu potěšitelnou zprávu. Ještě je mezi vámi možná někdo, kdo si říká, no jo, oni budou v sobotu vysílat ze Strážnice, ale já jsem tam chtěla být. Ale vstupenky nemám. Ty jsem nevyhrál v trefě. Mám pro vás dobrou zprávu. Teď, když zavoláte na naši produkci, tak vám paní Dana všechny zbylé lístky do Strážnice ještě může přidělit. Za pouhý telefonát. Tady je číslo 726 46 51 51. Mezinárodní folklorní festival Strážnice o tomto víkendu nejen na vlnách Českého rozhlasu Brno, ale možná, že i za vaší přítomnosti. 726 46 51 51. Volejte právě teď. Právě teď máme už jen necelé 2 minuty do 14:30 a už dost dlouho se tady pohybuje Eda Štatlař a vyhrožuje, že prostě neodejde do 16. hodiny.
1: Edův zvonek.
2: Potkáhl se dva štatlaři. Zdarec, Staníku, já jsem slyšel, že jsi roztýploval. No, je to tak. A co pak? Co se sfachčilo? Přeřekl jsem se. Jak přeřekl? No, to máš tak, Loďo. Se starou jsme jedno večer šli hodit sícnu na balkec, aby jsme si užili betálního počágra, a ten vajnož taky nebyl špatný. No ale jenom jsme hodili sícnu do těch křesílek, co tam máme, najedno leze po našem zábradlí u balkeca nějaké komplet nahaté borec a měl na sobě akorát dámský unterhózny. Nahodil prosiměř, ještě bychom ho nemohli přes náš kvartír pustit ven. Tak jsem ho doprovodil k futrám, no a hodil jsem vinšované, ať mu to dobře dopadne. Znovu jsem lapl plac do toho křesílka na balkecu a hlásím staré, ten kořeň musel být u sousedky v 5. štoku. Jenom ona má takový unterhózny s těma psékama. No, a to byla velká, opravdu velká fela.
3: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Rozjásaného Václava Neckáře střídá naše Dobré odpoledne, tedy konkrétně další hlas našeho kolegy. Už za chvilku uslyšíte Šimona France. Ale já bych vlastně měl říct, že jsou to, nebo byly to, ale vlastně ano, pořád ještě jsou sondy, drony nebo přívod kyslíku. Tedy to jsou některá z opatření, která nově snižují riziko úhynu ryb na řece Dyji. Konkrétně na jezu v Bulharech pod Novomlýnskými nádržemi, kde loni v létě kvůli horku uhynuly tuny ryb. Jak se opatření instalovaná povodím Moravy osvědčila, to teď probereme právě s reportérem Šimonem Francem, který je přímo u jezu v Bulharech. Dobré odpoledne, Šimone.
1: Pěkné odpoledne.
0: Co všechno má pod Novomlýnskými nádržemi bránit úhynům ryb?
1: Povodí Moravy od letoška zavedlo několik novinek. Jsou to ty například zmíněné sondy, které měří teplotu nebo hladinu kyslíku u povrchu i v hloubce. Data pak posílají přímo na správu povodí. Ta pak vyhodnocuje, jestli je potřeba manipulovat třeba s průtokem. Rozhodování vždy ovlivňuje více faktorů, jak už tedy zmíněný průtok, kyslík, tak teplota nebo vítr, a volí se vždy nejšetrnější postup, tak aby vznikaly co nejmenší škody. Asi před hodinou jsem dorazil jeden ze zaměstnanců povodí Moravy. Potvrdil mi, že hladina kyslíku je sice nižší než třeba v Novomlýnských nádržích, ale stále je ho tu dostatek na to, aby ryby přežily. Tento týden už povodí Moravy na základě dat získaných měřením, tedy jak z těch sond, tak třeba i z dronů, změnilo manipulaci na jezu. Pod jezem tady v Bulharech teď třeba provzdušňují vodu. Na výpusti ze zdejší vodní elektrárny nainstalovali trubku, která díky podtlaku tekoucí vody do ní nabírá vzduch. Tím pádem se do úseku mezi Bulhary a Břeclaví dostane víc okysličená voda, protože řasy už kyslík nestíhají kvůli horku přirozeně vyrábět.
0: Šimone, podařilo se díky těmto opatřením zabránit úhynům?
1: Ano, potvrdil mi to ředitel pro správu povodí Moravy Antonín Tůma. Právě díky zmíněné úpravě průtoku nebo tomu ovzdušňování vody vodohospodáři tento týden zřejmě zabránili podobnému velkému úhynu ryb jako v loňském roce. Předpověď počasí ale slibuje na následující dny ještě vyšší teploty než dosud a situace tady na jezu je podle odborníků z povodí Moravy vážná. Nedá se tedy s jistotou vyloučit, že i s monitoringem vody a novými technologiemi se úhynu ryb nepodaří zabránit.
0: A můžeš vysvětlit, jak horko ryby v řekách ohrožuje?
1: Všechno souvisí s kyslíkem. V horku totiž jeho koncentrace ve vodě klesá, řasy nejsou schopné ho při vysokých teplotách produkovat dostatek. Horko navíc podporuje rozvoj sinic, které kyslík spotřebovávají. Dyji navíc ohrožuje jev, který vodohospodáři nazývají eutrofizace. Jde o masivní rozvoj sinic způsobený fosforem a dusíkem, který se do vody dostává především z měst a obcí, ale taky z průmyslových areálů. Tyto prvky totiž většina čističek odpadních vod nezachytává a právě Dyje patří k nejvíce znečištěným řekám u nás. Kombinace všech těchto faktorů pak může vést ke stavům jako loni v létě, kdy tady na jezu v Bulharech hromadně uhynuly desítky tun ryb.
0: O nových opatřeních na řece Dyji proti úhynům ryb i rizicích, kterým vodní živočichové v létě čelí, jsme v našem Dobrém odpoledni mluvili s reportérem Šimonem Francem, který je teď u jezu v Bulharech. Tak si nezapomeň namočit aspoň končetiny, ochladit se. Měj se hezky.
1: Tady se koupat nesmí, ale díky, naslyšenou.
0: No tak o trošku dál. Měj se hezky a dobrou noc. Samozřejmě, že dobré odpoledne, vážení přátelé, ale mnozí z vás už jsou teď mírně unavení, tak to my vás musíme probrat. Tedy kladu si za čest, za malou chvilku si budu klást za čest, přivítat ve studiu dalšího zástupce Klubu českých turistů, který nás tentokrát vezme do údolí řeky Oslavy, a bude to Antonín Moravec z Klubu českých turistů.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Julie, co vám při sledování verbuňku více imponuje, chlapský zpěv nebo tanec?
1: Jardo, to je tak nějak dohromady. Verbuňk prostě musíte vidět i slyšet.
0: No, takže u nás v rozhlase asi jen poloviční zážitek, co?
1: Omyl, Český rozhlas Brno letos nabízí 100% zážitek z mistrovství světa ve verbuňku.
0: Nevěřím, kdy, kde, jak?
1: Finále soutěže o nejlepšího tanečníka verbuňku ze Strážnického festivalu sledujte živě v sobotu 27. června od 16.30 na webu brno.rozhlas.cz.
0: Přátelé, užívejte si 81. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice na vlnách Českého rozhlasu Brno.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
3: Mně se strašně líbily Seskácelovy tvorby, když jsem byl na gymnáziu. Ty PFK čtyřveršový, který on posílal, a já jsem se tím nechal inspirovat a vlastně jsem taky psal takovýhle PFK. A to jsem pak posílal svým různým kamarádům a vlastně nevím vůbec proč, ale posílal jsem to i na katedru. A pak se mi jednou ozvala profesorka Librová a ona mi říkala: Radku, já ty vaše věci použiju do té knížky, kterou teďko píšu.
2: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.

0: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno, přeju vážení přátelé. Do náměště nad Oslavou. Tam nás dnes chce pozvat Antonín Moravec z Klubu českých turistů. Tondo, vítám tě.
1: Děkuji za přivítání.
0: Já už tam hodně dlouho nebyl, tak mi řekni, co nového k vidění, anebo i co starého k vidění v náměšti můžeme zaregistrovat.
1: Víš, že já se vždycky pohybuju spíš v té minulosti, tu připomínám a samozřejmě popisuju ty přírodní krásy a taková ta nejoblíbenější místa jsou na místech řek, které končí v Ivančicích. Takže i v hlubokém údolí řeky Oslavy najdeme původní osídlení, které zde potom vybudovali to krásné město Náměšť. Založeno bylo kolem roku 1234 za Budiše z Náměště. Následovaly slavné roky za působení Jana Staršího ze Žerotína, kdy hrad byl přestavěn na zámek podle vzoru italských renesančních staveb. Po Žerotínech se vystřídalo několik šlechtických rodů a poslední byli Haukvicové z Biskupic, kteří zde byli až do roku 1945. K zámku patřil dvůr, pivovar, mlýn, obora mezi zámkem a Kralicemi nad Svitavou. Nejvýznamnější stavbou podle mě je místní kamenný most přes řeku Oslavu, který je zdobený 20 barokními sochami. Klášter plnil své poslání krátkou dobu a po roce 1784, kdy došlo k jeho zrušení, zde majitelé panství umístili soukenickou manufakturu. Čili počátky textilního průmyslu mého oblíbeného v Náměšti nad Oslavou. Zde nebyl ale ten textilní průmysl oděvný, ale kobercářský. O tom kobercářském průmyslu si možná na některém z mých textilních výletů povíme jindy.
0: Zavítali jsme do Náměště nad Oslavou, a to díky pozvánce na výlet od Antonína Moravce. Tondo, děkuju a těším se, až budeš mluvit podrobně i o těch kobercích. Měj se hezky. Ahoj.
1: Já děkuju. Ahoj.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: nejlevnější matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 15 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: V Brně do 3 let vzniknou 2 centra duševního zdraví pro děti a dospívající. Veterináři kvůli vedrům zpřísňují pravidla pro přepravu zvířat. Chovatele vyzývají k větší opatrnosti. Panda červená, která utekla ze zoo v Brně, je zpátky ve výběhu. A zítra čekáme převážně jasno a teploty až 36 stupňů. Dobré odpoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brnova. Svítá David Hasman. Do roku 2029 mají v Brně vzniknout 2 centra duševního zdraví pro nezletilé. Brněnští zastupitelé to tento týden schválili na zasedání. Důvodem je nedostatek dostupné, komplexní a mezioborové péče o děti s duševními potížemi.
3: První takové zařízení vznikne v centru Chovánek v Brně Bystrci. Působit tam budou dětští psychiatři z Bohunické fakultní nemocnice. Přípravu druhého centra zajistí Ústav Prah Jižní Morava ve spolupráci s dětskou nemocnicí. Město na jejich budování chce spolupracovat i krajem, který je zařadí do propojené sítě sociálních služeb. Zároveň se postará o vzdělávání personálu. Jakub Holer, Český rozhlas.
1: Současná vlna veder představuje riziko pro hospodářská i domácí zvířata. Upozorňuje na to státní veterinární správa. Chovatelé by podle ní měli zajistit dostatek vody, stínu a v případě potřeby taky ochlazování zvířat. Riziko hrozí i při jejich přemisťování. Veterináři proto zpřísňují pravidla pro přepravu. Varují taky před ponecháváním zvířat v zaparkovaných autech, kde může teplota během krátké doby překročit i 50 stupňů Celsia. 5 nelegálních zařízení nabízejících sociální služby prověřovalo v posledním roce a půl zlínské hejtmanství. Ve 3 případech už kontrolu dokončilo. Šlo o zařízení v Ostrožské Nové Vsi, Topolné a Stráni na Uhersko-Hradišťku. Jednomu z nich udělil pokutu. Český rozhlas to zjistil na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Hejtmanství nadále prověřuje také zařízení v Kněžpoli na Uhersko-Hradišťku a Pozlovicích na Zlínsku.
4: Zlínský kraj je počtem těchto nelegálních poskytoven mezi nejproblematičtějšími v Česku. Zařízení obvykle obchází systém a nepodléhají tak kontrole ministerstva či hygieny. Problém je, že se vydávají třeba za ubytovny. Ve skutečnosti ale nabízí sociální služby. Kraje tak může pouze kontrolovat, po případě pokutovat. David Jabůrek, Český rozhlas.
1: Chovatelé brněnské zoo ve spolupráci s policií odchytili pandu červenou, která utekla ze svého výběhu. Po asi 2hodinovém pátrání našli v jedné ze zahrad v sousední čtvrti kníničky. Zaměstnanci ji budou pečlivěji sledovat i kvůli tomu, jestli třeba něco nevhodného nesnědla. Jak se zvířeti podařilo utéct, popisuje mluvčí zoologické zahrady Jan Bedřich.
5: Je to prostě panda, která je mladá, ten výběh pro ní byl úplně nový, takže ho velmi dobře prozkoumávala a zkrátka našla skulinku ve větvích, kdy zkrátka přeskočila na větev a už se dostala mimo výběh.
1: Zoo proto bude muset upravit porost ve výběhu tak, aby se útěk neopakoval.
2: Počasí.
1: Zítra na jihu Moravy čekáme převážně jasno, v průběhu dne se může přechodně tvořit malá kupovitá oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty 33 až 36 stupňů. Vát bude slabý, proměnlivý vítr, biozátěž vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Dálnice D1 před Brnem směrem z Prahy je plná kamionů v pravém pruhu už od sjezdu na Velkou Bíteš z kilometru 162. V levém pruhu kolona od exitu 178 Ostrovačice za připojení od Popůvek na kilometru 183. Potom je nehoda v levém pruhu. Za ní se to dál táhne různě pomalu až k D2. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Dobré odpoledne, milí přátelé. Právě to, že skončily zprávy a to, že na jejich konci byla tradičně informace o dopravě, mě vede k jednomu přání, které bych na úvod této hodinky dobrého odpoledne rád reprodukoval. Takže všem řidičům a řidičkám, které okolnosti donutily znovu zasednout za volant a jet třeba i do velké dálky, tak vám všem přeju hodně sil v tomto horkém odpoledni. Teploty už jsou dávno přes 30 a vypadá to, že ještě chvilku se tam udrží. A v té další hodince, kterou začneme písničkou, řekněme, s nádechem francouzského parfému, vás čeká samozřejmě, že i naše soutěž Trefa, ale třeba i rady pro případ toho, že byste někde na delší dobu zůstali na sluníčku. Jinými slovy, co dělat za těchto velkých veder. Ale taky se podíváme na jednu premiéru a dozvíte se, co v učebnicích nebylo. Nicméně teď se vás ptám, byť jen řečnicky, čtete na dovolené rádi? V tom případě za chvíli v Trefě zkuste svoje štěstí. Ten dárek od nakladatelství Kazda má podobu knihy Ostrov zalitý sluncem. Tahle knížka spisovatelky Kate Frost vás zavede na dalekou Madeiru, takže se možná ochladíte i v moři. Obrazně řečeno. K tomu, abyste měli tuhle knížku, potřebujete dvě správné odpovědi. Otázky jsou zatím skryty pod názvy témat. Brněnské ulice, Mezinárodní folklorní festival Strážnice, Hlavní města a Mistrovství světa ve fotbale. Z těchto 4 otázkových okruhů za malou chvilku na čísle 726 465 200 budete moci vybírat. U mikrofonu je Borek, přeju vám štěstí a pokud možno klid.
0: Český rozhlas Brno.

0: Na všech místech, kde sledujete naše dobré odpoledne, vás zdravím, přeju vám pokud možno chládek a samozřejmě, že k tomu, jak přežít tahle vedra, která panují na konci školního roku 25-26, tedy k tomu se ještě dostaneme v našich radách pro dnešní odpoledne. Ale teď máme 15 hodin a 13 minut. Teď je čas na to, abyste zkusili telefon do studia Českého rozhlasu Brno. Jeho číslo je 726 46 5200 a vyzývám vás hlavně proto, že předpokládám, že mezi vámi plno soutěživých, kteří třeba s tím začátkem, oficiálním začátkem letních prázdnin, ano, letos to kalendářně vyšlo, takže vlastně zítra dostávají naši potomci vysvědčení ve školách, takže možná, že společně s tím začátkem letních prázdnin budete balit, anebo už možná balíte, tak možná do kufru patří i nějaké hezké letní čtení. Ta kniha Kate Frostové Ostrov zalitý sluncem z nakladatelství Kazda může být vaše. Za správné odpovědi, za dvě správné odpovědi na otázky, které jsou zatím skryty pod čtveřicí témat, jejich názvy jsem před malou chvilkou řekl a velmi rád vám je zopakuju právě teď na naší studiové telefonní lince. Dobré odpoledne, kdo je prosím na telefonu?
1: Dobrý den, Marie.
0: Paní Marie, přeju vám krásný den. Věřím, že jste schována někde v chládku.
1: No určitě.
0: Ono se to jinak přežít nedá, že?
1: Ano, ano, je to tak.
0: Za malou chvíli si možná poslechnete naše rady, jak to ještě vylepšit, ale teď je čas na výběr dvou témat ze čtyř nabídnutých. Pro dnešek jsou to Brněnské ulice, Mezinárodní folklorní festival Strážnice, Hlavní města a Mistrovství světa ve fotbale. Vyberte dvě témata.
1: Brno.
0: A?
1: A Strážnice.
0: Je vybráno. Poprosím vás, abyste stlumila rozhlasový přijímač. Ten dozvuk, ta ozvěna, ta mate hlavně vás. Já jsem na ní jakž tak zvyklý, ale vy byste to měla nesnadné. Tak tedy Brněnské ulice a Mezinárodní folklorní festival Strážnice, odkud budeme celou sobotu vysílat. A vy jste si vybrala, no poměrně lehké otázky. Nemusíte mít strach. Spouštím minutu a ptám se. Nejdřív na to, jak se jmenovala dnešní brněnská Benešova ulice od vzniku Československa až do roku 1942. Byla to buď Tyršova třída, nebo Palackého třída, nebo Vilznova třída. Je to ta ulice u bývalého nádraží, říkáte Palackého třída. A teď k Mezinárodnímu folklórnímu festivalu ve Strážnici, ve kterém roce se poprvé konal. Bylo to v roce 1946, nebo v roce 1949, nebo v roce 1951?
1: No, tak to je těžký.
0: No tak má dlouhou tradici a mám takový pocit... Jestli to letos nebude nějaké kulaté či půlkulaté výročí?
1: No. Jestli to nebude 46?
0: Říkáte 1946.
1: No, chyba.
0: Zazvonil zvonec a vy vůbec nemusíte mít žádnou obavu, protože jste dvakrát správně odpověděla. Ve Strážnici se juchá na Mezinárodním folklorním festivalu už od roku 1946 a Benešova, ta se skutečně až do roku 1942 jmenovala Palackého třída. Takže dovoluji si pogratulovat jako první. Vyhráváte,
1: dobrý,
0: paní Marie.
1: Děkuji, pane Borku.
0: Teď vás ale poprosím, abyste ještě chvilku zůstala na telefonu. Ať už vám budeme muset poslat tu knihu poštou, anebo si budete chtít přijít osobně. Děkuji, počkejte.
1: No tak osobně ne, já jsem v Brně nevyznám, ani nevím, kde to je, ten rozhlas.
0: No ale Palackého třídu.
1: Ráda bych někdy šla na otevření, ale nemám kamošku, tak...
0: Tak můžete i solo.
1: Poslat, pane Bože.
0: Dobře. Prosím, abyste počkala na telefonu, vyřídíme formality.
1: Ano,
0: a musím
1: děkuji.
0: Říct, že přestože neznáte Brno, vlastními slovy jste to před chvilkou zmínila, tak tu Palackého třídu jste trefila přesně.
1: Tak jako trochu, jo, znám, ale já jsem tam nepracovala, tak...
0: Tak prostě, nemáte ty znalosti jako rodilý Brňák či Brňačka.
1: Ano.
0: Prosím, abyste počkala a vám ostatním nabídnu písničku, která vás možná osvěží. Ale rozhodně zpomalí. On Aleš Brychta taky moc nespěchá.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: Přátelé, nezapomeňte, že škola základ života, i ta základní umělecká. A kdy jindy poukázat na školní radosti i výhody než koncem června a nejlépe ve Strážnici. Srdečně vás zveme k poslechu přímého přenosu nedělního hudebního pořadu Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice, ve kterém se představí právě žáci Zušek z celé republiky. Půjde o solisty, dudácké i cymbálové kapely a budou to nejlepší z nejlepších. Poslouchejte v neděli 28. června od 10 hodin.
0: Český rozhlas Brno, písně.

0: Tak v tomto případě Bára Basiková a milovník vážek Dan Bárta trefili přímo do černého. Tam za vodou v rákosí a pokud možno ještě někde pod hustou vrbou, tam je fajn. No jo, ale co dělat, když zrovna nic takového nemáme po ruce? No možná se vás týká další problém, který souvisí s těmi aktuálními horkými dny. Tedy možná, že pracujete v kanceláři, kde je nastavená klimatizace. Máte ji nastavenou správně, když už tedy pominu to nejzákladnější, co bychom při takovýchto takovýchto vedrech měli mít nejvíc na mysli, tedy zavlažovací režim, pitný režim. Tak já se na malou chvilku podívám na to, jak by vlastně ta klimatizace měla být nastavena. I když je teplota kolem 20, ideální pokojovou teplotou, v letních měsících to tak úplně neplatí. Správné nastavení klimatizace by mělo být v létě o 5 až 7 stupňů nižší než okolní teplota. Jestliže tedy máme, co by příklad, venku 35 stupňů Celsia, pak by na termostatu klimatizace mělo být nastaveno maximálně 29. Ve skutečnosti by teplota měla být vlastně ještě o 2 nebo 3 stupně vyšší. To proto, aby organismus neutrpěl šok v důsledku příliš velkých tepelných rozdílů. Nejcitlivější jsou v tomto ohledu děti a starší lidé. Pokud by klimatizace byla nastavena na příliš nízkou teplotu, měl by potom člověk, než se vydá z chladné kanceláře do horkých ulic, chvilku setrvat na neklimatizované chodbě a napít se minerálky. Předejde tak teplotnímu šoku. No a cestujete-li autem, tak si nikdy nenastavujte klimatizaci na maximum. Pokud venku panují horka, může vás při vystupování něco praštit po hlavě. Tedy obrazně řečeno, při vystupování to může být i kolaps oběhového systému. Takže prosím, myslete na to v těchto dnech, horkých dnech.
1: Náčelník háže radílka, jak předéchat ty hice.
0: No tak užitečné informace.
1: No jasný, Valčík, ale to všichni koří, jo, že se musíme zavodňovat, že Vasarovice je nejlepší kamoš teďka.
0: No, máš pravdu. Jestli pak víš, kolik bys měl jako běžný dospělý, i když mírně zakreslý člověk, vypít vody denně?
1: Ty zakreslé, ty, no 2 až 3 litříska.
0: Výborně.
1: Ty, ale víš, co mě nepobrala budka do teďka? Jako respekt těžké, jo, borci a koňadry, ale když já vidím ty sportsmeny a sportsmenky, sportsvomenky teda vlastně, jak oni aj tady v těch 40 plotve na bradavky, pálený ráčny na zápěstí.
0: Tady bys měl říct, že pálený ráčny jsou chytrý hodinky.
1: No, pálený ráčny na zápěstí, jak si furt měří, o kolik už uběhli a jak tep na tom je a jak jim ta herc navalí, kolik úderů, jo. Já nevím, já když si nandu ten správný flečmen někde pod Baumálem, kam to pinklica nemá moc daleko s tím škopkem.
0: No tak na to pozor, na alkohol v horku.
1: No to je až potom, co do sebe hrknu ty 3 litry Vasarovice, víš?
0: Aha.
1: No, potom ale zase lítám jako roptev. Jo, tak se pokud možno vůbec ani nehnu.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.
0: Já to tušil, že Eda Štatlař ještě lapne mikrofon do plotve. No, tak aspoň máte pár rad i v brněnském Hantecu. Teď je 15 hodin 31 minut a tak, jak Eda radil, nehýbejte se a za chvilku vás vezmu do divadla. Jinými slovy, nemusíte dělat vůbec nic, jenom poslouchejte. A dozvíte se, jak to vypadá s programem, řekl bych, pravidelné letní slávy. Shakespeare ve své nejhravější podobě. Záměna dvou párů identických dvojčat, nedorozumění a jeden pořádný kolotoč omylů. Taková je letošní novinka letních shakespeareovských slavností Komedie omylů. Premiéru měla včera a za měsíc ji uvidí návštěvníci a návštěvnice v Brně na Špilberku. My si o ní za chvilku povíme.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Teď budu opatrně našlapovat, tak se to má dělat u divadelních představení a vy poslouchejte. Co se stane, když se ve stejném městě potkají dva páry identických dvojčat, aniž by o sobě věděli? Přesně na tom stojí zápletky komedie omylů Williama Shakespearea. Jeho slavnou frašku včera v premiéře uvedly letní shakespearovské slavnosti, zatím na Pražském hradě. Za měsíc se ale tato letošní novinka přesune na brněnský Spielberg. Celkem v Brně diváci uvidí 7 titulů. Komedie omylů se stane jedním z nich.
1: Muž má rád, muž má rád svobodu. A odchází a přichází, jak jen mu káže čas.
2: Komedie z 16. století to není úplně jednoduchý úkol pro dnešního diváka ani pro dnešního herce. Jsem na to zvědavá, jak se ty světy střetnou, potkají a jestli dokážeme diváky chytnout u srdíčka.
3: Říká herečka Aneta Krejčíková, pro kterou je komedie omylů první zkušeností s letními shakespearovskými slavnostmi. V nové hře stvární Lucianu ženu, která sama lásku teprve hledá, své sestře už ale ochotně uděluje partnerské rady.
2: Shakespeara nemůže hrát každý herec. Jo, to se nehraje tím způsobem, jako se dneska dělá takový to televizní, filmový, seriálový herectví, takzvaně na půl huby, kdy vám skoro není rozumět, ale chce to řemeslo. A já mám vystudovaný hudebně dramatický obor na Pražské konzervatoři a jsem jako vášnivá herečka, takže jsem to považovala za něco, co divadelní herec určitě musí dělat a musí mít.

0: Na letních shakespearovských slavnostech se premiérově představí také Marek Adamčík. Na hraní pod širým nebem ho lákalo nejen samotné prostředí, ale i setkání s novými kolegy.
1: Ten Shakespeare je tak mnohovrstevnatý, nebo je to takový hřiště, na kterém si všichni můžou hrát podle toho, jak je to baví, a v tomhle tom je to prostě super, že vidíte, jak to berou ty ostatní.
0: Marek Adamčík stvární v komedii Omylu Antifola Efeského, jednoho z identických dvojčat, které má pocit, že svůj život pevně řídí, dokud mu ho série nečekaných záměn nepřevrátí vzhůru nohama.
1: Možná by mohlo někoho mást to, jak je ten jazyk prostě nezvyklý a jak je ta hra vlastně v něčím opravdu archaická, jako že dneska, když jde člověk do divadla na komedii, tak je zvyklý, že prostě jsou tam tři dveře a postel a volají si mobilama a mluví o televizi a já nevím co, a tady to samozřejmě je úplně z jiného času, ale to, že se to musí naplnit nějakou současností a že tu je nutnost existovat tady a teď, tak to má ten Shakespeare společného se všema ostatníma hrama.
0: Režie letošní novinky se ujal Vojtěch Štěpánek. Na letní shakespearovské slavnosti se vrací už po třetí a po Večeru tří královem, který naskoušel v Ostravě, sáhl i tentokrát znovu po komedii.
2: Mě prostě komedie baví, myslím si, že pod to letní hvězdný nebe komedie patří. Myslím si, že na to venkovní hraní je komedie taky výhodná v tom, že to je takový trošku jarmaneční projev, je to přece jenom trošku vyvolávání textu spíš než prožívání replik.
0: Právě komedie patří podle Štěpánka k těm nejnáročnějším žánrům, které může herec na jevišti zkoušet.
2: Je to hodně těžká práce. Já si myslím právě, že spousta těch politických thrillerů se vlastně dá zahrát poměrně úspornějšími hereckými prostředky, takovým jako zamlčováním, zahlížením. Je to v podstatě přece jenom nějaká práce s psychologií, s atmosférou, ale u té komedie to musíte celý prostě odpracovat, odchodit, odběhat, odpadat, odskákat. Tam skutečně ty pointy musí vzbuzovat smích a to prostě je hrozně těžký. A ta komedie Omylu si myslím, že je jako přímo jako i dobrá škola. Frašky.
0: Vedle Prahy, Brna, Bratislavy nebo Ostravy můžou lidé letní shakespearovské slavnosti navštívit třeba také na zámku Litomyšl nebo Hluboká nad Vltavou. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
3: No tak máte dalších pár cílů vašich možných letních výletů, ale připomeňme si, která představení se v rámci shakespearovských slavností objeví v Brně. Kromě komedie Omylu to bude derniéra příběhu o lásce, zradě a odpuštění, zimní pohádka. Dále Marná lásky snaha a slavná tragédie Otello. Na scéně se objeví Léty prověřené veselé paničky Windsorské a komedie Jak se vám líbí. Slavnosti 2026 v Brně zakončí 4. srpna nejhranější komedie Williama Shakespeara Sen noci svatojánské. To vedro, jdu stáhnout klimatizaci. A vy, pokud jste už někdy viděli létající rybu, asi víte. Ale vy ostatní, dávejte dobrý pozor za chvíli. Martin Písařík vám k tomuto zajímavému přírodnímu úkazu řekne víc v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
4: Český rozhlas Brno.

0: Český rozhlas Brno vysílá živě z Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici.
1: Poslechněte si sobotní Dobré ráno a odpoledne se Zdeňkem Truhlářem.
2: Užijte si atmosféru festivalových srdcovek na cestách se Zdeňkem Junákem.
3: Nechte si zahrát přímo z festivalu Blahopřání s písničkou od Jana Kosíka.
2: Žijeme tu s vámi.
0: Rozhlasový vysílací stan a Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici od 26. do 28. června. Thank you.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, proč létající ryby létají? Pokud jste někdy byli na dovolené u moře, mohli jste tento nezvyklý přírodní úkaz vidět na vlastní oči. Z vody vyskočí rybka a vznáší se desítky až stovky metrů nad hladinou. Pokud byste ji sledovali podrobněji, zjistíte, že nemává křídly jako ptáci, ale pouze plachtí na ploutvích. Ty má ovšem uspůsobené tak, aby využívaly vztlaku vzduchu podobně jako letadlo. Prsní ploutve létajících ryb mají až 2/3 délky jejich těl a díky tomu mohou plachtit vysokou rychlostí opravdu až stovky metrů. Jenže proč to vlastně dělají? Z Česka známe ryby, které vyskakují nad hladinu a loví drobný hmyz, ovšem to funguje jen ve vnitrozemí. Nad mořskou hladinou daleko od pevniny skoro žádný hmyz není. Motivací k rybím akrobatickým výkonům není honba za potravou, ale put sebezáchovy. Do vzduchu totiž prchají před predátorem. Už pod vodou naberou rychlost a pak vyskočí do vzduchu, kde je menší tření a suverénně odplachtí do bezpečí.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: tak s ním Cvalen měl Valda pravdu. Pravdu pravdoucí, řekl bych. Ale i tak vám přeju dobré odpoledne, vážení přátelé, teď 9 minut před 16. hodinou, což bude chvíle, kdy se znovu ozve s čerstvými zprávami Českého rozhlasu Brno David Hasman. A následovat bude Humoriáda. Tým dnešním hostem bude Jitka Němcová. Po 17. hodině dostanou opět slovo čerstvé zprávy, ale taky den v kraji. A o 17:30 bude v relaci O čem se mluví hosty Tomáše Pancíře, dvojice Patrik Nacher a Karel Haas. A tématem děti, seniori a sport. A otázka, jestli se dostatečně myslí na pohybové aktivity. Já teď budu muset předat žezlo, mixážní pult a všechno zařízení ve studiu Českého rozhlasu Brno, mé milé kolegyně Aleně, která s vámi vlastně stráví i Moravu krásnou zem po 18. hodině společně s Květou Navrátilovou. Budu se těšit, až se znovu správně naladíte už zítra ráno, takže pro vás nebude problém poslechnout si po Pavlu Kašparovi a dopoledním vysílání i dobré odpoledne na naší rozhlasové vlně. Naslyšenou, u mikrofonu byl Borek Kapitánček.
1: Český rozhlas Brno, písně.

0: za cenu, která se nebude opakovat. Informace o otvírací době najdete na našem webu www.farmakala.cz. Opakuji, farmakala.cz. Těšíme se na vás v Kuřimské Nové Vsi. Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Sančáři vybrali firmu, která postaví další část obchvatu Znojma. Práce na stavbě kolektoru v centru Brna se přesouvají pod povrch. Na dělníky dohlédnou sošky svaté Barbory. Do vývoje a výstavby malých modulárních reaktorů by se mohly zapojit stovky českých firem. Zakázky by mohly získat v Česku i ve světě. A zítra čekáme převážně jasno a teploty až 36 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Silničáři chystají stavbu další části obchvatu Znojma. Vybrali firmu, která práce za 269 milionů korun udělá. Nová silnice spojí úsek od úrovně Suchohrdelské ulice po Únanovskou. Tranzitní doprava se tak částečně vyhne městu. Pokračuje mluvčí ředitelství silnice dálnic Jan Riedl.
2: Stavbu obchvatu Znojma zahájíme, předpokládáme, bez zdržení přesně v okamžiku, kdy nabydou povolovací dokumenty právní moci. To předpokládáme v příštím kalendářním roce. Na dokončení severovýchodní části obchvatu Znojma probíhá řízení o povolení stavby. Vydání nepravomocného povolení předpokládáme letos ve třetím kvartálu.
1: Brno dnes umístilo do dvou šachet v ulicích Česká a Středova dvě sošky svaté Barbory. Mají chránit dělníky, kteří tam na podzim začnou hloubit podzemní chodbu pro vedení vodovodu, kanalizace horkovodu a různých kabelů. Ulehčí to jejich údržbu a při opravách nebude potřeba rozkopávat ulice. Jak dlouho bude ražba trvat, popisuje primátorka Markéta Vaňková z ODS.
3: Práce teď v následujícím asi roce budou probíhat podzemí. Určitá omezení tady na ulici Česká stále zůstanou přibližně do podzimu tohoto roku. Následně by tedy měla být ulice otevřena.
1: Po dokončení kolektoru bude následovat rekonstrukce České ulice, stávající asfaltový povrch nahradí dlažba. Desítky až stovky českých firem mají šanci získat zakázky při vývoji a výstavbě malých modulárních reaktorů. Společnost Rolls-Royce SMR, ve které vlastní čas 20% podíl, dnes představila podmínky a možnosti spolupráce. Českým firmám to může přinést zapojení do globálního dodavatelského řetězce, řekl to ministr průmyslu Karel Havlíček z Hnutí ANO.
4: Samozřejmě jsme velmi silní v oblasti strojírenství. Dovedu si představit, že ale budeme dodávat i dodávky na té stavební úrovni, zejména tady v lokalitách České republiky, případně v těch blízkých zemích, kde se to ještě vyplatí. A obecně máme velkou šanci i v oblasti inženýringu.
1: České humanitární organizace vyhlásily veřejné sbírky na pomoc Venezuele. V noci na dnešek tam kvůli silnému zemětřesení zemřelo přes 160 lidí, zhruba 1000 jejich zraněných. Sbírku spustili třeba Český Červený kříž, nadace ADRA nebo organizace Člověk v tísni. Ta už na pomoc Venezuele vyčlenila ze svých rezerv 1 000 000 korun.
0: Počasí.
1: Zítra na jihu Moravy čekáme převážně jasno, v průběhu dne se může přechodně tvořit malá kupovitá oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty 33 až 36 stupňů. Biozátěž vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D1 ve směru z Prahy na Brno vás zdrží kolony. Kamiony v pravém pruhu zastavují na kilometru 157, kolem kilometru 178 housne provoz i v levém pruhu pro osobní auta. A pro ně je to do Brna asi na 40 minut. Tolik doprava. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jitka Němcová. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Dobrý den, tak nevím, jestli se budu bavit, protože tady se na mě svítí a já jsem jako u výslechu, takže můžete pokládat otázky, ale nemám ještě pouta. Všechny světla tady, reflektory na mě svítí, nechápu proč. Vůbec nic nevidím, takže nevidím tady ani na toho

0: večeru, který se na mě usmívá.
1: Tak to svítí pan režisér, aby tě dobře nakameroval.
0: A výborně, děkuji.
1: Už praotec Čech věděl nahoře říp, že s úsměvem jde všechno líp. Humoriáda.

0: Dnešní humoriáda zahájená se skupinou Buty a Františkem Dobrotou. Tak Jitko, buď od té Dobroty a řekni nám, co děláš v těchto horkých dnech?
1: V těchto horkých dnech právě jsem natáčená v rádiu, to znamená, že jsem za hvězdu, filmovou hvězdu dokonce. Teď se cítím jako režisérka, která je vždycky za kameru, tak se cítím jako herečka.
0: A jaký je to pocit být na druhé straně?
1: Já musím říct, že to je já jsem nervózní, ale je to dobře, protože aspoň vím, že to nemají ty herci lehký. Že?
0: No, a aspoň podáš maximální výkon.
1: A podám maximální výkon.
0: No.
1: Já už ho podávám celý týden, abych chtěl něco vědět.
0: A v čem a kde a proč?
1: Protože někdo v klidu má nohy, teď nikdo nevycházejte, takže vlastně nás všichni poslouchají, co by dělali venku v tom vedru.
0: Vyhlašuješ zákaz vycházení?
1: Já ne, ještě, ale já na to nemám
0: ještě
1: právo.
0: K bazénu by se mohlo.
1: Do bazénu by se mohlo, ano. Ale od pondělka to mám po hodinách, jsem se nezastavila. Po hodinách. Jedna věc za druhou. Nebudu
0: pracovní.
1: Tak jedna věc, výborně, ale já mám taky už trošku nalítáno, že jo?
0: No to určitě, ale teda ne, to... Vidíš, jak mě svádíš k tomu říct něco, co bych ani říci jindy nechtěl. Tak prosím tě, mezi tím jsme rádi v té tvé velké činnosti, že jsi na nás udělala čas a že nám teď vybereš první výstup. Kdo to bude?
1: Já bych si prosila do této situace, já to řeknu, když jsem na kameru, tak to řeknu hezky, Jaroslava Štercla.
0: Výborně.
2: Dobrý večer. Tak jsem tady. Rád každému ochotně sdělím... Zda Čunčulák je eroticky zdatný mládenec habešského původu či značka ovčího síra z Moravy vyznamenaná zlatým Merkurem. Ano, takhle jsem dopadl díky televizi. Kde jsou ty doby, kdy jsme si spolu na Silvestra vyprávěli rošťárničky? Třeba o tom, jak manželovi utekla manželka. Třetí den někdo zvoní. Služebná jde otevřít a je překvapena. Je to jste vymilost, paní? A kdo pak by to měl být, ptá se paní přísně. No já myslela, že to je zase nějaký další gratulant. Nebo to o tom, jak sousedka povídá sousedce, jestli není nemocná. Proč myslíte? Už třetí ráno jsem si všimla, že od vás odcházel doktor. Ta druhá se na ní snivě podívá. Poslyšte, ptám se já vás. Jestli bude válka, když vidím, jak od vás každý ráno odchází nějaký důstojník. Ano, kde jsou ty doby? Ještě v loni jsem se s vámi zanášel sexem. Ale od vysílání souboje s pamětí, jako když utne. Moc lidí zajímalo, proč právě mě si do toho vybrali. Souboj s pamětí je, to bylo vždycky moje. Hnedka po svatbě to začalo. Co to bylo za tu ordinární blondýnku, co si táhnul včera do toho činžáku v Michli? Blondýna? Bojuju s pamětí? Ale drahoušku, to byl náměstek Venkrbec. Trošku jsme to natáhnuli. Aha, a kdo pak je to kousnul? Kousnul? Bojuju s pamětí. Ale drahoušku, co pak si neslyšela, jaký je Venkrbec na lidi pes? A protože jsem věděl, že Ararat je hora, ne burský voříšky, už mi u nás v ulici říkají náš druhej palackej. A nejen to, začal jsem dostávat i korespondenci. Vážen pane Štercl, vážím si vašich vědomostí, napsal mě pan Jukajda z Osoblahy. Rád bych s váma uzavřel sázku, jestli víte, co je to pididuk. Napište, vyhrál jste stovku. Když nevíte, prohrál jste, pošlete stovku, napíšu vám, co je to pididuk. Pátral jsem po pididukovi dva dny. Nic. Poslal jsem teda stovku a obratem jsem obdržel odpověď. Vážen pan Štercl, už si tolik nevážím vašich vědomostí. Pididuk je trouba, který se kvůli každý pitomosti nechá připravit o stovku.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik souboj s pamětí a Jaroslav Štercl zůstává na Ačku, na Bčku nastupuje František Nepil, tak si vyberte humor mezera A nebo B, SMSkujte na 90 011 04, telefon 731 800 900 a teď nám zaspívá Petra Janů.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví? Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Humoriáda pokračuje, dnešní posádka Jitka Němcová a Pavel Kučera. Náš tým dnes nastoupil v bledě modré, to musíme říct posluchačům, ať mají představu.
3: Ano, já mám tu modrou hezčí.
2: Dobře si, že ne, já to uznávám. Nebudu se s tebou dohadovat. Dobře. Ty máš dneska hádavou, tak dobrý, necháme to tak. Přátelé, vyhádejte si, koho chcete dál. Jaroslava Štercla nebo Františka Nepila. Ptáme se vás na telefonu, přidáváme hlasy. Dobrý den.
4: Jaroslav z Karviné, dobrý den, paní Němcová.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Pavle.
2: Dobrý den.
4: A pokračování.
2: Děkujeme. Děkujeme pěkně, hezký den. Zůstaňte svěží, o to tady běží, jak říkáme ve vedrech. Dobré odpoledne, kdo je s námi teď?
5: Ano, já zdravím Galantního Patrika a šaramáčnou paní Němcovou.
3: Dobrý den.
2: Dobře, děkujeme. Já taky zdravím Galantního Patrika, tady Pavlík, a jdeme na další telefonát. Dobré odpoledne.
6: Dobrý den, já vás moc zdravím. Mojí oblíbenkyně speciálně paní Němcovou.
2: No prosím.
6: A já si můžu poprosit pana Nepila.
2: Prosit, ani nemusíte.
3: Já vás taky moc zdravím, děkuji.
2: A děkujeme.
6: Děkuji. Příjemné vysílání.
2: Nápodobně, díky moc. Dobré odpoledne, kdo je tady?
7: No dobrý den, tady je posluchač z Vysočiny. Oba vás pozdravuju. Chtěl bych dvojku pana Nepila. A můžu jednu vzpomínku k paní Němcový?
3: Určitě, pokud nebude...
2: Těším se na to.
3: Pokud nebude choulostivé.
7: Ne, je to asi tak 5 let, byli jsme s příbuznýma, s malýma dětma v Praze na výletě a šli jsme do Zemědělského muzea. A šli jsme po letných, po letenských sadech.
3: Ano.
7: A protože jsme nevěděli kudy kam, tak jsme se zeptali nějakých dvou dám, který venčili psa. Dostali jsme radu a pak, když jsme odešli dál, tak mě moji příbuzní říkali, víš, kdo to byl? No to byla přece Němcová od Vávy.
3: Výborně. A všimnul jste si i pejska?
7: Všimnul jsem si i pejska, nevím, jestli máte pořád toho stejného.
3: Mám českýho fouska pořád.
7: Ano.
3: Dobře.
2: Tak to souhlasí, tak to byla ona.
3: Ano.
2: Paní režisérka. A vaše křestní jméno ještě, ať máme k této historce?
7: Aleš.
2: Aleš.
3: Tak ahoj, tak. Aleši. A děkuji za vzpomínku.
2: Děkujeme.
7: Pozdravuju.
2: Děkujeme. Tak Jitka ve volném čase ještě dělá průvodkyně po letné.
3: No protože já tam bydlím, víš.
2: No já vím, mě no, to došlo.
3: Došlo ti to, děkuju. No. Já tě dneska fakt napadám.
2: Ne.
3: Dobře.
2: Mě napadají taky věci, ale o tom potom. Tak přátelé, Jarda Štercl nám to vyhrál, v tuto chvíli bude pokračovat.
8: Už od malinka jsem byl povaha zvídavá. Už tenkrát snažil jsem se odpovědět popravdě na všechny mi kladené otázky. Už jako dítě jsem jednou porazil jednu paní na kole. Když jsme vstali, dala mi pár facek a otázala se. To neumíš zvonit? Zvonit jo, odvětil jsem, ale jezdit ne. Pamatuju se, jak jsem již ve druhé třídě základní obecné školy otřásl autoritou pana učitele před celou třídou, když jsem ho upozornil, že kecal není jenom dohazovač prodaný nevěstě, ale kvatemálská měnová jednotka. Ve třetí třídě jsem udivil pedagoga, že Lahore není pouze indické knížectví, ale také slovenský country song. Vstávaj mi Lahore, už se rozednívá. a že široko není jenom příslovečné určení místa, ale hlavně horkej vítr v oblasti Středozemního moře. Všichni spolužáci tenkrát věděli, že je Puč populární střelec Slávjev. Ale nikdo netušil, že to taky ozbrojený převrat a zvolání v nouzi nejvyšší. I spolužáci, kteří se v životě dopracovali daleko významnějších postavení než já, ještě dnes si pletou poligámy z Polynézií. Snad proto, že Polynézii tolik neužijou. Mnohokrát jsem se nedočkal vděku za správnou odpověď. Pamatuju, když jsem se s ředitelem Kucbabou vrátil ze služební cesty a celý zničený říká manželce, tak mě, Věruško, někdo v trokadéru vytáh portmonku. Jaká byla táže se zděšeně manželka? Taková vysoká blondýna. Řekl jsem popravdě, ale víckrát mě na služební cestu už sebou nevzal. Ani tenkrát jsem se nezavděčil, když ten pán v nádražní restauraci se ptal vrchního. Pane vrchní, proč je ten řízek tak malej? Já mu řekl, to aby vám neujel vlak, dětino. Ale se zadosti učiní musím přiznat, že ve třetí třídě dostala paní učitelka nervový šok, když jsem jí upozornil, že kusimansa není japonský hudební nástroj, ale pucholovitá šelma a veselá kopa, že je 60 komiků na druhém kanálu. Ale jinak přicházím do zajímavých situací. Tudy, když pozim klepal na okno, zastavila mě v modřanech dívenka. No takovýhle oči. Velká rozkošná. Nádherně vyvinutá mládež. A prej, pane Štercl, vy všecko znáte. Vy všecko umíte, culila se jako Mataháry. A hnedka do lesíčka. Když jsme došli k Mítince, nad kterou by Karel Hynek Mácha zajásal. Dívenka se zapířila. Zvedla ty kukadla a špitla. Vy všecko víte, pane Štercl, kde tady rostou Václavky. Ovšem nejhorší je, když pražská informační služba má obsazený telefon, lidi mě volají domů. Moc zajímavý dotazy mě dávají. Včera jsem šla po Karlově mostě. Jsou to tam všecky sochy pravý, nebo jedna z nich je můj úplně tvrdý starý? Jana Ňosf mě telefonovala, že její manžel si jen tak z legrace začal na zahrádce v Nuslích kopat soukromou podzemní dráhu. A že se dostal dál než oficiální instituce. Humoriáda.

0: Marek Ztracený, zastav mě. Tak my se zastavíme v tuto chvíli u momentu, kdy vyhlašujeme soutěž humoriádnickou. Hrajeme o knihy z edice Humoriády a ještě o šanci v pátečním losování získat digitální rádio. 731 800 900 jsme připraveni, tak kdo pak se dovolá na naše číslo v tuto chvíli. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Ano, kdo volá, odkud?
1: Jana z Pardubic.
0: Janu z Pardubic zdravíme. Otázka se týká Jitky Němcové, našeho dnešního hosta, paní režisérku tu máme. No a ta nám režírovala hodně věcí, ale také mimo jiné seriál Přejděte na druhou stranu, kde hrála hlavní roli za A. Jiřina Bohdalová, za B. Jiřina Jirásková.
1: Je, tak tohle nevím. Jiřina Jirásková.
0: Tak bohužel, byla to ta druhá Jiřina. Tak jo, mějte se hezky přesto. Naschledanou, děkujeme za účast. Tak, Jiřina Bohdalová v hlavní roli seriálu Přejděte na druhou stranu. Byl to satirický seriál o práci jednoho pražského obvodního podniku bytového hospodářství, takzvané OPBH. Tak co nám k tomu Jitka řekne jako režisérka?
2: Jako režisérka k tomu řeknu, že to byla moc hezká práce. Bohužel ten seriál měl 13 dílů, ale oni to stopli po 6.
0: Byl moc kritický?
2: Moc neunesli, zaprvé skvělý herecký obsazení. Byl Čepek, přeučil
0: všechny,
2: absolutně skvělý herecký obsazení, protože jsme se bavili.
0: A byl to rok 88, abychom to doplnili?
2: Byl to rok 88 a ještě navíc jsme to trošku přehnali, že jsme opravdu udělali to OPBH, jak je to zoufalý. Přeučil sedí přece na hlavní třídě na WC, protože sehnal záchod před Vánocema. Prostě všichni se ptají, co tady děláte, že jo?
0: Jak se tehdy říkalo, kritizovat se smí, ale ne moc.
2: Ale ne moc. Ani ta Jiřina to nezachránila. To se stoplo a šli jsme od válu.
0: No, přesto se to leckde opakuje na různých kanálech televizních, takže přijděte na druhou stranu,
2: ale
0: můžete vidět.
2: Mohlo mít ještě pokračování, ale nemohlo, takže mě oznámili, že takhle nesou družko.
0: Tak dobře, tak to stopneme, tuhletu událost. Nevyhráli jsme, nevadí, jedeme dál.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
0: A takhle, jo, milá paní režisérko, koho vybereme dál? Posluchačům?
2: Já, no. Protože zase další můj oblíbenec, ale tak když už jsme v té vzpomínce, no tak dáme samozřejmě Vladimíra Menšíka, ne?
0: Ano, s Lubomírem Kostelkou, teda, to byli velcí kamarádi, že?
2: Oni ale teda byli, protože si chodili spolu na víno. A pili
0: na
2: ho.
0: Na další věc.
2: A pili ho.
4: Jenomže, Jenzo, tímhle boblíčem se mě ten blbec, rozumíš? A tenhle a strašit dělá velice dobře.
5: No a co?
4: No co?
5: A Jelena ne?
4: No Jelena ne, kamaráde. Ty mě taky pozná.
5: Podívej se, co by tě poznal. Venca, skutečný no. Jelen, bude dělat toho Jelena blízko. A ty budeš dělat Jelena v dálce.
4: No já budu dělat Jelena v dálce.
5: Budeš jen tak podupávat, kroutit zadkem. A budeš houkat, troubit jako Jelen. Zkusí to.
4: Ne, Lizo, to po mě nechtěj. Ty víš dobře, že hraju jenom na vozembou.
5: Zkusí to, je to jednoduchý.
4: Abych nespolk. Plže.
5: Zkusí to. Tak to by nešlo, to by se nám sprčili veverky, kamaráde. Tak budeš jen házet zadkem a podupávat.
4: Počkej. Lejzo, a co když se ta komise za mnou vydá? Co když mě bude pronásledovat? Mají přece flinty, to víš.
5: No to je pravda. To bych nerad, kdyby tě odbouchli. Tak nebudeš házet zadkem, budeš dělat Jelena na úprku. Budeš jenom utíkat, nechávat za sebou jelení stopu.
4: Lojzo, jak budu za sebou nechávat jelení stopu?
5: Kamaráde, já mám všechno promyšlený, podívej se, co je to?
4: Kaviár.
5: Ale kaviár, to by musel být kaviár z velryby. Vypadá to jako nový koření, ale je to větší. Co je to? Jelení bobky.
4: Na mou duši. No. To jelení bobky a praví.
5: Hlava, hlava, kamaráde. Nesmali, tady to musíš být.
4: No, to staví.
5: Lojzo. A kde tolika ti množství přišel, prosím?
4: Kde jsem tolik bobků nazbíral?
5: No, kde jsi to nazbíral? Kamaráde,
4: včera celou noc pinzetou na pasece.
5: Podívej se, čili je to jasný. Budeš utíkat a nechávat za sebou tuhletu stopu. Tak jsme domluveni. Plácneme si.
4: No počkej. Počkej, najednou si zapomněl, že nemám parohy, kamaráde.
6: To si myslíš, papejta?
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak přátelé, pojďme pokračovat. Zveme k dalšímu hlasovacímu kolu. Vladimír Menšík by tady byl, tentokrát s Jiřinou Bohdalovou, výše jmenovanou, budou odcházet do opery, anebo Miloš Kopecký s dalšími kolegy. Můžete si vybrat SMS-kou Humor Mezera a Humor Mezera B na čísle 90 011 04. Telefonujete stále na 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Humoriáda je v plném proudu, stejně jako hlasování. V tuto chvíli Vladimír Menšík nebo Miloš Kopecký je otázka i na naše posluchače na telefonu. Dobrý den.
3: Hezké, i když horké odpoledne, přeji vám, Pavle.
2: Děkuji.
3: Pačka Stanislava. A srdečně zdravím paní Jitku.
4: Děkuji.
3: Jste správná žena a kromě zdraví vám přeji hodně úspěchů ve vaší plodné práci.
4: Já vám děkuji.
3: A vybírám Pavle Ačko.
2: Mějte. Máme zapsáno. Děkujeme správné posluchačce. Díky moc. Tak správná žena ve studiu, to jsem netušil, koho tu dneska máme.
4: Nech si toho.
2: Máš to zpátky. Tak dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, tady František, ale na Rutavou, zdravím.
2: Zdravíme.
5: Paní Němcovou hlavně, poněvadž úžasná empatická dáma.
4: Já vám děkuji.
5: Tam častěji, Pavle. A jinak bych vám přál všem zdravíčko a hlavně dejte tu jedničku.
2: Dobře, máme
5: a
2: zapsáno.
5: Pavle, ještě vám musím říct, že jsme se shodli s mnoha lidma, že máte hlas jako Pavel prezident.
2: Ne.
5: Podobný hlas.
2: No, no a navíc Petr a Pavel budeme slavit pondělí svátek. No
4: výborně.
2: Tak to je báječné.
5: No vidíte, ale tak vám přeji stále zdraví, díky.
2: Děkuji.
4: Děkujem.
2: Tak, dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, Karel Bojkovič, zdraví vás, Pavle, i vaši... Já jsem zapomněl to...
2: Milou paní ve studiu, Jitka Němcová, já vám pomůžu. Pohodě.
6: Milou paní Němcovou a já bych si přál pokračovat, Menšíka.
2: Máme zapsáno, mějte se hezky, naslyšenou. Dobrý den, celý den.
7: Dobrý den, celý den, Honza Slukavý, zdravím vás, Pavle, i paní Němcovou.
4: Dobrý den.
2: My vás.
7: A já bych teď znocoval pro pana Menšíka.
2: Děkujeme pěkně. Ano, díky moc. Naslyšenou. Hezký den. Tak přátelé, přičteme všechny hlasy, které dorazily SMS-kami a tak dále a výsledek zní. Odchod do opery, scénka ze Silvestra 1977, Vladimír Menšík a Jiřina Bohdalová.
8: Že se nebudu prosit, abych tě dovzdělával. Já budu sám. Ty si tu, viď? A já co půjdu, já pojedu sám.
9: Ty a operance nedělej. Tam jde stejně, protože tam jde ředitel. To je velká klika, že některý z těch vedoucích nedělá do parašutismu, jinak by byl už na placku.
8: Nazvedni nohy.
9: Co? Co je?
8: Otevři pusu. Já mám klíče.
9: Ale... Tak nikam nechoď, koupíme si lahvinku a
8: vyspíváme
9: si doma, no.
8: Prosím, nevyrožuj, buď tak laskavá.
9: Emile,
8: my
9: si ty klíče ztratil třeba.
8: Jak já můžu ztratit?
9: Já tam třeba.
8: Ne, no. Ty bys mohla třeba ztratit
9: já,
8: klíče.
9: Určitě.
8: Ale já ne.
9: Já všechno.
8: Protože já mám systém, 10 let. Z jednoho saka vyndávám a rovno do druhého dávám. Když je to v létě, tak do košil. Vyndá jsem kapesík, mám ho tady. Peněženku mám jí tady, lístky na opeu má. Lístky já musel mít ty klíče v ruce. Proč jsi mi dal, do kapříčky, kde jsem měl patrně nějaký starý lístek od čatničky, no.
9: No a ten lístek tam máš.
8: A ten lístek tam taky nemám.
9: No ten lístek tam totiž mít nemůžeš.
8: Ale tam byl ten lístek.
9: No ten lístek mám totiž já. Víš?
8: To znamená, že máš taky moje klíče, tak měj.
9: No to taky.
8: Povídá, dej mi ty moje klíče.
9: Ani mě nenapadne, nejprve mi vysvětlíš, jak to, že ten lístek jakoby od šatny je od parkoviště na Hradčanech a řekneš mi, já se ptám, co dělá náš vůz 10. 11. od 15. do 19. u hradu na parkovišti. Mi teď řekneš, že je to.
10: To nemyslíš vážně.
9: No to myslím vážně.
10: Boženko, co tak asi může auták dělat na parkovišti? Stavit si z něj huláka? No parkovat
9: tam asi ne? Ale to vím taky, na to se neptám. Já se ptám na to, co jsi tam dělal ty. To by mě zajímalo.
10: Jsem zaparkoval z úhradu.
9: No.
10: A chtěl jsem ti ten hrad Ježíšku koupit, ale teď už ti ho nekoupím, až jsem to nebyl překvapení, ty. Loupa!
9: Jseš podvodník!
10: Boženko, kontroluj se.
9: Neříkej mi, Boženo, pro vás otrubo jsem už zasjen, slečna biskupová!
10: Miláčko, posaď se.
11: Nežádám.
10: Já ti to říkám, ty máš něco buď s Eustachovou klubicí nebo s Hávou. Až takovýhle nesmysle bys mě nemohla pořád do nekonečna říkat. No přece já si můžu svý auto zaparkovat kde chci, nebo ne? Já si tě můžu žát, nebo co?
9: Ale to bys nesměl mít napsáno v diáři, že jsi hrál v Kobylicích od... od 15 do 20 šachový turnaj v Kobylicích.
10: No, je to hotový, no tak jsem hrál šachový turnaj, no. A co má být, se šachista, tak si to zahrál šachový turnaj, no, no tak co?
9: Takže ty jsi hrál v Kobylicích turnaj a parkoval si na Hradčanech, to si povídej někomu jinému. Prosím tebe, tak padla na hlavu, já nevím, ale trebuji.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik odchod do opery a taky šachisti v Kobylisích. Tak přátelé, na to všechno nemá Jitka Němcová určitě čas, protože na něčem pracuje. Teď nám prozradí, na čem, na co se můžeme těšit.
12: Jakože nemám čas chodit do opery, že jo?
2: Nikam.
12: No nikam vlastně.
2: Protože píšeš.
12: Protože píšu, no píšu paměti, píšu to s paní Lucí Vajsovou, taky pracovala v Českém rozhlase. Takže na tom děláme, ale už na tom děláme dlouho, ale teď jsme řekli, že to musíme dodělat. Jsou to paměti Jitky Němcové, jmenuju se Nic si nepamatuju. Jo, paměti
2: tak
12: Jitky Němcové,
2: jmenuju se kniha?
12: Nic
2: ne.
12: si nepamatuju.
2: To je jenom jakože...
12: Je to pracovní název.
2: Ano.
12: A vlastně to začíná tím, že jsem po té hrůze toho covidu, jak jsem byla ve špitále celý rok, a když mě teda nakopali a probrali mě z umělýho spánku, tak se mě sestřička, když mě zrovna cévkovala, zeptala, jaký to bylo s tím panem režisérem Otakarem Vávrou. Já jsem říkala, s kým? No s tím Vávrou. Já jsem říkala, s kým? No vy jste žila přece s režisérem Otakarem. Jo, to si děláte srandu s takovým starým pánem bych. No to nepřichází úvahu, takže nic si nepamatuju.
2: Mm-hmm.
12: To jsou ty paměti, mají už asi 180
2: ale
12: stránek.
2: Ale už si změněná, už si pamatuješ, už se ti to no, překlopilo, abychom nepostrašili
12: počkej,
2: posluchače.
12: Ne, neboj, mně se to tam vrátilo, ale jo. Ono se to postupně, já ho odkryvám v té hlavě.
2: Mm-hmm.
12: Takže je to zajímavý docela.
2: Dobře. Jo. Tak piš. Až to bude, tak si to tady všechno povíme.
12: Dobře,
2: budeme se těšit. Přátelé, na co se můžete těšit vy v Humoriádě? František Nepil, vracíme ho do hry, anebo Miloš Kopecký by tu byl. Vyberte si SMS-kou, připomenu opět spojení 90 011 04, SMS ve tvaru Humor, mezera A nebo B, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Humoriáda pokračuje, v tuto chvíli vybíráte, připomenu, Františka Nepila nebo Miloše Kopeckého, tak Jitka už má také sluchátka, sluší velmi a může vás poslouchat na našem telefonu. Kdo je tam? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Antonín Pospíšil z Bedioště a prosil bych pana Františka Nepila.
1: Děkujeme za váš hlas, pane.
3: Děkujeme.
1: Mějte se pěkně.
2: Naschle.
1: Naslyšenou, naschledanou, kdo pak se nám hlásí dál. Dobrý den. Halo. Halo.
4: Dobrý den, tady Iveta z Teplic, zdravím vás, Pavle, i paní Jitku.
3: Dobrý den.
4: Přeju jí hodně sil na dopsání těch pamětí a pak třeba zase na nový film, nějaký námět pěkný.
3: To máme, děkujeme.
4: A hlasuju za Bečko.
1: Miloš Kopecký má váš hlas a my děkujeme, hezký den. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, tady Petr Veštětí.
1: No, slumíme rádio, Petře, trošku, tak.
5: Zdravím vás i paní Němcovou.
3: Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: A chtěl bych Františka Nepila.
1: My ho nemusíme pouštět, vy nám ho uděláte tady naživo. Tak dobře, děkujeme pěkně. Tak naslyšenou. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, tady Jana a já bych si dala Františka Nepila.
1: Jo, taky, tak jo. A dodržujte pitný režim, když jsme u toho samozřejmě nepil, ale my pijeme. Nealko samozřejmě. Dneska má čistou vodu, já taky. A vy si dejte.
6: Paní Němcovou, mějte se.
1: No, ona vás slyší, takže je pozdravena přímo od vás.
3: Já vás slyším.
1: Bezva. Tak, a koho máme dál? Dobrý den. Přepojujeme.
7: Ano. Dobrý den, já vás zdravím. A oba dva. A prosím pěkně paní Němcové, chci poděkovat za celoživotní její práci.
3: Děkuju.
7: A do dalšího hodně zdraví.
1: Ano.
3: Jdeme do toho.
7: Hromadu, ano. A přála bych si Ačko.
1: Dobře, pana... Nepila.
7: Nepila, ano. Děkuju pěkně.
1: Děkujeme.
7: Mějte se hezky, naschle.
1: Děkujeme
3: taky
1: krásně.
3: Hezký den.
1: Tak to bylo hezké přání, hezké vyznání. A teď bude hezký František Nepil na téma vlasy.
8: Vlasy, to je taková krása. Vy si jich neumíte dost vážit, ale já, když přišel na vojnu, tak nám ostříhali hlavu na bleskovku. Měli jsme ji jako koleno. Podíval jsem se do zrcadla a pochopil jsem, že člověk to někdy nezní hrdě, že člověkem je možno pohrdat. To je takové zvláštní. Lidé přece mají pleš také normálním, tedy chronologickým pochodem. A to vám je něco úplně jiného. Ona je tou pleší obdařena vždycky hlava, nějak esteticky tvarovaná, kulturně tvarovaná a jí absence vlasového porostu naopak prospívá. Jenže to mluvím o vlasech mužů. Vlasy jsou u muže s jakoukoliv hlavou nakonec něčím zbytným. Ale vlasy žen, to je ta taková krása. Jsou o nich celé legendy, ale spíše než legenda mě od malička fascinovala představa posledních dnů Kartága. Jak se město připravovalo k nerovnému boji s Římany a jak si Kartáginianky stříhali své krásné vlasy a pletli z nich pevné tětivy pro luky bojovníků. Když jsem si však vzpomněl na tu svou ostříhanou hlavu, říkal jsem si, ty museli chodinky vypadat. Když je Kartáginané spatřili, to jim asi klesla bojová morálka. Kdo ví, jestli by to s Kartágem nedopadlo úplně jinak, kdyby Kartáginianky šly místo toho raději k holiči a před zahájením útoku obešly načesané hradby, aby obránci viděli, za co, či lépe za koho budou bojovat. No nevím, to víte, já jsem taky jako každý jiný, co po bitvě bývá generálem. Jenže já jenom v Kartágu.
1: Tolik František Nepil, jsme v závěru dnešní humoriády. Jitka Němcová byla milým hostem, děkujeme.
3: Já taky děkuju, opatrujte se. A co je důležitý, všechny starosti hoďte za hlavu a užijte si leta.
1: A on to pak někdo uklidí, tu hromadu starostí.
3: On to pak někdo uklidí,
1: dobrá, přátelé, hezké léto přejeme Jitce Němcové. Pavel Kučera se loučí, přeju dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu a mějte se hezky.

0: Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.
1: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit.

0: kuřecích řízcích z Teska našli inspektoři bakterie způsobující salmonelózu. Jednalo se o chlazená prsa z Polska s datem spotřeby do 25. května. Informoval o tom mluvčí státní zemědělské a potravinářské inspekce Pavel Kopřiva. Kuřecí řízky odebrali inspektoři v jedné z brněnských poboček řetězce Tesco. Maso už v prodejnách není. Zákazníci ho ale můžou mít doma v mrazáku. Inspekce proto lidem doporučuje, aby maso nejedli. S prodávajícím zahájí inspekce správní řízení. Za loňský rok se na společnost Podané ruce obrátilo přes 233 tisíc lidí, to je zhruba o 27 tisíc víc než za předchozí rok. Vyplývá to z dnes zveřejněné výroční zprávy. Pracovníci řeší s klienty jejich problémy se závislostmi na návykových látkách nebo na hazardu a od loňska se více zaměřují i na prevenci závislosti na digitálních technologiích. Ta je typická pro mladou generaci, popisuje předseda správní rady organizace Jindřich Vobořil.
1: Klesá alkohol, tabák, klesají i ty tradiční drogy, kromě kokainu, který roste. Samozřejmě ale se to vyměnilo za ty takzvané digitální závislosti. 13% dětí má, jako nezletilých, má zkušenost s prohranýma penězma. Ještě 10 let zpátky to bylo 0,5%, to prostě narostlo.
0: Městská část Brno-Střed nasadila kvůli extrémnímu horku do ulic centra kropící vůz. Jezdit bude až do neděle. Má zvlhčovat vzduch, snižovat prašnost a pomáhat zavlažovat zeleň. Lidé se mohou osvěžit i u nového mlžítka na náměstí Svobody nebo u fontán na Moravském a Dominikánském náměstí a dalších místech.
2: Mám pocit, že se tady líp dýchá, je to příjemný.
3: Osvěžení bylo fakt super, tady v ty letní dny, prostě to je potřeba, no.
4: Akorát to nevypadá moc hezky, když je toto auto, ale jinak je to skvělý nápad.
5: Pochvalují si kropící vůz lidé procházející centrem. Proč jsou tato opatření důležitá, připomíná starosta městské části Brno-Střed Vojtěch Mencl z ODS.
6: Teploty v Brně už překročily 30, tak jsme rozhodli o nasazení tady těch kropících vozů, takže doufám, že ta situace bude trošku lepší a že to lidem příjemný pobyt v centru města.
5: Vozy, které pojmou až 8 000 litrů vody, budou vyjíždět v hodinových intervalech po zbytek týdne. David Jager, Český rozhlas.
7: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekáme převážně jasno, v průběhu dne se může přechodně tvořit malá kupovitá oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty 33 až 36 stupňů. Vát bude slabý, proměnlivý vítr. Biozátěž vysoká.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy teď kolona kamionů v pravém pruhu začíná u exitu 162 velká Bíteš. Osobní auta v levém potom tvoří kolonu hlavně v Brně od sjezdu k výstavišti na půl hodiny k D2. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
8: Dobré odpoledne, od mikrofonu vás krátce po 17. hodině zdraví Alena Přikrylová. Posloucháte Český rozhlas Brno a právě začíná zpravodajsko-publicistická hodina Den v kraji. Za chvíli nás čeká přehled nejdůležitějších událostí dnešního dne s Davidem Hasmanem. Počasí probereme s brněnskými meteorology. V reportáži vás seznámíme s novou technologií, kterou vyvíjí čeští odborníci pro záchranáře a přesně o půl startuje pořad O čem se mluví. Dnes na téma sportování dětí a seniorů. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z ODS. Tak zůstaňte s námi, ať víte, co se děje. Přeji vám pohodové odpoledne a dobrý poslech.
7: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Brno nám dozněla kapela Olympic a Den v kraji otevírá s pravodajským přehledem David Hasman.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihomoravském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Brněnské teplárny založily novou dceřinou společnost Teplárny Brno Distribuce. Bude mít na starost výstavbu horkovodů a následnou dodávku tepla, a to včetně projektu horkovodu z jaderné elektrárny Dukovany. Vznik samostatné distribuční společnosti byl jednou z podmínek pro získání více než 10miliardové dotace od Ministerstva životního prostředí. Předpokládaná cena celé investice je 18 miliard korun. Co všechno zahrnuje, doplňuje finanční ředitel brněnských tepláren Přemysl Měchura.
3: Stává se z realizace potrubní sítě do Brna v rozšíření stávající soustavy tepla v Pobrně a v nahrazení 100 plynových kotelen nově výměníkovými stanicemi.
2: Silničáři chystají stavbu další části obchvatu Znojma. Vybrali firmu, která práce za 269 milionů korun udělá. Nová silnice spojí úsek od úrovně Suchohrdelské ulice po Únanovskou. Transitní doprava se tak částečně vyhne městu. Pokračuje mluvčí ředitelství silnice dálnic Jan Riedl.
4: Stavbu obchvatu Znojma zahájíme, předpokládáme, bez zdržení přesně v okamžiku, kdy nabydou povolovací dokumenty právní moci. To předpokládáme v příštím kalendářním roce.
2: Brno dnes umístilo do dvou šachet v ulicích Česká a Středová dvě sošky svaté Barbory. Mají chránit dělníky, kteří tam na podzim začnou hloubit podzemní chodbu pro vedení vodovodu, kanalizace, horkovodu a různých kabelů. Ulehčí to jejich údržbu a při opravách nebude potřeba rozkopávat ulice. Ražba bude trvat zhruba rok. Po dokončení kolektoru bude následovat rekonstrukce České ulice. Stávající asfaltový povrch nahradí dlažba. Voda v přírodních koupalištích na jihu Moravy zůstává vhodná ke koupání. Vyplývá to z údajů na webu krajské hygienické stanice, která kvalitu vody sleduje na více než 20 nejnavštěvovanějších místech v regionu. Mírně zhoršená kvalita vody je podle měření z minulého týdne v lagunách první a druhé horní nádrže Nové Mlýny na Břeclavsku. Hygienici stav vody rozdělují do 5 kategorií, od vody vhodné ke koupání až po nebezpečnou, kterou hodnotí stupněm 5. Chovatelé brněnské zoo ve spolupráci s policií odchytili pandu červenou, která utekla ze svého výběhu. Po asi dvouhodinovém pátrání našli v jedné ze zahrad v sousední čtvrti Kníničky. Zaměstnanci ji budou pečlivěji sledovat i kvůli tomu, jestli třeba něco nevhodného nesnědla.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Perfektně sladěné hlasy elvisovský baryton Karla Zicha, zastřený alt Lenky Filipové na vlnách Českého rozhlasu Brno. Původní verzi písně naspívala v roce 1980 australská softrocková skupina Air Supply. A český text s názvem Mosty k této skladbě o rok později napsal Michal Bukovič. Máme 13 minut po 17. hodině a je tu počasí.
1: Počasí.
0: A v tuhle chvíli už jsem ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem a zdravím Mojmíra Martana. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Červen-li více sucho než mokro bývá, urodí se hojnost dobrého vína. Tak vyplní se tahle pranostika?
2: Tak červen příliš srážek nepřinesl, tak asi se vyplní, takže se můžeme těšit, že budeme popíjet dobrý ročník vína.
0: Tak já si myslím, že to je milá představa a opravdu může to trošičku zamáznout tady to velké sucho, které v těchto chvílích panuje a také nad Jižní Moravou je velké horko a vypadá to, že horko se nám bude stále i v následujících dnech stupňovat. Jaké teploty dosahují dnes odpoledne?
2: Tak aktuálně se pohybují většinou mezi 30 až 34 stupni. Máme polojasno v té východní části kraje, spíše skoro jasno.
0: A budou stoupat teploty i v zítra o víkendu k větším výškám?
2: Ano, budou stoupat. Noc bude jasná s teplotami 20 až 17, v údolích lokálně až 15 stupňů a slabým proměnlivým větrem nebo bezvětřím. No a zítra převažující jasno v průběhu dne, možná tvorba malé kupovité oblačnosti. No a teploty 33 až 36 stupňů.
0: Přinesou nám přehánky tyto dny?
2: Přehánky nám nepřinesou a přehánky nepřijdou ani o víkendu, kdy se to tropické počasí bude stupňovat a v neděli vyvrcholí. V neděli na některých místech by mohly teploty dosahovat až ke 40 stupňům.
0: Zkrátka léto je v plném proudu, horké dny jsou tady a ovlažit se můžeme na koupalištích nebo nějakým dobrým nápojem a také chladem pod stromy. Jak se nám bude dál vyvíjet počasí i v dalších dnech? Budou i v následující dny horka nebo přijde nějaké ochlazení, jak to vidí brněnský meteorolog Mojmír Martan?
2: Tak během pondělka postoupí přes naše území studená fronta. Pondělí ještě bude velmi horký den, hlavně na východě kraje může být až 38 stupňů, ale v té západní části kraje už budou teploty spíš tak kolem 33 a 34 stupňů. No a v průběhu dne přijdou místy přehánky nebo bouřky i silné. No a v průběhu příštího týdne čekáme výraznější ochlazení.
0: Za aktuální předpověď počasí děkuji Mojmíru Martanovi z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně. Těším se zase někdy naslyšenou a přeji vám krásné léto.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Čeští odborníci vyvíjejí systém rozšířené reality pro záchranáře. Včas odhalí nebezpečí a ohlásí to celému zasahujícímu týmu. Více vám prozradíme za chvíli v reportáži, tak zůstaňte s námi.

0: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelný ring.
1: Mně se strašně líbily se Skácelovy tvorby, když jsem byl na gymnáziu. Ty PFK čtyřveršový, který on posílal, a já jsem se tím nechal inspirovat a vlastně jsem taky psal takovýhle PFK. A to jsem pak posílal svým různým kamarádům a vlastně nevím vůbec proč, ale posílal jsem to i na katedru. A pak se mi jednou pozvala profesorka Librová a ona mi říkala: Radku, já ty vaše věci použiju do té knížky, kterou teďko píšu.
0: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písně.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Brno nám doznívá Elton John. Máme 24 minut po 17. hodině, pokračuje zpravodajskou publicistická hodina Den v kraji. Malý displej na přilbě upozorní zasahujícího záchranáře na nebezpečí a zároveň ukáže, kde se pohybují jeho kolegové. Tak by měla vypadat rozšířená realita pro záchranné složky. Pracují na ní odborníci z Brněnské univerzity obrany i Českého vysokého učení technického a technologických firm.
1: Tři vrstvy zásobový oděv, dýchací přístroj, a ještě na obličeji takovou masku.
2: Hana Horká z chemické jednotky hasičského záchranného sboru ukazuje příklady technologií, které hasiči využívají v nebezpečném prostředí.
1: Toto žlutá krabička je detekční přístroj, měří nějaké druhy plynů.
2: Nepřetržitě nasává vzduch okolo nás.
1: Přístroj máme osazený pěti čidly, kyslík, pak tady je vlastně oxid uhelnatý.
2: Ve chvíli, kdy je potřeba uhasit požár, ovšem není čas podrobně sledovat přístroje. Životně důležité informace by hasiči, záchranáři nebo vojáci měli dostávat jednodušším způsobem, ukazuje Miroslav Bureš z Fakulty elektrotechnické ČVUT.
3: Takhle jsme schopni si to naštelovat.
2: Na běžnou hasičskou přilbu jednoduše připevňuje takzvaný vizor rozšířené reality.
4: Prakticky je to průhledný displej, který nějak nezastínuje výhled, zobrazují se v něm nutné informace.
2: Vypadá to jako jedno sklo z brýlí, nad tím držák nějaká elektronika.
4: Koukněte do toho, jo.
2: Číslice.
4: Simulaci pozice a stavu ostatních členů jednotky.
2: To jsou tady kolečka.
4: Tímhletím směrem někde přes neprůhledný terén je člen té jednotky.
2: Zelená, žlutá, červená.
4: Ten stav barevně na tom semaforu znamená, jestli je v pohodě zelená nebo jestli nějakým způsobem zraněný.
2: Systém totiž zároveň snímá i co se děje kolem lidského těla.
4: My to dokážeme z těch senzorů vitálních funkcí, to je tady ten pás.
2: Je to tenký asi jako normální opasek, jenom je to vyrobené z umělé hmoty.
4: Tady jsou na tom jsou právě elektrody na EKG a jsou na tom další senzory. Dohromady dokážeme odvozovat, co se může dít s tím členem jednotky.
2: Systém tak může vyhodnotit nebezpečí ještě dřív, než si ho člověk uvědomí. Když je hasič při zásahu ve stresu, nevnímá totiž tolik bolest.
4: Třeba vyčerpání, to ten systém dokáže varovat v řádu desítek vteřin dopředu, někdy třeba i minuty. Na opasku je řídící jednotka.
2: Řídící mikropočítač musí vyhodnotit nejrůznější data o člověku a jeho okolí a přeložit je do jednoduchých signálů jako na semaforu.
4: Ta pointa je, že ho můžete vidět skrz zeď. Prostor třeba je plný kouře. Když se stane situace, že někdo potřebuje pomoc, tak vidíte rychle kam jít.
2: Rozšířenou realitu by měli využívat hasiči a další složky záchranného systému, ale také vojáci při misích v nepřehledné a nebezpečné situaci. Martin Srb, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Brno, Den v kraji.
6: Julie, co vám při sledování verbuňku více imponuje, chlapský zpěv nebo tanec?
7: Jardo, to je tak nějak dohromady. Verbuňk prostě musíte vidět i slyšet.
6: No, takže u nás v rozhlase asi jen poloviční zážitek, co?
7: Omyl, Český rozhlas Brno letos nabízí 100% zážitek z mistrovství světa ve verbuňku.
6: Nevěřím, kdy, kde, jak?
7: Finále soutěže o nejlepšího tanečníka verbuňku ze Strážnického festivalu sledujte živě v sobotu 27. června od 16.30 na webu brno.rozhlas.cz.
6: Přátelé, užívejte si 81. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice na vlnách Českého rozhlasu Brno.
8: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
9: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
10: Farmakala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července. Nebo do vyprodání zásob. Farmakala. Poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku. 27. června až 12. července.

0: O čem se mluví?
1: Proč mají české děti horší kondici, než měli jejich vrstevníci v minulých desetiletích? Mohou změnit situaci vyšší státní dotace na stavbu hřišť nebo víc peněz na odměny trenérům? Mělo by být víc hodin tělesné výchovy? A uvažují politici o tom, že by více podpořili také sportování starších lidí a seniorů? O tom všem budeme debatovat ve speciálním vydání pořadu O čem se mluví.
0: O čem se mluví?
1: V našem studiu vítám dva poslance, kteří se sportu a podpoře sportu dlouhodobě věnují, jsou členy sněmovního podvýboru pro sport, konkrétně prvního místopředsedu poslance sněmovny hnutí ANO Patrika Nachera. Dobrý den.
2: Pěkný den, díky za pozvání.
1: A místopředsedu Občanské demokratické strany, stínového ministra pro sport této strany Karla Haase. Dobrý den.
3: Krásný den a díky moc za pozvání.
1: Debatu o sportu dnes těžko můžeme začít něčím jiným než mistrovstvím světa ve fotbale a posledním vystoupením českých reprezentantů v zápase proti Mexiku. Prohráli 0-3. Jste zklamaní, pane místopředsedo?
2: No, já bych tady mohl takhle brumlat těch 25 minut, kolik na to máme.
1: To na fotbal a reprezentaci 25 minut nemáme.
2: Ne, je to takhle, já jsem to čekal, takhle zklamán. Jsem zklamán z toho, že se naplnilo to, co jsem jako čekal, jo, že mě příjemně nepřekvapil. Takhle jsem to i komentoval v noci, když jsem se díval, pak jsem po druhém golu usnul, se přiznám. Bohužel jsme prostě viděli v přímém přenose, kdy tam je 48 týmů z celého světa, že ten náš fotbal je prostě nekoukatelný, nemá to dynamiku, individuální schopnosti, střelba, že jsme úplně někde jinde za celým světem. Když se podíváte, jak hrajou i týmy, dobře, nesrovnáváme se s útočnou jako giganty ve Francii, jako ve Francii, která má 4-5 útočníků a ještě jim tam sedí jakoby na lavičce, jo, náhradníci, jako. Ale tak se podívejte Bosna Hercegovina, podívejte se na Africe, týmy, když prostě tam jako všichni jezdili nahoru dolů. A jako z tohle to srovnání je úplně jako bíjící, že je to šílený za mě.
1: Karel Haas má jaké dojmy z vystoupení českých reprezentantů?
3: No, já bych skoro podepsal to, co řekl Patrik, tady se asi moc slyšet nebudeme. To není jenom o tom posledním zápase, že jo, tam jsme jako nejvíc spokojení z toho výsledku, z toho klepce, co jsme dostali, ale ono celé to vystoupení na to mistrovství světa prostě bylo nepovedený, tak to ve sportu někdy je, takže podle mého názoru se vůbec nepotkali s formou a teď fyzicky, tam bych řekl, že byl nějaký trouble s aklimatizací, ale i celkově, i bez té aklimatizace podle mě bylo vidět fakt, že jsme zaostávali, to je to, jak říká Patrik, jezdit nahoru dolů, prostě nestíhali jsme fyzicky, technicky jsme, to je snad ještě horší, než řeknu fyzická stránka českého fotbalu, tak teda technika, to je možná největší propadák. Pak podle mého názoru některé individuality, ty byly teda i jako osobně, personálně, mimo formu, úplně totálně. Takže celkově na to, jak jsme na to dlouho čekali, to jsme si tady říkali před vysíláním, že jsme se tak jako těšili těch 20 let.
1: A ty tři zápasy potom utekly hodně rychle.
3: Utekly hodně rychle, ale prostě celkový zklamání. A ono, já vlastně nevím, jestli bych vypích jako pozitivních třeba 10 minut, jo, pánové. Ze tří zápasů,
2: jo,
3: já nejsem
2: ten
3: schopen.
2: Druhý zápas,
1: já myslím, že prvních 10 minut druhého zápasu,
3: jo,
1: možná.
3: Jo, ale souhlas, přesně pojďme, tak, proto jsem nedal 10 minut.
1: Pojďme od vrcholového sportu k dětskému sportu. 3 roky starý výzkum odborníků z Technické univerzity v Liberci konstatoval, že současná generace dětí je na tom s fyzickou zdatností podobně, jako byli jejich vrstevníci před 100 lety, s tím, že se to týká vytrvalosti, rychlosti i síly. Ten výzkum zaznamenává setrvalý pokles od 70. let minulého století, ještě výraznější od 90. let minulého století. Když k tomu přidáme předloňskou analýzu České školní inspekce a Asociace trenérů a učitelů tělesné výchovy, tak ti došli k tomu, že se fyzické a pohybové schopnosti dětí zhoršují, že třeba dnešní dětští hokejisté mají horší než v 90. letech měli běžní školáci. Máte nějaký plán, co s tím, pane Haase?
3: Není to všechno o penězích, přesto je nevynechám. Nepochybně státní podpora sportu nebo veřejná podpora sportu, jo, to sečtíme celkovou veřejnou podporu sportu, stát, kraje, obce, tak nepochybně hraje roli. Jo, jsou země kolem nás, srovnatelně velké, Maďaři, kteří napumpovali do sportu ohromné množství peněz a v řadě sportů, teď ne primárně v tom dětském, najednou nám utíkají. Čili nelžeme se do kapsy, nepochybně je to o penězích, pokud se vynaloží efektivně. Ale není to jenom o nich. Zaostává u nás, a to už se propisuje do toho dětského sportu, teď řeknu organizovaného dětského sportu, zaostáváme ve výuce trenérských oborů, v moderní výuce trenérských oborů a tak dále. To znamená, to musíme zlepšit. Co se týká škol, taková ta populární debata, jestli pomůže další hodina tělocviku navíc, no pokud se nám budou děti omlouvat tím tempem jako teď, tak nám další hodina sportu další hodina tělocviku ve smyslu povinného nepomůže, takže já jsem spíš zastáncem toho, co dělá třeba Asociace školských sportovních klubů. To znamená, aby jsme na ten konec vyučování přirozeně napojili. A to jsou zase skandinávské země, Švýcaři a tak dále. Jedno si se jmenuje kroužky a tak dále. To znamená aktivity, které budou bez toho, aniž by to dítě muselo přejíždět z toho bezpečného školního prostředí, tak zajistit sportovní aktivity tam. Platformy na to v České republice máme málo, využíváme. To znamená, těch nástrojů je víc, ale nechci si uzurpovat v tom krátkém čase teď větší prostor.
1: Dodá něco Patrik Nacher?
2: Já v zásadě, my se tady asi dneska lišit nebudeme. Já bych zaprvé řekl, že to souvisí s tím sportem profesionálním vrcholovým, protože samozřejmě úspěch v tom vrcholovém sportu magnetizuje ty děti do toho se k tomu přihlašovat. To znamená úspěch třeba, to uvidíte třeba v jiných zemích, třeba v těch menších zemích, které uspějí na mistrovství světa, co to vyvolá uvnitř, kolik dětí se začne najednou zajímat o ten fotbal. A vidíme to třeba u zimního sportu, kde máme úspěšné rychlobruslaře, kolik se mladých lidí najednou odhodlá pro tenhle ten minoritní sport. Jo, to máte. Takže ono to spolu právě souvisí. Pokud jde o to, kde je problém, samozřejmě jsou to peníze a je to o tom i vlastně jak uchopovat tělesnou výchovu. Já bych třeba začal tím, že bych to přejmenoval, ten nějaký relikt ještě z roku před 89. Za mě jsou to pohybové aktivity. Pohybové aktivity, ne tělesná výchova. Já nechci někoho vychovávat jakoby k tomu, aby uměl kotoul a pak máme tady 30% omluvenek z tělocviku ve středním školství, protože se někdo, nechce, aby se někdo někomu smál, že není schopen běžet nebo udělat kotoul a podobně. Umíte si představit, že bylo 30% dětí, studentů omluveno třeba z matematiky, z angličtiny a tak dále, to si neumíme představit. A z tělocviku je to úplně běžné. Když tam přidáme třetí hodinu k těm dvěma, tak co se stane? My musíme zachytit těch 30%. No tak se omluví 40%, jo, v té chvíli. Ne, my musíme pojmout ty pohybové aktivity úplně jinak. Tady se třeba nabízí ty projekty a zase je to o těch penězích. Třeba trenéři ve školách, trenéři do škol. To jsou různé projekty. Zkoušeli jsme je tady a zkoušíme je v Praze. Praha 8 je v tom nejdál. Já jsem se tam byl na takovouhle hodinu podívat. A je to právě spojení té tělocvikářky v uvozovkách. To se mimochodem také podceňuje. Jo? Že se říká, že tělocvikář může dělat kde kdo. Jo? A těch trenérů. Ale to nemá být jako nábor talentovaných jako studentů a žáků do těch klubů. Jo? To má být opravdu propojení a jakoby, aby si vyzkoušeli ty různé sporty, kde to je právě o tom testování, kde to právě není o tom, jak si o těch dovednostech ve smyslu, že půlka třídy něco umí, půlka ne a ta půlka se jim začne jako smát a v té chvíli oni ztratí motivaci se takovýchto věcí účastnit. To znamená úplně to jinak pojmout. A já, když jsem byl na té hodině, tak tam jsem viděl, tam se to účastní všichni ty žáci, protože je to baví. Protože někdo si házel, někdo zkoušel házenou, někdo zkoušel fotbálek. Prostě je to jiný druh těch pohybových aktivit. A pak to navazuje na to, o čem mluvil Karel, to znamená, jak pak třeba řešit přestávky. Ve Skandinávii tomu říkají aktivní škola, to znamená, že máte aktivní přestávky a ne, že to jako najednou tam si všichni vytáhnou mobily a začnou o přestávkách sedět a něco si hrát. A potom, jak je řešeno to po škole. To znamená, tohle to všechno pak dohromady dává nějaký celek. Jenom tady chci jakoby dodat, že to má obrovské zpoždění. Kdybychom se teďka nakrásno dohodli, že tam dáme spoustu peněz a kapacity a já nevím co všechno a trenéři, tak to bude mít obrovské zpoždění, které vy poznáte například na tom, že se konečně zastaví ten počet dětí, které trpí obezitou, který se za posledních 25 let zpětinásobil. Takže ono to má i spoustu jako dalších konotací. Poslední věta, vy jste mluvil o tom, o té fyzické vybavenosti. Já jsem někde četl, nevím, jestli to Karel taky viděl, analýzu právě středoškoláků, která je úplně neuvěřitelná, která říká, že fyzicky jsou na tom středoškoláci dneska stejně jako středoškolačky v 90. letech, jako studentky. To znamená, ten propad je tam úplně neuvěřitelný, jo? Takže jako buď s tím budeme něco dělat, nebo budeme mít velký problém.
1: Karel Haas doplní.
3: Rychlá reakce, pravdivá tvrdá data máme na pětiletých intervalech od České školní inspekce. Ta baterie testů pro základní školy, střední školy se nezměnila, což je dobře, to znamená, máme tu srovnatelnost a jenom technicky doplňuji. Dat o tom, jak tristní je tělesná zdatnost českých dětí, tak těch dat máme spoustu. Pokulháváme v realizaci.
1: Já jsem některá z nich i ze školní inspekce konec konců v úvodu citoval. Vy jste oba se vyslovili proti tomu, aby se jen tak přidala třetí hodina tělesné výchovy. Debatovalo se i před volbami také o tom, jestli by nepomohlo, kdyby se zrušilo známkování v hodinách tělesné výchovy. Byli byste proto?
2: Já si myslím, že ano, protože tady opravdu cíl není, jak mi teďka řekl jedna známá, že syn přinesl trojku z tělocviku. No, tak co tam chcete známkovat, jo? Někdy je to opravdu o nějaké fyzické vybavenosti toho člověka. A jestli ty děti chceme demotivovat, no, tak je známkujme i v této věci. Ne.
1: Budete tedy navrhovat...
2: Já bych to neznámkoval, já bych to pojal ne jako tělesná výchova, já nechci nikoho vychovávat.
1: Ale jako pohybové tělesně, aktivity, jak jste
2: Ale
1: říkal.
2: Pohybová aktivita, že chci, aby měli... jakoby pozitivní vztah k pohybu v době rozšíření moderních technologií, kdy i já doma se rozčiluju dnes a denně u svých dětí, aby nebyly na mobilu, a to jsou fakt obě dvě děti jako sportovně, že sportují denně. Jo, a přesto se rozčiluju. Takže si skoro neumím představit, co zažívají rodiče u dětí, které denně nesportují.
1: Karel Haas by byl pro zrušení známkování tělesné výchovy, ať už se ten předmět bude jmenovat jakkoliv?
3: Já do toho vějíře těch opatření, které by mohla, nebo která by mohla děti motivovat k tomu, že ten sport, pohyb budou mít raději, budou mít radši, poklesne počet omluvených dětí, tak do toho vějíře to podle mého názoru patří. Asi dokážu rozlišit základní a střední školství. Jo. Teď si řekněme na rovinu, na té střední škole asi v úvozovkách toho 14, 16, 17 letého člověka ta známka asi tolik v úvozovkách nehodí dolů psychicky, jako to dítě na prvním stupni nebo na druhém stupni. To znamená, ještě jenom k tomu dodávám prvek, že tento případný nástroj do nějakého vějíře možností, neočekáváme od toho zázrak, ale je to podle mě střípek z těch možností, tak větší akcent má v základním školství a ještě blíž, řeknu začátku tomu základním školství, to znamená první stupeň, ale do toho střípku to podle mého názoru patří.
1: V mnohých debatách na toto téma, jak podpořit tedy sportování dětí, zaznívá, že je potřeba víc sportovišť, že by se měla podpořit stavba nových sportovišť, nových hřišť. Z vašeho pohledu je tohle tak důležité?
3: Co se týká infrastruktury, my podle mého názoru jako Česká republika nemáme problém v nedostatku infrastruktury. Nemáme dokonce podle mého názoru problém ani v té otevřenosti infrastruktury. Proč to říkám? Systémy otevřených hřišť běží napříč municipalitami, teď myslím otevřených školních hřišť a tak dále, otevřených hřišť od základních škol, otevřených hřišť, která ani nejsou u školských zařízení a zřizují je obce, tak myslím si, že té infrastruktury máme dostatek. To není ten hlavní problém. Jsou dva hlavní problémy, co se týká infrastruktury. Za prvé prostě historický dluh. To znamená, tak jako je naše země podfinancovaná v jiné infrastruktuře, jak jsme prostě z pohledu kvality. A je to taky nějaký motivační prvek, jestli, a teď to nezlehčuju, ne, že bychom škvárový hřiště měli hodně, jestli sportujete na škváře nebo na hezký umělce nový, tak je to nepochybně motivační prvek. To znamená dlouhodobá podfinancovatelnost. A druhá věc, kterou zmiňuji, je podle mého názoru docela nerovnoměrné jako rozvrstvení, rozmístění. To znamená, že opravdu máme napříč Českou republikou ne nějaký jednotný dobrý level sportovišť napříč celou Českou republikou. To je druhý trouble s tou infrastrukturou.
1: Souhlasí Patrik Nacher s tím, že vlastně v zásadě sportovišť máme dost?
2: Nevím, no já jsem v tomhle větší skeptik. Já když jsem se díval na data z NSA, tak průměrné stáří sportoviště 51,5 let. To znamená, že to je starší než já. Jo, nebo stejně starý, nebo půl roku starší než já. Takže 88% sportovišť vzniklo před rokem 89. Jo. 88%, to je prostě něco neuvěřitelného. To znamená, ano, ty věci se právě proměňují na těch původních hřištích, takže všude tam, kde já si pamatuju, tady kompresory, tady byly, tady kousek od rádia, další hřiště, všechno škvárový, tak dneska je to všechno tráva nebo umělka. Mimochodem i ty umělky jsou různé druhy, jak jezdím se synem na zápasy. Máte někde umělky, kde běžíte, spadnete, máte odřený koleno, někde to fakt jako tu umělku ani nepoznáte. Ale dobře, to už se o tom nebavíme, to je detail. Takže ta obnova té infrastruktury je podle mě základ, tam je to v desítkách miliard dluhů za posledních 30 let, to je úplně očividné. Ono to má potom ten prvek velký, viditelný, to bych řekl, že takový ten signál, symbol, nebo jak se říká u toho sportu, a to jsou třeba velký stadiony. Jo? Ať už začnete stadionem třeba fotbalovým, byť nám teďka fotbal nedělá radost, ale když se podíváte tak na okolní země, které mají stejný počet obyvatel nebo dokonce míň, tak mají větší stadiony. Je to fakt jako absurdní. V Budapešti krásný stadion, Puškář v Budapešti
1: hostil
2: finále mistrů 60-65 tisíc, u nás největší stadion je v Edenu 19 300, jo. To prostě v Praze, která má 1,5 milionu obyvatel dneska. Jo. To, když se podíváte, že cestu s fotbalem po Evropě, mnohem menší města jsou schopni uživit, když to takhle řeknu, i stadiony fotbalové, kde mají 3 stadiony nad 50 tisíc. A je to nějaký, já neříkám, že to tím zachránit, ale je to nějaký jakoby symbol toho, jo, že tam hraje to národní družstvo, nebo že tam hraje nějaký
1: to znamená,
2: ten klub.
1: Vy si myslíte, že kdyby tady byly větší stadiony třeba fotbalové, že by to mělo dopad na sportování mládeže, protože obvykle naopak se to dává do protikladu, že než aby se platili drahé stadiony, tak by bylo lepší udělat dětská hřiště. Tak vy to tak nevnímáte.
2: Ano, ne, je to kombinace, jo, je to kombinace. Kdo opravdu se tím zabývá? Já když jsem byl v Seville se podívat, tam prostě celá rodina jede na fotbal. Mají to udělané tak, že oni těsně před tím stadionem, kde jsou parkoviště, grillují. Oni to mají jako rodinné setkání. Takže oni tam grillují, oni se tím zabývají, oni ty děti tam kolem toho běhají s míčem. Pak je ten samotný zápas, který trvá 90 minut, ale je to pro ně celodenní věc. A samozřejmě pak očekáváte, že všichni ti, kteří kolem toho jsou, tak k tomu sportu budou propadat. Ono jsou to spojitelné věci. Já neříkám, aby tady vznikly 3 stadiony hned jako pro 50 tisíc. Já jenom říkám, že je to nějaký jakoby symbol něčeho, že ten stát myslí na tyhle ty věci. A samozřejmě vedle toho je třeba obnovovat tu infrastrukturu. Karel Haas má pravdu v tom rozdělení, že někde to může být skutečně to rozvrstvení. Třeba v tom prstenci kolem Prahy si myslím, že to je docela dobré, co mám aspoň tu příležitost srovnat hezky vybavené a tak dále. Ale
1: někde jinde,
2: to může být fakt problematické. To znamená.
1: Takže v zásadě i v tomto se shodujete.
2: Musí do toho jít skutečně. Tady vám to řeknu takhle. Desítky miliard teď znamená ušetřit stovky miliard na tom, na těch civilizačních nemocech a všechno, co souvisí s nepohybem a s tím, že nebudeme investovat do zdravého životního stylu. A to sebou nese, a teď neříkám vrcholový sport, ten vrcholový sport je reklamou na ten normální sport, jo, ale zase jedno bez druhého, bez toho vrcholové, bez té reklamy nenalákáte ty lidi, bez toho stadionu nemáte malinký stadion, když máte velký a tak dále, to všechno to jsou spojený nádoby.
1: Rozumím tomu, připomenu, že dnešními hosty regionálních stanic Českého rozhlasu jsou místopředseda poslanecké sněmovny z hnutí ANO Patrik Nacher a místopředseda ODS poslanec této strany Karel Haas.
0: O čem se mluví?
1: Zatím jsme mluvili o podpoře dětského sportu. Když tady Patrik Nacher před chvílí říkal o normálním sportu, tak normálně sportují i dospělí nevrcholově. Přidám opět čísla. Podle Českého statistického úřadu pravidelně sportuje u nás 35% lidí. Máte ambici zvyšovat tohle procento, pane poslanče Haasi?
3: Když jsme u těch zahraničních vzorů a dokonce nejen aktivně sportovat, já spíš říkám účastnit se toho sportu, tak to číslo mně přijde dokonce až příliš optimistické, které jste řekl. Já znám nejvíc, řeknu ty skandinávské modely, švýcarské modely, tak teď vezmu Skandinávii. Pánové, ve Skandinávii, a teď určitě všechny ty země nejsou stejné, ale v zásadě blížící se 90% je podíl lidí, kteří se dobrovolnicky účastní života té komunity. Nejen ve sportu, v ochraně přírody, v kulturních akcech, v komunitních akcích. U nás to dobrovolnictví, a proč ho spolu se sportem? Sport a zejména mládeže stojí na dobrovolnicích. Tak u nás ten dobrovolnický étos má v sobě zhruba 10% populace. To znamená, my jsme na úplně opačném spektru, než je třeba ta Skandinávie. To znamená, ta moje motivace je naučit víc lidí dobrovolně dávat něco té společnosti ve sportu, v kultuře, v životním prostředí atd. A to se nám pak propíše do dostatku bafuňářů, kteří organizují ty aktivity. To není sprostý slovo. Do dostatku dobrovolných trenérů. Co s tím? jistý návod, a my jsme to debatovali jak s Patrikem, tak s panem ministrem, jistý návod je, že dobrovolníkem můžu zůstat, ale stát mě za to může systémově podpořit. Tak ať jsem naprosto konkrétní, třeba to, pokud budete dlouhodobým dobrovolníkem, nebavím se o tom, že děláte dobrovolníka, a já to nezlehčuju, že pomůžete na pražském maratonu, ale budete-li dlouhodobým dobrovolníkem, trenérem, členem klubu a tak dále, tak může vám stát dát nějakou daňovou výhodu ve smyslu měsíční daňové slevy. To je úplně konkrétní motivace, jak ty lidi přivázet, aniž by to dostávali do přímé odměny, to znamená zůstávají dobrovolníky, ale stát si toho váží a vyjadřuje to třeba nějakou měsíční daňovou slevou.
1: Patrik Nacher přikyvoval. Stejně bude přikyvovat i ministryně financí z vaší strany k tomuto nápadu?
2: Já si druhám říct, že ano, protože to je, co jsem já řekl. Koruna teďka investovaná se vám do rozpočtu vrátí 4 korunami. To je známo, pokud jde o sport, pohyb. Kdybych to vzal v časovém hledisku, tak je to ještě víc. Jestli si správně pamatuju to číslo, tak ředitel VZP mi řekl, že na obezitu, jenom na obezitu jde ze zdravotního pojištění 50 miliard korun. Na 50 miliard korun. Tak jako buď s tím budeme něco dělat, nebo předtím budeme zavírat oči. A já s Karlem Haasem v tomhle tom souhlasím. Myslím si, že to bylo součástí té prezentace, kterou on měl v rámci toho zákona, to nevole zákona o sportu.
1: O podpoře sportu.
2: My to nechceme říkat, jako já bych řekl o sportu obecně, ne o podpoře sportu, má to být o sportu. Já bych řekl o sportu a zdraví, proto já se snažím i dávat třeba dohromady fotbalový tým, kam se mi Karel Haas neustále omlouvá, že má něco s kolenem. Už jsme se sešli 3x, tak aby my jsme šli příkladem. Ono totiž to všechno, co se my bavíme, a to myslím smrtelně vážně, i na ty lidi působí v momentě, kdy to budou hájit ty politici, kteří autenticky k tomu mají nějaký vztah a budou příkladem. Protože nejhorší pro ty lidi je, když my tady budeme jakoby mudrovat, teoretizovat a pak budeme v té sněmovně třeba kynout. To pak jako fakt to působí, zrovna v tomhle případě, v tomhle oblasti to působí hrozně jako podivně. A já jsem rád, že v tomhle tom ta sněmovna se rozpohybovala, poslanci napříč politickým spektrem fakt jako hubnou, fakt je to jako vidět. Já jsem za to rád. Dál se na tom budu podílet a motivovat kolegy, aby jsme rozpohybovali tu sněmovnu. Zkusím udělat ten první zápas se Slovenskem, jakoby parlamenty mezi sebou, ale máte pravdu, on je to tak, že když pak sportuje ten rodič, ten dospělý, tak je velká pravděpodobnost, že k tomu prostě naláká i to dítě. Když ten rodič nesportuje, tak to dítě nemá ten přirozený vzor. To by muselo být skutečně nějaký echt jako talentované, aby si to jako vydobil sám, říkám, navzdory pasivnímu rodiči. To znamená, že v tomhletom je to nejenom o těch penězích, to je také s tím dobrovolnictvím, ale o tom, že to je nějaký, já bych řekl, standardní životní jakoby styl. Já vám řeknu, já teďka se snažím denně běhat a hrozně vás jakoby naběže, běžíte, posloucháte nějakou hudbu, někdo běží proti vám a pozdraví, úplně cizí člověk, jo? Že jsou to věci a vůbec ho neznáte, on vás nezná, třeba politicky bychom se úplně shodli, kdyby poznal, kdo jsem já, to by mě třeba ještě nabančil, já nevím, jo, ale že se prostě pozdravíte, že to je něco, že se prostě vydáte z té komfortní zóny a půl hodiny času se sedavého zaměstnání věnujete nějakému pohybu a sobě sama.
1: Na závěr ještě ke sportování seniorů přidám další čísla z Českého statistického úřadu, podle nich pravidelně, to znamená aspoň 10 minut v kuse. Aspoň jednou týdně sportuje 17% lidí mezi 65 a 75 lety. Samozřejmě u lidí v tomto věku existují různá zdravotní omezení. Měl by a může něco udělat stát, mohou něco udělat politici pro to, aby to sportování i pro lidi nad 65 let bylo jednodušší?
3: Mohou, jsou v zásadě dvě cesty. Když jsme se tady bavili o té podpoře toho dobrovolnictví, tak právě ty modely opravdu z funkčních zemí, Skandinávie, Švýcarsko, jsou o tom, že ty dobrovolníci pomáhají právě i seniorům. U nich je jedno zásadní pravidlo nemluvit o sportu, u nich už mluvit o zdravém pohybu. Ten pohyb, jestli bude mít podobu Nordic Walkingu, tak je to zdravý. Jestli využijí infrastrukturu opravdu cíleně vybudovanou pro ty seniory, tak je to skvělý. Takže první věc, nemluvit o sportu, mluvit o pohybu. Druhá, podpořit dobrovolníky, z nichž někteří se budou věnovat právě sportování seniorů. Ono to mimo jiné těm seniorům pomáhá i mentálně, že se s nimi potkává někdo mladší, někdo mimo jejich komunitu, navštíví je každý týden, získají pravidelnost a tak dále. Ta data to opravdu potvrzují jak o zdravotní, tak psychické zdatnosti, jsou to věci, které pomáhají. A třetí věc, můžete přizpůsobovat, na to dneska už jsou opravdu, řeknu, sportovní zařízení, která jsou cílená opravdu na pohyb seniorů. Známe to zase z řady rozumně uvažujících obcí a měst, tady se asi nebavíme o krajské úrovni, takové ty venkovní cvičící prvky, které nejsou workoutovým hřištěm pro 20-letého člověka, který chce mít ohromný bicepsy, ale jsou pro toho seniora rozkomíhají mu kyčle, rozkomíhají ho v pase a tak dále, tak tohle to může dělat jak municipality a stát na to může zaměřit dotační tituly. Pravdou třeba NSA žádný dotační titul na pohyb seniorů nemá, tak to je jeden z konkrétních prvků, který by měl stát změnit.
1: Změní se to?
2: Jo, jestli jste od nás chtěl dneska, že bychom se tady pohádali, tak vás zklamu, protože i v této odpovědi musím na Karla Haase.
1: Já nikdy po vás nechci, abyste se pohádali.
2: Ne, že
1: chci slyšet odpovědi na otázky a chci slyšet vaše názory a chci dát prostor posluchačům, aby si oni udělali své vlastní názory podle toho, co říkáte.
2: Tak posluchače zklamu, že zase souhlasím, protože tady fakt nejsme v rozepři, tak já to obohatím, abych neopakoval jinými slovy to, co říkal Karel, i nějaký jiný úhel pohledu. Líbí se mi to, že právě, a vidíte, že Karel navazuje na mě v tom, že i v tom slovním popisu toho, co to je, že to je hrozně podstatné. Tak jsme byli u tělesné výchovy, pohybová aktivita. Tady nenazývá to sportem, protože z toho může mít někdo jako osypky jakoby, a obavy, je to pohyb. Já také se bavím a je to součástí některých dokumentů pohybová gramotnost. Já jsem se celý život věnoval finanční gramotnosti, pohybová gramotnost, prostě jakoby věnovat se tomu pohybu. Já dám i konkrétní příklad těch projektů, které by mohly být podporovány, protože mě s tím oslovili seniori, a to je fotbal v chůzi. Například, že vy můžete už dneska přizpůsobit sport, který vy znáte, začali jsme dneska fotbalem, existuje fotbal v chůzi, já jsem si to s nimi vyzkoušel, vy i těm seniorům, kteří už jsou na to zvyklí, vůbec nestíháte, že nesmíte běžet, jenom jako musíte dělat kličku v chůzi, tak si to zkuste. Je v tom mistrovství světa, my v tom máme mimochodem velmi úspěšný seniory a seniorky. A to je přesně to, co si zaslouží tu podporu. A já vím, že oni mi prostě v tomhle tom se na mě obraceli a brečeli, že prostě klepou na jedny dveře, na druhý, na třetí a nedoklepou se. Jo. Takže jakoby, jestli na tomhle tom je shoda, tak pojďme tyhle ty aktivity a takových fotbalů v chůzi vymyslíte jakoby řadu. Ano, nemůže to být workoutový hřiště. Tam jako nikomu nechceme po někoho, aby dělal chyby v 70. Ale je to právě jiný druh těch venkovních cvičišť. To znamená, ano, ten prostor tady je, jde o tu ochotu se do toho pustit a je to vlastně druhá mince u pohybu a sportování dětí.
1: Říká ve speciální vydání pořadu, o čem se mluví, první místopředseda poslanecké sněmovny, člen sněmovního výboru pro sport, poslanec hnutí ANO, Patrik Nacher. Díky, nashledanou.
2: Děkuji, díky moc za pozvání.
1: A naším hostem byl také místopředseda ODS, stínový ministr sportu této strany, také člen sněmovního výboru pro sport Karel Haas. Díky, nashledanou.
3: Díky moc a krásný den všem.
1: Od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř.
0: O čem se mluví?

0: hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 18 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: V Brně do 3 let vzniknou 2 centra duševního zdraví pro děti a dospívající. V Modřicích u Brna přebydou parkovací místa, dělníci zrekonstruují Pilcovu ulici. Weby ministerstva vnitra, hasičů a policie nebudou večer kvůli odstávce fungovat. A zítra čekáme převážně jasno a teploty až 36 stupňů. Dobrý podvečer, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman.

0: Pilcově ulici v Modřicích u Brna přibude 30 šikmých parkovacích míst a dvě místa pro invalidy. Dělníci upraví i chodník, zeleň a veřejné osvětlení. Práce začnou v červenci a potrvají asi 3 měsíce. Obyvatelé budou moct do ulic dočasně výjíždět po domluvě se stavaři, říká nezávislý starosta Modřic Libor Procházka.
1: Předcházela rekonstrukce plynovodu, na to jsme vlastně čekali. Tam byl dříve již požadavek na tvorbu vlastně těch parkovacích stání, vybudování dalších parkovacích stání a my jsme vlastně s tou stavbou čekali, aby jsme to udělali v jednom roce vlastně kompletně.
0: Od dnešních 21 hodin nebudou fungovat weby ministerstva vnitra, policie a hasičů. Resort vnitra o tom informoval na sociální síti X. Plánovaná technologická odstávka by měla trvat 4 hodiny. Weby by tak měly znovu začít fungovat zítra v 1 hodinu v noci. Evropa potřebuje podle prezidenta Petra Pavla silná a nezávislá veřejnoprávní média. Řekl to na valném shromáždění Evropské vysílací unie EBU, které hostí Praha. Česko podle Pavla těží z toho, že má Českou televizi a Český rozhlas.
2: Jsou to důvěryhodné, sebevědomé a dobře řízené instituce, které fungují bez skandálů. Z mezinárodního hlediska fungují za rozpočty pod průměrem členských organizací EBU.
3: Uvedl prezident Petr Pavel, který také řekl, že chce podpořit, aby Češi měli více informací o fungování veřejnoprávních médií. Varoval také v obecné rovině před zásahy, které by mohly vést k omezování služeb a tudíž z dlouhodobého hlediska ke ztrátě významnosti veřejnoprávních médií. To prezident Petr Pavel označil za nezvratnou škodu. Z valného shromáždění EBU Jakub Lucký, Český rozhlas. Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekáme převážně jasno, v průběhu dne se může přechodně tvořit malá kupovitá oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty 33 až 36 stupňů. Vád bude slabý, proměnlivý vítr, biozátěž vysoká.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy vás zdrží kolony. Poprvé se brzdí za Velkou Býteší na kilometru 166. Navíc před sjezdem na Domašov hlásíte na kilometru 167 nehodu. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

přívětivý podvečer, milí posluchači. Začíná druhá hodina pořadu Morava krásná zem. Vítejte při jejím poslechu. Věřím, že vás úvodní polka Hrajte nám z vesela Václavy Smoly, jak si příjemně naladila. No i když v tom vedru tančit, že to by asi nebylo to pravé ořechové, no ale já myslím, že určitě náladu nám neskazila. Tak pojďme si připomenout také dnešní svátek. V českém občanském kalendáři najdeme jméno Ivan, na Slovensku slaví Olivie, tak ještě jednou vše nejlepší. K životní moudrosti patří, že máme nárok být také někdy slabí. Propady patří k našemu životu zrovna tak, jako období ničím neskalené radosti ze života. Přeji vám hodně sil a dobrou mysl. No a abychom jí mohli mít dobrou, tak samozřejmě si pojďme hrát písničky, které nás budou těšit. No a ta druhá, Jožulka Uher, Maloval maléreček a Bojané.

0: Krásný valčík nám dozněl, maloval Maléreček, Jožulka Uher, Bojané. A pojďme si poslechnout pana Slávka ze Šardic. Dobrý podvečer.
1: Zdravím vás, paní Navrátilová, a všechny vaše kolegy z rozhlasu.
0: Děkujeme, děkujeme.
1: Prosil bych o zahrátí mé sestře Marie Šigutové z Lkoša,
0: ano,
1: která má dneska jej 86, Ježíško, já to ještě popletu, 86. narozeniny. Maří, hodně pevné zdraví, nebo aspoň zlepšené zdraví, štěstí a hodně lásky svých nejbližších a boží požehnání přeje bratr ze Šardic. Přání se připojuje taky tvoji oba synové se svými rodinami.
0: Ano.
1: A ještě musím teda pozdravit toho mladšího, tvojího Mirka a jeho manželku, protože se o tebe vzorně starají. Děkuji vám, paní Navrátilová.
0: Také. Mějte se moc hezké, ať se vám daří. Nashledanou.
1: Tak, nashledanou.
0: No a teď už paní Anna z Miroslavy, zdravím vás.
2: Krásný podvečer přeju vám v rozhlase i všem u rozhlasu, paní Navrátilová. A já bych prosila o písničku, protože v poledne volal pan Zdeněk Hercog a pozdravoval, ano, taky všechny přátelé a známé, a protože se mezi ně řadím taky do toho jeho klubu přátel, a tak bychom s manželem mu chtěli poslat písničku a popřát hodně, hodně zdraví, ať se drží, nemá to lehké, ale on je velký bojovník. Zdravíme taky jeho paní Jarku. No a písničku bych poslala také do Nivnice manželům Koktavým a do Pitina manželům Hochmanovým a také Marušce Žemlové a Libušce do Blučiny. A jinak všem přátelům a známým, nebudu je všechny jmenovat, ale na všechny myslíme a se všemi jsme takzvaně duševně ve spojení.
0: Propojení.
2: Takže, propojení, ano, propojení. Ano. Takže všem přeju krásné dny, naplněné zdravím, a musíme se s tím teplem vyrovnat, protože pak zase budeme naříkat, že je zima. Takže lidé jsme stále nespokojení, pořád chceme
0: ne,
2: něco.
0: Já mám radši to chladnější počasí, než
2: já
0: tady tato vedra.
2: Já zase ne. Teplo. Je pravdou, že když je zima, tak se může člověk přiodít, že jo?
0: Ano.
2: No, ale když je teplo,
0: ale
2: tak
0: ty tepla, to, jako to nemůže člověk ani dýchat, chodit.
2: No,
0: je to.
2: Potřebalo by to vodičku no. Nebe, takže bohužel musíme být trpěliví, takže mějte se krásně.
0: Také,
2: a děkuji za písničku.
0: Určitě.
2: A všechny ať dobře, ať pěkně potěší. Děkuji, nashledanou.
0: Nashledanou. Takže přátelé, pojďme na písničku. Malovala mám frajárku Okatu. Tato polka bude pro nás hrát Valaška. Václav Maňas mladší napsal tuto polku, Věra Urbánková. Tak pojďme na ni.
3: Český rozhlas Brno.

0: Tak halo, halo, kdo se k nám dovolal? Tady pořad Morava krásná zem.
1: Ano, tak já vás poslouchám. Dobrý večer, paní Květuško, já vás
0: dobrý večer, ano.
1: Zdravím, tady je paní Zita, ano. Jevíčka.
0: Vítejte.
1: A zdravím všechny posluchače a zvlášť mé rozhlasové kamarády. A prosím, chtěla bych vám říct tady toto, paní Květuško. Můj manžel Jiří mě vždycky sliboval, že budeme jezdit do Prahy na varhanní koncerty. On to strašně miloval. No ale už je to 39 roků. Co si ty koncerty u svaté Cecílie poslouchá sám. Taky miloval Laďku Kozderkovu. A když nás opustila Laďka Kozderková, tak oni hlasem plakal. A za krátký čas se tou její cestou vydá sám. Takže já už tady 39 roků taky všechno poslouchám sama.
0: Ach tak, no. Jenom, ale já bych vás teď chtěla, paní Zito, já vás teď jako potěším trošku. Já jsem teď byla v Praze u dětí a byli jsme odpoledne na generálce, Národní divadlo v sobotu hrálo. Hráli Janáčka a právě tam se používají ty varhany a já jsem viděla ty nové varhany ve svatého Víta, chrám. No a bylo to nádherné, teda můžu říct, byla to jenom generálka, tak jenom hráli samozřejmě naplno, ale bylo to nádherné, bylo to krásné a ty varhany opravdu jsou tak zvláštně udělané. No, opravdu stojí to. Já myslím, že to třeba uvidíte někdy v televizi, nebo tak se to určitě ukáže. Je to nádherné. Tak jsem jenom vás já takhle malinko potěší.
1: Děkuji za toto potěšení, paní Květuško. Já jsem do Prahy jezdívala třeba i sama na prohlídku a mohla jsem klidně tam dělat průvodkyni. A já mám takovou fotopaměť, čili když vy mě povídáte o těchto varhanech, já je vidím, já vidím.
0: Ale oni jsou nové, oni to právě zrenovovali a jsou úplně nové. To nejsou ty původní, co tam byly.
1: Ale to
0: už,
1: nevadí, já
0: už nebyly
1: prostě
0: v pořádku.
1: Já jsem s vámi v duchu v tom svatovickém chrámu.
0: Ano, ano.
1: A všude, protože já mám fotopaměť a já si všechno vybavuju s kýmkoliv mluvím. O něčem, no. Takže to se mě moc potěšila.
0: Dobře, tak já jsem vás chtěla potěšit, abyste při tom vzpomínání jenom nesmutnila. Ano, ano? Dobře.
1: Pustní i písničku posílám samozřejmě i vám a panu zvukovému mistru.
0: Děkujeme moc pěkně.
1: A všem posluchačům.
0: Ano. Tak paní Zito, já vám přeji pěkný večer. Hodně zdraví, ať vás to horko nezmůže.
1: Já vám taky. No, zmáhá mě to zmáhá.
0: Ať, nebo co nejméně, takhle to řeknu. A mějte se moc hezky, nashledanou.
1: Nashledanou, paní Květuško, mějte se krásně. Nedávno jste měla narozeniny, ano. Tak jsem vám také nechala zahrát písničku.
0: No, vy jste laskala, děkuji.
1: Tady po těchto vlnách tak z mého telefonku.
0: To jsem moc ráda, děkuji ještě jednou. Tak budeme hrát písničku Zdeněk Baťka. Dneska večer zaspívají nám sourozenci Baťkovi a Cimbálová muzika Technik Ostrava je doprovodí.

0: Dozněla píseň dneska večer Zdeňka Baťky a pojďme, přátelé, na další telefon. Já se vezmu napřímo. Halo, halo, tady Morava krásná zem. Prosím.
1: No, dobrý den, paní Navrátilová, tady je Řapková z Kostice, já bych chtěla popřát.
0: Zdravím vás, už jste ve vysílání, můžete.
1: Ano, tak včera se oslavil svátek Jana Bílo, tak já bych chtěla popřát Honzíkovi Křeháčkovi z Březové včerajšímu svátku.
0: Ano.
1: Bude Petra a Pavla, tak jeho bratr bude mít svátek Petři Křeháček, také z Březové, ale nejenom on, ale také jeho taťka,
0: ano.
1: Pan Petr Křeháček a také Petr Kročil, to je zase jejich syn, to je syn mojí kamarádky. A jeho dcera Šárka bude mít, Šárka Kročilová, 30. června svátek a písnička nech potěší aj její sestru Maričku a Matýska Křeháčka a svátek ještě oslaví pan Petr Smutný z Nitnice. 27. já to řeknu a potom jim všetkým to popřeju. 27. je Ladislava, tak svátek slaví Ladislav Kocián z Břeclavy a v Kosticích je to jeho syn a vnuk, také Ladislavé Kociáne. Tak já všetkým přeju hlavně hodně zdraví, štěstí. Jo, ještě v Nitnici pán Petr Smutný, nevím, jestli jsem to říkala, abych na něho nezapomněla, také má svátek. Tak já jim přeju všetkým hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v rodině, lásky od svých milých, ale hlavně nech jsou všetci zdraví, šťastní a spokojení. Mládež nech si oslaví dobře prázdniny, ve zdraví hlavně, nech se nic nepřitrepí, nech jsou všetci zdraví. Když pojedu na dovolenou rodinky, tak nech se také ve zdraví vrátí. A všecko nech za ty prázdniny zvládnou a mají se moc a moc dobře. Ještě bych chtěla popřát v úterý bylo Zdenky a máme tu na poště vedoucí paní Zdenku Ciprisovou a její maminka je také Zdenka, ta je Straková a její tatínek je Jan Straka, také měl svátek, tak já ji také nechám zahrát, ona to poslouchává, tak také nech jí to udělá radost. Momentálně marodí, tak jí přeju hlavně hodně a hodně zdravíčka. Všetci, kdo poslouchají, nech jim to udělá radost, písnička, potěší jich a to horko nech už vydržíme, přežijeme, protože to už je hrozné a dobře je ve sklepě, paní Navrátilová v Čílu.
0: Určitě, věřím.
1: Tak třeba RT plénom obírat, ale tam je v Čílu dobře.
0: Tak dobře, tak paní Maruško, já vám
1: děkuji
0: přeji.
1: Vám, hlavně co zdraví vám přeju také k vašim narozeninám, nám jste měli. Buďte zdravá, šťastná, spokojená, celá vaša rodina přeju.
0: Ano,
1: to.
0: Děkuji. Naschledanou.
1: Naschledanou, děkuji.
0: A já tomu připojím tady psané přání a je to pro paní Irenu z Korytné. Tento e-mail poslala paní Vlaďka Kubínová a je v tomto znění. Milý mamousku, ráda bych ti alespoň touto cestou popřála z celého srdce vše nejlepší k tvým dnešním narozeninám. Mám tě moc ráda, tvoje Bladěnka. Tak to bylo přání a dáme si tady další polku, Moravské vínečko, Antonín Pernička a Javorinka ze Strání.
2: Český rozhlas Brno.

0: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: A jsme zpět, pořad Morava krásná zem. No a pojďme na vaše e-maily. Tak 26. června oslaví krásné narozeniny paní Marie Andrýsková z Ořechova u Polešovic. Do dalších let jí přejeme hodně zdraví, spokojenosti, životního optimismu, osobní a rodinné pohody, boží požehnání a stálou ochranu Panny Marie. To jí z celého srdce přejí manžel Štěpán, synové Martin s manželkou Michalkou, syn Jiří s manželkou Aničkou a dcera Marie s manželem Petrem. Vnoučátka Dominička Matýášek a Lilienka posílají babičce velkou pusu. Tak to bylo jedno přání, posíláme k tomu samozřejmě, připojíme i písničku. Fanuš Mikulecký, Dobrý večer, Frajárenko a Moravěnka.

Krásná písnička nám dozněla a pojďme tady na e-mailovou poštu a na vaše dopisy. Tak mám tady vzpomínky a mám jich dneska docela hodně, tak pojďme na ně. Tak 25. června, což je dnes, 1977, zemřela ve věku 78 let moje prateta paní Aneška Švadlenková, tak doufám, že to jméno je dobře, Švadlenková, rozená Pokorná, bydlela v Králově Poli a pak se přestěhovala do Žabovřesk. Starala se o ní paní Věra Losová. Tak to je a mám ten dopis ještě pokračuje. Měla dvě sestry, Marii Varmužovou a Amálii Prokešovou, bratry Gustu a Jana. Zemřela po dlouhé nemoci u svaté Anny. Tak vzpomíná na ní Prasinovec Honzík a Bohunka Prokešová. Takže to je jedna vzpomínka, kterou tady máme, ale já tady mám ještě další. Tak dobrý den, prosím o zahrátí ke vzpomínce na pana Miroslava Valoucha z Malínek, který by dnes 25. června oslavil 72 roků. V květnu to bylo již 8 let, co nás opustil. Stále s láskou vzpomínají manželka Jana a synové Jan a Miroslav s rodinami. Děkuji, s pozdravem pan Jan Valouch. Tak pojďme hrát písničku, kterou máme připravenu. Rozmarínek, Miloslav Richard Procházka, Josef Vaškovič, Mistříňanka.

0: Polka dosněla a vítám paní Marii z Moravce. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, paní Navrátilová, zdravím vás a vaši kolegyni nebo kolegu, nevím, kdo tam je, a všechny posluchače. Prvně bych chtěla poděkovat vám za polední písničku, kterou jste zahrála, Pérko od Ištvánku, kterou se mě moc potěšila.
0: Ano, ano, děkuji vám.
1: A taky. Dále bych měla přání, poslala bych je do Lanžota, do Jirnice, do Miroslavy a do Otis a do Jirnice ještě pro pana Petra Smutného, který bude mít v pondělí svátek. Tomuto svátku přeji všechno nejlepší, hlavně zdraví, zdraví a zase zdraví, štěstí a pohodu. To přeji celé jeho rodině, Marušce Koktavé, Mírečkovi, Marušce do Lanžota Uhrové, do Miroslavy Aničce a jejímu manželovi Hlávkovým a do Otníci Jardovi Wolfovi, a ta písnička je paní Navrátilová a jí dám. A Marušce Koktavé také děkuji za polední písničku a Uhrové také děkuji a naschledanou. To jim přeje Marie z Moravce a Zdeněk. Děkuji a zase někdy naschledanou.
0: Tak se opatrujte, pozor na teplo, ať se vám daří.
1: Ano,
0: naschledanou.
1: A hlavně pitný režim.
0: Ano, ano, ano. Já už tady po takových malých hltečcích mám vodu. Ano, piju celý den.
1: Děkuji, naschledanou.
0: Tak a pojďme, přátelé, máme tady další vzpomínku a je to vzpomínka na Jarmilu Šulákovou k jejím nedožitým narozeninám, které oslaví 27. června. A oslavila by své narozeniny milovaná Jarmila Šuláková. I když už není mezi námi, její krásný hlas, písničky a láska k lidové muzice zůstávají navždy v našich srdcích. S úctou a vděčností na ní vzpomínáme a posíláme jí do nebe tichou modlitbu, kytičku a světlo vzpomínek. Jarmilko, děkujeme za vše, co si nám svým zpěvem darovala. Nikdy nezapomeneme, kdo žije v našich vzpomínkách, nikdy neodchází. Tak to je prosím vzpomínka pro paní Jarmilu Šulákovou a tuto vzpomínku nám poslal Jarda Wolf. Jaroušku, moc krásné. Tak pojďme na písničku, kterou nám zaspívá právě Jarmila Šuláková za doprovodu Brolnu a Plelo dívča Plelolen.
2: Český rozhlas Brno.

Jistě jste, přátelé, poznali, že to byla Živan, nahrávka Jarmily Šulákové a Brolnu. Jsou to nahrávky z let 1953. No, panečku, to je opravdu až 1970, tak v tomto období někdy to bylo nahráno. Takže vzpomenuli jsme, přátelé, a já tady mám další vzpomínku, kterou ráda předám. Posílám vzpomínku na svátek dědečka inženýra Ladislava Seiferta tuto sobotu 27. června. Byl elektrotechnickým inženýrem, podílel se na zbudování elektrostatku na jubilejní zemské výstavě v Brně v roce 1928 a k 10. výročí vzniku Československé republiky. Mám doma památeční fotografii, kde je společně s prezidentem T.G. Masarykem, profesorem Vladimírem Listem, monsignorem Janem Šrámkem. Profesor Vladimír List byl český elektrotechnický inženýr a vysokoškolský pedagog, stal se zakladatelem a hlavním tvůrcem elektrizační soustavy naší země. Celkem třikrát stál v čele odboru strojního a elektrotechnického inženýrství a jednou i v čele celého VUT jako rektor. Dědeček inženýr Ladislav Seifert byl jeho asistentem. Pozdrav posílá milovník všeho pěkného a zajímavého pan doktor Jan Boleslav z Tišnova. A my děkujeme a hrajeme další písničku. Miloslav Kolstrunk mladší, Josef Vaškovič u Milockých sklepů a Mistříňanka.

Tak vážení a milí, pojďme tady ještě na pozvánky. Obec Rimice u Holešova pořádá pod záštitou Josefa Smíkala 22. ročník setkání muzikantů Rimice 2026. Pořadem bude provázet Karel Hegner 28. června od 13 hodin areál obecního úřadu. Vystoupí soubory Boršičanka Antonína Koníčka, Žadoviáci, Veselá muzika Ratiškovice, Frištátská Javořina. Bude tam bohaté občerstvení a po skončení oficiálního programu bude taneční zábava s kapelou Frištátská Javořina. Takže to bylo jedno přání, jedna pozvánka a pojďme tady na druhou pozvánku, kterou tady mám. Chtěl bych vás požádat o zveřejnění pozvánky na vinařskou akci obci Hovorany ve vašem vysílání v tomto znění. Spolek hovoranských vinařů vás srdečně zve na akci Den otevřených sklepů v Hovoranech, která se koná v sobotu 18.7., to znamená července 2026 od 11. hodiny v Hovoranech. Otevřeno bude 23 sklepů, ve kterých ochutnáte vína z produkce místních vinařů a také si můžete pochutnat na vybraných specialitách k jídlu. Přes den si můžete zaspívat s folklorními sbory a večer zatancovat na zábavě s kapelou. Více informací je na Facebooku a na www.vinozhovoran.cz. Těšíme se na vás. Takže to byly pozvánky. No a vážení a milí, budeme se loučit, protože skončil pořad Morava krásná zem. Od mikrofonu vám přívětivý večer přeje Květa Navrátilová. Zítra se na vás těší Jiřina Ostrá a za malou chvíli zazní zprávy a pořad Na pěknou notečku. A v této chvíli už budete poslouchat další orchestrální skladbu Moment času, kterou pro nás hraje mistříňanka.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšipneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšipneu.cz.
2: Český rozhlas Brno, zprávy.
3: Inspekce našla v Brně v kuřecích řízcích stezka bakterie způsobující salmonelózu. Práce na stavbě kolektoru v centru Brna se přesouvají pod povrch. Na dělníky dohlédnou sošky svaté Barbory. Prezident se chystá vést delegaci na summit NATO. Podle motoristů to má být premiér. A zítra čekáme převážně jasno a teploty až 36 stupňů. Dobrý večer, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. V kuřecích řízcích stezka našli inspektoři bakterie způsobující salmonelózu. Jednalo se o chlazená prsa z Polska s datem spotřeby do 25. května. Informoval o tom mluvčí státní zemědělské a potravinářské inspekce Pavel Kopřiva. Kuřecí řízky odebrali inspektoři v jedné z brněnských poboček řetězce Tesco. Maso už v prodejnách není, zákazníci ho ale můžou mít doma v mrazáku. Inspekce proto lidem doporučuje, aby maso nejedli. S prodávajícím zahájí inspekce správní řízení. Brno dnes umístilo do dvou šachet v ulicích Česká a Středova dvě sošky svaté Barbory.

0: Tím, že povede českou delegaci na červencovém summitu NATO v Turecku, reagoval na včerejší rozhodnutí ústavního soudu, že prezident má do Ankary jet i přesto, že to vláda odmítla. Třeba motoristé teď předpokládají, že delegaci povede premiér. Petr Pavel ale řekl, že by to měl být on, protože je nejvyšší ústavní činitel.
1: Pokud je prezident v jakékoliv delegaci, je automaticky vedoucím této delegace.
2: Prezident počítá s tím, že si sám rozhodne, kterých částí summitu se zúčastní. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů naopak mluvil o tom, že Petr Pavel nepůjde třeba na neformální večeři před summitem. Vláda by o roli prezidenta měla podle předsedy vlády Andreje Babiše z hnutí ANO rozhodnout v pondělí.
3: Pokud pan prezident se rvá do nějakou židli v Ankaře, tak je to jeho výběr.
2: Premiér taky zopakoval, že rozhodnutí ústavního soudu respektuje. Spor ale podle něj poškozuje Česko.
3: Je to směšné, je to trapné, budeme zase světoví.
2: Prezident tvrdí, že se s vládou pokoušel domluvit. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
0: Bolšice na Uherskohradisku se staly vesnicí roku Zlínského kraje. Uspěli tak v konkurenci dalších 10 přihlášených obcí. Podle hodnotící komise Bolšice dobře investují do veřejné infrastruktury i rozvoje vzdělávání. Zaujali také dlouhodobě udržitelným přístupem k rozvoji obce. Bolšice tak postoupilo do celostátního kola, které se bude vyhlašovat v polovině září.
4: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekáme převážně jasno, v průběhu dne se může přechodně tvořit malá kupovitá oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty 33 až 36 stupňů. Vás bude slabý proměnlivý vítr, biozátěž vysoká.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 před Brnem ve směru z Prahy se tvoří kolony za sjezdem na Domašov. Kamiony zastavují v pravém pruhu poprvé na kilometru 171 a sunou se až do Brna k D2. Osobní auta v levém pruhu potom za Ostrovačice kolem kilometru 180 a jedou pár minut pomalu za nájezd od Popůvek na stý 82. kilometr. Tolik doprava. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: na pieknú notečku.
1: Příjemný čtvrteční podvečer vám v tento horký letní den přeje Jaroslav Kneisel. Už zítra se, věřím, potkáme ve Strážnici na 81. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice. A pokud ne, tak říkajíc z oka do oka, tak díky Českému rozhlasu z mikrofonu do mikrofonu. Do dnešní notečky jsem si pozval Magdalenu Můčkovou, cymbalistku, zpěvačku, redaktorku, ale také předsedkyni dramaturgické rady Strážnického festivalu. Tedy se těšíme, že nás zavede do zákulisí příprav našeho největšího folklorního festivalu. A ze startu tady mám cymbalovou muziku Pavla Můčky doprovázející ženský sbor. Chlapci Strážničané, příjemný poslech.

0: Já mám nyní u mikrofonu Magdalenu Mučkovou, což je předsedkyně dramaturgické rady a ta je prosím poradním orgánem ředitele Martina Šimši, ředitele Národního ústavu lidové kultury, který je hlavním garantem, organizátorem a pořadatelem našich strážnických slavností. Magdo, to byl úvod. Pěkné odpoledne, pěkný podvečer.
1: Jardo, vyčerpal se. Zdravím tě srdečně a posluchače taky.
0: Pojďme dát možnost našim posluchačům trochu nahlédnout do příprav takového festivalu. Když se řekne dramaturgie, to znamená příprava toho, co vlastně návštěvníci a diváci mohou na festivalu vidět, kdy taková příprava letošního ročníku 81. začíná, kdy vlastně je to otázka měsíců nebo několik let dopředu víte ty hlavní stěžejní programy?
1: Jarda se zeptal na otázku, na kterou zná odpověď, ale já na ní ráda odpovím. On totiž na ty programovky taky jezdí, takže ví, jak to je. No, já ti to řeknu jinak. My už teď máme hotový ročník de facto, až na malinké výjimky, ročník 2027. A teď už začínáme řešit ročník 2028. Takže ta příprava je obzvláště u těch jako velkých pořadů, celostátních nebo stěžejních, řekněme, je opravdu několika leta.
0: Hudební folklor, scénický folklorismus, všechno se vyvíjí, ale 81 let strážnice. Prosím tě, ještě je, co vlastně v tom programu představovat, jak ty to vidíš, je těch témat, které se mají odprezentovat a těch programů dostatek, že vybíráte, nebo naopak už jak si musí třeba festival poňoukat, aby něco nového vzniklo, jak ty to vidíš, už máš taky nějakou dramaturgickou zkušenost, je co na těch festivalech ještě dělat?
1: Děkuju za tu otázku. No ano, já už jsem skoro inventář, já jsem svůj první pořad dělala v roce 1993, ale myslím si, že je to čím dál těžší, protože samozřejmě i těch menších festivalů přibývá různých způsobů, jak tu tradiční lidovou kulturu, řekněme, jako prezentovat na jevišti nebo mimo jeviště je taky mnoho. Jsou ročníky, kdy těch návrhů přijde jako docela velká spousta, pak jsou ročníky, kdy jakoby ticho po pěšině a pak si člověk musí říkat, tak pojďme šáhnout ještě do toho minula to, co jsme, protože jich bylo hodně, nevzali, nebo co by se nám hodilo, co je. Bohužel se zatím, nechci říct, že nedaří, ale festival nemá tu hlavičku nějakého tematického, třeba tak, jak je Myjava, jo? Že Myjava prostě jeden rok má o národnostních menšinách, tak tomu jsou přizpůsobeny všechny pořady. Samozřejmě člověk se nechce opičit, ale jako nějaká jednotná nosná myšlenka tu festival strážnický nemá. Na druhou stranu, jak víme ze zpětných reakcí, tak lidi jsou rádi, že je to z každého rožku trošku. Že jsou tam prostě velmi sofistikované pořady. Do toho jsou pořady interaktivní, do toho jsou pořady prostě humorné, takže každý si vlastně může najít to svoje.
0: Říká cymbalistka, zpěvačka, redaktorka, ale také předsedkyně Dramaturgické rady Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici Magdalena Mučková.
2: A my si nyní dejme dva účinkující z festivalu v roce 2024. V pořadu zpěváčci zaspíval Martin Kos z Prahy a také 11-letá Mariana Kováříková z Ratíškovic, kterou doprovodila cymbalová muzika Grajcar.

0: A já bych teďka se chtěl zeptat Magdaleny Mučkové, mimo jiné předsedkyně dramaturgické rady tohoto festivalu, na jeden takový tematický pořad. Ty si před písničkou mluvila o tom, že zatím Strážnice nemá úplně témata, jako že by byla jednosměrně tematicky zaměřena, ale přece jenom každý rok Strážnice už mnoho let se věnuje jednomu regionu naší republiky. A na jaké bázi, jakou formou se vlastně vybírají losem nebo výběrem, tak kdo letos přijede ze kterých regionů nejvíce zastoupených?
1: Ještě jsi mohla říct, kdo donese lepší víno, ale tak to není. Ano, každý rok, a to je dlouhá léta, řekla bych i desetiletí, už taky neměnné, je pořad věnovaný některému z českých, ale i moravských, i slezských regionů. Ten seznam už je vytvořen dlouhodobě dopředu, stará se o to Lucka Uhlíková, předsedkyně programové rady, a letos je to zrovna Opavské Slezsko.
0: To znamená, to není podle vína, které dovezli?
1: Ne, to není podle vína, ne. To je podle toho seznamu a plánu. A myslím si, že příští rok se bavíme o Horácku a Podhorácku, které už se teda připravuje, takže ten plán je jasný tak, aby člověk se dozvěděl vždycky každý rok něco o daném etnografickém regionu, a k tomu hlavnímu pořadu bývá vždycky ještě propojení s folklorní školou nebo s nějakým folklorním klubem, s takovou spíš, řekla bych, komorní záležitostí přednáškového typu, interaktivního, menšího.
2: Nyní už letitá, ovšem legendární nahrávka Na Petrovských dolinách hraje cymbálová muzika Slávka Volavého.

0: Koukáte pořád na pěknou notečku, zveme vás, jak už to v týdnu před strážnickými slavnostmi bývá, právě na Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici. Nezvu vás sám, je na to se mnou taky předsedkyně dramaturgické rady, ale také cymbalistka, zpěvačka, redaktorka a vesměs slušná žena Magdalena Mučková. A nedá mi to, když jim mám teďka u mikrofonu, aby nás nepozvala také na nedělní pořad, už tradiční hudební pořad, který vysíláme na vlnách Českého rozhlasu. Tuto neděli 28. června Magdi, Škola základ života, název pořadu, o co půjde?
1: Tak vlastně námět k tomu pořadu dal kolega Zdeněk Vejvoda, což je člověk, kterého každý v českém prostředí nejenom muzikantském zná, vědec, ale taky výborný choreograf, tanečník, zpěvák, muzikant a tak dál. A my bychom rádi v tomto pořadu akcentovali naprosto nezastupitelnou úlohu základních uměleckých škol ve smyslu vývoje dalších muzikantů, kteří se věnují lidové písničce, a taky v souvislosti s pravidelnými soutěžemi, které ministerstvo školství ve spolupráci tedy se základními uměleckými školami, respektive s ústřední uměleckou radou, pořádá. On ten cyklus těch soutěží je 3 lety, jak dobře víš, protože taky roky učil na cymbál, kdy cymbalisti, ono se tomu říká špatně lidové nástroje, ale pořád to jaksi přežívá, dudáci, cymbalisti, ale taky soubory lidové hudby, správně nazvané, čili dudácké kapely, cymbálovky, ale taky komorní hra s cymbálem nebo s dudami, kdy se prostě od základních školních, okresních, krajských kol pavoukem můžou dostat až do celostátního kola. A z těchto vítězů celostátního kola minulé soutěže roce 2025, která se uskutečnila v Mikulově, jsme vybrali zajímavé účinkující napříč celou naší vlastí.
0: Napříč to znamená, že budou účinkovat v neděli hudecké muziky, cymbálové muziky, dudácké muziky.
1: Kromě těch všech muzik, o kterých jsi tady mluvil, tak necháme diváky a posluchače nedělního pořadu nahlédnout také do komorních seskupení, které třeba mnohdy ani s tím folklorečkem jako nesouvisí, ale používají ty, jak jsem řekla, v úvozovkách lidové nástroje. Přijede třeba komorní seskupení Sižába z Karlových Vár, tak to, na to se moc těším, a solově se tam zahraje taky na cymbál, což my jako cymbalisti oba oceníme. A já se moc těším na takovou trojku brněnských šohajků, kteří se jmenují No Name Trio, jejichž v jednom případě maminka a v celém případě pedagožka Laďka Tomaštíková. Spolu se svým mužem připravili si úplně senzační hudební kus, díky němuž teda taky vyhráli, s kterým bychom Jardo, asi aj ty a já měli co dělat, aby jsme to zahráli a spočítali.
0: Hlavně rytmicky.
1: Ano.
0: Nyní aspoň malá ochutnávka toho, o čem Magda hovořila. Zelenaly se pšeničky v podání dětské lidové muziky Vozenbach, která funguje při základní umělecké škole Johanna Sebastiana Bacha v Dobřanech. Tak to hráli loni v květnu v Mikulově právě na ústředním kole soutěží základní uměleckých škol.

0: Pořád na pěknou notečku, dnes z Hroznové Lhoty přímo z domu Magdaleny Mučkové, která teda není jenom šéfkou dramaturgické rady a cymbalistkou a vším možným dalším, co se týká hudebního i tanečního folkloru u nás, ale je také mnoha letou návštěvnící a účinkující folklorního festivalu ve Strážnici. Magdi, ty jsi nadaná od dětství, bych tak řekl. Vzpomenej si na své první slavnosti, kdy jsi byla ještě mladá Magda Úprková v nějakém kroji?
1: Jardo, ty jsi mě úplně překvapil tím mistrem na taneční umění. Však jsme spolu tančili jednou a to byl Valčík, takže to nechápu, kde bereš, ale to stříhneš. Ale... Tak já jsem se vlastně na festival do Strážnice dostala až opravdu jako teenager, bych řekla. Jako dítě si to vůbec nepamatuju, nebo možná dostala, ale neudržela. A Strážnice je pro mě to, že je to teda výživný víkend. Jo? Já nevidím skoro nic, protože minulý rok o jubilejní jsem dělala asi 3 nebo 4 pořady, tak já jsem jenom přebíhala. Ale co je pro mě Strážnice obecně, tak jsou lidé, které třeba člověk nepotká rok nebo 5 let a pak najednou ten prostor má a někdy to skončí až nad ránem. Nebo jsou to lidi, kteří třeba roky tu Strážnici spolu vytvářeli. Už tady nejsou a zmíním zrovna třeba tři bardy rozhlasové, a to je Zdeněk Bláha, nebo Jan Rokita, nebo Jarin Nečas, a kteří prostě tomu festivalu po muzikantské stránce minimálně dali strašně moc. A já si každý rok najdu vlastně něco, co mě jako potěší, a co mě těší v posledních letech je naše nedělní odpolední hraní, na to teda taky s dovolením pozvu, s muzikou Danaj, ve které hraju, a s muzikou Pavla Můčky, což je můj muž. Už pár let děláme od nedělních 12 hodin do 5 spojené strážnické 2 cymbalové muziky a hrajeme si prostě pod šancem a strážnické písničky a je to pro mě vlastně to nejpěknější, co z toho festivalu mám.
0: Magdi, co by si popřála letošnímu ročníku festivalu? Ty zatím vidíš taky tu práci, vidíš tu hromadu lidí, kteří to organizují od vysypání košů až po složité přípravy těch programů. Tak co bys povinčovala letošnímu 81. ročníku MFF Strážnice?
1: A 44. ročníku dětské strážnice. Omlouvám
0: Děkuji.
1: Se, že ti do toho vstupuji. Já mu vinčuju to, aby vyšlo počasí, aby nebylo ani moc horko, aby to nepropršelo. A přála bych, aby každý divák, který do Strážnice, nebo návštěvník, který na ten festival dorazí, aby si našel to svoje, aby neodjížděl zklamaný. To je vlastně, si myslím, cílem toho festivalu, nejenom edukovat, protože se ukazuje, že lidi vlastně už, ty programy jsou až to poslední, ale to setkávání a to, že vlastně jsou v té komunitě, aby lidi odjížděli spokojení.
2: Děkuji Magdě Můčkové, zvu vás k poslechu našeho vysílání, především v neděli po 10. hodině. No a závěrem si dejme znělku, která se bude následující dny rozléhat nad městem Strážnice. Pěkný večer vám přeje a s prosbou buďme dobří se do všech stran loučí Jaroslav Kneisel.

0: Český rozhlas Brno vysílá živě z Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici.
1: Poslechněte si sobotní Dobré ráno a odpoledne se Zdeňkem Truhlářem.
2: Užijte si atmosféru festivalových srdcovek na cestách se Zdeňkem Junákem.
3: Nechte si zahrát přímo z festivalu Blahopřání s písničkou od Jana Kosíka.
2: Žijeme tu s vámi.
0: Rozhlasový vysílací stan a Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici od 26. do 28. června.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

Dobrý večer, vítáme vás u dnešního vysílání. Dnes si budeme povídat s Rafaelem Krpcem a Samuelem Storkem z platformy Mladých proti rasismu a xenofobii, která vznikla v rámci projektu Vlak Lemkin. Po písnice vám představíme novou publikaci Lety u písku, památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách, která vyšla v roce 2025 a připomíná historii místa spojeného s pronásledováním Romů a Sintů během druhé světové války i vznik současného památníku. Lač hrate šukar šunibem.

0: To byla kapela Romance Pardubice. V roce 2025 vyšla publikace Lety u písku. Památník holokaustu Rómů a Sintů v Čechách, jejíž autorkou je historička a muzejní pracovnice Anna Míšková. Kniha přibližuje historii romského tábora v Letech u písku, proměnu tohoto místa paměti i vznik nového památníku holokaustu Rómů a Sintů v Čechách. S Annou Míškovou natáčela Iveta Demeterová.
1: Co stálo za vznikem této publikace a proč jste se rozhodli vydat ji právě v době, kdy byl otevřen památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách?
2: Přišla ta doba, kdy památník byl hotový, expozice byla hotová, všechno bylo otevřeno a my jsme měli prostor trochu vydechnout a vlastně zároveň, když jsme si tak jakoby uklízeli v našich kanceláři všechny ty materiály, tak jsme zjistili, že je spousta myšlenek, které jsou zaznamenané třeba právě v těle těch jako zápisů z porad, různých fotografií. Bylo nám líto, aby tohleto zaniklo.
1: Publikace přináší pohledy odborníků, které nové poznatky nebo souvislosti mohou být pro čtenáře největším překvapením.
2: Ta publikace není odborná, bylo to opravdu cíleno na v zásadě návštěvníky našich památníků, kteří si potom třeba chtějí něco odnést nebo si něco dozvědět navíc. Ta unikátnost její je v tom, že ty věci dává dohromady na jedno místo ve čtivém formátu, myslím si, že i ve velmi jako hezkém formátu, že dává dohromady jak už právě historii toho místa, ale třeba právě myšlenky, které měli architekti, když plánovali a designovali celý ten prostor, jaké myšlenky vlastně byly zatím, jak ta expozice v památníku dneska vypadá, nebo aspoň nějaké základní informace, které jsou srozumitelné veřejnosti o tom archeologickém výzkumu.
1: Jakou časovou osu publikace mapuje?
2: Od předválečné doby až po současnost. Končí tím, že památník byl otevřen a teď vlastně píšeme jako novou éru, novou část historie toho místa, kdy už tam teda je běžící a fungující památník. Říkám trošku opatrně tu předválečnou dobu, protože opravdu nejde o odbornou historickou publikaci. Není tam citační aparát a podobné věci, je to prostě něco, co jsme chtěli, aby bylo přístupné každému, nejenom odborníkům.
1: Takže tato kniha slouží jako doprovodný materiál?
2: Já myslím, že ano. Moje myšlenka byla, že já třeba, když chodím po různých památnících a pomnicích, tak často mám spoustu otázek potom, protože ne všechno během té návštěvy zvládnu pojmout. Ta kapacita není, ale zároveň bych si chtěla odnést něco, čím bych si mohla potom třeba doma v klidu se šálkem čaje něco přečíst a doufám, že zrovna tato publikace by mohla tohleto splnit.
1: Kolika stránková je publikace?
2: Má přes 200 stránek. Formátu A4, ale ten jsme zvolili kvůli tomu, že máme spoustu krásných fotek, které jsme prostě chtěli, aby tam byly ve velkém formátu a cokoliv menšího nám prostě nedávalo smysl. Jsou tam právě fotky, ať už jako z doby toho koncentračního tábora, z průběhu celého vzniku vlastně toho památníku a samozřejmě jsou tam fotky vepřína. My jsme ho poměrně hodně dokumentovali v době, kdy jsme převzali ten areál jako Muzeum romské kultury, takže jsou tam jako detailní dronové fotky celého toho areálu, což si myslím, že potom jako hezky hraje v kombinaci s tím, že tam návštěvníci potom můžou vidět fotky toho, jak ten areál vypadá dneska, toho vlastně dřív a dnes. A pak samozřejmě spoustu velkoformátových fotek toho, jak ten památník dneska vypadá, ale i jak vznikal, ať už to je to demolice nebo právě výstavba.
1: Kniha mapuje více než 80 let historie tohoto místa. Jak se vám podařilo zachytit cestu od existence tábora přes desetiletí zapomínání až po vznik dnešního památníku?
2: Naší snahou bylo právě tam zohlednit všechny ty fáze těch více jak 80 let, které vlastně uběhly od té doby, co tam byl otevřen ten koncentrační tábor ve 42. až po současnost. A to ideálně právě pohledem jako různých osob, které na tom participovalo. Takže ať už jde o pohledy třeba nás jako historiků z muzea, ale pak třeba tam máme proslov Václava Havla a o kus dál prezidenta Petra Pavla, který tam byl při slavnostním otevření. Článek Jindřicha Šídla, novináře, který se tomu tématu věnoval od 94. Velmi to pro něj bylo vlastně jako srdcová záležitost. A samozřejmě i pozůstalých. Není to tolik o výpovědí například přeživších, protože na to máme vlastně jiné publikace, ale doufáme, že to pokrývá co největší prostor těch lidí, kteří se na tom vlastně nějak participovali.
1: V čem může publikace prohloubit porozumění tomu, co toto místo představuje?
2: Doufám, že pomůže v tom, že ty odborné publikace, které jsou mnohdy dneska i třeba často těžko dostupné, nebo jsou drahé, nebo jsou prostě jenom jako obří, třeba naše, to jsou těžké vzpomínky, první díl, to je prostě 800stránková publikace, kdo si to přečte a koupí. A doufali jsme, že tohleto tím jako vstřícným formátem právě způsobí, že to třeba bude přijatelné a čtitelné, jako je to něco, co tomu může třeba přispívat. A vidíme to právě i na těch návštěvnicích. My tam máme katarzis, což je taková skulptura, kam můžou návštěvníci zanechávat vzkazy po tom, co prošli tím památníkem, aby vlastně nějak vyjádřili své emoce a trošku se jim třeba ulevilo. A tam často vidíme právě i vzkazy o tom, že nevěděli, neměli tušení, neznají tu historii a že třeba odchází s tou větší empatií vůči romské minoritě, což pro mě osobně třeba byl jako hlavní cíl.

0: Poslech nám zpříjemnila Ida Kellerová a Roman Orad. V rámci projektu Vlak Lemkin vznikla v roce 2023 platforma mladých proti rasismu a xenofobii. Združuje mladé lidi z České republiky, kteří se podílejí na aktivitách Centra studií genocid Terezín. Cílem platformy je zapojovat mladou generaci do vzdělávacích a komunitních projektů, rozvíjet její znalosti moderních dějin, kritické myšlení a respekt k menšinám. Iveta Durdoňová na konferenci Trace v Osvětimi oslovila dva členy platformy, Rafaela Krpce a Samuela Storka.
1: Teď jsme v Osvětimi. Jste tu poprvé?
2: Ano, oba dva tady jsme poprvé. Je to hodně zvláštní, taky dost nepopsatelný pocit tady bejt. Myslím si, že každý člověk by se měl Evropan minimálně jednou v životě podívat. Tím, že jsem začal už tak ve svých 14 letech pracovat v této oblasti, tak ze začátku to spíš bylo taky objevování té historie, ale postupem času si tak člověk to začne všechno chápat víc a víc a začne si uvědomovat, jaká hrůza to byla a hlavně, že by se o tom mělo co nejvíce hovořit jakoby po celém světě, protože se to furt děje v některých oblastech i v dnešní době.
1: Pane Storek, vám je 20 let. Jaký byl váš první dojem, když jste vstoupil do areálu památníku?
3: První dojem byl takový, že jste si říkal, jak může něco takového člověk, stejný jako já, z masa a kostí, nejspíš taky s nějakou duší, jako tohle to vůbec províst. Bylo to strašně silný, když jsem tam jako vkročil, tak cítil jsem trošku nával takové jako zlé energie trochu, kvůli tomu, jaký zvěrstva se tam děli. Takový nervózní pocit jsem měl, když jsem vkročil. Silný zážitek jsem tady poprvé a jak chodím okolo různých památek z druhé světové války a i z dalších jiných válek, tak tohle to bylo jako jedno z nejsilnějších pocitů, co jsem měl.
1: Pane Storek, vy a pan Krbec, vy jste z platformy mladých proti rasismu a xenofobii. Co to znamená? Co vy vlastně proto děláte, nebo jaké je vaše úloha?
3: Pan Chalupa, můj otec, pracuje teda v Centrum studií genocid Terezín a ten se zabývá genocidama, rasismem, právě xenofobií a já mu pomáhám s jeho výstavou, kterou dělá v Terezíně a tak různě, jako brigádník.
1: Pane Krbec, jaké je vaše úloha, nebo v čem pomáháte?
2: Já jsem hlavně pracoval na projektu Vlak Lemkin. Už jsme projeli celou Českou republiku, měli jsme už hodně tras. Snažím se prostě těm mladým ukázat, aspoň minimálně tím, že já jako stejná věková kategorie se jim snažím tu situaci a tu minulost popsat našima slovama a jednodušejc, aby se do toho pokusili nebo víc vcítit. A právě do budoucna si myslím, že se samým určitě budeme s nějakýma novýma projektama pokračovat. A ještě bych chtěl dodat, že tím, že naše otcové pracují na tomhle už několik let, tak se snažíme využívat týhletý situace a získávat co nejzkušeností do budoucna. Snažíme se pomáhat skoro na každé akci, co to jde.
1: Vaši kamarádi nebo vaši vrstevníci, pane Storek, ptají se vás, co děláte nebo v čem pomáháte?
3: Ptají se a vědí, že už pomáhám, to už jsou léta. Já tam jedu vždycky busem a jsem tam 3 dny, pomáhám otcovi a pak zase jdu do Prahy. Matka je ráda, když takhle pomáhám otcovi v tomhle tom. V ostatních věcech třeba zase tak moc ne, ale tohle to říká, že to je boj za dobrou věc.
1: Jaký máte vy plány jako platforma mladých do budoucna?
2: Tak my se samým jsme přemýšleli, že bychom to chtěli ještě nějak více rozšířit k mladým, obzvlášť naši novou výstavu v Terezíně. Můj takovej plán do budoucna by byl, že by sem ať už z mojí školy, či samové školy, či přes naše vrstevníky, jako jsou naši kamarádi, že by jsme právě domluvili jednodenní či dvoudenní prohlídku Terezína.
3: Je to strašně důležité téma, docela dost lidí moc nezná jako detaily té historie tohohle z toho, tak takhle to ukázat jako třeba lidem ze školy.
0: Děkuji, že jste byli dnes s námi. Manga v Budbách, Zor, Tesa Stipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Jan Josef Rosenberg.

0: je 20 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
2: Summit NATO se znovu řešil i ve sněmovně. Škodu zhruba 1 300 000 korun způsobila nehoda kamionu u čtyř kol na Benešovsku. V pátek bude slunečno a teploty až 37 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Sporem o účast na summitu se dnes zabývali i poslanci při sněmovních interpelacích. Opozice kritizovala to, že ministr zahraničí a šéf motoristů Petr Macinka postup Hradu a rozhodnutí ústavního soudu včera označil za pokus o ústavní puč.
3: Poslance starostů Karla Dvořáka zajímalo, proč se zatím nezávislé justice a ústavního soudu nikdo z vlády nezastal.
4: A prosím, zastaňte se jich ne kvůli prezidentovi, ne kvůli nebo proti vládě, ale kvůli zachování právního státu v naší zemi.
3: Na to reagoval ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO. Podle něj je ústavní soud pevnou součástí systému a jeho rozhodnutí bude vláda respektovat i přes emotivní reakce některých koaličních politiků.
5: Byť s jeho rozhodnutím, které teď učinil, bytostně nesouhlasím, tak si myslím, že to neznamená, že bychom ho neměli respektovat.
3: Tejce podle jeho slov překvapilo hlavně to, že soud rozhodl o předběžném opatření tak rychle. Jana Čermáková, Český rozhlas.
2: Dopravu na silnici první třídy číslo 3 u čtyř kol na Benešovsku zkomplikovala nehoda kamionu. Řidič převážel betonovou jímku a zvedacím ramenem narazil do mostní konstrukce. Provoz zůstal otevřený, v místě se ale tvořily dlouhé kolony. Škoda podle prvního odhadu dosahuje 1 300 000 korun. Krajský správce silnic nechá most posoudit statikem. V Národní

0: tisíce lidí, kteří zůstali pod sutinami zřícených budov. Na místě stále zasahují záchranáři. Prozatímní prezidentka Rodriguezová vyhlásila v zemi stav nouze. Obětí je nejméně 164, zraněných jsou stovky.
1: Počet obětí ale nebude konečný. Geologická služba varuje, že mrtvých můžou být tisíce. Pomoc Venezuele už nabídlo několik zemí. Spojené státy posílají pátrací a záchranné týmy i zdravotnický materiál. Svůj tým pro vyhledávání a záchranu osob ze sutin do Venezuely vysílá i Česko, potvrdila mluvčí generálního ředitelství hasičského záchranného sboru Kristýna Posekaná.
2: Český těžký tým specializovaný na vyhledávání a záchranu osob ze sutin vyrazí na pomoc do Venezuely. Země po ničivých zemětřeseních požádala o USAR týmy z celého světa.
1: Dva otřesy o síle 7,2 a 7,5, které následovaly minutu po sobě, jsou nejsilnějšími ve Venezuele za více než 100 let. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas. Počasí.
0: V noci bude jasno a teploty klesnou na 20 až 15 stupňů, v údolích ke 13. V pátek bude jasno až polojasno a velmi teplo. Teploty vystoupí na 32 až 37 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na Pražském okruhu u 19. kilometru směrem k D1 hoří vozidlo. Na exitu 19 je uzavřený nájezd. U Litostrova na Brněnsku se srazil autobus s osobním autem. Na D11 u 90. kilometru směrem na Hradec Králové stojí porouchané vozidlo. Tak nohu z plynu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už repríza pořadu Alex a host.
3: Alex a host.
4: Před 4 lety významně přispěl k bronzovému úspěchu hokejové reprezentace na mistrovství světa. Letos se ale šampionát nevyvíjel podle jeho představ. Jak s odstupem času hodnotí vystoupení národního mužstva? Co podle něho chybělo k lepšímu výsledku? A jak bude vypadat jeho hokejová budoucnost dál? Hokejový útečník Matěj Blimel je naším hostem. Vítám tě.
5: Dobrý den, děkuji za pozvání.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Na vlnách Českého rozhlasu začíná Alex a host. Dnes je s námi hokejista Matěj Blimel, který před 4 lety právě tady do Alex a host přinesl bronzovou medaili z mistrovství světa. Letos jdeš s prázdnou. Tak už si nějakým způsobem v sobě si srovnal myšlenky, ten možná i smutek z toho neúspěchu s odstupem času?
1: Jo, tak... Samozřejmě byl jsem z toho zklamaný a smutný hned vlastně po tom mistrovství těch prvních pár dní nebo týden, dva, ale teď už se připravuji na novou sezonu a už je to za mnou a už nad tím teda vůbec nepřemýšlím a jenom se dívám na to, co bude dál.
0: Už nad tím nepřemýšlíš a já ti to teď budu připomínat.
1: Trošku.
0: Protože tě samozřejmě poprosím, aby si se ohlédnul za tím letošním mistrovstvím světa, protože pro tebe to bylo po 4 vlastně letech, kdy jsi z toho, řekněme, užšího ledu zamířil na ten širší led. Jak dlouho jsi musel zvykat? Bylo to hned?
1: No, tak já jsem vlastně to ani jako vůbec neřešil začátku, jak pravdu řekl. Prostě jsem to bral tak, že jsem přijel a jdu hrát hokej. Byl jsem jako natěšený, fakt jsem se hrozně těšil. V začátku jsem se cítil skvěle. Ani mi to jako nějak nedělal, nebo samozřejmě bylo to jiný, ale nedělal mi to jako úplně tak velký problémy, ale pak jako během toho turnaje se to zhoršilo, no a dopadlo to, jak to dopadlo, no.
0: Dopadlo to, jak to dopadlo, ale když se podíváme na začátek, tak ty emoce u tebe musí být opravdu jak na houpačce, protože vlastně jeden den vy jste vypadli z Bruins z AHL a na to ti volá Jiří Šléger, manažer hokejové reprezentace, s tím, jestli přijedeš reprezentovat. Tak ze smutku najednou euforie a radost?
1: No, tak spíš pak stres trošku, protože jak už jsem vlastně říkal několikrát, tak jsem tam musel prostě všechno zabalit a bylo to hodně náročné, těch 20 hodin, 24, ale bylo to tak, no, tak my jsme prostě vyhráli, že jo, tu základní část AHL a doufali jsme, že, nebo věřili jsme prostě, že půjdeme daleko v playoff, jo, bylo to fakt jako, že se mi z toho týmu cítil prostě, že jako máme takovou tu soudržnost a věříme jeden druhému prostě i v AHL, kde jako každý vlastně chce na sebe víceméně ukázat, aby se dostal nahoru a tak to bylo prostě dobrý, no a pak najednou jsme si balili kufry po pár dnech, takže to bylo jako zklamání, ale pak vlastně jak říkáš potom hned vlastně, když mi volal pan Šléger, že jako jestli jich přijel, tak jsem samozřejmě hned se začal těšit a pak tam prostě řešil jenom takové věci, jako jak to všechno zabalit a co všechno vyřešit, takže to bylo fajn, ale říkám, těšil jsem se, no.
0: Když jsi viděl na displeji pár dní před mistrovstvím světa jméno Jiří Šléger, bylo ti hned jasné, proč volá?
1: No, tak jako doufal jsem třeba, že zavolej, jo, protože mě vlastně ty 3 roky předtím se mi to vůbec nestalo, protože vždycky, ať už s Dallasem nebo s Farmou, prostě jsme byli vždycky daleko v playoff, tak jsem tam byl vždycky s nima, takže prostě nebyla možnost přijet ani na jedno mistrovství a hodně mě to mrzelo, protože přece jenom po tom úspěchu, co jsme udělali, bylo 22, tak člověk je takovej, jak se říká, namlsaný a chtěl by prostě jezdit furt, ale ta sezona v té Americe prostě ta sezona v té Americe je dlouhá a někdy to prostě nejde, no.
0: Někdy to nejde. A první pocity po příjezdu na mistrovství světa, přeci se změnil trenér, už to nebyl Kari Jalonen, pod kterým ty si hrál v tom roce 2022, byl to Radim Rulík, tak to byla jediná změna, kterou si zaznamenal?
1: Asi ta největší, jako samozřejmě všichni ty kluci, nebo většina z nás zestárla.
0: Už čtyři roky,
1: co jsme tam byli, ale bylo to vždycky fajn, jako vidět ty kluky, nebo bylo to fajn vidět zase ty kluky po těch 4 letech, protože jsem se jako s nikým moc neviděl, že jak jsem nebyl tady na těch akcích a pak člověk trénuje vlastně ty léta tady během těch prázdnin a v Česku už vlastně začíná příprava, takže třeba s těma některýma klukama, co jsme byli v Tampere právě, tak jsem se třeba 4 roky neviděl a bylo to vlastně super je vidět zase kustody, fyzioterapeuty, s nimi vždycky hrozná sranda, takže to bylo taky super a na to jsem se taky těšil. No.
0: Já jsem tě také 4 roky neviděla, jsem ráda, že jsi tu. Matěj Blimel je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s hokejovým útočníkem Matějem Blimelem, který letos reprezentoval Českou republiku na mistrovství světa. A nebylo to úspěšné mistrovství světa pro českou reprezentaci. Asi jsme všichni čekali víc. Ty jsi říkal, že smutek už si zažehnal. Já teď s dovolením se ještě k tomu mistrovství zkrátka vrátím. Doufám, že ti to nějak nejítří rány. Nicméně mohli jsme vidět, že z hokejově, z papírově stejně silnými nebo silnějšími hokejisty, hokejovými týmy, vám to šlo lépe, než s těmi slabšími. Tak je to tak, že, nebo jak to vnímáš ty, hrálo se ti lépe s Kanadou, s Finy, než třeba s Itálií, s Norskem, Slovinskem?
1: No, tak asi jo, tak tam vlastně je důležitý říct, že jsme měli jako dobrý start do toho mistrovství, jo, že prostě to Dánsko byl jako těžký soupeř na začátek, jo, a čeká se, že musíš vyhrát a tak prostě to se nám podařilo a pak prostě přišli ty Slovinci a taky jasně víceméně se čeká, že vyhrajem s rozdílem třídy, no a najednou prostě tam nejdou ty góly, nejde to a my jako hráči prostě začneme být trošku nervózní, jo, prostě ty, od koho se čekají góly, to prostě nejde to, teď jako ty kluci, co mají ostatní role, tak prostě chtějí tomu přispět, furt to nejde, no a pak prostě to dopadlo, jak to dopadlo a to samý bylo i proti, třeba jsme hráli proti těm Italům nebo tak, jo, prostě jejich gólman proti nám chytal skvěle a my jsme prostě měli šance, ale bohužel nám tam třeba něco, nebo nám to tam hnedka nespadlo a pak ten tlak a ten stres prostě se kupí a ty puky oskakujou, kdežto, když pak jsme prostě vlítli na Švédy nebo i na tu Kanadu, jo, všichni věděli, jaký mají na papíře tým a my prostě tam fakt jde člověk trošku jako outsider, i když třeba bychom nechtěli být vůbec tady v té pozici, ale třeba jsme to tak měli, no a pak se hrálo úplně s klidnou hlavou, jo, taky proti těm Švédům jsme prostě měli štěstí, nám tam spadly 3 góly hnedka, že jo, tak ještě jeden nám neuznali, takže to prostě bylo úplně jako super start. A proti té Kanadě taky jsme vedli 1-0, jsme je tlačili, takže prostě bylo to, nevím, no, bych asi úplně neřekl, že jsme podcenili ty soupeře, ale prostě jak jsme, nevím, no, asi jsme byli trošku jako nervóznější a jsme měli takový jako někde by pouta na rukách, když to řeknu, prostě, že to úplně nešlo. No.
0: Ano, co se děje s těmi hráči, s tím týmem, když se dlouho nedaří střelit gól? Těžkne hokejka, psychika jde dolů, co se děje? A co se potom musí odehrát, aby se ten tým zase zvednul?
1: No tak nemělo by se dít nic, že jo? Ale prostě někde to tak je, že prostě, nebo třeba, když mluvím třeba za mě, za ty útočníky, tak jsme tam o to, aby jsme ty góly dávali, no a teď prostě jo, je tam třeba poloprázdná brána a ten puk najednou třeba ti sjede z té hokejky nebo tak něco, tak to jsou prostě takový malý detaily, který třeba v té televizi nejsou tak vidět, že jo, že to prostě sjede, tak to tam není prostě tak vidět, ale najednou v té hlavě to trochu máš, tam máš skvělý fanoušky, fakt na nás chodilo prostě hodně českých fanoušků, jako super atmosféra, tak prostě chceš vyhrát pro ně, no a najednou vidíš, že to nejde a to, tak je to těžké a těžké, no.
0: Těžké a těžké, no ono z gauče se to velice dobře hodnotí. Matěj Blimel je naším dnešním hostem.
2: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámecké léto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda Poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Alex a host je hokejový útočník Matěj Blimal. Slyšeli jsme píseň Yardy Champions, který český národní hokejový tým slyšel před 2 lety tady v Praze. To byl úžasný zážitek, věřím, že ji ještě uslyšíme. Nicméně, když ty si Matěj reprezentoval před těmi 4 lety, tak svým výkonem jsi řekl o angažmá, tehdy si podepsal smlouvu s Dallas Star. A z Dallas Stars, co teď? Co tě čeká?
1: Nevím ještě.
0: Opravdu není nic, nic se nerýsuje?
1: Ne, ještě nic nemám. Čekám vlastně, nebo 1.7. se otvírá trh s volnými hráči v NHL, kam vlastně já spadám, takže na to čekám a uvidíme, jaká přijde nabídka. Budu na to čekat a pořád bych tam chtěl zůstat, no.
0: Čili stále na prvním místě máš AHL, NHL nejlépe?
1: Spíš NHL mám na prvním místě. Taky bude i záležet na to, jakou roli třeba mi ten tým dá, nebo prostě kde mě vidějí a jak to vidějí třeba i v průběhu té sezóny. O tom se všem s nima dá mluvit. Samozřejmě nikdo vám nedokáže slíbit 100% nebo 100% roli v NHL, ale říkám, uvidíme, jak se s nima, nebo jaký ty námluvy budou a jaký je ty nabídky budou a pokud tam bude nějaká nabídka, která prostě by fakt dávala smysl, ať už třeba rolí a pak samozřejmě i finančně, tak bych to chtěl vzít ještě.
0: Mm-hmm. A jak tohle probíhá? Vezmi nás do zákulisí. Za velkou louží je nějaký agent, na kterého se ty kluby mohou obrátit, on tě potom bude kontaktovat. Jak ty námluvy probíhají?
1: No, tak vlastně já mám vlastně smlouvu s agenturou tady, vlastně tu mám od nějakých 15-16 let, co vlastně s Alvo Sports, Aleš Volek, tak s nima vlastně mám smlouvu a v momentě, když já jsem vlastně odešel do Ameriky, tak si mě převzala agentura CAA, se kterou vlastně má tady moje česká agentura jakoby smlouvu tam, že oni se pak starají o ty český hráče, ale právě Aleš jako se o mě stará i tam, takže je to tak vlastně, že se o mě starají jako oni, tak vlastně i tady odsaď a ty námluvy, já agent nejsem, takže já jenom co tak jako slýchám, tak je to tak, že prostě ty týmy volají s nějakýma nabídkama a pak vlastně moji agenti jim řeknou, jak to máme my, co my bychom očekávali a co my tak nějak chceme. No a pak se to vždycky nějak snad protne v tom středu, no.
0: Tak a kdybys ty sám si mohl vybrat kam, co bys si spřál? Jaký tým bys si spřál?
1: A to je těžký říct, vlastně to bych mohl říct třeba, kdyby bylo 12-13, ale teďka jak už vím, jako jak to tam funguje a jaký je to zákulisí, tak ten tým, jako mně je to jedno, abych jako hrál za jakýkoliv tým, tam spíš fakt jde o tu nějakou roli a o to, co ten tým je schopný nabídnout. No.
0: Nezalitoval jsi někdy, že jsi odešel z Dallasu do Bostonu?
1: No, tak letos to bylo docela vtipný, protože letos vlastně se jim zranilo, nevím, jestli na té soupisce 14 útočníků a jestli 13 se jich fakt zranilo na víc než 2 týdny minimálně, takže těch šancí tam letos bylo dost, což vlastně mě za ty 3 roky se nikdy nestalo, takže to byla trochu smůla a samozřejmě nebo takhle, trochu jsem si postesk třeba během té sezony, protože prostě mě to mrzelo na druhou stranu se to stalo pro nějaký důvod takhle a asi to tak mělo být a to je takový třeba chvilkový postesnutí, ale bylo to docela i vtipný. No,
0: že a prostě, co když se Dallas ozve? Matěj, pojď zpátky.
1: Jo, tak mě se tam líbilo, prostě byl jsem tam 3 roky, byl jsem spokojený, dobrý lidi kolem, i trenéři, užil jsem se tam, každý rok byl prostě lepší a lepší a co je fakt jako teda velký plus tam, tak je to počasí, no, protože tam prostě fakt člověk má když to řeknu, teploty, jarní, letní teploty skoro fakt 12 měsíců, takže až asi na dva dny v roce, kdy tam bylo kolem nuly, tak je tam vždycky mezi 10 a 20, takže to je fakt paráda, no.
0: Matěj Blimel je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je hokejový útočník Matěj Blimel, který teď dá se říct, že má volno? Je teď volno během prázdnin?
1: No, úplně ne, tak měl jsem vlastně po tom mistrovství pár týdnů, že jsem vlastně nechodil do posilovny nebo ani na led, ale já miluji sportovat, takže jsem dělal všechny různý, nebo jsem hrál třeba tenis, pedl, nebo na kolo jsem chodil, takže to je takový, že člověk si užije ty sporty, který nemůže přes tu sezónu dělat, ale vlastně tenhle týden už jsem se vrátil vlastně zpátky do posilovny a na let, no.
0: Když děláš ty jiné sporty, tak zvlášť si musíš dávat pozor, aby si se nezranil.
1: To si dávám, no, ale jak říkám, já prostě miluju furt něco dělat a baví mě to, plus mám hodně kamarádů vlastně, se kterými jsem třeba vyrůstal na hokeji nebo tak a můžem ty sporty dělat spolu, takže i to je třeba forma, jak se s nima vidím, a, že jo, protože zase celý rok nevidím a jak si to užijem i takhle, no.
0: Takže jsi teďka tady v Čechách, v České republice po celé prázdniny.
1: Jo, jo.
0: A pak až uvidíš, který klub, se kterým klubem se domluvíš, nebo tví agenti, tak podle toho tam do kterého státu zamíříš.
1: Tak nějak.
0: Takže vlastně je to úplně otevřené. Nevíš, jestli na východ, na západ, Spojených států amerických.
1: Jo, přesně tak, no.
0: Tak a ty jsi říkal, že jsi před tím mistrovstvím, než ti tady zavolal, nebo když ti zavolal Jiří Šléger, tak jsi se kompletně zbalil a přestěhoval jsi se do České republiky. To znamená, že by si musel v zámoří vlastně začneš úplně od znova?
1: No, v některých věcech jo, v některých ne. Já, jak jsem tam vlastně byl teď ty 4 roky a vlastně jsem si tam i nechával věci každý rok, tak prostě ty věci se fakt nakupí. A já si pamatuju, já jsem tam prostě letěl, nevím, se 2 kuframa s hokejovou taškou a teď bych jich klidně zbalil 20, kdybych mohl, jo. Prostě to je tak, že každý ten den nebo tu sezónu člověk pozbírá takových věcí a vybavení, že já jsem tam třeba začal hrát golf a tak, takže to mě taky baví a teď najednou máš celý bag golfový a oblečení na to, že je to fakt hodně a to je třeba příklad, jak co tam člověk může všechno nabrat, jo, takže já spíš jsem si to tak nějak tam vyklidil a vytřídil, co je fakt potřeba a co fakt ne. Vzal jsem si to sebou a když prostě nevím, jaká je moje budoucnost, tak abych už tam nic neměl. No.
0: Takže počítáš s tím, že třeba, nebo asi se to nestane, ale že by si mohl zůstat v České republice, jít do extraligy, nebo nabízí se třeba i nějaký evropský tým?
1: Je to taky možnost, no.
0: I to je možnost, ale je někde vzadu na tom žebříčku tvém.
1: Jo, pořád bych chtěl prostě dostat smlouvu v Americe takovou nějakou, aby fakt dávala smysl, no.
0: Když jsi vlastně žil v Bostonu, tak je pro profesionálního hokejistu čas na jiné aktivity, než jenom na hokej. Je něco, můžeš mít nějakou dovolenou, nebo jak ten čas během roku trávíš?
1: No, jak já jsem vlastně byl v Providence celý rok, což je vlastně tak 45 minut autem od Bostonu, takže na americký poměr je to blízko. A jo, tak lepší to bylo v Texasu tady v tom, protože když fakt bylo volno, tak jak v tom Texasu bylo prostě celou tu sezonu hezký počasí, tak jak jsem zmiňoval, člověk mohl hrát golf, nebo prostě jsme mohli jít do města, kde prostě nebyl 1,5 metru sněhu třeba, ale normálně se třeba dalo projít, jo, zajít si tady někde do kavárny nebo nějaký jídlo. Jo, v tom Providence nebo Bostonu, když prostě jsem letos byl, tak tam prostě najednou letos byla jako obrovská zima, tam jsme tam měli několik jako sněhových bouří, že prostě jsme třeba hráli zápas, hned potom měla přijít sněhová bouře a nám prostě nepustili jako fanoušky na zimách, protože se prostě tam, oni jako se tam hrozně bojí, jak třeba ty lidi jako v tom budou cestovat a tak, takže prostě se báli, že by se nedostali domů. No a tak jsme prostě za ty 2 hodiny třeba, než když pak člověk vyjde ven z toho zimáku, tak tam už bylo, nevím, třeba 30 čísel sněhu a ráno bylo prostě metr, půl metr, metr, no, takže, takže to já jsem třeba jako nikdy úplně nezažil ani tady, tak, tak to bylo taky fajn, ale vždycky bych radši volil to léto, nebo ty letní, to letní počasí, no.
0: Říká Matěj Blimal, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu

0: Hokejový útočník Matěj Blimel je dneska s námi ve vysílání. Zajímá mě, co fanoušci. Liší se nějak ti v zámoří a ti, co potom jezdí na ty světové šampionáty? Vy jste na tom letošním šampionátu měli pomalu domácí prostředí.
1: Jo, bylo to super, já jsem si to hrozně užil, protože vlastně v tom Tampere to bylo ještě takový trošku omezený, jak bylo vlastně po covidu a tak, tak ještě bylo jakoby fakt cítit, že ty lidi jako byli takový zdrženliví, ale stejně jsme tam měli jako dost lidí, ale prostě bylo to cítit. A letos já jsem byl úplně, jako já říkám, tyjo, to je úžasný, jako jo, to je fakt super, protože v té Americe prostě, když třeba hraje člověk NHL, tak ty zimáky jsou plný, tam je prostě 18 000 lidí, ale je tam fakt ticho, jako jo, ty prostě, pokud není nějaká bitka nebo gól, tak ty lidi prostě moc nefandějí a jenom prostě se dívají, takže tam je normálně jako slyšet, jak na sebe ty kluci třeba řvou, že si řvou o puk nebo to, tak to je úplně normální, ale tady prostě jak se fandí, tak to je super. A nebo třeba naopak v AHL, ne ve všech týmech jsou prostě plný tribuny. Někde prostě přijde, je hala pro 10 000 a přijde 5 a pak někde je prostě hala třeba pro 5 a přijde fakt 5, jo. Takže to je fakt takový rozdíl a já říkám, já když jsem přijel vlastně na ty zápasy tady, jak si říkám, ty jako před takovou atmosférou už jsem jako dlouho nehrál, no. Třeba jak jsme hráli s těma Slovákama, to bylo úžasný, jako to jsem si fakt užil, no.
0: Které jste porazili nakonec.
1: Jo, jo.
0: A byl tady Patrik Eliáš, já jsem to nezmínila, byl tady Patrik Eliáš pár dní před začátkem mistrovství světa a přesně odhadl výsledek Česko-Dánsko, které jste porazili 4-1, tak to přesně tipnul, tak jsem to chtěla jenom doplnit. Teď v současnosti už je vlastně hokejovým manažerem národní reprezentace. Ale ještě k těm fanouškům, stihneš to vnímat? Ty jsi říkal hrozně, jako užil jsem si to, ta atmosféra byla úžasná. A přináší ti to něco?
1: Třeba na tom rozbruslení, když jako těsně před tím zápasem, že jo, člověk vjede do té haly a teď už tam vidí ty lidi, jak jsou prostě nalepený na to sklo a fanděj a teď ty český vlajky a že jo, jak tam mají ty nápisy, odkud třeba jsou, tak to je vždycky super vidět a člověk si to hrozně užije, nebo jo, když tam prostě jsou ty malé děti nebo menší děti za tím sklem, tak když třeba jim můžu hodit puch nebo něco, tak pak člověk vidí, jak jsou šťastný a to je super, ale pak jakmile začne zápas, tak už to neřeším a už se fakt jako soustředím jenom na sebe, jenom na tu hru, no.
0: Jak prožívali mistrovství světa rodiče tvoji?
1: Jo, hrozně mi fandili a byli vlastně rádi, že jsem jel, protože mě jako, nebo takhle 4 roky prostě jsem hrál mimo, jo, jeli tam třeba za mnou se podívat, ale bylo to na pár zápasů, takže to není takový to, že mě prostě vidějí tu celou sezónu hrát, takže tady v tom samozřejmě je to těžší, ale podporují mě přes tu sezónu hrozně moc a jsem za to vděčný, ale tím vlastně, jak jsem byl tady, že jo, zase na mistrovství, tak se taky užili a fandili mi, no.
0: Říká Matěj Blimel, který je naším dnešním hostem.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Alex a host je stále útočník, hokejový útočník Matěj Blimel. Ty jsi zmiňoval v jednom vstupu, že američtí fanoušci začnou trošku být aktivní, když je třeba nějaká bitka na ledě. I tebe jsme třeba teďka na tom světovém šampionátu viděli v nějaké bitce, se usmíváš. Co tě jako vybudí k tomu jít do té bitky a máš někde v hlavě to, hlavně se nesmím nechat vyloučit, nesmím to přehnat?
1: No, já bych spíš uvedl na pravou míru, že já do bitky to úplně nejde k sobě.
0: Ne? Ale viděli jsme tě někde.
1: Spíš do strkanice bych
0: no,
1: to nazval.
0: Ale, to už je slovíčkaření.
1: Ale prostě tam v té Americe je to tady v tom jako jiný. Oni tam prostě mají kolikrát hráče, kteří jsou čistě placený za to, že prostě fakt se jdou pobít a oni to tak berou, že to tomu týmu dodá prostě tu energii a když třeba pak ten tým hraje doma a ten domácí hráč vyhraje tu bitku, takže prostě ta celá hala šílí a fakt jako ta atmosféra je jako neskutečná. To je kolikrát fakt větší, než prostě když dá ten tým gól, jo. A spousta kluků, který prostě tam třeba si tím prošli a dostali se tady do té role i třeba myslím z Česka, tak pak přijdou sem a přinesou si to sem, ale mě trošku nebo jsem tak jako, co třeba tak já vidím, takže to tady úplně tím, jak prostě hrajem na tom širším hřišti, hraje se víc s pukem a nechce se ten puk ztratit úplně, plus se nechtějí prostě dělat vyloučení, protože v těch přesilovkách je větší hřiště, tak tady to není úplně tak docenění, jako je to třeba tam a fakt jako když ten hráč fakt tady toho baví to, ty bitky a tak a baví ho hrát hodně tvrdě, tak pak v té Americe je tam pro něj větší prostor, no.
0: A ty to tady nejsi, ty se nepovažuješ.
1: Já radši hraju s tím pukem a i tam radši hraju s tím pukem a radši ho dám do té brány a dám ten gól, nebo nějaký gól připravím, než abych se s někým pral, ale právě už 2 roky zpátky jsem jako chodil na box, že abych byl trošku tvrdší, protože oni prostě to tam mají rádi a mají rádi tu tvrdost a letos budu chodit znova, no, protože prostě je to potřeba a já třeba to v sobě, vím, že to v sobě nemám úplně nějak jako, že bych to dostal od Boha třeba do svého těla, tak prostě to musím dostat tím tréninkem, takže taky letos budu chodit a docela se na to i těším, no, bude to taková změna v té přípravě trochu.
0: Tak a pak to třeba použiješ na ledě a dostaneš nějakou slušnou nabídku. Ne?
1: No.
0: Nechybí to tomu úspěchu
1: já myslel, že řekneš jako nakládačku třeba.
0: Ale, no to taky, ale z toho bude ta nabídka potom.
1: Ne, tak spíš je to o tom, že prostě chci hrát tak, že aby mě prostě nevylekalo to, že bych třeba byl někde u té brány, tam se to začalo prát, abych dostal třeba ránu, abych jako s tím byl v pohodě a byl prostě takový tvrdší, takže i to tak nějak cítím, že mi třeba trochu chybí a tak to chci změnit.
0: Vybavíš si nejhorší faul, který si dostal? Ono někdy třeba to vrazení, nahrazení vypadá děsivě. Vybavíš si, kdy ti bylo ouvej?
1: Já si vybavím jednu situaci, že to jako nebyl faul, ale byl vlastně, já jsem jako zavážel puk do útoční třetiny a vlastně jeden protihráč mě dojížděl a tak nějak jako mě chtěl dohrát, ale já jsem jako tak nějak, nebo prostě mě dohrál tak jako blbě. No a já jsem spadl jako na mantinel a hlavou jsem si dal mantinel, no a byl jsem jako v bezvědomí a právě jsem pak jako jel až do nemocnice, že jsem skončil jako to, tak to bylo tak 3 roky zpátky, no, tak, ale naštěstí jako potom, jak to jsem měl jako, byl jsem jako otřesený z toho, ale naštěstí, jak to jako hrozně vypadalo, protože jsem dělal nějaký videa, tak jsem si říkal, tyjo, to je divný, že se cítím tak dobře, jo, protože fakt jako to bylo jenom na den, dva, pak už jsem zase začal zpátky ten protokol, který vlastně tam třeba pod otřesu mozku je a ten šel, to pak šlo už jako, jo, že s tím pak už nebyl žádný problém, takže to bylo asi to nejhorší, co se mi stalo zatím.
0: No to doufám, že to neviděli tvoji rodiče, to si vůbec nemůžu představit. no, vidět své dítě ležet bezvládně na ledě.
1: No, jako rodiče ty koukají, nebo no, rodiče jako koukají občas, tak nějak jak jim to vyjde, nebo více mě se snaží, ale samozřejmě je to těžší, když hrajeme ve dvě, ale třeba moje babička se fakt kouká na každý zápas a ta to teda asi viděla, no ale pak já jsem hned jako psal, že mi dali telefon hnedka, že jsem jako v pohodě, takže to bylo dobrý, no.
0: Tak babičku zdravíme. V Pardubicích ty jsi říkal, že ti hlásila, že tu dneska budeš, tak jo, moc zdravíme.
1: Dneska mi hlásila, no.
0: Děkuju, že jsi tu byl a ať se ti daří a jsem opravdu velmi zvědavá, kde se nakonec ocitneš. Matěj Blimel.
1: Moc děkuju, ještě jednou děkuju za pozvání a bylo to fajn.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Je 21 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Na polovině stanic v Česku padly teplotní rekordy. V Kladně vznikne centrum pro děti ohrožené násilím. Pátek přinese slunce a teploty až 37 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. V Česku dnes padly teplotní rekordy na polovině meteorologických stanic. Nejvíc naměřili v Doksanech na Litoměřicku, kde bylo 37,5 stupně Celsia. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Extrémní vlna veder dorazí do Česka o víkendu. V neděli by teploty mohly překonat absolutní český rekord 40,4 desetiny stupně ze srpna roku 2012, říká meteorolog Miloš Dvořák.
2: Extrémní teploty kolem 40 stupňů by pravděpodobně v tu neděli byly někde v oblasti Polabí, Poohří a možná na jižní Moravě. Samozřejmě jsou to teploty ve stínu, máme čidla na našich dálnicích, silnicích a i v současné době se ty teploty na těchto rozpálených površích pohybují až k 60 stupňům Celsia.
1: V Máchově jezeře na Českolipsku je nejhorší kvalita vody ze sledovaných koupališť v Libereckém kraji. Vyplývá to z posledních dat krajské hygienické stanice, která v jezeře naměřila zvýšený výskyt sinic. Podobné výsledky přineslo i měření začátkem června. Následně se kvalita vody zase zlepšila.
3: Vodu znečištěnou sinicemi hygienici v Máchově jezeře loni hlásili už na začátku sezóny. Na konci srpna pak vyhlásili zákaz koupání. Radnice v Doksech si letos objednala studii možných zásahů omezujících právě růst sinic. Z ostatních sledovaných koupališť v Libereckém kraji je aktuálně mírně zhoršená kvalita vody v Hamru na jezeře, v Zákupech, v Nedamově, Sedmihorkách a ve Sloupu. Z Libereckého kraje Jiří Jelínek, Český rozhlas.
1: Středočeský kraj na začátku příštího roku otevře v Kladně centrum pro děti ohrožené násilím. Rozhodli o tom krajští radní. Takzvané dětské advokační centrum bude druhé v Česku. První funguje v Praze. Pomáhat tam budou psychologové, terapeuti a sociální pracovníci. Centrum se zaměří na nezletilé oběti a svědky sexuálního nebo domácího násilí. Změnu systému financování nepedagogických pracovníků provází nejistota. Výplatu jim od ledna posílají místo státu zřizovatelé. Města a obce

0: stačit nebude a ten propad je někde opravdu velký.
1: Ministerstvo financí odhaduje, že obce můžou z daňových výnosů získat zhruba 34 miliard korun. To je o 13% více než loni. Barbora Taševská, Český rozhlas.
2: Počasí. V noci bude jasno a teploty klesnou na 20 až 15 stupňů v údolích až ke 13. V pátek bude slunečno a velmi teplo. Teploty vystoupí na 32 až 37 stupňů. Na severovýchodě místy kolem 31. Pršet nebude.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: V Praze je v úseku od Bubenečského tunelu k Nové Povltavské neprůjezdní pravý pruh. Důvodem je porouchané vozidlo. Na jižní spojce v Praze stojí porouchané osobní auto. Neprůjezdní je levý jízdní pruh a řidiči musí počítat se zdržením. Na D48 u 65. kilometru ve směru na Český Těšín havaroval nákladní vůz. Pravý pruh je uzavřený. Na D1 na sjezdu u exitu 226 ve směru na Ostravu stojí porouchané taktéž vozidlo. Překážka může omezovat provoz. No a na D48 u 44. kilometru ve směru na Olomouc leží předmět na vozovce. Projíždějte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A teď už country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Ještě jednou klidný večer a ničím nerušený poslech písniček, které jsem tentokrát naložil do pravidelného country dostavníku. Na úvod to bylo Až uslyšíme hvízdání Roberta Křesťana z prvního alba brněnských poutníků, které vyšlo v roce 1983. Já vás ale zavedu do jejich pořadí šesté kolekce, která vyšla před rovnými 30 lety pod názvem Je to v nás.

Vzpomínkou na dívku, která odjela do Jižní Karolíny a aktuálně se toulá jen a jen v myšlenkách pod sloganem Fall in Love, kterou na sebe v letošním létě poprvé upozornil rodák z Louisville ve státě Illinois Bailey Zimmerman. Zahaj k ní přidal dalších 7 melodií a nedávno vydal první mini-album Nezasínej Leave the Lights On. Do jeho obsahu se ještě vrátím, ale teď zpátky do Brna, do času, kdy po odchodu Roberta Křesťana hledali poutníci jak dál a na album Je to na nás zasadili písničku Čas příliš dlouho stál.

Bailey Zimmerman opět ženskou tak zasažený, že si připadá, jako kdyby ho přijel vlak. Písnička Trainwreck, která je jednou z novinek jeho prvního většího pokusu na gramofonovém poli. A zase do obsahu alba Je to na nás, které vyšlo před 30 lety a zastihlo brněnské poutníky v sestavě Ladislav Cejnek housle, Mirek Hulán kytara, Sváťa Kota z banjo, Zdeněk Kalina 12-struná kytara, Jiří Pola kontrabas a Hana Černohorská.

Stín na střechách nás zavedli do současnosti brněnských poutníků, kteří se toulají naším i zahraničním hudebním světem celých 52 let. Přesně tak se totiž jmenuje jejich nejnovější projekt, který měl premiéru před 2 lety, kde se připomněli v současné sestavě Honza Máca, Petr Mečiar, Jakub Bílý a veterán Jirka Pola. Ten přidal i solovou písničku Málo.

Nejnovější nešvilský objev Bailey Zimmerman a z jeho miniprojektu Leave the Lights On, další poetické vzpomínání na zmizelou lásku a podzimní dopisy. Velice názorný příklad, jak se léty radikálně proměnila tvář country, kterou třeba představoval texaský trubadur Ernest Tubb v písničce Try Me One More Time, kterou na prvním poutnickém albu zpíval doslova úžasně Zdeněk Kalina.

Sunny Sweeneyová a z jejího v pořadí pátého solového alba Married Alone, které vyšlo po pětileté přestávce a zabalilo se do příjemné country atmosféry úvodní svašmě Tie Me Up.

vlak, údolím projíždí, nahání ti strach tím smutným hlasem svým. Černej dlouhej vlak jako stín se blíží tmou, zůstává jen pára, dým a černej mou. Skutky z velkých dálek, z mých dávných období, jako temná černá skvrna, lpí

svý průvočí. Ti hoši přesně sčítaj, a když musí, násobí. Na co přesně čekaj, to ti nikdo nepoví. Když však řeknou dost, máš to prý.

Some Kind of Trouble country stálice, ten je takerové jako Chladno střídá mráz se solovou Janou Skippy Cagašovou a pak mimořádně úspěšný Long Black Train, který v roce 2003 vyhnal jeho autora Joshe Turnera mezi country elitu v doslovném překladu se solovým Martinem Merlinou z nejnovějšího alba vsetínských Gimplerů Hrajeme dál. A ještě jednou za taxasankou Sunny Sweeneyovou. Chci, abych ti scházela. Want you to miss me.

Brněnský sakrapes Pavla Páci Petrželi a country klasika Bobbyho Helmse z roku 57, inspirovaná pobytem amerických vojáků v Evropě, přesně v Německu, protože písnička se jmenuje Fräulein. A ještě na závěr se k vám druhým dechem přiženou poutníci 1992. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Maximální povolená cena paliv na čerpacích stanicích v Česku zítra mírně klesne. Patrik Šik ukončil reprezentační kariéru. Teploty zítra budou se pohybovat od 32 do 37 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Cenový strop pohonných hmot zítra znovu mírně klesne, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr benzinu bude stát na nejvýš 40 korun a 42 haléřů, tedy o 12 haléřů míň než dnes. Naftu pak čerpací stanice v Česku budou moct prodávat maximálně za 36 korun a 22 haléřů za litr. To je o 9 haléřů míň než dnes. Jestli bude stát ceny paliv regulovat i v červenci, by měla vláda rozhodnout v pondělí. Vandalové v pražské Vinoři opakovaně ničili sochu rudoarmějce v tamním parku. Technici ji proto přesunuli do depozitáře Národního muzea v Terezíně, kde ji restaurátoři zakonzervují. Následně se socha stane součástí sbírky muzea dělnického hnutí. Podle radního městské části Martina Macha z uskupení Společně pro Vinoř sochu v parku nahradí pamětní deska.
3: Pro Národní muzeum bude socha poznamenaná poškozením sloužit jako svědectví nejen o době svého vzniku, ale i o tom, jak česká společnost ve 21. století přistupuje k problematickému kulturnímu dědictví minulého režimu.
2: Přes 4 promile alkoholu nadýchal po kolizi řidič v Litoměřicích. Podle krajské policejní mluvčí Pavly Kofrové narazil 38-letý muž se svým autem v centru města do zaparkovaného vozidla. Z místa nehody bez oznámení odešel. Policisté ho krátce poté vypátrali. Ve Smetanových sadech v Jeseníku funguje nové hudební hřiště pro děti. Přáli si ho obyvatelé v rámci takzvaného participativního rozpočtu. Investice vyšla na zhruba 350 tisíc korun. Doplňuje mluvčí radnice Markéta Kanyová.
4: Na hřišti najdou návštěvníci 4 nové hudební prvky, najdou tam bubny, barevný xylofon, pak taky velký dřevěný nástroj a zvonky. Všechny ty prvky podporují kreativitu, pohyb, soustředění i spolupráci mezi dětmi různého věku.
2: Češi se můžou zapojit do pomoci po ničivém zemětřesení ve Venezuele. Veřejnou sbírku spustili třeba nadace ADRA, Český červený kříž nebo organizace Člověk v tísni. Ta pro okamžitou pomoc na místě už vyčlenila 1 000 000 korun. Humanitární pomoc lidem poskytne díky spolupráci s místními organizacemi. Venezuelu v noci zasáhla 2 silná zemětřesení. Zemřelo přes 160 lidí a asi 1 000 jejich zraněných.
0: Sport.
2: Útočník Patrik Šik po vyřazení českých fotbalistů z mistrovství světa ukončil reprezentační kariéru. 30-letý hráč Leverkusenu to oznámil na Instagramu. Uvedl, že rozhodnutí zvažoval delší dobu. Šik za národní tým odehrál 56 zápasů a dal 26 gólů.

0: Počítejte se zdržením na D1 u 221. kilometru směrem na Ostravu. Stojí porouchané vozidlo, no a na Pražském okruhu u exitu 10 je po poruše odstavené osobní auto. Překážka je na vozovce, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Dobrý večer, dámy a pánové. Začínáme dnes tak trochu jako v pohádce. Bylo, nebylo. V dobách, kdy se ještě nevysílalo divadlo pro vaše uši, měl rozhlas jiný dlouholetý cyklus pořadů, který právě v tomhle nočním čase přinášel ukázky z knížek a literatury vůbec. Tak se dnes na ty stránky zase vrátíme, co říkáte. Společně s naším archivem a taky díky tomu seriálu, který se jmenoval tak hezky. Stránky na dobrou noc.

0: strašidele.
1: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
2: Příběhy na závěr dne. Krátké prózy, cestopisné črty, pohádky, vyprávění, pověsti, to všechno k poslechu krátce před půlnocí. Takové byly mezi posluchači velmi oblíbené stránky na Dobrou noc. Vysílali se v rozhlase, tuším, od léta roku 1976, a to hodně, hodně dlouho. No a Divadlo pro vaše uši, to jsou

0: vlastně taky svým způsobem takové archivní stránky na dobrou noc. Oblíbené knížky a známé herecké hlasy. Jako třeba v případě Alfonse Daudeta a jeho románu Listy z mého mlýna. Z něhož vybírá, čte a taky nás na venkov do francouzské Provence teď pozve pan Karel Heger.
1: He, ti se divili, ti králíci. Odedávna viděli, že jsou vrata mlýna zavřená a že zí i zápraží zarůstají trávou, a tak došli k názoru, že mlynáři vymřeli. Místo se jim líbilo a tak si z něho udělali něco jako svůj generální štáb, ústřední bod svých strategických operací, takový králíčí mlýn v žmáb. Tu noc po mém příjezdu jich tam bylo, no, abych nelhal, dobře 20. Seděli v kruhu na zápraží a vyhřívali si tlapky v měsíčních paprscích. Stačilo pootevřít vikýř a frrr, celé králíčí ležení se dalo ve zmatku na útěk. Všechny bílé zadečky se klidily se vstyčenými ocásky do houští. Doufám, že se zase vrátí. A ještě někdo se velice divil, když mě spatřil. Byl to nájemník z prvního patra. Starý podivínský vír s hlavou myslitele, který sídlil ve mlýně již více než 20 let. Našel jsem ho v hořejší světnici, seděl bez hnutí a zpříma, nahřídeli lopatkového kola mezi opadanou omítkou a spadlými taškami. Chvilku se na mne díval svýma kulatýma očima a potom, udiven, že mě nepoznává, začal dělat hů, hů a namáhavě potřásat svými prachem zašedlými křídly. A zatrápení myslitele, ani se to neokartáčuje. No nic, tak tento tichý nájemník se mi líbí, daleko lépe než nějaký jiný. A to právě takový, jaký je, se svýma mohouravýma očima a zamračenou tváří. A tak se mu nájemní smlouvu honem obnovil. Má pro sebe celý hořešek mlyna jako dřív, se zvláštním vchodem střechou. A já si ponechávám světnici v přízemí, malou místnost bílenou vápnem, nízkou a klenutou jako refektář v klášteře. Odtamtud vám tedy píši. Dveře mám otevřeny do kořán a sluníčko na mě svítí. Krásný borový lesík ubíhá přede mnou v zářivém světle až na úpatí svahu. Na obzoru se jemně rýsují hřebeny alpských předhoří. Ticho všude. Jen tak občas se ozve zvuk píšťaly nebo kolíha někde mezi levandulí či rolnička na postroji meska na cestě. Celá tato krásná provansalská krajina žije jen světlem. A jak potom chcete, aby mi bylo líto, že jsem opustil vaši hlučnou a učazenou Paříž? Mě tak dobře v mém mlýně. To je opravdu koutek, který jsem hledal. Koutek voňavý a teplý. Tisíc mil daleko od novin, od fiakrů, od mlhy. A co je tu okolo krásných věcí? Je to sotva týden, co jsem se sem nastěhoval a už mám hlavu napichovanou dojmy. Tak například hned včera jsem se díval, jak se vracají stáda ovec do statku pod kopcem. A to vám přísahám, že bych tuhle podívanou nevyměnil ani za všechny premiéry, které jste měli tento týden v Paříži. Posuďte sami. Musím vám říci, že když přijdou horka, posílají v Provence obvykle dobytek do Alp. Zvířata i lidé tam nahoře tráví 5 nebo 6 měsíců pod čirým nebem v trávě až po pás. Když potom přijde první závan podzimu, sestupují zase dolů do statku a vracejí se k počestné pastvě na nízkých zašedlých pahorcích provoněných rozmarínou. No a včera večer se stáda vrátila.
2: Brána otevřená do kořána na ně od rána čekala. Ovčiny byly plné čerstvé slámy. Hodinu po hodině si lidé říkali, teď jsou v Aiguillère, teď jsou v Paradou. Potom se najednou k večeru strhl pokřik, už jsou tady. A tu vidíme v dálce, jak se stádo blíží obklopeno gloriolou z prachu. Vypadá to, jako by i sama cesta stádo doprovázela. Napřed jdou staří berani s rohy nastavenými dopředu. Vypadají divoce. Za nimi houf z kopců, trochu unavené bahnice s jehňaty mezi nohama. Mesci s červenými chocholy nesou jednodenní jehňata v koších a kolébají je při chůzi. A potom ježí psi, celý udýchaní a s jazyky až na zem. A nakonec jdou dva pastýři, náramně darebové, zahalení do hrubých vlněných plášťů, které jim padají na paty jako kanovnické pláště. To vše před námi vesele defiluje, mizí v bráně a cupe, jako když pořádně prší. Máte vidět, jaký rozruch je v domě. Velicí zelenozlatí páví s jemnými hřebínky příchozí poznali a vítají je z výše svého hřadu strašlivým vytrubováním. Kurník, který už usínal, se najednou probouzí. Kde kdo je na nohou? Holuby, kachny, krůty i perličky. Na dvoře je jako v blázinci. Uprostřed všeho toho hluku se stádo dostává ke svému odpočinku. Nic není tak rozkošného jako toto ubytování. Staří berani jsou dojati pohledem na své jesle. Nejmenší jehňata, která se narodila na cestě a ještě nikdy statek neviděla, se kolem sebe rozhlížejí v údivu. A daleko nejdojemnější jsou psi. Ti dobří ovčáčtí psi, kteří jsou zcela zaměstnáni svými ovcemi a mají ve statku oči jen pro ně. Marně na ně volá hlídací pes ze své boudy. Marně je láká v jedro až po okraji plné čerstvé vody. Nic nechtějí vidět a o ničem slyšet, dokud není stádo uvnitř, dokud není zastrčena velká petlice u plankových vrátek a dokud pastevci v čeledníku nezasednou ke stolu. Tu se teprve dají pohnout k tomu, aby zalezli do boudy a chlemtajíce svou misku polévky vypravují kamarádům ze statku, co dělali nahoře v horách, v pošmourné krajině, kde jsou vlci a veliké purpurové náprstníky až po okraj plné rosy.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Soudničky, to je vám přece takový pěkný novinářský a zároveň i literární žánr, který ale už potřebuje celého spisovatele, nejenom novináře, s nadáním pro zkratku a taky humorné vyprávění, stručnou a jasnou charakteristiku postav. To všechno musí takový referent ze soudní síně umět, aby se pak čtenáři bavili, třeba jako u vyprávění Františka Němce, Karla Poláčka nebo Františka Šimečky. No a v těch dnešních soudničkách se potkávají i mistři svého oboru u mikrofonu. Josef Sommer s Borisem Reznerem a Rudolfem Hrušinským.
2: Soudní referenti nedívají se na obžalovaného pravidelně jako na lotra. Jen tu a tam občas nutno obecenstvu říct, že včera stál před soudem lotr nejhoršího druhu, což omastí se ještě citátem z nějakého světového autora, poukáže se na nějaké drama světové pověsti, a když jste vylíčili takového lotra co nejhrozněji, udělali z něho vyvrhele lidské společnosti, že by ani pes kus chleba od něho nevzal, porota vám ho osvobodí a vy musíte psát znova. A napíšete nyní opak, že totiž těžce zkoušenému muži dostalo se konečně zadosti učinění osvobozujícím bírokem poroty. Nejhorší je, když myslíte, že bude obžalovaný doopravdy odsouzen. Jeden můj známý lehkomyslně napsal: vrah Křepelák byl odsouzen k smrti provazem. Hádali jsme také všichni na provaz, ale dopadlo to tak, že onen přítel musel napsat opravu. Včera se vloudila nedopatřením tiskárny do našeho listu, do soudního referátu zpráva, že vrah Křepelák byl odsouzen k smrti provazem. Opravujeme nyní dodatečně, že pan Křepelák byl osvobozen a jeho pověst, že byla rehabilitována. Chyba stala se tím, že náš referent měl připravený výsledek přelíčení s vrahem Moučkou, které se bude konat v příštím porotním období, a v tiskárně byly oba obvinění zaměněni. Mně samotnému se zase přihodilo, že jsem osvobodil jednoho chlapíka a k svému údivu jsem se dozvěděl teprve druhého dne z jiných novin, že byl odsouzen do žaláře v trvání 12 let. Byl jsem tedy nucen napsat svůj referát o včerejším líčení se Zlíhem. Pro podvody doplňujeme, že obžalovaný Zlých byl osvobozen od trapné nejistoty, jak to s ním dopadne. Již po 10 minutách, za kterou krátkou dobu soudcové z lidu se poradili a dozvěděl se po jejich návratu, že porotci odpověděli na první hlavní otázku, stejně jako na druhou otázku, 12 hlasy ano, takže byl Zlých odsouzen do těžkého žaláře v trvání 12 let. Porotě člověk nesmí věřit. Jedině když vidí, že páni porotci pláčou, může klidně napsat, na to byl propuštěn na svobodu. Jednou se stalo, že jeden obžalovaný křičel: páni soudci z lidu, pěkně jich prosím, já mám 5 dětí, já mám 10 dětí, já mám 15 dětí, já mám 20 dětí. Ani jedno oko nezůstalo suché. Jen my, soudní zpravodajové, tvářili se strašně vážně a zahloubali se do spisu obžalovacího.
3: Tyto obžalovací spisy jsou cennými literárními díly. Někdy jsou jednoduchým a prostým slohem psány, jindy opět psány slohem velice spleteným a opět někdy poeticky, dle toho, kdo je sestavuje na CK státním zastupitelství. Vezměte si příklady. Tak viní spis obžalovací, že s úmyslným opatřením prostředků přispěl k bezpečnému vykonání toho, že XY úmyslně něco předsevzal činěním zhora uvedeným, ovšem v ten smysl, že předsevzal činění tak dělal, že jednal. Nebo píše státní zástupce poeticky, že XY ukrývaje se nepravou tvářností poctivého člověka? Nebo opět zní žaloba? Bylo to za krásného červencového jitra, kdy policejní strážník číslo 182 Josef Jakubec v raním úsvitu vycházejícího slunce pozoroval za stromem rozložitého košatého dubu ukrývati se v nejasných obrysech obžalovaného. Toť literární dílo, o tom není sporu. Tu se čte vlastně povídka před všemi posluchači. A obžalovaný musí rozhodně být hrdým na to, že jest opěván státním zastupitelstvím.
2: Zajímavé jest slyšet výkřiky odsouzených. Obyčejně křičí, já jsem nevinen. Ale jednou jeden obžalovaný a osvobozený zloděj, stojící před porotou, zvolal. Tak jsem to ukradl, přiznal jsem, nic mě nepolehčuje a když nyní jsem si chtěl na stará kolena odpočinout, tak 8 hlasů je ne a jen mizerné 4 hlasy ano. To je divná spravedlnost. A stařeček zloděj podíval se pln důvěry na veřejného žalobce s jiskrou naděje, že přece alespoň ten pán bude něco namítat. A že přece ho nepustí ven na svobodu, kde není nikoho, kdo by mu podal něco k jídlu, nemluvě o přístřeší. A veřejný žalobce prohlašuje, že nic nenamítá proti propuštění obžalovaného na svobodu a stařeček vykřikl. Tak i oni. A v přízvuku jsem vycítil, že tak tragicky ani Julius Caesar nevykřikl na Bruta. Et tu mi fili. I oni, pane Brute.
3: Václav Kulhánek, známý Poberta dlouhoprsták, jenž hrději dovede si vyšlapovat v šedivé trestnické kazajce, než na svobodě a ve svátečním kabátě, takto ale horlivý přivrženec zásad nečinnosti, měl zase jednou vážné myšlenky. Pozoroval totiž, povaluje se na denním svém lůžku v příkopu za Strahovskou bránou, že se časy valně mění, že odstáhlíš křiklavé kavky z pražských věží do teplejšího domova a že noc co noc vkrádá se v laciný jeho byt nevítaný host, ostrý mrazík co studený nocléník. Zahalen ve vlhký plášť husté podzimní mlhy, rozvažoval tedy Kulhánek u sebe takto. Milý brachu, nouze železoláme. Třeba si byl tomu letnímu bytu na čerstvém povětří sebevíce přivykl nic naplat, pro zimní dobu přece jen se nehodí. Z čehož dále následuje, že se musíš za příkladem těch opeřených věženských obyvatelů ze svého hnízda také stěhovat. Stěhovat, lehko říci, ale kam? Když byl Kulhánek tentokrát již asi po desáté policejními úřady z Prahy vyhoštěn a když se za branami jejími potuloval po vůkolí jen tak na zapřenou. Kam? Usmál by se takovýmto rozpakům každý v oboru svém řádně obeznalý tulák, zloděj, věda, že v nejhorším případě i jemu ještě zbývá kam. V létě pod jasnou modrou oblohou v září nesčíslných světel noci, třeba v příkopu neb na hromadě smetí, a v zimě zachrání před mrazem a výčitkami lačeného žaludku tuláka třeba kriminál. A právě jsem až došel s myšlenkami Kulhánek, přemítaje o stěhování. Zraky jeho mezitím volně bloudili nad zapovězenou mu Prahou, až konečně stanul nad místem, kde ze zkušenosti věděl, že asi stojí trestnice svatováclavská. Představil si v myšlenkách pana státního s tím vážným hlasem a přísně pronikavým zrakem. Přichystal si pro ní již napřed celou zásobu ostrých odpovědí. Vyslechl v duchu pevně, beze všeho vnitřního pohnutí, rozsudek, nastoupil i hned trest a pak předložil si také napřed ten kriminální jídelní lístek. Všedního dne praženka, librový knedlík, 1,5 libry chleba, vařené švestky. V neděli a ve svátek také ještě několik lotů masa podle nejnovějšího zařízení skýty a při příležitosti sklenice piva. A nesleví se ani z bla. A ne. Smál se tulák zloděj. Pak ať přijde nějaká policie a chce mne odtud vyhostit. Pokud zima, potud moje domovské právo. Druhého dne na to postižen byl Kulhánek a právě prodával u sedláře koňské náčiní, jež byl v noci odcizil v stájích břevnovského pivovaru. Včera odbýváno s ním u zdejšího zemského co trestního soudu v záležitosti té závěrečné přelíčení. Po jehož ukončení odsouzen byl do těžkého žaláře na čas 8 měsíců. Tázán soudcem, zdali jest spokojen s vyměřeným mu trestem, myslel, no, já to, pane soudce, cenil sice asi o 2 měsíce níže, abych zase z jara přišel na frej. Ale když je to již jednou takové, přijímám trest.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: Z ordinace divotvorného lékaře. Krajský soud v Praze, Praha, 16. srpna. Černý a bledý pán s brýlemi obroubenými černou želvovinou je oděn v černý slavnostní šat. Cosi nesmírně učeného a tajemného vane z jeho zevnějšku. Černý a bledý pán se nazývá Jaroslav Hojka a podle obžaloby je 42-letý ženatý bez zaměstnání. Obžaloba státního zástupce doktora Jelínka ho vinila ze zločinu podvodu a pro přestupek, o kterém se v zákoně praví, že nemaje lékařského učení a nemaje podle zákona práva léčit jako lékař nebo hojič, provozoval lékařství a hojičství po živnostensku. Černý a bledý pán absolvoval chemicko-technický odborný písemný kurz švýcarský a pak psal do časopisů Praktická hospodyňka a Médium zdravotní rady. Léčil všechny nemoci, které ohrožují lidský rod. Radil, jak odstranit chudokrevnost, povzbudit vzrůst vlasů a ňader, léčil choroby štítné žlázy, revmatismus a věděl si rady, jak posílit pohlavní nemohoucnost. K tomu potřeboval pouze běžné a levné materiálie, avšak účinek laciných drog posiloval svou znalostí věd okultních. Pacient musel mu zaslatit data týkající se vzrůstu, tělesné váhy, dne a roku narození. Lékař se pak dotázal hvězd a byla-li konfigurace planet příznivá, pak se nemocný mohl těšit nadějí, že bude vyléčen. Vedle toho disponoval 2 tajemnými prostředky, jimiž indiferentní přípravek dosahoval neúměrné účinnosti. První prostředek k podpoře léků se nazýval spagirické vehikulum a druhý hermetické vehikulum. Druhý prostředek zesiloval účinek léků a o prvním prohlásil učenec dosti vyhýbavě, je těžko moderní vědou podstatu spagirického vehikula definovat, ale možno říci, že bazíruje na zásadě, že každý prostředek je nabit určitou elektrickou potencí. Další výklad zanikl ve smíchu posluchačstva. Ve jmenovaných časopisech a publikaci jiného divotvorce, známého doktora Šipka, uveřejňoval inzeráty nabízející univerzální prostředek pro tělo a nervy, za který žádal 138 korun. Pro zvýšení potence měl na skladě preparát za 58 korun. Olej na uspůsobení kostí stál 100 korun, kdežto prostředek pro čištění krve pouze 25 korun. Vývin poprsí byl obsažen v lahvičce v ceně 134 korun. Největší však léčebnou sílu přikládal bylině zvané kopičko královské, vědecky herba asfodely, která měla univerzálně léčivou moc. Za nesmírného veselí předčítal samosoudce vrchní rada Pazderský dopisy pacientů adresované divotvornému lékaři. Jedné dámě předepsal proti žloutence koňské maso a ovesné vločky. Proti bolení hlavy doporučil pacientovi šňupat vlažnou vodu, přičemž však důrazně upozornil, že dlužno napřed šňupat levým, chřípým a pak teprve pravým. Nějaký obuvník měl revma a doktor mu poslal tinkturu s takovýmto návodem. Dvě kapky tinktury se kápnou do sklenice vody a po 6 nedělích způsobí léčení odpoutání astrálního dvojníka toho obuvníka. Astrální dvojník uprchne i s revmatismem. Nakonec uveřejňujeme účet, který divotvůrce zaslal jedné brněnské paní, jež trpěla všemi nemocemi na světě. Účet vypadal takto. Proti rozšíření štítné žlázy kombinace bylin impregnovaných po anglickém způsobu KČ 75. Píchání u srdce neomylný prostředek KČ 40. Proti chudokrevnosti tinktura amara KČ 87. Proti pupeční kýle anýzová šťáva KČ 75. Obžalovaný se hájil, že neléčil poživnostensku, ale že nezištně doporučoval léky zahraničních firem, na kterých měl nepatrný zisk. Byl zřejmě připraven na to, že mu bude možno před soudem přednést učenou přednášku z oboru astrologie a jiných věd hermetických. Bohužel nebylo na to dosti pokdy, tak posluchačstvo odešlo z jednací síně poučeno pouze z části. Soudce zprostil obžalovaného zločinu podvodu, ale uznal ho vinným přestupkem fušerství a vyměřil mu 14 dní tuhého vězení. O podmíněnosti se teprve rozhodne.
5: Lidové noviny 17.8.1937. Babička, která hodně užívala.
4: Krajský soud v Praze, Praha, 7. září.
5: Na lavici obžalovaných sedí paní Věra Holmanová. Vlastní matka udělala na ní trestní oznámení pro zločin zpronevěry. Na podzim roku 1930 měla jí dát matka Anděla Beránková 4 pokladniční poukázky živnobanky po 10 000 korun českých s tím, aby si polovinu nechala a polovinu dala své sestře Jarmile. Avšak nedala nic. Před soudem obžalovaná vysvětlovala, že matka si historii vymyslila. Nemá to jaksi v hlavě v pořádku. Chtěla jí dát pod kuratelu, ale úřad jí nevyhověl, protože to prý s matkou není tak zlé. Čekali chvilku na svědkyni. Přihnala se asi 60letá zcvrklá stařena s vytáhlým výrostkem. Svého hocha můžete zatím nechat venku, upozornil ji soud. To není žádný hoch, to je můj manžel, vysvětlovala svědkyně pyšně. Ale, podivil se předseda senátu vrchní rada Novotný, a kolik je mu let? Víte, lidi lhali, zabreptala stařena. Oni říkali, že je mu 27 a ono mu ještě nebylo 22. Pomluvili mne vlastní lidi za všechno, ale ono to manželství je státem zrušený. Děte, jo, protože já si vzala krásného, čistého muže a on se pak pošpinil. Podle těchto úvodních věd pak vypadalo její svědectví. Ukázalo se skutečně, že babička je mdlého rozumu. Podle spisu trpí epileptickými záchvaty. Přesto je do života jako drak. Mladý manžel ji musel vodit do hospody, kde pila jako chlap, nevynechala žádné zábavy a z hospody odcházela za raního světla, když už se zavíralo. Vytáhlý výrostek se sám přihlásil za svědka a žalostným hlasem vyprávěl o své manželce, že je náramně náruživá, že mu koupila motocykl a chce, aby ji ustavičně vozil na výlety. Také kánoe koupila a je celá divá do vodního trampování. Jak jste přišla k těm pokladničním poukázkám? Po svým neboštíku mužovi, vysvětluje svědkyně. To, jak jsem prala jeho ponožky, tak jsem je našla. Byly schovány v jedné fusekli. To ovšem nevypadalo podobné pravdě, neboť pokladniční poukázky jsou, jak známo, veliké, tuhé archy a nedají se dobře uschovat v ponožce. Soud obžalovanou osvobodil, protože nemohl dát víry oné podivné svědkyni. Vytáhlý výrostek si manželku odvedl.
4: Lidové noviny, 8.9.1933.

0: Tematicky se stránky na Dobrou noc měnily i v průběhu celého roku. No a považte, o čem asi tak mohli být nebo čemu se mohli věnovat o dovolené. Nechyběla samozřejmě letní témata, jako je rybaření, co večer, to jedna kapitola nebo jeden příběh. Třeba z povídek o ty Pavla, jak by ne, jak si ho vybral Miroslav Moravec. A nebo Mahinova rybářská knížka, taky známá a oblíbená. Tou bude dnes večer listovat ještě jednou Karel Heger. Tak vám všem zase dobré dny a někdy brzy naslyšenou.
1: Mám už jich několik, těch svých vod, několik na tom božím světě, ale žádné se mi nevydařily jako tyhle. U nich ležím už týden a jež jsem si našel bez pomoci cizího člověka. Vyhledal jsem si je na mapě a vykombinoval jsem si, že jsou jistě nejlepší na okrese a věc se potvrdila. A to je tak. Tyto vody leží v širokých lukách proti soutoku dvou řek. Musí tedy v nich být plno ryb. Zahajují systém trati vodu za povodně, které se táhnou kolem dědiny ve třech proudech a jsou teď v létě řadou vyschlých rákosin a neproniknutelných žump, v nichž zase řádí košaři, vynášející odtud plno menších ryb. Moje vody jsou v pořadí různých jezírek třetí od řeky a největší. První jezírko u řeky je i na mapě menší. Druhé podlouhlý jakýsi rohlík, třetí tvoří energický roh s naznačenými strmými břehy. Odtud k nejbližšímu jezeru je přes silnici na jich dobrý 20 minut, k nejbližšímu systému trati vodnímu na východ rovněž 15 minut, takže ryby vyhnané povodní z koryta dvou mohutných řek stáhnou se jistě hlavně do tohoto jezera. Rozhodl jsem se, že tady někde bude můj stan a moje rozhodnutí nepadlo špatně. Ležím u nich, jsem jimi prostě okouzlen. Je to krásná hlubočina s mělkými okraji, které jsou přímo předspány potěrem. Voda, čistá, jasná. Jezero na obou koncích je ohrazeno sítím, v němž se batolí mladé divoké kachny a rachtají vodní slípky. K silnici je daleko, do dědiny přes hodinu. Nikdo mě nevyrušuje. Jednou přešel mimo hajný, s nímž byla docela pěkná zábava. A pak mám svatý pokoj. Jak se jmenuje moje jezero? No to se rozumí, že má určité jméno, jako lesy a pole, samoty a háje. Je významnou skvrnou na tomto kousku světa, jehož okraje tvoří kopce poetických jmen, Vartovna, Jelenec, Velký háj, Somarovec a Dětkovská hora. A nad jeho šlukami vévodí tratě polí jako Na spravedlnosti, Vinohrádky, Otavnica, Výkalky. Vyberte si, jak se jmenují moje vody. Orechovec, Dolec, Doleček, Zlatá struha, Hák, Ocas, Čertova studňa, Německé jezero, Pačítov, Rozpad, Poreč, Kachničky, a nevím, jak se jmenují. Třídím si tůně podle svých určitých událostí a mají u mne v podvědomí docela jiné názvy. Znám tůň, kde lze s největším úspěchem chytat v dubnu a říkají jí Dlouhé jezero. Zatímco můj instinktivní název pro ní je Aprílové úžiny. Znám jinou tůň, kde jsem dostal pěkného sumečka a říkají jí hloupě po německu cingl. Zatímco já jí říkám sumeček. Znám dvě velmi zajímavé louže, kde už snad po staletí chytají rybáři jménem vrabci. Chodím tedy k vrabčím jezerům. U G jsou dva kouty, které bych si koupil, kdybych byl velkým pánem. a které jsem si okřtil na Lesní oka. A tady to jezero zůstane v mé paměti prostě jako království okounů na dvě dlaně širokých. Za jediný den jsem vytáhl dva, oba pod jedním keřem, oba hezky přes 3/4 kila. Čekám tady s určitostí i okouního starostu vykrmeného na 2 kila. Ahoj, zakosují se i do největších číků a zatrhují se jako štiky. Když lezou z vody, reagují tyto modré placky pomalu živěji než kapr. A jak jsou krásní a pěkně vybarvení. Je to hra modré, žluté a červené, která blízká na nás stráví, když takového chlapíka vyhodíme na břeh. A 15, 20 takových ryb tvořilo by jistě nejhezčí kořist stůně a podle úsudku labužníku i nejchutnější. Jenomže to není nikdy možné. Chytneš jednu takovou rybu, chytneš dvě, chytneš jediného okouního starostu jednou za rok, tedy jenom tady dostanu ho letos zcela určitě. Tady a nikde jinde moje vody mne nesklamou. Hoří teď při západu slunce stejnými barvami jako ryba, na níž čekám.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Pro každého rybáře je vůbec nejlepší začít si něco s rybami už jako holka nebo kluk. Když ho zasvětí do tajů rybařiny táta, strejda nebo nějaký převozník. U nás to byl převozník Karel Prošek z Luhu pod Bránovem, který se postupně stal naším strejdou. Jednou se vracel z hospudky Anámo v náladě a prospěvoval si. Byl jsem tehdy na přívoze, bráškové mě zase nevzali sebou, vzali radši holku Dášu, která mě velice přehlížela. Strejda Prošek se na mě podíval zelenýma očima. Udělám ti prut. Mám ho pro tebe už dlouho. Vstal a naznačil, abych šel za ním do stodoly. Vytáhl dlouhý lískový prut. Z kapsy vylovil ostrý nůž a dělal šmik sem a šmik tam. A já pozoroval jeho upracované ruce, na kterých mu chyběl prst, který si vlastnoručně ušmykl při řezání prouti na košíky. Dokončil prut. Tehdy jsem nevěděl, že to byl můj nejcennější prut. Ale dnes to vím. Byl to prut dětství, kterému se nemohly vyrovnat pozdější výrobky amerických a japonských továren. Přivázal na něj vlasec a připevnil brk z husy a háček. Potom řekl, u ostrova jsou okouni samotáři. Jdi tam a podsuchej jim hřívu. Já tu na tebe počkám. Po pěšince jsem došel až k ostrovu. Bylo předpolednem, hřálo slunce. Navlékl jsem žížalu a nahodil prut. Nic nebralo. Jen modravá šídla usedala na stulíky, kde si v zátočině hodovali mlaskající tloušti. Bílý brk ležel na hladině nehybně jako bílá lodě za bezvětří. V duchu se mu vztyčil plachty a poručil kapitánovi, aby plul, aby ho táhla po hladině barevná ryba. Ale brk stál. Mně se klížly oči, jen občas jsem mžoural jedním okem, zda má bílá loď už vyplouvá. Najednou se brk otřásl a udělal se kolem něho kruh. A znova, jako by to byly signály z nesmírných vodních hloubek. Někdo si hrál a laškoval s lodí, jako by nahazoval koženým řemenem motory. Nebyla to tedy plachetnice, ale bílá motorová loď. Pak brk zapanáčkoval, stoupl si na hlavu a nohy dal nahoru, jak napůl potopená kachna. To už jsem prud křečovitě svíral rukama. Jistě to bude okoun s hřívou, co tu bydlí o samotě. Brk udělal zatím ups a zmizel. Ale bylo vidět, jak míří pod hladinou ke stulíkům. Sekl jsem. Prud se ohnul do oblouku a já ucítil poprvé v životě slastný tah ryby. Po mocném oboustranném zápolení se objevila zježená tlama. Byl to okoun. a byl veliký jako kostkovaná červená čepice, jenže byl také olivově zelený a přes sebe měl tmavé pruhy. Nesl své červené ploutve jako bojové zástavy a hrbem se podobal býku. Místo očí měl zlaté živé penízky a na hřbetě mu trčela zježená kopí. To nebyla ryba, to byl drak. Opancéřovaný rytíř s červeným peřím na přilbě. Vyvlékl jsem ho na trávu a lehl si na něj, aby neutekl. Oba jsme byli zápasící kluci. Potom jsem ho nesl slavnostně na přívoz. Pobodal jsem se o jeho kopí a z prstu mi maličko plíštila krev. Myslel jsem na to, že strejda Prošek mě bude mít od dnešního dne stejně rád jako Jirku. Seděl na lavičce a chválil mě. Jsi pašák. Stáhl okouna a hlavu z kůží přitloukl na vrata stodoly, aby všichni viděli, že se v luhu pod Bránovem zrodil další rybář. Vzal jsem stoličku na dojení a sedal pod trofej celé dny. Když šel někdo na přívoz, kašlal jsem a smrkal, abych na okouna upozornil. Sklidil jsem spoustu slávy. Přišla i holka Dáša, dala mi pusu na tvář a pronesla: si opravdovej frajer. Jednou v noci mi však trofej zmizela neznámo kam. Je možné, že jí sežrala kočka Andělka, ale spíš je pravděpodobné, že jí sundal z vrat můj milovaný strejda Prošek. Měl už mého chlubivého počínání plné zuby a začínal se mu být zase protivnej.

Nejsem šťasten, nejsem zoufalý, bylo to jiné, než lze předvídat. Nosiči kufrů, kteří volali,

železných kotoučů, výhybek na trati, o kterém

nejsem klidný, jen mé vědomí. Chvěje se horkem z nástupištních střech. Nejhorší láska, která nezlomí, jenom tu je.

sivý volínek těch úst, která to zbyla. Lenivý volínek těch úst, která to zbyla. Co ještě dál? A bílá, černá, bílá. Jak je to dávno už?

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: Hladíte vlny Českého rozhlasu, kde ani dnes nebude chybět noční linka. A o čem si spolu budeme dnes povídat? O vzpomínkách na nejkrásnější zážitky z prázdnin. Budeme se ohlížet zpět, zavzpomínáme na vaše školní léta. Vzpomenete si na prázdninový zážitek, který se vám nikdy nevymazal z paměti? Co pěkného jste zažili? Kde, kdy a s kým to bylo? Možná máte prázdninových zážitků více? Podělte se s námi všemi. Telefonovat můžete na číslo 731 800 900 nebo můžete napsat na adresu linka@rozhlas.cz a jak dobře víte, tak na tuto adresu posíláte nejenom text k dnešnímu tématu, ale také nápady a náměty na témata, která byste chtěli slyšet třeba někdy příště. Návrh vašeho tématu můžete také zavolat na záznamník, ten má číslo 221 553 770. Příjemný a pokud možno nerušený večer přeje Jana Chládková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou a já se vás budu ptát na vzpomínky na nejkrásnější zážitky z prázdnin. Prázdniny, zastaralé vakace nebo pokleslé vagace, ještě dříve férie, jsou období volna na základních, středních či vysokých školách. Hlavní školní prázdniny v roce 2026 začínají v sobotu 27. června a potrvají do pondělí 31. srpna. Kdo se dovolal dnes na linku 731 800 900 jako první? Tou první volající je paní Vlasta z Ústí nad Labem, kterou srdečně zvu a vítám. Dobrý večer.

0: tam nejhezčí zážitek, ale nejhorší.
1: Aha.
0: Mě pokousal tam u babičky, teda sousedový pes.
1: Aha.
0: Rozrafnul mě obě nohy.
1: A dopadlo to pak dobře, aspoň paní Vlasto, vylečila jste se?
0: No, prostě my to zašili, bylo to blbý, jakože tam ta věsnice byla u Rokyca, v Rokycelech mě poslali do nemocnice až do Plzně. No tam si mě teda chtěli nechat, no ale zase strejda zase od maminčiní strany tam pro mě přišel a vzali mě domů.
1: Pani Vlasto, a díky této příhodě, tomu zážitku, jako bála jste se potom v dospělosti psů?
0: Teda, jak bych řekla, já jsem se pak bála i bzukotu mouchy.
1: A potom v dospělosti taky máte strach ze psa?
0: Prosím?
1: Jestli máte strach, nebo měla jste strach, jako i v dospělosti, potom třeba, když jste viděla nějakého psa puštěného bez vodítka?
0: Ne, tak to už určitě ne, protože my jsme měli jako německýho ovčáka.
1: Tak to je dobře.
0: A to jsem se nebála. No a jinak teda... Jak bych to řekla, jako dospělí jsme měli spoustu psů, jo, velkýho, malýho, a taky jsme měli třeba velkýho knírače, jo, a to jsem se prostě nebála.
1: Tak to jsem moc ráda, že vás ta příhoda z dětství neodradila, protože Bůh ví, co kdo komu tomu psovi udělal. No a prostě...
0: No ne, ono to bylo od sousedů a tam ta jejich dcera toho psa mlátila klacky.
1: Je, tak to, no tak to se potom člověk
0: no
1: nemůže
0: a
1: divit.
0: A teda, když tam by se vrhnul na ní, tak se vrhnul na mě.
1: No, děkuji paní Vlasto za vaši příhodu z dětství, i když říkám, není to ta nejveselější, ale takový je život, jsou tam i jiné příhody, že jo? Nejenom veselé.
0: Ano,
1: tak moc
0: ano,
1: krát děkuju.
0: Ano.
1: Děkuju a zdravím do Ústí nad Labem, do mého ano, studentského města. Děkuju.
0: Dobrou noc.
1: Já přidám ještě zprávu krátkou, která přišla přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka od paní Petry Skladna a ta píše: Dobrý den, mám zážitek, kdy jsem v Kácově za chatičkou spadla holým zadkem do kopřiv. Na to tedy nikdy nezapomenu. To věřím, paní Petro. Ale moje babička říkala, když jsem chodila na kopřivy, tehdy jsme měli snad kachny, já nevím, teta husy a tak, tak říkala: Prosím tě, to vůbec nevadí, protože když tě ty kopřivy pošlehají, tak to získáš na kráse. Tak paní Petro, předpokládám, že jste krásná i v dospělosti. Teď už další písnička. Bude nám zpívat Viana Bartošová Dotek lásky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: dnešní noční lince vzpomínáme na vaše nejkrásnější zážitky z prázdnin. Vyptávám se vás na zážitek, který se vám nikdy nevymazal z paměti. Co pěkného jste zažili? Vyptávat se budu i paní Ivety, která nám volá z Olomouce. Dobrý večer.
1: Ano, dobrý večer, krásnou noc a zážitky z prázdnin. Tak kde bych to pojala? Já mám tři pejsky doma a když jsem byla jako mladá děvčica, jo, tak jsem jezdila na kole na Poděbrady se koupat.
0: Ano.
1: Krásné zážitky jsem měla. Už tím, že jsem se tam jela vykoupat, opalovat, jo, krásné zážitky s prázdním. A jinak, když jsem byla v manželství, měli jsme dvě děti, holčičky, tak krásné zážitky s prázdním. Tak já jsem pro ty holky chtěla to nejlepší.
0: Ano.
1: Oni měli atopický ekzém, ano, tak já jsem každý rok šetřila a to už jsem tam jednou říkala, tady do noční linky, jo, abych je vyvezla k tomu moři.
0: Kam pak jste jezdili, paní Iveto, kam jste jezdili k moři?
1: Kanárský ostrovy, jsem vyvezla holčičky na maturitu, oni jak maturovali, tak já jsem jim koupila k maturitě Kanárské ostrovy. Úžasný, nádhera.
0: Užili jste si to všechny, že jo?
1: Ještě jednou?
0: Užili jste si to všichni, říkám.
1: Ano, a manžel vždycky nadával, při zastavu moři, já to nechcu, já se tam nebudu pražit na slunci, vždycky nadával. Já říkám, ale holčičky to potřebují, mají atopický ekzém a tak dál. Takže Kanárské ostrovy, Malta, třikrát jsme byli na Maltě. A to bylo vedro, to vám povídám. Na té Maltě to bylo vedro jako teď.
0: Teď chci říct, víte? Vedro jako teď tady u nás, že jo, v tyhle dny.
1: Přesně tak. Tak na to teď vzpomínám. Tady ti vedra, to bylo na Maltě. Ježiš, a já už jsem tam nemohla vydržet. My jsme tam byli tak na 3-4 týdny a já vám něco povím. Já už jsem tam nemohla vydržet to vedro.
0: A pomohlo to dcerám, paní Iveto, vaše zájezdy
1: ano,
0: k moři. No a to
1: ano,
0: je důležité, to je důležité.
1: Já už jsem vám to jednou povídala, že já jsem vyléčila atopický ekzém. Ty holky dneska, to už jsou mladý ženský, jo, už mají leta. Já jsem jim vylečila atopický ekzém.
0: Perfektně.
1: Kanárské ostrovy, Malta, třikrát na Maltě, Řecko, Itálie. Já jsem, Řecko. Já jsem každý rok šetřila. Já jsem stará už. Já jsem žila za socializmu. Já jsem každý rok šetřila, tak.
0: A paní Iveto, jestli holky, pak vám to vrátili holky, jestli pak s vámi taky potom někam jeli zase v té dospělosti, když už oni mohli vás někam vzít,
1: no,
0: vyvezli vás?
1: No, to teda
0: vás?
1: Nejeli. To teda, říkám pravdu,
0: ano.
1: To teda nejeli, tedy, ale já v duši věřím, že oni to v srdci cítí. Jedna je v Praze.
0: Ano.
1: Já jsem tady Olomouc Radikov.
0: Ano.
1: My jsme od sebe daleko, jo. Ona má holčičku, já mám jednu jedinou vnučku. Já když slyším ty ženy, jak říkají v tom rádiu, že mají 10 vnoučat nebo 15 pravnoučat, já tomu nemohu uvěřit. Jo, já pláču v duši. Já mám jednu jedinou.
0: No zaplat pán Bůh za tu jednu. No, nikdo nemá žádnou.
1: Ano.
0: Je to tak, paní Iveto?
1: A tu holčičku vidím jednou za rok.
0: Paní Iveto, tak vám přeju, abyste ji viděla častěji. Moc vám děkuji za váš příspěvek do Noční linky. A teď už přečtu další zprávu, kterou nám napsal Sváťa, a ten napsal: krásný pohodový večer vám, paní Jano, i všem linkařům. Tak a budu výjimečně stručný. Na dětství a prázdniny rád vzpomínám. Prožíval jsem je u babičky v Kácově, krásném městysu v Posázaví. Tak jdem na to, než to zapomenu. Koupání v Sázavě, skoky do jezu, hašení lesa po průjezdu parního vlaku, hraní volejbalu, péče o drůbež králíky prasátko, brigády v lesní školce, sběr malin, lesních jahod, hub za přísného dozoru babičky. Na chytání ryb za dozoru strejdy. A víte co? Stačí. Podrobnosti třeba příště, napsal Sváťa. Teď už Pavel Bobek nám bude zpívat. Drž se zpátky, chlapče můj.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Vzpomene si ještě paní Marie, která nám volá z Hradce Králové na prázdninový zážitek, který se jí nikdy nevymazal z paměti. Co pěkného zažila? Kde, kdy a s kým to bylo? Krásný dobrý večer, paní Marie.
1: Dobrý večer. Jsem ráda, že jsem se dovolala. A vzpomínám, že už kdysi jsem na toto téma s vámi mluvila.
0: Ano, tak to už musí být dávno. Ano.
1: Budeme vzpomínat na rok 1952,
0: ano.
1: Když jsem končila osmou třídu, tehda jsme končili dvě třídy, osmá a devátá. A přeskakovalo to, že osmá třída od toho roku pak nějak dlouho končila, chodilo se 8 let. A jako nejlepší žáky vybrali na Měšťance kluka a holku, a ta holka jsem byla teda já.
0: Ano.
1: A dostali jsme 3-týdenní pobyt do tábora v Olivětíně.
0: Mhm.
1: Tehda jsme prostě nebyli na vesnici peníze, bylo to chudo docela.
0: Mhm.
1: A naši na to neměli, aby něco koupili.
0: Mhm.
1: Takže jsem byla hrozně překvapená na 3 týdny dovolený. Jela jsem tam se starostmi, protože jsem nebyla zvyklá takovou dobu být dlouho
0: mimo domov. Mm-hmm.
1: Samozřejmě. Bylo to velice nádherný. A měla jsem sice už ve škole svou první lásku od 6. třídy a představte si, tam byl kluk, který hrál na kytaru. Zpíval. Pro celý tábor zpívali jsme. No a co budu prostě v těch 14 letech, jaký byly tehda lásky, to se nedá teďka srovnat s těma dle mladejma. Bylo to tak nádherný, že opravdu jsme se do sebe zamilovali. A když jsem se vrátila, tak pak jsme se několikrát teda setkali, jezdili jsme se koupat v Hradci Králové do lázní a tam jsme se setkali. Jelikož ta moje školní láska nějak to všechno přebyla.
0: Aha.
1: A představte si, že jsem se k ní vrátila, tu jsem si vzala. I když do dneška na toto místo vzpomínám, jak to bylo nádherný a s tou první láskou jsem žila 62 let potom, teď jsem vdova. A vzpomínám na to všechno, jak to bylo tehda nádherný proti dneska těm mladým nebyly telefony, nebylo nic nikde.
0: Ano.
1: Prostě bylo to strašně krásný. A představte si, že jsem chodila k lékaři, který měl stejný jméno jako jeden kluk taky tam, ne ten to, o kterým mluvím.
0: Ano.
1: A já mu říkám, pane doktore, můžu se vás zeptat, jestli váš tatínek nebyl někdy jako dítě
0: na táboře
1: v Olivětíně, a on mě říká, představte si, že jo, že mě o tom vypravuje taky. No, bylo
0: náhoda.
1: To strašně krásný. Nebudu to víc rozvádět. Vzpomínám na to i po tolika letech, když už mě je 88 let.
0: Tak to muselo být nádherné.
1: A říkám si, že snad jsme my to měli, i když nebylo nikde nic, to prostě byly jenom rádia, nebyly televize, nebylo nic. I že jsme snad to dětství měli zajímavější, než mají dneska ty dnešní, který si dají do uší hraní a prostě no.
0: Víte, paní Maruško, když vás takhle poslouchám, ne, jako na to reaguju, máte pravdu, protože sice víme do sekundy, co se děje na druhém konci světa, ale nevíme, co se děje vedle u sousedů. Úplně jsme prostě změnili kompletně způsob života a nevím, jestli je to zrovna ten nejlepší způsob. Podle mě ne.
1: Ano, máte pravdu. Teď poslouchat zprávy. Dneska zemětřesení nebo dneska to hlásí zas. Ty hrůzy, co se dějou teďka ty mladí. Já kdybych doma byla tenkrát řekla, že se mně něco na učitele i nelíbí.
0: To bychom dostali, přesně tak.
1: Tak jsem dostala pár facek. Ale dneska jsou děti takový, ta šikana asi mezi dětma je to zvláštní prostě. teď, aby se báli rodiče o ty děti, když každou chvíli slyšíte, vystěhovali školu nebo zavřeli to. Je to strašný. No a prostě už si to nedovedu ani v hlavě srovnat. Nechci dlouho...
0: Děkuju, paní Maruško. Děkuju za vaše vzpomínky.
1: Ráda poslouchám a mám vás strašně moc ráda všechny tam.
0: Děkujeme. Děkujeme, paní Marie. Zdravíme.
1: A přeju vám dobrou noc.
0: Dobrou noc.
1: A šťastný příští den.
0: Taky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: 29 minut po 23. hodině a stále si budeme pamatovat nebo vzpomínat na prázdninový zážitek, který se vám nikdy nevymazal z paměti. Vyptávám se vás, co pěkného jste zažili, kde a kdy a s kým to bylo. A dovolala se i paní, tuším, Ivana, protože jsem dobře nerozuměla, z Pardubic, a říkala mi, že se dovolala úplně poprvé. Je to tak, paní Ivano? Dobrý večer.
1: Ano, ano. Jsem Iva, to je jedno.
0: Iva, dobrý ne, večer, Ivana, paní Ivo.
1: To je dobrý večer. Mě to vyburcovalo, protože já nejkrásnější prázdniny prožila v 47. roce v Lovosicích.
0: A vy, jste, no ano, jenom já miluju.
1: Já musím zavolat.
0: To jste hodná.
1: Nejkrásnější prázdniny u babičky v cukrovaru, tam ve vile. Tam byla taková krásná vila, park u toho byl, no to už tam vůbec není. My
0: bohužel, tam, bohužel.
1: Taky podívat. Smutně mě bylo, to byla nádherné prázdniny. Strejda kropil ty zahrady, nebo ten park, a my jsme si tam hráli. Nádherné prázdniny, ale bylo to 47. rok, kdy byly ty vedra, to byly ty, jak nám pomohli, údajně Rusové z toho, no to je jedno, zkrátka byly hrozný vedra, takže pořád musel kropit, aby jsme vůbec tam mohli dejchat, a chodilo se přes koleje,
0: ano,
1: přes takovej nadjezd,
0: ano,
1: taková lávka, a to jsem vím, jednou utíkala pro mlíko, to se ještě s butelkou chodilo pro mlíko, mě bylo 10 a pochytla mě bouška a na ty přes tu trať, vím, že mě babička utíkali naproti, kde se bál.
0: Báli, že jo, ano.
1: No, takové, no, krásný prázdniny, celý 2 měsíce, nemůžu na to zapomenout, a pak jsem tam ještě jezdila, ještě už jako zase slečna babičce, ale ta už bydlela potom tam.
0: Kde pak?
1: Za parkem, no, uh-huh, jako ke kostelu a,
0: jo, jo,
1: a do hlavní ulice a za Národní výbor, nebo jak se to jmenovalo, byl na rohu.
0: Vím, vím, pořád je tam.
1: No a naproti vím, že byl pan doktor Lojhar se jmenoval. Já, no, já,
0: a pořád to tak, paní Ivo, je, pořád to tak je.
1: Byli jsme tam před 5 lety se podívat, syn mě tam ves, abych si ty okna prohlídla, kde jsem tam byla. Ale smutno mě bylo, jak ten cukrovar je úplně
0: zničený, ten lehnul takzvaně úplně, no a bohužel, úplně. Tam paní Ivo vzniknul jako restaurace, že jo, a ubytování a to, a teď je to všecko zavřené. Jako mně je to taky strašně moc líto, protože je pravda, že se zlepšili hodně k lepšímu Lovosice, to je pravda prostě.
1: Ano, ano.
0: Ale na druhou stranu je tam skoro všechno uzavřeno, zavřené, a tak je mi taky někdy smutno, když se tam vracím.
1: Ale my jsme tam, paní Chládko, a byli ještě v tom cukrovaru, teda před těmi 5 lety na obědě.
0: No vidíte, tak teď je to všecko zavřené.
1: Ještě tam bylo, že tam se mnou aspoň ještě šli, abych to trochu tam si ty vzpomínky. Nádherný prázdniny a ty Lovosice, já na ně pořád stejně myslím, protože to byly moje první prázdniny. Já jsem byla z Přelouče, nikdy jsme žádný prázdniny, to byla válka, v ten 47. rok byl první, že mě maminka tam teda dovezla vlakem, tenkrát celý den málem jsme jeli,
0: to
1: protože
0: je,
1: se přesedalo. No, moc hezký prázdniny, zdravím vás, nechci zrovna.
0: A já moc děkuju za krásnou vzpomínku.
1: Když mi vysíláte, tak si vždycky říkám, Lovosice, moc krát děkuju a moc vás mám ráda.
0: Moc děkuju.
1: Mějte
0: já, paní Ivo. Dobrou noc.
1: Nashledanou.
0: Tak paní Iva mi samozřejmě udělala velkou radost, protože já jsem patriot úplně šílený. Přitom já vlastně jsem v Lovosicích bydlela, pravda, tak do 20. Potom jsem 5 let jezdila do Ústí na fakultu, ale samozřejmě jsem se vracela k rodičům na víkend. Takže dejme tomu do 25. Ale od těch 25 let jsem vlastně Pražák a stejně jsem srdcem v Lovosicích v Českém Středohoří. Prostě to tam miluju. Miluju to tam a jsem moc ráda, že se tam zlepšilo ovzduší, protože to tam bylo opravdu k nežití, ten sever. Moji rodiče se ale museli odstěhovat do hor, protože jsem byla pořád pořád nemocná. A doktor potom řekl, buď to teda to nějak přebije ta holka, anebo se musíte odstěhovat. Tak naše byly nešťastný, protože tam oba měli práci, že jo, a rodinu a tak dále. No tak já jsem to přebyla, statečně zůstali jsme, no a na Lovosice nedám dopustit. A já už jsem to tady několikrát říkala, že ať už jsem byla kdekoliv v cizině, tak jsem vždycky říkala, že žiju v nejkrásnějším městě na světě a vždycky to ty lidi chtěli vidět a pak tak jako na mě nevěřícně koukali, jako to myslíš vážně. A já jsem vždycky říkala, samozřejmě, že to myslím vážně, protože to je město mého dětství, mého mládí, to nejkrásnější období a na to přece nejraději vzpomínáte a proto to tam máte tak rádi. Alespoň tedy já, nevím jak vy. Tak teď už nechám zase prostor pro vás, ale to až po písničce, kterou nám bude zpívat Lucie Bílá, Fénix.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Společně dnes vzpomínáme na prázdninové zážitky, které se vám nikdy nevymazaly z paměti. Vyptávám se, co jste zažili, kde a s kým to bylo. Tak a vyptávat se v tuto chvíli budu na lince 731 800 900 i paní Ivety z Teplic. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Jano, zdravím i všechny posluchače noční linky.
0: Děkujeme.
1: Tak mé nejhezčí vzpomínky jsou z prázdnin ze Slovenska z Bratislavy, kde žila moje babička, maminka mojí maminky. Žili v bytě se strejdou Karlem, to byly velké cihlové domy, 10 jich tam bylo.
0: Uh-huh.
1: A tyto domy se dostaly i dokonce do klipu skupiny Elán, že natočili této ulici záběry. No a babička s Estinou měli velkou zahradu, zahrádkářské kolonii a velkou chatu novou tam pak postavili. No a tam jsme vždycky trávili, že jo, většinu času, aby jsme nebyli zavřeni v bytě. No a tak tam měli velikánskou třešeň vysokou, pak i ořech velký, pak nezapomenu na ty velké keře rybízu červeného i tmavého. Plno zeleniny tam pěstovali, květin.
0: Hmm.
1: A dokonce měli i mandloň, jo, že jsem teda viděla, jak vlastně vyrůstá i mandloň, jak roste.
0: Ano.
1: Tak krásně růžově kvete, hezky voní. Pak měli velké broskve na broskvy, no prostě nádhera. No a zase strejda, druhý syn babičky, strejda Joška, ten zase se staral o různé aktivity, aby jsme zažívali o prázdninách. Tak jsme jezdili se koupat třeba i na Zlaté písky, nebo zase od tety z práce, to byly chemické závody, tak ty měli vlastní koupaliště kryté, taky tam jsme hodně chodili na tohle koupaliště. No a pořádali jsme různé výlety do přírody, i tam se to jmenovalo jako Koliba, kde byl kolibský vysílač Slovenské televize.
0: Ano, ano.
1: Takže tam kolem byly lesy různé, takže tam jsme chodili. Tam jsme jednou se dostali na takové místo, že najednou tam bylo takové velké hejno komárů, jo, že jsme museli holem utíkat pryč, aby jsme nebyli poštípaní, že prostě ten jeden rok se tam najednou takhle
0: vyrojili, ano.
1: No. No a pak jsme i chodili třeba po různých památkách, jako i na hradě jsme se byli podívat, nebo přes Dunaj, jak byl vystaven nový most Slovenského národního povstání a nahoře je
0: otáčivá
1: restaurace. Tak to byla taky zajímavost v té době pro mě. No, potom mě uchvátili tamnější trhy, tam byla i velká tržnice, i venkovní trhy, i jako krytá tržnice a tam prostě ovoce, papriky se dovážely i z toho, z Maďarska tam přišli prodávat soukromníci, ale to vám byly takový velký kusy, že jsme je nikdy neviděli, tak velký papriky, že jsme se pak vezli i domů. No a ve vlaku pak to vonilo paprikama a i oštěpky jsme vozili a velký kulatý chleba byl výborný z trhu. Takže to prostě bylo nezapomenutelné. I mám na fotce taky květiny, jako kytice, jak tam prodávali v těch tržnicích, i na tom tržišti vždycky. No, tam se prostě, tam člověk sehnal všechno možné, i jako živou drůbež, i jako už vykuchanou, oškubanou. I kvašáky výborné tam prodávali. Tak to jsou takové zážitky, co
0: a prostě vzpomínky, že jo? A z dětství si to člověk pamatuje, utkví mu to.
1: A i do zoologické zahradě jsem tak několikrát jsme se šli podívat, že tam mají taky pěknou velikou. No a když jsme třeba zrovna přes to léto, který člen měl narozeniny, tak jaké velké oslavy se pořádali, dobré jídlo se navařilo, napeklo se, že jo, všelaké to, ty zákusky, koláče, no prostě to byly nezapomenutelné hostiny a i jsem si jako mohla vyzkoušet práci ve vinohradě, kde se jako okopával vinohrad a plelo se, no takže to bylo taky zase nějaká to zajímavost, ale i právě tam prodávali Jugoslávci zmrzlinu, měli tam svoji výrobnu, ale to byla tak výborná a třeba i 10 i více druhů zmrzlin a velké kopce dávali.
0: A tehda, jo, že jo, to byla vzácnost, když byla to dobrá zmrzlina, ano.
1: Jak jste si jednou dávali, no to byly, a ta chuť, jo, třeba ano. I punčová, ano. Jo, že prostě byla taková růžová, rozinky v tom, jo, že nezapomenutelný tyhle zážitky opravdu, no, že na to člověk nezapomene nikdy a furt si to můžu pak připomínat.
0: A jestli pak jste, paní Iveto, se tam vrátila třeba teď v téhle době?
1: No, tak naposledy jsem tam byla v roce 2008 a teď se tam chystám, že příští rok budu mít kulaté narozeniny, tak ještě tam mám bratrance a sestřenice a jednu tetu právě od toho strejdy Jošku, ženu, takže bych se tam chtěla podívat zase, no. Že,
0: tak přeju krásné zážitky, abyste zavzpomínala.
1: Petr Žalce na té druhé straně Dunaje, tam byl vždycky velký Luna Park přes léto, plno všelijakých atrakcí, houpačky, já tam nejradši jezdila na těch autíčkách, protože já moc tady ty houpačky jako kolotočené jako nesnáším, takže vždycky jsem se tam povozila na těchto autíčkách a i takové zajímavé balonky dřív měli jako ve tvaru zajíce, jo, že takový dlouhý uši
0: ano,
1: měl
0: ano,
1: ten balónek, tak to bylo taky no, nádherný.
0: Moc děkuju, paní Iveto, za vaše krásné vzpomínky.
1: Jako nějakého zpěváka nebo herce.
0: A zdravím do Teplic.
1: Juru Kukuru jsem tam potkala taky, no, takže ty zážitky jsou prostě nesmazatelné.
0: Děkuju moc za ně. No. Naslyšenou. Dáme zase šanci někomu jinému, ale to až po písničce Marie Rotrové Lakomá.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Stále posloucháte Noční linku, já jsem ráda, že telefonujete na toto téma, kdy se vás ptám, jestli si vzpomenete na prázdninový zážitek, který se vám nikdy nevymazal z paměti. A vítám i paní Ludmilu. Dobrý večer, paní Ludmilo.
1: Dobrý večer, Janičko. Jsem ráda, že vás slyším a povím vám můj příběh.
0: Ano.
1: My jsme měli chatu za Brnem na Říčkách. Byla to chata mojí tety, to byla sestra mého tatínka.
0: Ano.
1: A druhá teta, to byla taky sestra a oni to měli, ta chata byla postavená za války v 42. roce. Byla ale krásná, do dneška stojí. A nádherně se tam bydlelo.
0: Uh-huh.
1: A oni neměli, ta jedna teta neměla děti vůbec. A ta druhá, ta měla o 10 roků staršího syna. Takže bratranec o 10 roků starší než já,
0: ano.
1: Teď už mi 84, mě bylo 84. A oni si nás brali každý rok na tu chatu. 15. července vždycky byla chata, oni měli to celozávodní dovolený. Oni dělali všichni v Modetě.
0: Ano, ano, ano.
1: Modeta Jihlava a bylo to v Brně. A tak se si nás tam brali. A můžu vám říct, že to neskutečné vzpomínky mám na to, jak oni se nám věnovali. Ta teta jedna měla, umřela v 92 letech a ona byla, oni říkali Božka, ona si vždycky, to byly ty lehátka, takový ty no ještě to je, myslím, teďka ty
0: nafukovačky. Jo, takhle. Aha.
1: Ano. A tak první fotku, co jsem našla, tak jsem tam seděla v tom lehátkovým křesle, měla jsem kudrnatý vlásky na kohouta a měla jsem nožky, jsem šoulala po trávě a papala jsem nějaký sušenky.
0: Aha.
1: A ona vždycky si nás posadila kolem sebe a četla nám pohádky. A po obědě, a ona vždycky, chlapi vždycky, Božka, pojď číst už, děcka už čekají. A to byly dvě děti z jedné chaty, ze druhé strany, z té další strany. A tak nás tam bylo tak 6 dětí a ona nám četla. Večer, my jsme tam nebyla elektrika, takže my jsme měli takovou plynovou, no to nebyla plynová, to bylo na petrolej,
0: ano.
1: Lampa, která měla punčošku. A to vždycky napumpovali a ta punčoška krásně to rozzářila. A tam jsme četli zase na pokračování, bylo nás 5, to nám aha. Zase strýček jeden četl. A byli jsme tam 14 dní a vždycky po týdnu, když už nám docházeli ty potraviny, tak jsme chodili pěšky přes les. A 2 kilometry v lese, 2 kilometry do dědiny, tam do jedné Ochoz u Brna. Tam jsme chodili nakoupit. Tam jsme vždycky měli oběd, koupili nám oběd a zase jsme šli zpátky. Potom tam byl, jeden pán tam chodil a to bylo tak, počkejte, měla jsem se 52, tak v 60. roku.
0: Uh-huh.
1: A tam chodil pán s kolem.
0: Ano.
1: Představte si v tom lese a měl tam, prodával ovoce a to vždycky křičel. Tešně, tešinke. Máte. Já jsem se vždycky smála.
0: No to jo.
1: A oni, my máme dost, pane. A on vždycky, jo, máte dost. A co ti tam zvedu, také mají dost. Pamatuju do dneška. A když to vykládám svojí vnoučatům,
0: ano.
1: Jsem to vykládala, a když už to vykládám pravnoučatům,
0: ano.
1: A když jsou ještě maličky, tak se musím tomu strašně smát. Naučili mě plavat, protože 10 minut byl rybník, naučili mě plavat a tak jako mě vedli k tomu zálesářství. Jsem v té chatě měla strašný dobrý vztah. Nerada jsem se s ním loučila.
0: Věřím.
1: Ale potom jsem ju nechala bratrovi, protože oni potom zemřeli a my jsme to dostali jako já půlku a on půlku a nedělala to dobře.
0: Rozumím.
1: takže jsem mu to tu půlku nechala a on tam myslím ani nejezdí, nevím to.
0: Ale vzpomínky jsou krásné, přesně tak, paní Ludmilo. A to je fajn, protože jak zpívá skupina Holky, že vzpomínky nám zůstanou, to je prostě pravda. Ty nám nikdo nevezme.
1: Ano, ano, to je pravda.
0: Moc děkuji za vaše vyprávění.
1: A děkuji vám za odpovědi dneska.
0: A já děkuji moc. Dobrou noc, dobrná, naslyšenou.
1: Dobrou noc, mějte se hezky. Zdravím všechny.
0: Přidám zprávu, kterou napsal pan Michal. V 90. letech, kdy jsem byl malý chlapec, jsem v létě cestoval s rodiči po Evropě. To tehdy cestování ještě nebylo masovou záležitostí. Těch zážitků mám. Třeba v Paříži za námi jela v autě Helena Růžičková, když tam natáčeli komedii Trhala fialky dynamitem. A těch fotek. Mám v albu momentku, jak mi před pařížskou katedrálou Notre Dame bere vítr z hlavy čepici. Mám tam i fotku, jak nás na náměstí svatého Marka obklopují holuby. A nebo tu, jak sedím na lavičce v dánském Legolandu a líbám dámu, která je celá z kostek lega. A právě na výlet do Dánska vzpomínám nejčastěji. Třeba jak jsme se večer po příjezdu do města Vejle šli projít do lesa a před námi se nečekaně otevřelo širé moře. Donedávna jsem měl za to, že jsem byl u Severního moře, ale on to byl fjord moře Baltského. A také jsem se marně snažil na internetu vyhledat ten hotel, v němž jsme bydleli. Už není, koho se zeptat. Máma nežije a táta si to nepamatuje. Ani dánsky se na to postěžovat nemůžu. Dánská výslovnost je nesmírně těžká a nikdy jsem ji úplně nezvládl, napsal Michal. Samozřejmě děkuji Michale i za váš příspěvek, který přišel přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Teď už Olympik nám bude hrát a zpívat Kufr.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Kufr ve mě vyvolal prázdninový zážitek. Teď naposledy, když jsem letěla, tak jsem měla tak narvaný kufr. Já to neumím prostě, i když jedu na 3 dny, na týden, na 14 dní, tak mi vždycky nadávají všichni moji spolucestující. Říkají, prosím tě, zbal si nějaký malý kufr a ne ten velký. No tak snad příště. Tak to se teď dělám legraci. Já mám na druhém konci telefonní linky 731 800 900 pana Bohumíra, který nám volá ze Šternberka, a i jeho se budu ptát na prázdninové zážitky. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Pane Bohumíre, ano, ano, ano, já taky vás zdravím srdečně.
1: Já mám takový zážitek, že třeba v 5. třídě jsem byl u tety ve Skrbeni na prázdninách a oni měli hospodářství a měli spoustu práce. A oni mě jednou řekli, že když se zabijí prase, tak to bývaly takové velké hrnce, vám řeknu takové nerez hrnce, kde vlezlo asi, kde se rozpustilo asi 30 nebo 40 litrů sádla. A jak to sádlo začalo tuhnout, tak do toho dávali klobásy.
0: Aha.
1: A že ty klobásy jsou velice dobrý. A představte si, oni jednou odjeli na pole s kravama, to měli krávy.
0: Ano.
1: A já jsem měl dlouho chvíli, tak jsem měl chuť na ty klobásy. Ja? A teď jsem vzal žičku, ono to bylo v takové komoře a ono v létě bylo horko, tak ono to sádlo nebylo tak tuhý, jako, ale nic jako tomu nebylo.
0: Ano.
1: A já jsem vzal velkou, tak to byla taková velká lžíce a začal jsem do toho sádla rýpat. Já vám furt na ty klobásy nemohl narazit.
0: Ano, ano.
1: A já jsem vytáhl všechny hrnce, kredence a to sádlo
0: tam dával
1: do toho.
0: Já. Rozumím.
1: A no to vám byla hrůza. Já jsem byl celé domaštěný od toho. Já.
0: Našel jste ty klobásy?
1: Až na dně, teď jsem uviděl tu klobásu, jako já, a ona byla tak zatočená, že to šlo, bych řekl, ke kraju toho hrnce, ale až důle, jako já. A teď jsem vám tu klobásu vytáhl a jsem se díval, tam byly 3 hrnce a toho sádla. A já napřed, než jsem tu klobásu snědl, teda než bych ji snědl, tak já jsem to sádlo musel dát naspátek, jako já.
0: Ano, ano.
1: A já jsem prostě to musel dělat tak, aby to oni nepoznali, jako já.
0: Podařilo se. Podařilo se.
1: No, já jsem si vám s tím tak ohrál, že jsem ani neslyšel, že oni přijeli a teď tam slyšeli, jak si čustění, jako já, tak otevřeli ty dveře, no pro pána Jána. Teta říká, teda, no toto, ty dostaneš na zadek, jako já. Teda já jsem vám dostal od toho stresa, on měl tam takové, oni měli takového chlupatého psa, Běla se to jmenovala, Běla se jmenovala, ona mě aj poslouchala. Ale on to byl takový bičik malý, jako já. On vám mě spráská, ale
0: stric,
1: z lásky, jako
0: stric,
1: já.
0: Ano.
1: Ne, že by mě to, jako já. Ale pak to dlouho vykládali jako celé rodině a
0: jak jste si poradil, že jo? Jak jste si hezky poradil. Ale to je zážitek.
1: Já jsem si vzpomněl, že jako děcka o prázdninách většinou rodiče nikdo nás neviděl. A my jsme se jezdili koupat na Hrubou Moravu, na Litovelsku. A tam byla Mlýnské potok, to se oddělovalo, tak tam jsme jezdívávali pod sprav a chytávali jsme štiky. A na těch kolích, to byly, jsme měli obyčejný kola, tak jediný bazén byl v náměstí na Hané. Tak polňačkama jsme všude růzeně a jenom se dostat do náměstí. A tam byl bazén, dneska už to je tam zrušený, jako.
0: Mm-hmm.
1: Ale tam byl bazén a po pravé straně kopce, jako já, lesy, tak ta voda bývala vždycky studená, ledová. No my vám takové kus na kolich 10-15 kilometrů, a dojel já, kdo první vleze do té lory, to byla katastrofa, tak jsme se tam navzájem naházeli
0: a bylo
1: a
0: to.
1: Veselí jsme jeli naspátek.
0: No moc děkuji i vám, pane Bohumíre, za hezké vyprávění a přeji krásnou dobrou noc do Šternberka.
1: A taky.
0: Děkuju, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Před chvílí, konkrétně před 6 minutami, byla půlnoc a my jsme se přesunuli do pátku 26. června a mě bude stále zajímat na to, nebo vzpomínky vaše na nejkrásnější zážitky z prázdnin. Ohlížíme se zpět, vzpomínáme na vaše školní léta, já se vás vyptávám na zážitek, který se vám nikdy nevymazal z paměti, co pěkného jste zažili, kde, kdy a s kým to bylo. A tak dále, a tak dále. No a vy vyprávíte a vyprávíte krásně. Tak doufám, že to tak bude pokračovat i v té druhé hodině. Paní Martina z Brna mi například napsala přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka toto. Dobrý večer, dnešní noční linka nebo téma noční linky mě připomnělo, že můj nezapomenutelný prázdninový zážitek trvá už 35 let. Bylo to na táboře, kam jsem přijela na návštěvu. Připojila jsem se k jednomu oddílu, šla s nimi na puťák, dokázala nemožné a vracela jsem se po týdnu jako vyměněná. Vzhledem k tomu, že v té době chodili kluci ještě na vojnu, naše zamilovanost musela projít i touto zkouškou. A zkoušku jsme zvládli na výbornou. Z oné zamilovanosti se po 2 letech stalo manželství, které trvá stále. Všechny moc zdravím a všem dětem přeji krásné prázdniny plné úplně obyčejných radostí a zážitků. Mějte se krásně, napsala Martina z Brna. Já se budu těšit samozřejmě po písničce, kterou vám bude zpívat Karel Gott, Kam se schoulíš, na váš další telefonát na čísle 731 800 900.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: I pana Josefa z Kopřivnice se budu vyptávat na prázdninový zážitek, na který nikdy nezapomene. Krásný dobrý večer.
1: Můj zážitek je ten, že mám kamaráda Oldu Němca z Kopřivnice. Je to včelař, slyšíme se?
0: Ano, ano.
1: Je to včelař, pan Oli Němec.
0: Ano.
1: Mám ho velice rád a zážitek mám takový, že mě zachránil život.
0: A jak se to stalo, pane Josefe? Jak vám zachránil pan Olin život?
1: Zachránil život takový, že předtím jsem měl špatné manželství, no a on mě z toho dostal. A teď žiju velice dobrý život, no a pan Olin Němec je z Kopřivnice, je to včelař a je velice dobrý člověk.
0: A na nějaký ten zážitek z dětství si vzpomenete, pane Josefe?
1: Jo, zážitek z dětství, já jsem měl celkem dobrý zážitek z dětství, nemůžu to, prostě mám dobrý zážitek z dětství, no, ale to bych chtěl poděkovat Oldo.
0: Já se moc omlouvám, pane Josefe, ale protože bychom se oddáleli od tématu, už jsme poděkovali panu Olinovi a já jsem se vás ptala, jestli si vzpomenete na nějaký zážitek z dětství. Omlouvám se, ale musíme dát šanci zase někomu dalšímu, kdo se dovolá k tématu. Teď už Marika Gombitová, Koloseum.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Stále mne zajímají vzpomínky na nejkrásnější zážitky z prázdnin a vzpomínat v tuto chvíli budeme s paní Květou z Barteskova. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer. No, mě 93 roku.
0: Ano.
1: A na své prázdniny u babiček, já jsem totiž obě babičky měla v Křenovicích, protože moji rodiče byli rodáci z Křenovic. Na týden zapomenu do smrti.
0: Ano.
1: Jezdila jsem tam od 4 let a jezdili jsme 3. Moje o rok mladší sestra, o rok mladší sestřenka a já. Bylo to nádherný. Bydleli jsme u babičky mamintiny maminky a ráno, když jsme vstali, tak jsme běželi kousek dál, bydlela druhá babička, zjistit, co bude vařit k obědu.
0: Která babička toho, bude co, že jo, co vařit, že jo?
1: Ano, babička, mamintina maminka vařila taková prostší jídla, kdežto u babičky druhé, tatínkové maminky, tam bylo plno drůbe, že tam bývaly kačeny a králičci a kuřata. Takže vždycky jsme si to vybrali a řekli jsme, babi, nech nám to na večeři, my budeme k babičce a my si ty vdolky sníme večer. U babičky té mamintiny maminky byl báječný zvyk, tam se vždycky v 5 hodin vzali stoličky a babička říkala, jdeme na ulic.
0: Aha.
1: Všichni. A tam se sešlo nejméně takových 20 tetiček, babiček.
0: Ano.
1: Babička seděla v čele, dědeček seděl na židli a kouřil fajfku a babička byla úžasná vypravěčka. Babička vyprávěla, my jsme ani nedutali.
0: A poslouchali.
1: Bylo to báječný. My jsme na té ulici i večeřeli. Babička nám byla ochotná vařit každé speciální jídlo. Jedna chtěla od oběda vdolky, druhá chtěla krupičku, třetí chtěla vajíčka. Babička, vždycky moje maminka a teta říkali, proč je tak, babi, rozvazuješ? Ona říkala, děti mají jíst to, na co mají chuť. Byla úžasná.
0: To teda.
1: No a ještě jeden zážitek. My jsme byli takový činorodý holčičky a já jsem napsala divadelní hru, pohádku. My jsme to zecvičili, jsme se namaskovali a prodávali jsme za oknem
0: lístky
1: za korunu.
0: Ano.
1: A celá ulice
0: šla na divadlo.
1: To
0: je ale krásné,
1: bylo
0: paní Květo.
1: Velice jednoduchý příběh o Janečkovi, který se potkal s Bílama a my jsme byli 3, takže sestra hrála Janečka a my jsme byli 2 Bílí, ale byli jsme taky dědeček a babička. A začínalo to s dědečkem a s babičkou a my jsme dědečka a dědečkovi udělali fousí a krásně, teda to jsem dělala já, tak jsme ho namaskovali a hráli jsme. Potom jsme odešli a Janeček chodil a chodil a my jsme se převlékali za ty Bíly, jenomže ty fousy nešli smazat. Tak ona vždycky Bílo a Válko, přijdi. A já jsem vysočila hlavu, říkala jsem, nedojí umýt fousa. Takže s tím bylo i trochu legrace.
0: Tak.
1: A bývaly to úžasné zážitky. Na to do smrti nezapomenu.
0: To vám věřím, paní Květo. A já vám moc děkuju za vaše vyprávění. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Paní Květa ve mně vyvolala vzpomínku, kdy moje maminka jezdila jako vychovatelka s dětmi do školy v přírodě. Já jsem ji vždycky obdivovala, ona milovala malé děti od 1. do 5. třídy, jak to s nima uměla. No a když jsem byla v 5. třídě, tak maminka mě vzala s sebou, i když to byly jiné třídy, tak abych jela s nimi. No a já už opravdu od těch dětských let jsem měla ty komediantské sklony a tak jsem tam nacvičila, přesně mi to paní Květa připomněla, pohádku. kdy jsem tam hrála na piano, režírovala jsem to, hrála jsem v tom. No prostě tři v jednom. Ale celou třídu jsem do toho zapojila. Všichni hráli a celá tehdá vesnice, byly to tuším Nové Hamry u Karlových Varů, se přišla podívat. Bylo to v místní hospodě a já na to tak ráda vzpomínám. To jsou jako opravdu ty nezapomenutelné zážitky, kdy si to užijete. Nejde o žádné drama, nejde o nic vážného a přitom se všichni baví, je legrace a tak by to asi mělo být. No. Trošku to mizí, ale nebudeme plakat. Já si myslím, že se zase k tomu vrátíme, protože ono nám nic jiného v podstatě nezbyde, jinak nás ta umělá inteligence sežere. Pan František ze Židlochovic napsal: Dobrý večer, paní Janičko. O prázdninách jsme pomáhali rodičům hlavně na žních. Každou přestávku jsme využili dostat se k rybníku, kde se koupala děcka, co nepomáhala rodičům o žních. Taky jsme tam chytali ryby. Chodilo se ve 4 hodiny ráno do lesa na houby. Žně se zvládaly bez cizí pomoci, ale byla to fuška pro nás děcka. Dvakrát jsem byl na prázdninách, co jsem se včera zmínil v noční lince. To naše děcka tolik povinností o prázdninách neměli, píše František ze Židlochovic. Děkuju i za váš příspěvek, Františku. A teď už Michal Tučný, Cesty toulaví. Jak se to hodí k dnešnímu tématu?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Kam vedly v dětství cesty toulavý pana Pavla, který nám volá z Byšiček od Bělehradu, to se dozvíme právě teď a budeme vzpomínat. Dobrý večer, pane Pavle.
1: No určitě, to budeme vzpomínat krásně, protože já nevím, já jsem byl malinký chlapeček ještě a se svým dědečkem jsem chodil na houby od svých 5 let, jo, takže jako...
0: A jste dobrý houbař, naučil vás dědeček rozeznávat houby?
1: Já jsem prašivkář.
0: Aha, takže umíte. To,
1: já jsem mluvil s Paloukinou, tak jsem mi říkal, jako, jak to je s těma prašivkama, ale to se obtejte jí, protože to jako, to se nenechá vysílat. A když ano, jo, ano. To je. Ne, já jsem říkal, ona říkala, já jenom sbírám, co má dole. Ty?
0: Mech, jako nebo takový ten mech, že jo, ano.
1: No a ona říkala, a co má dole ty takový ty?
0: Čárky.
1: Proužky.
0: Ano.
1: Čárky. Tak to ne, já jsem říkal, podívej se, Paulo, postav se přes zrcadlo, až se vykoupeš, podívej se nahoru, dolů, máš čárku, seš prašivka.
0: Tak koukala.
1: Ona teda, to bylo jediný, kdy mě týkala, jo, protože já ji týkám, ona mě vyká, a to je jedno, ale já jsem milovník přírody, protože teďka tady nade mnou lítají ty...
0: Světlušky?
1: Takový ty největší ptáci evropský.
0: Nevím, co máte na mysli, pane Pavle, neumím číst myšlenky.
1: A víte, jak vypadá jeřáb?
0: Cože? Vy tam máte jeřáby?
1: No my tady máme jeřáby. Teďka šel kuk a šli tam dva rodiče a před nima dvě malinký jeřábci ještě takový menší, no.
0: Mm-hmm. No a když teda zaspomínáme ještě, Pavle, na to dětství, ať se vrátíme k tématu, aby posluchači nenadávali.
1: Já úplně miluju dětství, protože když jsem byl na tom na Vlkánově, tak jednou přijeli sestřenice z Hořic, ráno ve 4 hodiny jsme vstali a už jsme mazali na houby, jo. A já, když jsem se narodil, tak dědečkovi bylo 80 let. A prostě to byla, i když maminka říkala, on s ním chodí na houby,
0: Co když se ztratí, že jo?
1: aby to s dětkem nešlehlo, že jo, nebo to, ale tak on se dožil do 90, to je jako dobrý, ale...
0: Takže máte dobrý kořeny, ano.
1: No ale zase to bylo takový... On je naučil, kde jakou bylinu, co kde bylo, prostě jo, co rostlo, takže já všechno vím. A když jsme přišli a byl tam nějaký takový přerostlej hřib, to říkal, ne, Pavlíku, to tady necháme, ten tady necháme na semeno. Ne, jako když
0: Sebra
1: vidím
0: to.
1: Ty návaný stromy, nebo já nevím, ty tenisový stoly, narovaný těma hřibama, prostě ty lidi dělají, ať si to uvědomějí, prostě vemu si domů. Já vždycky vemu košiček, čubu a jdeme, když mám košiček plný, tak jdeme domů prostě. A je to, a jinak jako prostě to, protože já jsem milovník přírody, úplně šílený, jo, to jako. Takže jako...
0: Prostě vzpomínáte na dědu, jak vás naučil houbařit a že se vyznáte v přírodě i všechny ty rostliny. Tak moc děkuji za vaše vzpomínky, pane Pavle, a také zdravíme do Byšiček. Tak to byl pan Pavel z Byšiček, teď už Richard Milil a rozeznávám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Ty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit,

0: Vzpomínat na nejkrásnější zážitky z prázdnin budeme i s paní Olgou, která nám volá od Přerova. Krásný dobrý večer, paní Olgo.
1: Ano, dobrý večer, zdravím vás, paní Aničko. Tak já mám 80 let je mi, takže vzpomínky mám jako... Jezdila jsem na prázdniny k babičkám. Jednu jsem měla ve městě, jednu na vesnici, takže to jsem vlastně měla takové rozdílné prázdniny. Ta na vesnici, že jak to bylo, měla kravičku, prasátko, kozy, kousíček pole, jsme chodili na mandelinky. Vzpomínám si aj, že jsem jako obily se sklízelo, tak se ty snopy stavěly. Pak když jste doli přijela mlátička, se to vymlátilo. Tak na vesnici to bylo takový, jak všude jinde, že?
0: Ano.
1: A ta druhá ve městě, tak tam jsem měla sestřenici, tak tam to zase bylo úplně jinakší. Ale já mám nejlepší vzpomínky na prázdniny z roku 1971, to mi bylo 25, já to hned vysvětlím, proč prázdniny, proč jsem byla učitelka a prázdniny jsem teda měla. Měla jsem volno, tak jako děti.
0: Ano.
1: A na začátku prázdnin jsem se seznámila právě se svým manželem.
0: Mm-hmm.
1: A za rok, teda budoucím, ano, za rok jsme už byli manželé, no a prožili jsme spolu necelých 50 let, protože potom mi umřel. Takže to je taková moje troška domlina k prázdninám.
0: Paní Olgo, a kde jste se seznámili s manželem na začátku prázdnin?
1: Tak jak jsme se seznámili, tak bylo to ke konci školního roku. On jezdil do práce stejným vlakem jako já,
0: ano.
1: Ale já nás tam jezdilo moc, tak já jsem si ho jako vůbec jako nevšimla. No a protože věděl, že už budou prázdniny, no tak mě musel potom ten poslední den teda oslovit, no a tak už to začalo.
0: Tak takhle to vzniklo a tolik let jste spolu byli.
1: Ano.
0: Moc děkuju.
1: Já taky děkuji. Dobrou noc.
0: Dobrou noc. Přidám zprávu, kterou napsal přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka pan Bohumír. O prázdninách bylo pro nás koupání živlem. Na řece Moravě jsme se vydováděli, ať už to bylo u splavu či na Hrubé Moravě mezi Lhotou a Stření, nebo se pozbírali kola a polňačkami do náměšti na Hané. Tam bylo koupaliště. Jinak jsme prorajzovali po okolí, co se dalo. Vzpomínám na tábor ve Zlatých horách. Tam jsme poprvé uviděli světlušky v lese cestou večerní skina. A těch bylo požehnaně. Nebo jsme šli ve skupině na maliny a narušili jsme nečekaně rojvoz. Hrůza byly všude a těch žihadel, co jsme pochytali. Hromady písku nestačily, jak jsme se váleli, napsal Bohumír. Pane Bohumíre, tak to já se taky vzpomínám na ten roj lesních vos a musím teda říct, nevím, jestli to byly včely nebo vosy, to už se nepamatuju, ale pěkně nás honili po lese a pěkně nás poštípali, takže rozumím. Teď už ale dítě Štěstěny, Petr Spálený a Zdeněk Rytíř nám budou zpívat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnešní noční lince jsme se ohlíželi, vzpomínali jsme na školní léta, ptala jsem se na prázdninový zážitek, který se vám nikdy nevymazal z paměti, a vyptávat se budu i paní Vlastiny, která nám volá z Krnova.
1: Vůbec ne, Janíško.
0: Paní Vlastino, krásný dobrý večer, teď jsme ve vysílání.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Janíčko.
0: Paní Vlastino, tak
1: moc,
0: vzpomenete
1: moc
0: si.
1: Pozdravuju všechny.
0: Ano, ano.
1: A všechny posluchače. A já bych si řekla svůj případ.
0: Ano.
1: Já jsem na Váchách ve Velký Karlovicích tetičku.
0: Ano.
1: Strašně hodnou. Hej, strýček, oba dva byli strašně hodní. A tatínek mě nasadil na vlak, měl jsem 9 roků. A cestovala jsem do Karlovic. Do Velké Karlovic. No ale docestovala jsem. Povedlo se mi to a začala jsem jezdit vždycky oprázněná na týden. Tetička mě měla jak svoju, říká ty moje děcka, ty mi nic nepomůžou, a já jsem jí pomáhala vařit, okopávat zahrádku, brambory okopávat, krávu dojít, jo. To byly takové fakt krásné prázdniny pro mě.
0: Rozumím.
1: No, já měla jsem tam kamaráda, Zlatíčko, Hladíčka, kterýho jsem poznala, měl 10 a já 9 let. Celý život, jestli jsem tam volali, psali, když jsem přijela do Karlovic, tak v momentě byl u tetičky, že tady je Vlastička. No je. No já říkám, no ty jsi hodný, že jsi přišel za mnou. Jo, a my jsme byli celý život jen kamarádi.
0: Ano.
1: Žádné zamilování nebylo jako...
0: Velké přátelství mezi vámi.
1: Přátelství, takové krásné přátelství. A ta tetička s tím stričkem, ke mně se chovali tak strašně hezky. Taky měli svojich 9 děcek. A já jsem měla bratra, který měl tatínek za spolu, na kterého měl.
0: Ano, ano.
1: No a on byl muzikant, a on byl starší ode mě, že? A my jsme s bratránkama chodili na zábavu, nebo jsme tam u tetičky hráli a zpívali pod oknem. Ale když jsme šli na zábavu, tak on tam hrával. No a jednou už jsem měla, já nevím, 21 roku, ještě jsem byla svobodná. A on, jestli by se šla projít. A já říkám, ale co by ne, tam je horko, tak jo. A to bylo tam nádražím v lesíku, úplně na vrchu. To bylo na hrozné místě, ale nevadí. Tak jsem šla. A teď on mě chytil a chtěl mě dát pusu.
0: Ano.
1: A já říkám, a to bude jaká pusa? Sesterská? A on teď vyvolil oči. Říká, co to říkáte? Já říkám, no jaká to bude pusa? Kamarádská anebo sesterská? Jak sesterská? Ty blázinku, já jsem tvoje sestra.
0: Je.
1: Ty se nevlastní, ale jsou.
0: Ale jsem. To se podivoval.
1: A on říká, Vlastičko, po zábavě jdeš k nám protože byl tak šťastný.
0: Že jste se potkali, že jo? Že jste se poznali, rozumím. No moc děkuju, no, paní Vlastino, i za vaše vyprávění. Děkuju, přeju krásný dobrý večer. Já přidám zprávu, kterou ještě napsal pan Mojmír ze Svitav. Dneska jsem celý den jezdil s kamarády evangelíky po jejich kostelích na Krásné Vysočině a přitom jsme probírali také dětské tábory. Jako starý komediant jsem na nich hrál s dětmi na Velkou Moravu. Byli jsme s kolegou já Metoděj a on Cyril. Jindy jsem byl prorok Mojžíš a prchali jsme z Egypta. Nebo si děti přivezly oblíbené plyšáky, nastala potopa světa, tak jsme měli Noémovu archu a tentokrát jsme zachránili i dinosaury. Škoda, už na to nemám sílu. Hezký večer, napsal pan Mojmír.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Na závěr jsem si nechala zprávu, kterou napsala přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka paní Iveta, a ta píše. Vzpomněla jsem na pobyt s dětmi s dětským domovem. Vezmu to ve zkratce. Noční hra, děti se všechny vrátily bez úhony, jen vychovatelky skončily špinavé, vyválené v jediné louži v okrese, protože mysleli, že na ně útočí divoká prasata. A ještě jeden zážitek. Sbírali jsme s kolegou svíčky označující cestu noční hry. Slepý chlapec žadonil, abychom jej vzali sebou. I stalo se. Kráčíme spokojeně po cestě k domovu, když v tom se před námi uklonil živý plot. My oba vyjekli a ten chlapec se bezelsně jen zeptal, co se děje. A za plotem se chechtali domorodci. Prý co strašit děti, to není zábava, ale vedoucí. Hezké prázdniny a dobrou noc, napsala Iveta. Milí posluchači, bylo mi s vámi jako vždy příjemně, přeji krásnou dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání noční linky, a to 21. července, a mě bude zajímat, zda věříte v osud. Dnes už noční linka s mým brněnským kolegou Borkem Kapitánčikem, ten má téma kyla dolů, nejen do plavek. Pokud se vám před letními prázdninami ježí vlasy při pohledu na plavky a plánujete schodit nějaké to kilo, tak jakou cestu k tomu zvolíte? Tak to si budete povídat dnes s Borkem. Dobrou noc vám přeje Jana Chládková.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí. Bajky, povídky a příběhy, kde hrají důležitou roli zástupci zvířecí říše, ale hlavně a především bohatě naplněných příštích více jak 50 minut. To je to dnešní divadlo pro vaše uši. Jako vždy klidný a ničím nerušený poslech přeje autor pořadu Robert Tamchina.

0: Například ježek.
1: Ezop, La Fontaine nebo třeba Krylov, ruský pajkář, to je asi tak ve stručnosti ta velká trojka v literatuře těch nejmenších příběhů, které často bývají tak správně nastaveným zrcadlem mnoha lidským vlastnostem. Bajky, literární miniatury, které čtenáře baví odedávna. A taky vyprávění, v němž se zvířata chovají vlastně jako lidé a z toho vždycky nakonec plyne nějaké poučení. Některé z těch ezopovských bajek nám dnes připomenou Vojta Dyk, Jiří Lábus a taky Táňa Vilhelmová, která celé to vyprávění otevírá příběhem o polní a městské myši.
2: Myš z města pobývala několik dní u přítelkyně na venkově. Bydlení v noře jí připadalo nepohodlné, strava jednotvárná, zábava žádná. Když se s polní myší loučila, politovala ji. Moje milá, nezávidím ti. Do pelíšku ti prší, fouká, k jídlu máš jen trochu zrní a ještě k tomu ta strašná venkovská nuda. Víš co? Pojď se mnou do města, a? Ať vidíš, jak se dá žít v blahobytu a pohodlí. A pokud se ti tam bude líbit, můžeš u mě zůstat. Polní myš byla zvědavá a tak se dala přemluvit. Když došli do města, byla už noc. Město myšku z venkova okouzlilo. A což teprve dům, kde měla domov její městská přítelkyně. Střecha nad hlavou, teplo u kamen a těch dobrod ve spíži. Maso, škvárky, klobásy, špek, sýr, chleba, koláče, zelenina, marmeláda, máslo, med. Ber si, kolik chceš, pobízela jí myš domácí. U nás je všeho dostatek. Ale s jednou věcí se polní myš nedovedla smířit. Kdykoliv klaply dveře a objevil se člověk, museli se myšky honem schovat do díry v podlaze a počkat, až bude zase čistý vzduch. A zvlášť, když se přihnala ta obrovitá, chlupatá a zubatá obluda, totiž kocour. Po několika dnech napětí a strachu se polní myš raději rozloučila. Milá přítelkyně, závidím ti dobré bydlo, ale na ten každodenní strach bych si nezvykla. Měj se tu dobře, já se vracím na chudý a nudný venkov. A když konečně došla domů, řekla si, ať mi fouká do pelíšku. Ať mám k jídlu jen trochu zrní, hlavně, že se nemusím nikoho bát. No vida, taková malá myška a měla víc rozumu než miliony lidí.

0: tím, co lidem spadne pod stůl. Tomu říkám dobré bydlo, uznale zaskučel vlk. Co já bych za to dal, kdybych si mohl žít jako ty, v pohodlí a bez hladu? Nic ti nebrání, štěkl pes. Pojď se mnou a budeš se mít zrovna tak jako já. Mile rád? Však jsem si živoření v divočině užil dost a dost. Děkuji ti za velkorysou nabídku, kamaráde. A ještě mi řekni, od čeho máš tak odřený krk?
1: To nic není, mávl pes tlapou. Můj pán mě v noci přivazuje na řetěz, ale přes den mě nechá proběhnout po lese.
0: Přivazuje tě na řetěz? Jako otroka? Nevěřícně kroutil hlavou vlk. Kamaráde, vrátím se zpátky do lesa. Raději budu hladovět, než abych měl na krku řetěz. Svoboda je mi milejší než blahobyt.
2: Divadlo pro vaše uši. Myška, kohout a kocour. Malá myška, která dosud žila v myší skrýši pod dozorem své maminky, zatoužila podívat se do světa.
3: Maminko, myslím, že už jsem dost velká a rozumná. Ráda bych se podívala ven, na dvůr a poznala i jiná zvířata, než jsme my, myši.
2: Prosila maminku.
3: Ty hloupoučka, raději zůstaň ještě doma, jsi neskušená a venku na tebe číhá mnoho nebezpečí.
2: Varovala ji stará myš. Ale malá myška neměla doma stání. Když maminka odběhla sehnat něco k snědku, myška vystrčila hlavu z myší díry a rozhlédla se po dvoře. Byl bílý den a sluníčko pěkně hřálo.
3: Je tady krásně a teploučko. Trochu se proběhnu a hned budu zpátky. Maminka nic nepozná.
2: Řekla si myška a vyběhla na dvůr. Rozhlédla se kolem sebe a náhle uviděla nádherné zvíře. Leželo na zápraží, vyhřívalo se na slunci, oči mělo zavřené a nejspíš spalo. Mělo čtyři nohy s měkoučkými tlapkami, hedvábný kožíšek a kulatou hlavu s malými oušky. Myška si všimla, že má u nosu legrační vousky. Pomyslela si,
3: s takovým milým zvířetem by bylo hezké kamarádit.
2: Náhle se ozval hrozivý křik. Myška se ohlédla a skamenila strachem. Před ní se objevil strašný netvor. Měl vysoké nohy, zakončené ostrými drápy, byl porostlý pestrobarevným peřím a na hlavě měl krvavě rudý hřeben. Právě otvíral špičatý zobák a znovu strašným hlasem zakřičel Kikikiki! Myška už na nic nečekala a dala se na útěk do své myší díry. Doběhla, sotva popadala dech. Maminka už byla doma.
3: Pro pána, kde jsi byla a co se ti přihodilo?
2: Ptala se.
3: Maminko, neposlechla jsem tě a vyšla jsem si sama na dvůr, nezlob se na mě.
2: No a jaké to tam bylo?
3: Je tam hezky, světlo a teplo.
2: A co ještě jsi tam viděla?
3: Viděla jsem dvě zvířata, jedno hrozné a druhé krásné. Hrozné zvíře strašně křičelo, mělo velké drápy, barevné peří a ostrý zobák. Raději jsem před ním utekla.
4: Myško, myško, vidíš, jak jsi neskušená? To byl přece kohout. Od něho ti žádné nebezpečí nehrozí. Nedělá plno křiku, ale neublíží.
3: A jaké bylo to druhé zvíře? Také tě tolik vyděsilo? Maminko, to bylo krásné. Mělo sametový kožíšek, měkoučké tlapky, malá ouška a směšné vousky. Vyhřívalo se na slunci.
4: Dítě nešťastné, měla si velké štěstí, že tě to zvíře nespozorovalo. To byl kocour, náš největší nepřítel.

0: nekoukám se do zdi a tři je pět.
1: Pět.
0: Pět.
1: Pět.
0: Dyk by se to nerýmovalo.
2: Ba ba ba ba dy dy dy dy dy
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
4: V pohádkách ze zoologické zahrady, v pohádkách ze zoo a taky fantaskním vyprávění Zelená psům nesluší, se svého času potkali takhle přes zvířátka manželé Libuše Šafránková a Josef Abraham, tedy potkali. Ono je to vlastně trochu jinak. Jsou to dva samostatné příběhy, ale my si je dnes zařadíme vedle sebe, jako by totiž patřili do jedné rodiny. A dřív, než se vydáme za malým budoucím králem zvířat do zoologické zahrady, začneme prvním dílem z cyklu pohádek, které napsala sestra Josefa Abrahama, paní Boca Abrahamová, o tom, jak plavčík Honza našel kamaráda.
5: Plavili jsme se onehdy po tom nejhlubším ze všech hlubokých oceánů a byl moc krásný den. Moře bylo klidné, obloha modrá, vítr s námi hezky pohupoval, až si kdekdo liboval, jaká je to prýma plavba. A že bylo tak hezky, dal mi vrchní plavčík rozkaz, abych místo do kuchyně šel škrabat brambory na palubu. Seš bledej, jdi si trošku na sluníčko. A jestli ty brambory oškrábeš hodně rychle, můžeš si po bramborové službě na hodinu pouštět draka. Vzal jsem hrnec, pytel brambor, přibrousil kudlu a usadil se na nejzadnější zádi. Bylo to proti předpisům, protože házení odpadků do moře se trestá, ale já jsem chtěl konečně dopadnout toho, kdo to v moři rád brambory a kůrky chleba a mrkev. Už mockrát jsem si všiml, že vždycky v moři zmizely, jako by se po nich země slehla. Protože země byla daleko a slehávat se nemohla a protože jsem po každé ve vodě zaznamenal tmavé podezřelé stíny. Rozhodl jsem se, že aspoň jednoho mořského hladovce přistihnu a přísně vyspovídám, kdo je, čím je a proč se živí bramborama. No a tak sedím a oškrabuju a aby mi to šlo lépe do ruky, zpívám si písničku, která se taktem hodí k bramborám. Skákal pes, čtvrtka brambory čistá, přes oves, druhá čtvrtka čistá, přes zelenou lounku, šup s bramborou do hrnce. Šel za ním. Prosím vás, pane, co to je louka? Povídá najednou někdo. Někde. Ale kde? Koukám, nic nevidím. No, tak jedeme dál. Šel za ním myslivec. Hej, vy tam, plavčíku. Ptal jsem se, co je to louka. Teď už to bylo jasné. Někdo chce vědět něco o louce. Ale kdo? A hlavně, kde je ten kdo? Řeknu vám, co vím o louce, až se mě ukážete a slušně představíte. Prosím, beze všeho. Jenomže si mě musíte vytáhnout z mouře. Nakloním se tedy přes zábradlí, táhnu a dost jsem se překvapil. To, co jsem vytáhl, vypadalo jako pes. Irský teriér, se jim tuším říká. Jo, byl to Irčan, ale byl vám celý zelený, jako mořská tráva. A jestli jste mořskou trávu někdy viděli, tak víte, jak vypadal ten pes. Vypadáte udiveně, pane plavčíku. Chcete říci, že jste ještě nikdy neviděl zeleného psa? Tak to jsem tedy neviděl, myslím si. Ale raději jsem mu to neřekl. Třeba opravdu zelení psi jsou. A třeba jsme se o nich ve škole učili. Ale třeba já jsem zrovna tenkrát chyběl, že jo? Jmenuji se Larry, povídá zelený pes. Vyslovujte to prosím přesnos. Moje babička si na to potrpí. Je totiž Angličanka. Těší mne Honza, plavčík. Babička i celá rodina jsou z Čech. How do you do? To je jako těší mě. Jak se má Praha? Tak Praha se má fajn. Já taky, ale prosím vás, kde jste se vzal v moři, Larry? Plavčíku Honzo, neříkejte mi, že nevíte, že v moři žijí hospodářská a domácí zvířata. Kdo si myslíte, že vám baští slupky od brambor a mrkev a chleba? Jo, tak to jste byl vy? No, já mrkev nerad. Mrkev a brambory jí mořské prase. O mrkev se ostatně dělí s mořským koníkem, který jí také chleba a dává vždycky půlku mořským psům. Mořské prase, mořský koník, mořský pes, vždyť to je jako u nás na dvoře v Radějovicích. Byl jsem z toho celý vyjevený. A Larrymu jsem nevěřil. Ani slovo. Určitě si to všechno vymyslel. Ach ano, ovšem samozřejmě, že mořské prase. Spěchal jsem, abych nevypadal nezdvořile. Promiňte mi, na chviličku si odskočím. Mohu vám zatím nabídnout svůj chleba se sádlem? Sádlo neznám, ale děkuji vám. Rád na vás počkám. Proběhl jsem lodí, vyšplhal na kapitánský můstek a vklouzl do kabiny kamaráda telegrafisty. Pepiku, prosím tě, honem mě zavolej Prahu. Na nic se neptej, jde o čest naší školy. Pepik viděl, že věc je vážná a spojil mne s Prahou. Slečno, informace, ale rychle prosím. Přepojím, řekla slečna. Ve sluchátku to zacvakalo a začalo pípat. Nezavěšujte, jste v pořadí. Píp, píp, píp, píp. Nezavěšujte, jste v pořadí. Píp, píp, píp. A tak to šlo několikrát za sebou, až se ozvala jiná slečna a chtěla vědět, co chci já. Uklidněte se, plavčíku Honzo. Mořské prase, mořský koník a mořský pes existují. Přečtu vám, co se o nich píše v naučném slovníku. Ale na to už jsem nečekal. Poděkoval jsem telegrafistovi Pepíkovi a uhánil zpět na záď, za Larrym. Zelený pes však zmizel. Že by přece jenom mořští psi nebyli? Ale ta slečna v Praze přece řekla, že jsou zapsaní i ve slovníku. No a tak jen smutně koukám na pytel brambor, na draka, na kterého už nebude čas, když v tom jste tam, plavčíku Honzo, tady vpravo, ve vodě, byl tam mořský koník, živý, se zakrouceným ocasem. Vzkazuje vám, Larry, že jsem za váma zítra zase přijde. Dnes už nemohl déle čekat, slíbil sousedovic mořským štěňátkům pohádku na dobrou noc. Tak jim ji teď povídá, tak zítra, jo,
3: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
6: Lev je králem zvířat. To se říká. Někdy dokonce i píše, ale je to pravda? Lvů je hodně a král bývá jen jeden. a proto ne každý může pomýšlet na králování. Zvířata si přejí panovníka krásného, statečného, velikého, ale i moudrého, aby mohl všem dobře radit a spravedlivě rozhodovat. Zkrátka vládnout tak, aby se to každému zamlouvalo. Tohle všechno, a není toho málo, se očekávalo od jednoho malého lva, který se měl jednou, až vyroste, stát po svém tatínkovi králem zvířat. A protože tenhle lvíček, jmenoval se Vláďa, neměl žádného brášku, tak od malička věděl, že ho králování nemine. Budeš vládcem zvířat, Vláďo, šeptala mu jeho maminka lvice do oušek a hladila ho na krku tam, kde mu v budoucnu měla vyrůst mohutná královská hříva, ta vznešená lví ozdoba. Už aby to bylo. Zatím však pořád ještě královal tatínek lev a na jeho vládu si nikdo nestěžoval. Ale maminka lvice se už předem usmívala. Jen počkejte, až bude vládnout Vláďa. To teprve bude vláda. Podstrkávala svému synkovi nejlepší a hlavně největší sousta, aby rychle rostl. Připomínala mu od rána do večera, třeba ať tě ani nenapadne kamarádit s hyenami. Všechno by ti sežrali a pak by se ti vysmáli. Nebo taky nevěř slonům. Maminka se zapomněla zmínit o nosorožci a to, jak se později ukáže, byla velká chyba. Tenkrát jen řekla, slona nikdy nepřepereš, pamatuj si to, Vláďo. Ano, mami, sliboval ten malý lev poslušně, ale jako budoucí král si myslel své. Tou dobou totiž zrovna jedna malá hyena byla jeho nejlepší kamarádka. Dělil se s ní o svačinu a ona ho za to učila, jak se smát potichu, jak nahlas a jak se příšerně chechtat. Stačí, když se pořádně nadechneš. Takhle. A teď začneme spolu docela tichounce. No přidej, přidej. No vidíš, že ti to jde. A nakonec se spolu rozchechtáme. Jen se nestyď, Vláďo. A takhle se vždycky po svačině spolu chechtali malý lev s kamarádkou hyenou. Schovali se ve vysoké trávě, smáli se, až jim slzy tekly a všichni kolem říkali, slyšíte, jak se ty hyeny dneska příšerně chechtají? Čemu se pořád smějí? Potom, a o tom maminka lvice také nevěděla, si malý lvíček hrával se svým velkým kamarádem, slonem. A samozřejmě, že se spolu neprali. Hráli si na schovávanou. Malý lev se nejradši schovával za nějakou obrovskou sloní nohou a slon ho hledal chobotem tak dlouho, až ho našel. Buf, vykřikl lvíček. A slon ho opatrně zvedl a nádherně ho pohoupal na té své chobotové houpačce. Malý lev se moc rád houpal na sloním chobotu. Moc rád se chechtal s hyenou a moc rád také skákal. Skákal výš než koza, dál než antilopa, skákal jako opice. Skoro, skoro jako opice, vřeštěli opice, skoro, protože tak jako my nikdo skákat nedovede, ani malý lev, který jednou bude naším králem. Tak mě skákat naučte, loudil lvíček. Jste přece taky moje kamarádky. Ale opice se honily v korunách stromů a na vyučování neměly chuť. My si s tebou někdy třeba pohrajeme, ale určitě tě nebudeme nic učit. My nemáme čas. To řekli a hop, hop, hop odskákali. Byli zkrátka najednou všechny ty tam. Všechny až na jedinou. Ta opice slezla ze stromu a šklebila se, jako opice.
7: Já bych tě možná skákat naučila, Vláďo.
6: Malý lev se zaradoval. Tak to bys byla má nejlepší kamarádka.
7: Ale napřed mě musíš přinést roh od nosorožce, řekla opice a pořád se tak šklebila.
6: A on by mě ho dal. A nač ho potřebuješ? Vyptával se lvíček.
7: Vždycky v sobotu je rozdávají nosorožci své staré rohy, protože si na neděli berou rohy nové, přineseš mi roh a budeš pak skákat jako opice.
6: Váhal ještě lev. Ani nevím, kde nosorožce najdu. A taky si mě ještě neřekla, na co ten roh potřebuješ.
7: Nosorožci jsou tady všude, mávla rukou opice. Když se pořádně rozhlídneš, určitě na nějakého narazíš. A roh musím mít, abych byla chytřejší. Je v něm takové kouzlo, víš? Na cestu se vydal Vláďa časně ráno. Rozčilením nemohl ani dospat. Jaký bude ten nosorožec, hodný nebo přísný? A ten roh mu dá nebo prodá? Kouzelný roh by mohl být dost drahý. Co když na něj nebudu mít? Polekal se lvíček. A nebo, a to by bylo ještě horší, přijdu pozdě a roh si zatím odnese někdo jiný.
8: Malý lev přidal do kroku. Už dávno neběžel po známé cestě. Minulo poledne i odpoledne. A blížil se večer.
6: Co pak asi dělá kamarádka hyena? A co slon? A kde jen může být ten nosorožec? Co když ho nenajdu? Uvažoval.
8: V tom se ozvalo hrozné dunění, funění, praskání a mlaskání. Křoví se rozhrnulo a z něho vylezl veliký, mrzutý nosorožec.
9: Uhni, tohle je moje cesta,
8: huhňal a ošklivě se mračil.
6: Je... To jste vy. Konečně. Přišel jsem si pro váš roh. Dobrý den, pípl nesměle lvíček. Dobrý večer.
9: Pro můj roh, nasupil se nosorožec. Slyšel jsem dobře.
6: Pro váš starý roh, abyste si na neděli mohl vzít ten nový. Ten hezčí, pomoc!
8: A víc už malý lev říct nestačil. Nosorožec ho hnal rštím trním močálem i kamením a byl čím dál zuřivější.
9: Abys věděl, ty uličníku, můj roh je stejně krásný ve všední den jako v neděli a já tě teď na ten svůj parádní roh naberu,
8: vykřikoval vztekle nosorožec a málem to taky udělal. Rozhněvaný nosorožec dokáže běžet hodně rychle. Rychleji než malý lev. Jenže naštěstí neumí skákat. Už šimral svým rohem lvíčka na ocásku, když budoucí král zvířat poprvé skočil.
6: Pak ještě jednou a pak znovu.
8: Skákal a skákal, až byl tak daleko, že už ho nosorožec nedohonil. Teprve potom se mohl zastavit a rozhlédnout se.
6: Tenhle nosorožec neměl moc dobrou náladu. A nebyla s ním vůbec řeč? A já teď ani nevím, kde jsem. Mám hlad, mám žízeň, nohy mě bolí a domů netrefím.
9: Hlavně, že jsem tě našel, že jsi v pořádku,
8: řekl slon a objal ho chobotem.
9: Neboj se, já tě domů donesu.
10: Hehe, u potůčku na nás čeká hyena, schovala ti svoji svačinu.
7: Vy dva jste moji nejlepší kamarádi, radoval se lvíček. Ale proč se nosorožec tak zlobil?
10: Nosorožci už jsou takoví, dobrou náladu obyčejně nemývají. S tím musíš vždycky počítat, řekl slon.
7: Vysadil si malého lva na záda a vydali se na cestu zpátky. Tak se opice, která chtěla přinést kouzelný roh, nikdy kamarádkou lvíčka vlády nestala. Ale nosorožec také ne. Ani když malý lvíček vyrostl a stal se velkým králem zvířat. Byl silný, moudrý a uměl skákat nejlíp ze všech. Vyprávělo se, že ho to naučil nosorožec. A byl také moc krásný. I když tenhle král lev vůbec neměl dlouhou královskou hřívu, jen takový krátký legrační kartáček. I tak se ale podaným líbil. Měli ho všichni rádi, až na nosorožce. A on měl rád jet.

0: to není možný, tohle to je nějaký podvod.
1: A co?
0: No ty zvířata, že by takhle hráli.
1: Normálně hrajou.
0: Ale to je nějaký podvod.
1: Ale není.
0: Ty budou manipulovaný.
1: Ale ne, jsou to naučený.
0: Cvičený.
1: No cvičený, no naučili se to. No,
0: no to jo.
1: No.
0: Ale stejně je to opičárno.
1: Ale není to opičárno.
0: Kravál. Já to nemám rád.
1: Mně se to líbí náhodou.
0: A mně ne.
1: A mně jo.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Když jsem tu před chvílí mluvil o bajkách a bajkařích, zapomněl jsem vedle té svaté trojice zvoleného literárního žánru ještě na Rudyarda Kiplinga, který vedle té proslavené knihy Džunglí a taky Mauglího dal světu i tenonkou knížku nazvanou Bajky i nebajky. Ostatně posuďte sami, co je a není bajka v příbězích, které teď vyprávějí a čtou Miloš Kopecký a Jiří Lábus. A přidám ještě vzkaz, který mi tuhle napsala paní Renata, jedna z našich posluchaček. Ani nevíte, jak se těším na další pohádky na dobrou noc. Totiž čím je člověk starší, tím víc je potřebuje a taky ocení. Dobré dny, přátelé.

Proč má nosorožec zvarhanělou kůži? Před dávnou dobou žil na pustém ostrově u břehu Rudého moře Pars. Od jeho šklobouku se odrážely sluneční paprsky leskem více než orientálním. Ten Pars z pobřeží Rudého moře měl jen klobouk, nůž a kuchyňská kamna. Taková, na která nesmíš nikdy sahat. Jednou vzal mouku, vodu, rozinky, švestky, cukr a ještě všelicos a udělal si koláč, který byl přes půl metru široký a skoro metr tlustý. Bylo to božské jídlo. Tohle jsou čáry. A Pars je dal na kamna, protože směl péci na těch kamnech. Pekl a pekl, až koláč zezlátl a voněl co nejlíbezněji. Ale právě v té chvíli, kdy se Pars chtěl do něho zakousnout, přišel k pobřeží ze zcela neobydleného nitra ostrova nespůsobný nosorožec s rohem na nose a s dvěma prasečíma očkama. V té době ještě seděla nosorožci kůže na těle jako ulitá. Nebylo na ní jediné vrásky. Vypadal zrovna tak jako nosorožec z Noémovy archy, jenže byl mnohem větší. Ale již tehdy byl stejně nespůsobný jako dnes. A takový bude vždycky. Řekl: aha. A Pars hned nechal koláč koláčem a vylezl až do vrcholku palmy jen s kloboukem na hlavě, od kterého se stále odrážely sluneční paprsky leskem více než orientálním. Nosorožec převrátil nosem petrolejová kamínka, až se koláč kutálel v písku. Pak jej napíchl na roh, zhltl a odešel, mávaje ocasem, směrem k pustému a zcela neobydlenému nitru ostrova, za kterým se rozkládají ostrovy Mazanderan, Sokotra a výspy dalekých rovníkových krajů. Tu Pars slezl z palmy, postavil kamna na nožičky a odříkal tyto verše, které dosud neznáš, ale já ti je povím. Kdo krade koláče, které Pars si peče, trestu neuteče. A v těch verších bylo víc, než myslíš. Za 5 týdnů přišla od Rudého moře horká vlna, takže každý svlékal všechny šaty, které měl na sobě. Pars sundal klobouk, ale nosorožec svlékl kůži a nesl ji přes rameno, když se stupoval k pobřeží, aby se vykoupal. V té době se ještě jeho kůže zapínala ve spod na 3 knoflíky a vypadala jako plášť do deště. Neříkal nic o Parsově koláči, protože jej zhltl celý a protože již tehdy byl nespůsobný, jako je dnes a jako bude vždycky. Dokolébal se rovnou do vody a dělal nosem bubliny. Kůži nechal na břehu. Pars šel právě kolem a spatřil kůži. Usmál se a smích mu přeběhl

kolem koláče a nikdy nezametal tábor. Kůži vzal a roztřepal, rozprostřel a dovnitř vetřel, co se vešlo starých, vyschlých a lechtavých koláčových drobtů a přidal ještě několik spálených rozinek. Pak se vyšplhal na vrchol palmy a čekal, až nosorožec vyleze z vody a obleče si kůži. A dočkal se. Nosorožec zapěl kůži na tři knoflíky a teď ho to začalo lechtat, jako lechtají drobty v posteli. Začal se drbat, ale bylo to tím horší. Pak se vrhl na písčinu a tam se válel a válel a válel, ale pokaždé, jak se převalil, koláčové drobty lechtaly víc a víc a víc. Rozběhl se k palmě a dřel a dřel a dřel se o ně. Dřel se tak silně a mocně, až si sedřel kůži za rameny do velkého záhybu a do stejného záhybu dole, kde bývaly knoflíky, ty odřel, a do několika záhybů na nohách. Zkazilo mu to náladu, ale nemělo to nejmenší vliv na koláčové drobty. Byly uvnitř pod kůží a lechtali ho. Tak odešel domů strašně dopálen a hrozně poškrábán. Od toho dne má každý nosorožec zvarhanilou kůži a velmi špatnou povahu. A to všechno pro ty drobty pod kůží. Pár slezl s palmy s kloboukem na hlavě, od kterého se odrážely sluneční paprsky leskem více než orientálním, sebral kamna a odešel kamsi buď k Orotavě, k Amygdálii, k náhorním rovinám u Anantariva, anebo k Močovi.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, děti. V dávných a dávno minulých dobách, děti, sloni neměli chobot. Měli černavý vyboulený nos, velký jako bota, kterým mohli jenom vrtět se strany na stranu. A tehdy žilo také sluně, které bylo nemožně zvědavé a neustále se na něco vyptávalo. A protože to byly velmi nejapné dotazy, ptalo se třeba tety žirafy, kdo jí pocákal kůži skvrnami, měli toho všichni dost a nakonec mu většinou naplácali. Ale to v něm zvědavost vůbec nepotlačilo a vyptávalo se dál a dál. Jednou si to nenasytné sluně vymyslelo novou otázku. Co mívá krokodýl k obědu? Všechny s ním obtěžovalo, až byli celý uzoufaní a nakonec ho poslali k řece Limpopo, aby se o tom samo přesvědčilo. Sluně si nabralo na cestu spoustu banánů, otep cukrové třtiny a 17 melounů, rozloučilo se s celou rodinou a šlo. Cestou jedlo melouny a slupky trousilo kolem sebe, protože je nemohlo sebrat. Šlo a šlo, až přišlo k břehům široké, šedozelené řeky Limpopo, věnčené zimnicovými stromy. První věc, kterou tu uvidělo, byla dvoubarevná skalní krajta, ovinutá kolem skály. A protože děti sluně až do této chvíle nikdy krokodýla nespatřilo a vůbec nevědělo, co je to za tvora, právě proto byl jeho dotaz tak nevhodný. Zeptalo se krajty co nejzdvořileji. Promiň, ale viděla jsi někdy v tomto malebném kraji něco jako krokodýla? Zda jsem viděla krokodýla, opakovala dvoubarevná skalní krajta hrdým a hrozivým hlasem. A na co pak se budeš ptát potom? Sluně se omlouvalo. Odpusť, ale potom bys mi mohla říci, co mívá k obědu. A krajta se rychle rozvinula a pleskla sluně šupinatým ocasem. To je divné, myslelo si sluně. Doma mě všichni plácali za mou nenasytnou zvědavost a tohle bude asi také ten případ. A raději šlo dále, až na kraji široké řeky Limpopo šláplo na něco, co pokládalo za kládu. Ale byl to zatím krokodýl, děti, a jenom zamrkal jedním okem. Promiň, ptalo se ho sluně co nejzdvořileji, viděl jsi někdy v tomto malebném kraji krokodýla? Tu krokodýl mrkl i druhým okem a uvolnil polovinu ocasu z bláta. Sluně co nejzdvořilej ustoupilo, protože se bálo dalšího plácnutí. Pojď sem, maličký, řekl krokodýl. Proč se ptáš na takové věci? Odpusť, řekl sluně, ale už mi skoro všichni naplácali za mou nenasytnou zvědavost a to nepočítám dvoubarevnou skalní krajtu, která to udělala před chvílí a já už netoužím po dalším výprasku. Jen pojď blíž, maličký, opakoval krokodýl, protože já jsem krokodýl. A začal prolévat krokodýlí slzy, aby dokázal, že je to pravda. A tu si sluně radostně oddechlo a kleklo si na břeh. Právě tebe hledám po celé ty dlouhé dny. Budeš tak laskav a řekneš mi, co míváš k obědu. Pojď blíž, maličký, lákal ho krokodýl. Já ti to pošeptám. A sluně přiblížilo hlavu těsně ke krokodýlově tlamně, ježící se tesáky, a krokodýl ho popadl za malý nos, který do této minuty nebyl větší než bota. A pak procedil mezi zuby. Myslím, že dnes budu mít k obědu sluně. Téhle řeči se děti sluně velmi polekalo a zahuhňalo nosem asi takhle. Derbde, to bojí. Tu sjela na břeh dvoubarevná skalní krajta a pravila. Mladý příteli, Nepotáhneš-li hned a ze všech sil zpět, myslím, že ten tvůj nalezený známý v koženém kabátě tě stáhne do proudu Limpopo dřív, než řekneš švec. A sluně si sedlo a tahalo a tahalo a tahalo, až se mu z toho začal natahovat nos. A krokodýl se vzpíral ve vodě, pěnil jí mocnými údery ocasu a táhl a táhl a táhl. Nos slůněte se natahoval stále víc a víc. A krokodýl se opíral o ocas a táhl. Při každém zatáhnutí se nos slůněte prodlužoval a prodlužoval a bolelo to, je mináčku. A když už mělo slůně nos dlouhý přes metr, začaly mu ujíždět nohy. Kdyby mu byla skalní krajta nepomohla tím, že se mu ovinula kolem zadních nohou a táhla, bylo by to s ním zle skončilo. Když konečně krokodýl pustil nos se žblunknutím, které bylo slyšet po celém toku Limpopo, slůně tvrdě dosedlo na břeh. Poděkovalo dvoubarevné skalní krajtě a začalo ošetřovat svůj ubohý, vytahaný nos. Zabalilo si ho do chladivých banánových listů a osvěžovalo ho ve vodách Limpopo. Proč to děláš? Ptala se krajta. Promiň, ale můj nos se dostal zle z formy a já čekám, až se zase zcvrkne. Krajta se zatvářila pobaveně. To se načekáš. A pak dodala. Někdo nikdy nepochopí, co je pro něj dobré. Sluně čekalo a čekalo a najednou přiletěla moucha a štípla ho do ramene. Než si sluně uvědomilo, co vlastně dělá, zdvihlo nos, tedy vlastně už chobot, a mouchu jeho koncem rozpláclo. Výhoda číslo jedna, řekla krajta. To by si s tím svým dřívějším šmidli nosánkem nedokázalo. A teď se zkus najíst. Než si uvědomilo, co vlastně dělá, sluně sklonilo chobot, utrhlo jim velký chomáč trávy, čistě jej oklepalo o přední nohy a nacpalo do tlamy. Výhoda číslo dvě, řekla krajta. Tím svým bývalým šmidli nosánkem bys to nedokázalo. Nemyslíš, že tady moc praží slunce? Sluně souhlasilo a než si uvědomilo, co vlastně dělá, nasálo chobotem bláto z řeky Limpopo a naplácalo si je na hlavu jako chladivou čepičku. Výhoda číslo tři, řekla krajta, a uvidíš, že tvůj nos se bude hodit ještě k mnoha jiným věcem. Sluně se tedy vydalo domů, skotačilo a mávalo si chobotem. Konečně jednou za soumraku došlo až k své drahé rodince. A když mu chtěli naplácat za jeho nenasytnou zvědavost, ukázal jim svým chobotem, zač je toho loket. A nakonec je to dopálilo tak, že jeden za druhým spěchali k široké šedozelené řece Limpopo, věnčené zimnicovými keři, aby si od krokodýla vyžádali nové nosy. Když se vrátili, nikdo již nikoho nevyplácel. A od toho dne, děti, všichni sloni, které kdy uvidíte, nebo také neuvidíte, mají stejný chobot jako nenasytně zvědavé sluně. Dobrou noc.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na biouhel, tedy jak ho doma vyrobit. Vypravíme se mezi myslivecké psy, norníky a poradíme, jak pečovat o hodiny a o hodinky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.